sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
2: Dobře. Dveře jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem jí krájel, teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem... Původně trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se touklo klackama do stromu a byly jich stovky. Dneska o zajíce, jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám moc se kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosil zajíce, tak jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jíra?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, no. Říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já mám, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou polici plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku
0: ty
3: jako...
0: Ty to můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako že to je tak jako pořádku kuchařsky a uvidíme. No, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozorovat z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou. Tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
1: Tak co potřebujeme?
2: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
1: Ty máš už přichystanou hezky na krájenou, na hrsti aspoň kolik budeš potřebovat?
2: Je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
1: Dobře.
2: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
2: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no, citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpekujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
2: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda. Ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř. Samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát třiká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
2: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet,
2: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
2: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
2: Vodouchův poměr, to znamená podle oka. Jako oko. Prostě v poměru, abych to dal jedna ku jedný.
1: Jo.
2: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme taká čistá stehna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
2: Tak když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc, plameny výšky metra a půl.
2: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
1: Jo, mýval jsi hezkou digestor, teď se trochu zeškvařila.
2: To ale možná barák bude hořet, že jo, jak to šlo krásy do toho. Samozřejmě pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát. Opravdu stát, míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ poženou barvu. Jak jsem říkal, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření, vřítku.
1: Nové koření, pepř, bobkový list.
2: Dymián. A já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
2: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
1: Takže spařené.
2: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
2: Ochutnáme, ale my se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
2: Já jsem spokojený, no tak ochutnej. Dobrý, viď?
1: Tam je cítit víno. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
2: Nejsou, nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelívaly se s ní věce, které zbyly, buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
1: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
2: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
1: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
2: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Ne. Tak já myslím, že jsem prostě jenom použil. Mně bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
1: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
2: No a tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
1: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
2: No tak já doufám, že ale že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
1: Těmito slovy se loučí a napříště se těší i Ivan Vorchocký. Měj se krásně.
2: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme. A opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je tea tender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaký čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, anebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Spovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naďa Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou modelku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu, zkroucenou. Ono vypadalo tak jako hrozně.

0: nebo jsou tam takový ty malý, jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda, to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
1: Abychom věděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
0: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
1: To je z ní potom člověk.
2: Ještě takhle kope.
0: Ještě kope. Mrka jedna.
1: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
0: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás. Ať je to petrželka nebo libe, já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju. To bych se ujedla.
1: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zhřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady?
0: Já hřeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to, já bych hřešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje, já si myslím, že to mám pojím, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena celá, je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
1: čím se rozjedete?
0: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo. Chleba a máslo, to je prostě absolutní bomba. Já to miluju.
2: Posolený,
0: ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku, čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou. No. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
1: Co dělá sestra?
0: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
2: A je.
0: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
1: To nebude geneticky.
0: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
2: hraje. Čili, že třeba když že chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat, udělá dort jako knihu.
0: Auto dělá, aha, motorku aha, a takové.
2: Aha, no to je krásné.
0: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
1: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
0: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
1: Povídání s Alicí Vendovou, nečekaně děkujeme moc.
0: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompoty jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou? Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kuchařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat Pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu. Pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.

Tato krásná lidová píseň otevřela naše dnešní pátrání po dalším z utajených pokladů, který nás v roce 2010 dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jejím sokolnictví a vydáme se za ním do Prahy a jižních i východních Čech a částečně i na Moravu. Díky finalistce soutěže Děti a píseň Dorotě Nevělíkové z Vizovic, která nám teď onu krásnou baladu o Sokolovi dospívá až do konce.

0: Pokud vám připadá zvláštní, že nás na seznam UNESCO dostalo právě sokolnictví, vězte, že tento historický způsob lovu je na našem území znám už od dob Velké Moravy a 9. století. Chovem dravců byl proslulý především kníže Svatopluk a pokud se přesuneme v historii do století 14., významným sokolníkem byl také Karel IV. Tehdy se sokolnictví velmi rozmohlo, o čemž svědčí i dnešní názvy měst a obcí, jako Sokolov, Sokoleč či Sokolnice. Za Rudolfa II. Vzniklo velké sokolnické zázemí přímo na Pražském hradě a tam se teď spolu vydáme, do paláců Černínského a Nostického. V jednom sídlí ministerstvo zahraničí a ve druhém ministerstvo kultury. A v obou těchto institucích pracoval muž, jemuž vděčíme za všechny tuzemské zápisy na seznam UNESCO. Odborník na světové kulturní dědictví Michal Beneš. A právě s ním jsem rozebírala, jak ona složitá procedura zápisu našeho sokolnictví na seznam UNESCO vlastně probíhala.
1: Návrh zapsat sokolnictví na seznam nemateriálního dědictví lidstva byl nápad, který vzešel z veřejnosti. On byl opřen o české sokolníky, kteří si našli stezičku na ministerstvu zemědělství, které to tu nominaci podpořilo. V České republice se to nořilo z dola a to bylo dobře a takhle to má být a je to linie, která je doporučovaná i UNESCO samo tohle to chce. Druhý mohutný impuls byl, že my jsme byli osloveni. To nebyla naše iniciativa. To byla iniciativa Spojených arabských emirátů, aby se Česká republika připojila k nominaci, kterou oni prezentovali. To byl projekt, kde od začátku bylo dohromady 9 států ze 3 kontinentů, Asie, Evropa a samozřejmě ten arabský svět. Proč si vybrali Spojené arabské emiráty zrovna Českou republiku? Byla oslovena proto, že si vybudovala velmi silnou pozici tím, že stála u zrodu příslušné mezinárodní úmluvy. Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Já si myslím, že je to jedna z mála světových úmluv, kde ten impuls k ní, ten základní, vzešel z České republiky. Úsměvné bylo, že tomu arabskému světu na tom tak záleželo, že přijeli do České republiky intervenovat, aby jsme se k té nominaci připojili a mělo to pro Českou republiku nedozírné důsledky.
0: A jaké byly právě ty benefity a případně nějaké potíže, které to přineslo?
1: Spojené arabské emiráty mají mezi arabskými zeměmi trochu zvláštní pozici, jak vlastně vidíme i dnes. A oni nás považovali za své obrovské spojence. Takže když jsme kandidovali, už jsme byli zvoleni do toho řídícího grémia. A bylo to díky vlivu arabských zemí a jejich přátel.
0: Když to ještě vztáhneme úplně konkrétně na sokolníky samotné, tím zápisem se mohou chlubit, je to natolik zásadní a validní argument, pokud poté prezentujete někde to nemateriální kulturní dědictví, že jak si to otvírá brány úplně všude. Vy máte určitě zkušenost s tím, jak to funguje.
1: Držitelé těch statků jako ten zápis využívají, protože je tu text té úmluvy o tom, že je potřeba, pakliže je dotyčný statek nemateriálního dědictví zapsán, že je potřeba vytvářet podmínky pro jeho zachování, což mohou být podmínky právní, morální, výchovné, finanční a tak dále. To už se nechává na těch jednotlivých státech, tam se jenom ukazuje to všechno. A mimo jiné také podmínky v oblasti publicity.
0: A my se o to snažíme, o tu propagaci tady tohoto kulturního statku, z čehož plyne, že tuzemské sokolnictví nezahyne, což konec konců i za chvíli uslyšíme od našich dalších hostů. Já moc děkuji Michalu Benešovi, jemuž vděčíme za veškeré naše zápisy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Moc děkuji, pane doktore, a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: A z historie se teď vrátíme do současnosti. Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty měl lví podíl na našem zápisu na seznam UNESCO. Združuje dnes více než 500 členů a má pobočky po celé republice. A jeho jednatelem je rodák ze severních Čech a vášnivý sokolník Tomáš Kunca. Kdo se vlastně může stát sokolníkem?
1: Podle mě to je tak, že to má v sobě trošku ten člověk. Buď to může mít samozřejmě od předků z rodiny, kdy zpravidla jsou to muži. Dneska už začíná být i mnoho žen v sokolnictví, takže někdo z rodiny, ale stejně tak jako u mě, v mém případě to bylo tak, že jsem z ničeho nic v pubertálním věku najednou měl to štěstí potkat sokolníka a v podstatě jsem zjistil, že to je to, co asi chci v životě dělat a plnohodnotně mě to naplňuje.
0: No a čím to bylo? Co vás uchvátilo na tom?
1: Tenkrát, když jsem se setkal se sokolnictvím úplně poprvé, tak jsem pořádně netušil, co to znamená. Ale je to určitá láska k těm dravcům a určitý obdiv. A myslím si, že to byl ten první pohled na mladou jestřábí samici, který nezapomenu a který si neustále připomínám se svým každým dravcem, kterého mám a kterého cvičím a používám pro lov, kdy se dokážu na toho dravce dívat prostě hodiny a hodiny, pozorovat ho v těch jeho náladách při tom lovu. A to si myslím, že z těch sokolníků a toho vztahu mezi tím dravcem a sokolníkem dělá to pevné pouto v tom sokolnictví.
0: My víme, že jsou dravci nízkého a vysokého letu, tak si zkusme vysvětlit, jak vlastně se to pouto, o kterém jste mluvil, rodí.
1: Ačkoliv sokolnictví více než 4000 let staré, a mohli bychom si říct, že už všechno víme, všechno známe, tak každý ten dravec je jedinečný individualista a ten výcvik vždycky probíhá trošičku jinakým způsobem. Ten prvopočátek je samozřejmě nějaké navázání vztahu s dravcem, kdy si ho zpravidla od chovatele přivezete domů. Nejdřív ho musíte vycvičit v tom, aby začal akceptovat své okolí. Jednak toho člověka, lidi okolo, auta, cyklisty, všechno možné. Psi hlavně, pokud je používáte v sokolnictví při lovu. A tím hlavním klíčem k úspěchu v sokolnictví je hlídání takzvané kondice. To je v podstatě váha toho dravce. A buď je teda ve vysoké kondici, kdy ten dravec ještě má zpravidla strach, projevu nějaký stresový chování, nechce žrát a nemá úplně ochotu se k vám vracet. A jakmile snižujete tu kondici, tu váhu, musíte postupně, nemůžete ho vyhladovět během týdne, to je špatně, musíte postupně malými kroky ho snížit tu váhu na takzvanou loveckou kondici, kdy ten dravec je mnohem méně náchylný ke stresu a zároveň má začíná vnímat i jako zdroj potravy. Není to úplně nejlepší, když vás vnímá jako potravu jako takovou, protože to vás potom začne lovit. To není úplně chtěné chování, ale pro ně je lovit úplně normální a sokolník je v podstatě už jenom tím nástrojem toho dravce.
0: Mimochodem, se kterými z těch dravců se vám pracuje nejlépe? Dá se nějak odlišit charakter orlu od sokolu? Protože to jsou přesně ti reprezentanti toho nízkého a vysokého letu, tak liší se nějak povahově, když to řekneme takto lapidárně?
1: Určitě se liší. Je tam velký rozdíl mezi právě orly, sokolovitými dravci a dravci nízkého letu, což je zpravidla jestřáb a krahujec. Mně nejblíže jsou právě dravci nízkého letu. Je to nějaká má obliba v jestřába a krahujec. Líbí se mi ten způsob lovu, jakým loví, jejich povaha. Sokoly jsou naopak klidnější, ale zároveň náročnější pro výcvik, protože to finále toho krouživého čekání je velmi, velmi těžké a můžete udělat během toho výcviku několik chyb, které vám toho dravce můžou naprosto zkazit pro celou sezónu i pro celý jeho jako život v sokolnictví. Takže výcvik sokolovitého dravce ke krouživému čekání není vůbec jednoduchý. A ti orly, to jsou samozřejmě majestátní dravci, jednak to zabere mnohem více času, ale jakmile se tam naváže to pouto s tím orlem, tak myslím si, že se jedná celoživotní vztah velmi, velmi pevný a pakliže se povede výcvik toho orla úspěšně, tak se jedná o taky velmi krásné sokolnictví.
0: Znamená to, že sokolníci pracují víc se samci dravých ptáků nebo se samicemi?
1: No tak v sokolnictví je to trošičku jinačí. U dravců obecně pro posluchače samice je zpravidla o třetinu větší než samec, tato my samcům menším říkáme terčci a díky té rozdílnosti ve velikosti se používají i na lov jiné rozdílné zvěře. Proto ten sokolník, pokud má dostupné třeba více pernatou zvěř, jako bažanty, kachny, tak zpravidla sáhne třeba u jestřábů pro samce, kdežto pokud má víc třeba zajíců možnost lovit, tak si samozřejmě bere samici. A není dobré přetěžovat toho jedince, to znamená, se samce byste nešla na zajíce, protože je to nebezpečné, těžké, velké a pravděpodobně by nebyl úspěšný. Dlouhodobě je vypozorováno, že samice jsou klidnější, kdežto ti samci jsou zpravidla takový impulzivnější. A nechci říct, že hůře cvičitelní, ale je tam určitá taková míra neustále nejistoty, ostražitosti. Jo? Ten samec v té přírodě je menší, on se i trošku bojí té samice. Takže i v tom výcviku se to projevuje, že ty samice jsou klidnější, povahově lepší a ti samci jsou takový impulzivnější.

0: Tak milí posluchači, pokud chcete vědět o historii sokolnictví, ale nejenom sokolnictví, ale také rybářství, lesnictví a myslivosti obecně, měli byste se vypravit na zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde se právě nacházím s jeho ředitelem Václavem Kinským. Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme pobočka Národního zemědělského muzea, ale jak jste vyjmenovala ty obory, tak my jsme vlastně nejstarším muzeem dvou oborů, a to je lesnictví a myslivost. Od roku 1842 tady funguje pro veřejnost muzeum. No a teď jsme v expozici sokolnictví, která tak nějak s tím konvenuje, protože je to tradiční součást myslivosti, to znamená lovu zvěře. Zároveň asi, řekl bych, jedna z nejelegantnějších. Jsou různé školy toho přístupu k tomu lovu, sokoly nebo dravci vůbec. A mě zajímá na tom to, jak je vlastně tato expozice prospěšná pro poznání běžných lidí. Protože to, že sokolníci ví a myslivci ví o dravcích spoustu věcí a cvičí je, tak to je samozřejmě jedna věc. To, že jsou to nějaké prastaré tradice, které my máme za úkol jako muzeum udržovat, to je další věc. Ale my tady chceme zdůraznit i to, jak sokolnictví pomáhá dnešku. Protože to není samoučelná věc, zábava, ale je to v podstatě věc, která pomáhá lidem, vlastně nám všem.
0: Teď bychom měli asi říci čím, aby to lidé věděli. Tak asi už někteří slyšeli o tom využívání na letištích, ale vy jste mě překvapil, že to vůbec není pouze tady toto současné využití sokolů.
1: Princip toho je vlastně hlídání prostor, to znamená ano, letiště, ohlídání toho prostoru proti drobnému ptactvu. Nicméně stejným způsobem se hlídají skládky. A teď v současné době se dokonce cvičí dravci proti dronům. Takže to jsou prostě věci, které veřejnost vůbec neví, zejména o těch skládkách, protože to je bezpečnost nás všech, a zejména těch letištích také, jo, protože asi všichni ví, jak je fatální střet prostě s hejnem drobného ptactva do motoru a tak dále.
0: Tak na letištích brání tedy dravci tomu, aby se zkomplikoval letecký provoz. Na těch skládkách oni mají vyloženě čistící funkci, či jak?
1: Ne, je to zase odstrašující hlídací funkce toho prostoru, protože samozřejmě drobné ptactvo, ale i třeba kavky nebo straky, tak roznáší ty zbytky z těch skládek, které jsou plný infekcí, plísní a tak dále. To znamená, ten dravec má dohled nad tím, aby ty ptáci nebyli v klidu a vlastně nepustili se do toho prostoru, kde je ta skládka. Prostě sokolnictví je velmi prospěšná součást myslivosti.
0: Měli bychom si také říci, že tady ta expozice je unikátní v tom, že je to největší expozice, vy říkáte, v České republice, ale ono je největší v Evropě, která se týká sokolnictví. Je to expozice nová, tak jak jste k tomu všemu, co tady naši posluchači uvidí, pokud sem přijedou, vlastně přišli?
1: No, je třeba říct, že tady již malá část expozice byla a my ji dotváříme vlastně do podoby opravdu největší stále expozice. Spolupracujeme se sokolníkem Milanem Zalešem a i s dalšími sokolníky. Ten Milan, možná ho lidé budou znát z Hradu Rabí, kde on lítal s dravci. No a on nám vlastně zapůjčil a věnoval část své sbírky, která čítá desítky preparátů dravců, ale zároveň má obrovský archiv, který my použijeme při tvorbě té expozice.
0: Víte od těch vašich kolegů, který z těch dravců, protože ono se využívají sokoly, orly, káňata a jestřáby, tak který je jako nejvyužívanější?
1: To se takhle říct nedá, protože každý ten sokolník má nějakého svého dravce, kterého si vychovává a cvičí. Ale u nás běžně se používají sokoly, používají se taky ale orly, najdete ale i káně, dokonce i poštolku. To znamená, spíše to o tom principu té práce s tím dravcem, protože to je pak součást rodiny toho sokolníka. To je jako ze psy, úplně stejné.

0: Sokolníci v České republice pravidelně pořádají sokolnická setkání na Opočně. A do východních Čech se vydáme i teď za doajeny tuzemského sokolnictví manželi Křivkovými.
1: Jsme ve východních Čechách, nad námi se tyčí zřícenina a část hradu Košumberk, ale mnohem podstatnější a zajímavější je zahrada, v níž se teď nacházíme, protože ta patří sokolníkům, manželům. Luborovi Křivkovi, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A paní Mirce,
3: dobrý den.
1: Musíme vysvětlit posluchačům, že ten, kdo se postaví někde s nějakým dravcem a udrží ho na rukavici, není sokolník. Co je principem tady té 4000 let staré profese, nebo toho krásného řemesla, nebo toho umění, či jak tomu říkat?
2: To bychom museli hrozně daleko do historie. Prapůvod byl asi v tom, že kdysi dávno člověk, který neměl zbraň palnou, neuměl střílet, viděl dravce, kteří lovili, a nejprve jim asi tu jejich kořist sebral. V podstatě jim to ukradl. Později, když přišel na to, že ten dravec by šel ochočit, tak se stal zdrojem získávání potravy. V podstatě ten člověk potřeboval jíst, no a ten dravec mu částečně umožňoval získat stravu. Teprve ve středověku, kdy už lidé měli jaksi jídla dost, se stal dravec něčím jiným. Stal se prestižní záležitostí určité vrstvy, která se samozřejmě zabývala lovem, ale ten lov nebyl primární. Primární byla ta společenská záležitost. A on se stal vlastně ten pták něčím, co ukazovalo na postavení lidí. Například orla směl vlastnit pouze král nebo císař. Sokola mohl mít šlechtic. A jestřába směla mít i církev nebo zeman. Ano, obyčejní lidé jako vůbec sokolničit víceméně nemohli, anebo velmi omezeně. Takže těžko říct, co to vlastně bylo. Ono to v průběhu dějin se opravdu hodně měnilo. Dneska je sokolnictví něco mezi sportem, kulturou, oživením prastarých tradic. Ale je to samozřejmě i klasický lov. Ten lov se liší oproti tomu, co provozují normálně myslivci ze zbraní, v tom, že ten dravec vybírá a dělá selekci. On neloví všechno, co vidí. On si hledá takovou kořist, která je slabá, třeba i nemocná, handicapovaná. Často najdete, když se prohlídne ulovená zvěř, že byla kdysi postřelená, že má v sobě broky nebo že je zraněná od nějakého dopravního prostředku. Takže on působí jako selektivní zařízení nebo jedinec v té společnosti. Takže vyberte si, co to je.
1: Paní Mirko, co vám sokolnictví, k němu jste se dostala vlastně díky panu Choti, dalo? Jaká byste byla bývala bez něj?
3: Tak dalo mi nesmírné množství přátel, dalo mi nesmírné radosti zdravců, krásné lovecké zážitky, dalo mi životní styl. Asi vždycky bych k těm zvířatům šla a já jsem prožila nádherný život přes 50 let s těma dravcema a určitě bych to nechtěla vyměnit.
1: Říká Mirka Křivková, no a co pán domu? Lubor Křivka, co dalo sokolnictví vám?
2: Sokolnictví tím, že se nám stalo životním stylem, tak to bylo to nejhezčí, co jsme si mohli ze svých zálib a zájmů v životě přát. A jsem strašně rád, že se sokolnictví stalo kulturním dědictvím lidstva, že bylo zapsáno jako nehmotné dědictví v UNESCO a že se stalo i v rámci naší republiky kulturním pokladem, stejně jako jsou jízda králů nebo loutkářství v Česku a Slovensku. No a jsem moc rád, že jsme měli možnost se oba dva i podílet na činnosti klubu, který máme, který má dneska 500 lidí, a české sokolnictví patří na této planetě nejenom v rámci Evropy, ale v rámci celého světa mezi ty činnosti, které jsou všeobecně dobře oceňovány a respektovány.
0: A na úplný závěr se ještě jednou vrátíme do Prahy a dostane slovo jednatel klubu Sokolníků Tomáš Kunca.
1: Jak se liší ty jednotlivé sokolnické školy? Existuje arabská škola, existuje ta naše, zároveň se mluví o kavkazské škole.
4: Já bych řekl, že to je stejná disciplína s regionálními rozdíly. Arabské sokolnictví využívá výhradně sokolovitých dravců, rarohu velkých sokolů stěhovavých, dnes i sokolů loveckých, a arabští sokolníci z pravidla loví z pěsti, to znamená, že po spatření a vyplašení kořisti sundají čepičku sokolovi a ten přímým letem se snaží tu kořist ulovit. Když to naopak u nás sokolníci využívají sokoly pro takzvané krouživé čekání, kdy cílem je, aby ten sokol byl vycvičen tak, aby nad tím sokolníkem kroužil v co nejvyšší výšce, pak se dá zpravidla pokyn psovi nebo sokolník si sám tu kořist vyplaší a ten sokol útočí střemlavým letem dolů na tu kořist.
0: A to je z dnešního pátrání po utajených pokladech regionu, tentokrát v podobě sokolů a sokolníků, vše, milí posluchači. Tedy ne úplně. Pokud totiž budete někdy obdivovat jakékoliv dravé ptáky, nezapomeňte, jakým zdrojem inspirace pro nás jsou. Protože kdo viděl sokola v letu, ten ví, že svoboda není jen volnost, ale především dokonalá síla a kontrola nad vlastním osudem. Volnost, sílu a také spoustu krásy do dalších dní vám přeje Markéta Ševčíková.
5: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když místo lásky přijde ztráta, trauma z opuštění a jak z toho ven. O cestě z psychických bolestí, které způsobuje odloučení nebo odmítnutí od těch nejbližších. Téma náhradní rodinné péče a hledání vlastních kořenů v cestě k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Mými hosty budou Barbora Vaňousová, odborná konzultantka spolku SEFAM, která se sociální práci s adoptivními rodinami věnuje mnoho let. Prošla zkušenostmi z terénu i s prací s oběťmi násilí, ale posledních 5 let se intenzivně soustředí na podporu adoptivních rodin. Mým druhým hostem je krásná žena, která do odborné debaty vnáší to nejcennější – živou zkušenost. Bára Procházková žila v kojeneckém ústavu do svých 9 měsíců, kdy byla adoptována. O tom, že byla adoptována, se dozvěděla od adoptivních rodičů v předškolním věku. Do svých 17 let žila v domnění, že její biologická maminka nežije. Bára se 10 let pokoušela svou biologickou rodinu vyhledat. V dospělosti se jí to podařilo a dnes je Bára se svou biologickou rodinou v pravidelném kontaktu. Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu, ale už je tomu jinak. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení jejího příběhu o hledání mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Barbora Vaňousová a Barbora Procházková. Spojuje je nejen jméno, ale taky společný záměr. Prosazovat práva dětí v adopci, znát své biologické rodiče. A taky vést odborné semináře pro rodiče s adoptivními dětmi. Připravit je na setkání s pravou rodinou. Vítejte, milé dámy.
2: Dobrý den.
1: Představme hned v úvodu, jak vypadá vaše spolupráce s dobrou rodinou. Na to se teďka zeptám Barbory Procházkové.
3: Já jsem v dobré rodině peer konzultant, to znamená, že je to člověk s žitou zkušeností a já si vlastně povídám s náhradníma rodičema, buď ti, kteří teprve se stávají náhradními rodiči, anebo ti, kteří už jsou, tak si s nima povídám o svých zkušenostech, konzultuju s nima i situace, které jsou pro ně náročné, co zažívají se svýma dětma. A nebo dělám i konzultace s lidma, kteří to sami žijou, s dětma nebo už dospělýma.
1: A jak vypadá spolupráce Barbory Vaňousové se spolkem SEFAM?
2: Tak na nás se vlastně obrací adoptivní rodiče nebo dospělí adoptivní lidi, kteří potřebují pomoc s vyhledáním biologických rodičů. A obracejí se na nás s různýma otázkama, ať už vyhledání biologických rodičů, a nebo v různých fázích, protože něco řeší. Je to široký téma.
1: Oba spolky nebo společnosti najdeme na webových stránkách. Mm-hmm. To znamená, že jestli se toto téma teď někoho týká, tak si může otevřít www.dobrarodina nebo www.sefam a tam vlastně najdou veškeré informace. To říkám i proto, abychom se začali věnovat tomu, proč jste tady dnes spolu vy dvě. Velká Bára a Malá Bára. Já to nechám na vás, Velká Báro, proč jste přišli s Malou Bárou.
2: Naším cílem je vůbec mluvit o tématu adopce a o tématu, že každý dítě má právo znát svoje biologické rodiče, má právo na to vědět, odkud pochází. A to z toho důvodu, protože jsme si všimli, že pokud to děti nevědí, tak si často nerozumí, pátrají po svých kořenech a často pak i tajně. A pak se rozevírají nůžky mezi adoptivníma rodičema a jejich dětma a ty děti nemají už důvěru v ty dospělí. To vlastně nebyl vynález odborníků, že bychom začali dohledávat biologický rodiče, ale vzešlo to ze samotných potřeb těch dětí, kteří potřebují vědět, co se stalo, proč se to stalo, aby se mohli vyrovnat se svým životním příběhem, aby mohli rozumět lépe sami sobě a potom i životu. To je ten důvod, proč jsme tady a proč vlastně spolu spolupracujeme, protože zase Bára to umí říct krásně z té svý žitý zkušenosti.
1: A právě teď máte, Báro, prostor na to, abyste popsala, tak jak vy sama uznáte za vhodné, svůj příběh, který vás vlastně dovedl až k tomu, že dnes jste peer konzultantka.
3: Celý to začalo narozením a takovou nejvýraznější situací v mém životě, a to je to, že vlastně po porodu jsem byla oddělená od své biologické mámy a šla jsem do kojeneckého ústavu. Tam jsem byla 9 měsíců, potom se mě vzali adoptivní rodiče a ve svých 17 letech jsem se dozvěděla, že je tam možnost moji biologickou mámu poznat. A od té doby se ten příběh začal odvíjet úplně jinak. Ty možnosti byly jiný. Já jsem najednou věděla, že můžu poznat někoho, kdo vypadá jako já, protože ve své adoptivní rodině moje máma je snědá, kudrnatá, tam nikdo světlej, blondětej, jako jsem já, není. A začala jsem se víc zajímat o to, jak mě to formuje, až mě to vlastně dovedlo k tomu, že jsem svou biologickou rodinu našla a chtěla jsem ten svůj příběh předávat dál. Věděla jsem, jak pro mě to bylo obrovsky důležitý je poznat a jaký věci ta adopce sebou nese a jak obrovsky to ovlivňuje ten celý můj život. A vlastně to je ten důvod, proč to jako chci předávat dál, aby se i ostatním žilo líp.

0: happens because the world is waiting. Waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor, misery and suffering will be forgotten forever. It's all a dream.
1: Cesta k uzdravení.
2: Může ještě chvíli zůstat u setkání s biologickou maminkou a u toho, že maminka vlastně vychovala vaše dvě sestry. Mm-hmm. Byl tam moment velkého otazníku a možná ještě jednoho zranění, jak to, že vaše ségry vyrůstaly s mámou a vy ne? A dostala jste to vysvětlení? Protože to je zřejmě taky i důležité pro váš další vývoj.
3: To vysvětlení jsem dostala a já vím, že já jsem vlastně druhá. A věděla jsem od mámy, v jakých podmínkách celá ta rodina žila a já chápu, proč mě nemohli mít. A já jsem ráda, že jsem vyrůstala v adoptivní rodině. Já tam vlastně v sobě necítím žádnou zášť vědomě, že holky vyrůstaly s mámou a já ne. Možná to někde ve mně vepsaný bude a já věřím, že jo, protože třeba pozoruju ve svém životě téma nějaké konkurence a to si myslím, že může vycházet z toho, že vlastně jedna ségra zůstala, druhá šla pryč, ale to si myslím, že je fakt zapsaný někde, kde já to nedohledám. Každopádně tak, jak to žiju teď a jak to vidím, tak já jsem neuvěřitelně vděčná za to, že tu ségru tam mám. Máme vztah, jaký máme a jsem ráda, že ten příběh byl tak, jak je napsaný.
2: Paní Báro Vaňousová, kolik takových dětí kolem sebe máte jako odborná konzultantka a co nejčastěji zazní, když k tomu setkání dojde? Z jejich úst, těch dětských, myslím.
4: Těch rodin máme poměrně dost, protože už teď se o tom mluví v přípravách a postupně vlastně ty adoptivní rodiče se tomu otevírají. Překonáváme s nima velký strach z toho, že o ty děti přijdou, když potkají biologickou rodinu, ale vlastně nakonec ty setkání nám ukazují ten pravý opak. Pokud to dítěti umožní a projdou s ním, tak to dítě zůstává v důvěře s těma jeho adoptivníma rodičima, protože pro něj to jsou rodiče. Ono jenom potřebuje dovysvětlit některé věci. Nejčastější otázka je proč. Proč se to stalo a co se stalo, že jsem já nemohl zůstat v biologické rodině. Oni na to potřebují odpovědět, protože když na to nemají tu odpověď, tak většinou si myslí, že to bylo kvůli nim, že oni byli nějaký špatný, že něco vlastně se stalo s nima, že si je ta biologická máma nenechala. Takže tohle je nejčastější otázka, proč a co se stalo, že jsem tam nemohl zůstat.
2: Dá se říct, že to je takové pochybování sám o sobě?
4: Určitě. Ty děti, pokud nemají ty odpovědi, tak oni jsou přirozeně sebestřední, takže si tu odpověď nějakou najde a ta odpověď je většinou, že něco s ním bylo špatně. Rozvíjí se pak dlouhodobě takový to špatný já, když nemá tu správnou odpověď. A my se zaměřujeme na to, že mu chceme dát tu odpověď, protože potřebujeme ten příběh znát celý. Proto vyhledáváme ty biologické rodiče, proto se ptáme často na jejich dětství, protože už v tom jejich dětství vidíme, že oni neměli dostatečnou podporu nebo sami vyrostli v dětském domově nebo vyrostli v biologické rodině, kde to nebylo dobrý a najednou nám ten příběh začne dávat smysl. Takže my to pak tomu dítěti převyprávíme v nějakém příběhu, kde někde je A, B, C, D a ono mu to začne dávat právě ten vnitřní smysl.
2: Hovoříme tady o vyhledávání biologické rodiny. Barunka si sama dala velkou práci na to, aby našla svoji biologickou maminku. Jaký jste zvolila, Barunko, postup? Vám bylo 17 let, když jste začala hledat. To znamená, ještě nezletila, ale už velmi uvědomělá a silná dívka. Jak jste postupovala?
3: První, co bylo, tak jsem si zašla na matriku, protože tam vám dají opis nebo ukážou vám tu matriční knihu. A tam vy vidíte vlastně jenom to, co tam bylo zapsané v ten den,

0: kdy jste se narodila. Tam jsem si z toho vytáhla všechny údaje. Jména, příjmení, zaměstnání tam bylo, mámy, moje prarodiče. A postupně jsem třeba jela na adresu, která tam taky byla, bydliště. Tam jsem teda zjistila, že ta máma už nebydlí. A těch 10 let jsem si to jako dávkovala. Chvilku trvalo, než jsem si to nějak zpracovala. Takže proto až za těch 10 let, že jsem šla fakt krůček po krůčku, vždycky mi něco stačilo na nějaký rok, dva a pak jsem hledala dál. A nakonec teda jsem podala žádost o zprostředkování kontaktu.
1: Takže byste potom čekala, jestli se maminka ozve. Mm-hmm.
0: Ozvala se na můj svátek, přesně jsem dostala dopis. A v tom dopisu...
1: 4. prosince.
0: 4. prosince, ano. Bylo vysvětlení, co se stalo. Byla otevřená tomu se potkat. Psala mi, že na mě myslí každý narozeniny. A pak takový jako maličkosti, jo. A už jenom tenhle první kontakt přes to písmo mi dal obrovský moc. Jako bych věděla, jaká ona bude. Takže po tomto setkání, který následovalo, tak mě to zas tak nepřekvapilo, jaká je.
2: Cesta k uzdravení. S Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: cesta k uzdravení.
1: Báro Vaňousová, bojí se rodiče, které mají adoptivní děti, setkání s jejich biologickými rodiči?
2: Ano.
1: Je tam strach?
2: Ano.
1: A z čeho nejvíc?
2: Asi úplně ten esenciální strach je o to, že o ty děti přijdou, že ty děti se zamilujou do těch biologických rodičů a že budou chtít s nima odejít. Tak to je takový asi největší strach, který tam mají.
1: A stalo se to někdy?
2: Ne, nestalo se nám to nikdy. Samozřejmě stát se to může v momentě, kdy to dítě třeba prochází nějakou divokou pubertou a už je to vlastně v období, kdy ten jeho svět mu vnitřní hlásá, že už se od těch rodičů potřebuje trošku odpoutat. Tak proto pak my vidíme tady ten věk jako nejvíc rizikový, takže to se snažíme všechno dělat daleko dřív, tady ty kontakty, ale nám se to osobně nikdy nestalo. Určitě se stane, že to dítě takhle, když už je starší, se může zamilovat do té mámy, ale většinou se zamiluje do nějaké části samo sebe. A to je důležité, že my to pak umíme s těma adoptivníma rodičima zpracovat. A sama se můžete zeptat Báry, že mě to asi neohrozilo ve vztahu k jejím adoptivním rodičům, ale ten strach tam je velmi esenciální, protože si musíme uvědomit, že spousta těch adoptivních rodičů nemohlo mít třeba svoje vlastní děti a prošli si nějakou svojí nelehkou cestou. Pak procházeli nelehkým procesem, než vás zahradí do adopce, čekáte, pak máte to dítě, teď se o něj staráte a najednou tam přichází toto téma, který potřebuje taky zpracovat, takže jako kdybyste si furt neodpočinula, furt vás tam něco tak jako překvapuje, takže tohle se rodiče bojí nejvíc, ale poté, co ten celý kontakt proběhne, když se podaří, ono se vždycky nemusí podařit, ale když se podaří, tak vidíme, jak si všichni oddechli, jak vlastně daleko líp rozumějí svým dětem, protože vlastně poznají tu biologickou mámu a samozřejmě ty děti mají nějakou povahu, něco mají rádi, takže jim to i pomůže velmi se zblížit s těma svýma dětma.
1: Aby jim ty pucle taky zapadly.
2: Přesně tak.
1: My se tady bavíme o tom, že děti mají právo na to znát své biologické rodiče. Ano, už nějaký ten rok se o tom mluví a v podstatě se na tom i pracuje. Mě teď spíš zajímá, jestli rodiče procházejí nějakou odbornou konzultací, kde jim už dnes doporučí, aby v určitém okamžiku života adoptivního dítěte mu sdělili pravdu. Protože případ Barunky, alespoň z mého okolí teď vycházím, není ojedinělý. Jestli vlastně jsou na to adoptivní rodiče dostatečně dobře připraveni a dostávají dostatečně dobře informace o tom, že je to důležité pro to adoptivní dítě.
2: V současné době už v těch přípravách se o tom mluví, ale jedna věc je, že vy připravujete adoptivní rodiče a druhá věc je pak realita. Protože ono v tom očekávání a v tom, že vlastně se tak těšíte, tak spousta informací nepoberete. Taková je naše zkušenost, že většina lidí to všechno tak jako projde, pak třeba dlouho čeká na to děťátko a pak najednou toho jeho dně. Takže v tom velmelu těch věcí
1: a emocí
2: samozřejmě se pak ztrácí a proto hodně se snažíme, aby i oni měli podporu. Protože teďka vlastně je to tak, že adoptivní rodič v uvozovkách rovná se biologický rodič. Oni nemají žádný doprovázení, nemají tu podporu, takže neziskovky se na to snaží získat nějaký granty, aby je mohli podporovat. Ale většina těch dětí má podobné problémy, stejně jako v pěstounský péči. Takže určitě se s tím pracuje, ale mělo by se s tím pracovat ještě víc.
1: Barunko, věděli vaše adoptivní rodiče, že hledáte svoji mámu?
3: Nevěděli. Občas jsem něco jako řekla, ale nevěděli to, že už to konkrétně dělám. Já jsem jim to oznámila, až jsem je našla.
1: A jak to přijali?
3: To byla taková vtipná situace, protože já jsem se je pozvala na Vánoce, 24. A teď jsem jim to začala oznamovat, říkám, pojďte si sednout, já vám něco potřebuju říct. A teď oni začali jako hádat. Jseš těhotná, jo? A teď tam stříleli tady ty věci, říkám, že ne, ale mám mámu a ségry. Tak jako byli překvapení, mamka vlastně zareagovala moc hezky, že jako je, ty jsi je našla, tak to mě moc potěšilo, že tam byla tady tahle reakce, takže tak.
1: To je krásná reakce na to, že na to nebyla vůbec připravená a vlastně vám i nějakou dobu tajili, že jo, že jste adoptovaná.
3: Oni mi to řekli, když jsem byla ve školce, že jsem adoptovaná. Ale byla tam ta verze, že ta máma nežije, takže tam bylo z jejich strany, dokážu to pochopit, strach. Mamka to doteďka říká, že se prostě bála co řeknu, až mi řeknou, že mě máma dala pryč. Jo, říká, my jsme ti tohle nemohli říct přece. Jak bys to vzala? Doteďka tohle jakoby v sobě má, ale za mě ta pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: A proto jsme se vlastně sešli, kdybychom měli, Báro Vaňousová, to dnešní setkání nějak shrnout, co všechno by v tom bylo.
2: To, co by tam mělo zaznít, je, že budování těch vztahů na pravdě je budování toho bezpečí a toho, že to dítě může zůstat v autenticitě, napojený na svoje pocity a emoce, a když se to zpracovává všechno, ten jeho příběh průběžně, tak to ukazuje, že to právě vytváří ten hezký vztah a toho člověka to staví do té zdravé identity. Já si totiž myslím, že když Bára sdílí s těmi mladými lidmi, tak oni si uvědomí, že nejsou sami. Ty všechny divné pocity, které máme, není o tom, že jsme my divní, ale že mají i jiní lidi, takže jim to pomůže vlastně se nadechnout a říct si, aha, tak tady je nás víc, a to sdílení vždycky pomáhá.
1: Děkuju. Já si myslím, že tímhle můžeme pro tentokrát skončit a budu ráda, když se tady spolu zase někdy potkáme, protože určitě i Barunka jako peer konzultantka se ještě posune dál a přinese nám třeba zajímavé příběhy, a vy, paní Vaňousová, taky, protože já si myslím, že to je téma, o kterém by se nemělo mlčet, ale mělo by se o něm hodně mluvit. Děkuju, Barunko, za vaši odvahu. Držím palce v tom, co děláte. Přeju hodně úspěchů v životě a lásky.
2: Děkuju. Děkujeme za pozvání.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň dá letos na sociální začleňování 12 milionů korun. V rámci akce Proběhni si brdy se mohou lidé zúčastnit virtuálního běhu. V Lokeckém amfiteátru dnes bude den cyklostezky Ohře a Karlovarského kraje. Ráno čekejte méně oblačnosti, dopoledne se bude zatahovat a postupně se objeví četné přehánky nebo i bouřky. Teploty do 27 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Dvanáct milionů korun dá letos Plzeň na aktivity spojené s podporou sociálního začleňování. Schválili to radní města. Peníze si rozdělí 21 žadatelů. Většinou jde o organizace, které pomáhají lidem najít si a udržet práci nebo bydlení. Další příklady doplní plzeňská radní Světlana Budková z Hnutí STAN.
2: Mezi projekty s nejvyšší podporou patří třeba projekt Klubíčko, který rozvíjí rodičovské kompetence u rodin v sociálním vyloučení, nebo projekt Safety First, který do stavby bydlení zapojuje samotné lidi bez domova a pomáhá jim tak získat nebo obnovit pracovní návyky. Dále lze uvést klub Balon pro děti pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí.
1: Spolek Visit Rokycansko pořádá v Brdech virtuální běh. V rámci akce Proběhni si Brdy mohou zájemci do konce června absolvovat jednu ze tří tras během nebo chůzí. Pokud trasu úspěšně dokončí, dostanou pamětní medaily. Pokračuje za organizátory Dagmar Filo.
3: Registrace probíhá jednoduše online na našem webu Visit Rokycansko. Tam najdete Proběhni si Brdy, vyberete si svoji trasu, zaregistrujete se a pak už můžete kdykoliv až do konce června vyrazit do Brd vlastním tempem.
1: Pokračuje komunistický sjezd v Praze. Strana si dnes zvolí své místopředsedy. Naváže tak na včerejší volbu předsedy. Kateřinu Konečnou ve vedení vystřídal dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Europoslankyně Konečná vedla stranu od roku 2021. Po neúspěšných sněmovních volbách funkci neobhajovala. Komunisté tehdy kandidovali za Hnutí Stačilo. Amfiteátr v Lokti na Sokolovsku dnes nabídne program pro cyklisty i pro rodiny s dětmi a další návštěvníky. Uskuteční se tam den cyklostezky Ohře a Karlovarského kraje. Cyklisté si mohou nechat zdarma seřídit své kolo, BESIP přijede se svou osvětovou show s názvem Zvolni, která se snaží třeba apelovat na vzájemnou ohleduplnost mezi chodci, cyklisty a motoristy. Pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
4: Nebude chybět ani projekt Cesta za snem, který se zaměřuje na podporu handicapovaných sportovců a nabízí možnost vyzkoušet jízdu na handbajku. S historickými kole dorazí ostružští velocipedisté a chybět nebude ani stánek s informacemi o cyklostezce Ohře na bavorské straně hranice, kde mohou návštěvníci načerpat inspiraci pro své výlety na kole.
1: Program začíná v Lokeckém amfiteátru ve 12 hodin a připravena je také autogramiáda bývalého reprezentanta v běhu na lyžích Lukáše Bauera, stezka pro děti a vystoupení Martiny Pártlové. Sport. Hokejisté Finska porazili v Curychu Kanadu 4-2 a postoupili do finále mistrovství světa. V něm se dnes večer utkají s domácím Švýcarskem, které přehrálo Norsko 6-0. A fotbalisté Paris Saint-Germain slaví obhajobu titulu v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti vyhráli nad Arsenalem 2-1 po penaltách. Počasí. Ráno čekejte méně oblačnosti, dopoledne se bude od západu zatahovat a postupně se objeví četné přehánky nebo i bouřky. Později odpoledne očekáváme přechodné ubývání oblačnosti i srážek. Později večer opět až zataženo a přehánky nebo bouřky na většině území. Bouřky mohou být i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů a na horách bude 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 1/20 v Plzni Černicích se opravuje povrch vozovky, funguje kivadlový provoz jedním jízdním pruhem. Částečná uzavírka potrvá do začátku července. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je neděle 31. května, 5 minut po 5. hodině. Dobré ráno, s Českým rozhlasem Plzeň vám přeje Nikola Valová. Dnešní díl seriálu Tajemství technických památek nás provede štolou číslo 1 v Jáchymově na Karlovarsku. Jedná se o zajímavou technickou památku, kde se těžil uran i stříbro a kde v 50. letech pracovali političtí vězni. Více už po písničkách.

0: technických památek.
1: Číslo 1 v Jáchymově na Karlovarsku patří do těžební oblasti dosud funkčního dolu Svornost. Jednalo se o průzkumnou štolu, která měla ověřit výskyt uranu a kterou razili v 50. letech 20. století převážně političtí vězni. Štolu navíc protínala středověká stříbrná žíla Evangelist a tak si dnes návštěvníci mohou prohlédnout hned dvě zajímavé hornické památky. Janu Strejčkovou, Jáchymovskou štolou 1, provedl Miroslav Palfy.
2: My jsme teď v prostoru, kde vězni byli počítaný. Minuli jsme jeden katr svařený z vodovodních trubek. Tady je druhý svařený z kolejnic. V tom prostoru byli vězni spočítaný, poslaný na práci. Je zajímavostí, že strážní zůstávali tady, protože měli strach z radioaktivity. Hned na začátku jsou autentické nálezy z lágru Svornost, které je ve svahu 40 metrů nad náma.
3: My jsme teď minuli dva vozíky.
2: Jo, je tady klasický výklopný vozík na rudu nebo na horninu. Je tady přepravní vagónek, kterým se dopravovali horníci na čelbu. A pak je tady ještě normální kvanicový vůz, kterým se převáželo dřevo potřebný na výdřevu částí štoly.
3: Jak je ta chodba dlouhá? Protože před námi nevidím konec.
2: Chodba je dlouhá zhruba 260 metrů a zhruba 170 metrů od vstupního portálu je rozrážka, to znamená taková křižovatka chodeb.
3: A teď nás vlastně čeká odbočka?
2: Teď nás čeká odbočka jižní chodba, štoly číslo 1, která narazila na středověký důlní dílo. No a tady vlastně jdeme tou druhou žílou, tady máte krásnou ukázku, klasický dřevěný výdřevy. Říkám, tohle horníci měli radši, protože když na to ta skála začala nalíhat, tak to začalo praskat, sténat, různě se ohejbat, takže věděli, že musí pryč. Tak, tady vidíte krásně dírou ve stropě, ve výdřevě, která tady je z důvodu, kdyby padaly volné kabany. Tak krásně můžete nahlídnout do středověkého díla Vysoká jedle, Hohetané, kdy to pokračuje na druhou stranu, takže vidíte profil té stříbrné štoly, která sledovala žílu Evangelist, a vidíte sama rozdíl velikosti středověké štoly a tady té novodobí.
3: A teď jsme došli k závalu.
2: Jsme došli na místo, kde končí prohlídka, je tady částečný zával. Kdyby se dalo dojít až dozadu, zase na čelbu téhle štoly, tak tam je krásně naražená ta štola, dá se tam do ní i vstoupit, ale v současné době to je jenom pro báňskou službu, pro odborníky, kteří zkoumají, jak moc to pracuje, jestli by nebylo možné do budoucna pustit lidi i do té středověké části.
1: Štolu číslo 1 dnes provozuje a veřejnosti zpřístupňuje Muzeum Sokolov. Jako technická památka nabízí jedinečný pohled na hornické práce od středověké těžby stříbra až po éru uranu v 50. letech. Z Jáchymova na Karlovarsku Jana Strejčková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Nedělní ráno bude méně oblačné, během dopoledne se bude od západu zatahovat a postupně se objeví četné přehánky nebo i bouřky. Později odpoledne očekáváme přechodné ubývání oblačnosti i srážek. Večer se opět zatáhne a přehánky nebo bouřky se objeví na většině území. Bouřky mohou být i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 a 27 stupni, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude vát slabý, během dne mírný, v bouřkách přechodně zesílí. Předpokládané množství srážek 5 až 15 mm, v bouřkách kolem 30 mm. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, ráno mírně nepříznivé. A biozátěž na dvojce, tedy střední. Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň, kde se za okamžik podrobněji podíváme na irského herce Colina Farrella. Když se na začátku tisíciletí objevil v Hollywoodu, studia v něm viděla nového drsného rebela. Farrell ale dokázal něco výjimečného. Problémové hvězdy se stal respektovaný charakterní herec a dnes slaví 50 let.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 8 minut do půl šesté, také poslední květnovou neděli, je s vámi Český rozhlas Plzeň. Irský herec Colin Farrell dnes slaví padesátiny. Z někdejšího hollywoodského bouřliváka, kterého proslavili role gangsterů a rebelů, se mezi tím stal jeden z nejoceňovanějších herců své generace.
1: I'm in this position because you've got a gun.
2: Come on, Stu. Don't you get the game yet?
3: Ve filmech začal hrát od roku 1995, ale velký průlom přišel o 7 let později s thrillerem Telefonní budka, ve které je v podstatě téměř celou dobu Farrell zavřený. Následovaly velké hollywoodské projekty jako Minority Report Stevena Spielberga nebo historický velkofilm Alexander Veliký Olivera Stonea. Nicméně skutečný respekt kritiků získal milovník duchovní literatury a filozofie až ve chvíli, kdy si začal vybírat zvláštnější a temnější role. Třeba v černohumorné gangsterce Martina McDonagha v Brugách, která z něj udělala festivalového miláčka a přinesla mu první Zlatý glóbus.
4: Píšou, že Belgičani dvakrát zachránili uprchlý anglický krále v 15. a 17. století.
5: Historie mě nikdy nebavila. Všechno je to o tom, co už je pryč. Co se to tam děje? To jsou filmaři. Natáčejí trpaslíky.
3: Ve snímku se před kamerou poprvé setkal s krajanem Brendanem Gleesonem. Spolu stvárnili dvojici nájemných zabijáků, kteří po spackané akci v Londýně dostanou příkaz uklidit se v malebném belgickém městečku.
6: Víte už, jaké byste chtěl být zvíře?
7: Ano, humr. Humři se dožívají více než 100 let. Mají modrou krev jako aristokrati. A celý život jsou plodní. Taky mám moc rád morze.
6: To vám blahopřeji. Většina lidí chce být pes. Proto je na světě tolik psů.
3: To už je ukázka z bizarního sci-fi dramatu oscarového Yorgose Lanthimose Humr, kde si Colin Farrell vyzkoušel další hereckou polohu. S McDonou i kolegou Gleesonem se pak znovu na plátně potkali v melancholických vílách z Inisherinu, které získali celkem 9 nominací na Oscara.
8: Just tell me what I've done to you.
9: When you didn't do anything to me. I just don't like you no more.
8: You liked me yesterday.
3: Nejen novou generaci fanoušků pak překvapil proměnou v komiksového padoucha Oswalda Cobblepota alias Tučňáka ve filmu Batman a později i v seriálu Tučňák. Pod vrstvami masek a make-upu ho skoro nešlo poznat a právě to se herci líbilo, že poprvé hrál bez toho hezkého Colina. Co se týče osobního života, nikdy se neoženila, má dva syny. Otevřeně mluví o svých někdejších závislostech i psychických problémech. Nejtěžší období prožíval během natáčení filmu Miami Vice, na které si prý skoro nepamatuje. Farrell také nesnáší status celebrity, raději tráví čas mezi normálními lidmi, ideálně v dublinských hospodách. Miluje irský folklor, box, dlouhé túry a zajímá se o buddhismus, meditaci i filozofii. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Plzeň. Rádio vaše

0: 6.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Na Rolnické náměstí v Plzni se zítra vrátí doprava. Kvůli rekonstrukci bylo neprůjezdné od loňského května. Město termín dokončení kvůli technickým komplikacím několikrát posunulo. Stavební práce zahrnovaly třeba rozšíření vodovodní sítě a vybudování kanalizace. Finální úpravy celého prostoru budou pokračovat do poloviny srpna. Město Klatovy připravilo čtvrtý ročník akce O zahradách trochu jinak. Uskuteční se dnes odpoledne v Merkandinových sadech v rámci projektu Zdravé město Klatovy. Více ve zprávách za půl hodiny. Dnes je Světový den bez tabáku. V Česku loni kouřila klasické cigarety více než pětina lidí starších 15 let, uvádí to Státní zdravotní ústav. Podle Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze ale přestat kouřit zvládne bez pomoci lékaře jen 5% kuřáků. V poledne vyrazí tradiční jízda králů na objížďku Vlčnova na Slovácku. Tradice je zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO a láká do obce tisíce návštěvníků. Letošním králem je 10letý Marek Dacík. Bude ho doprovázet 11 jezdců na koních, takzvaných legrutů. Průvod bude obcí projíždět až do 17. hodiny. Pozemní hokejistky plzeňských Letic prohrály v úvodním semifinále play-off extraligy s Pragou 0-3 a zkomplikovali si tak cestu do finále. Všechny góly inkasovaly plzeňské hráčky až ve druhé polovině utkání. Dnešní odveta v Praze začne v 11 hodin. Ve finále hokejového mistrovství světa se večer utkají Švýcarsko a Finsko. Domácí reprezentace zvítězila v semifinále v Curychu nad Norskem 6-0 a Finsko přehrálo Kanadu 4-2. A dnešní počasí ráno čekejte méně oblačnosti, dopoledne se bude zatahovat a postupně se objeví četné přehánky nebo i bouřky. Ty mohou být i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 1/22 u Nalžovský hor na Klatovsku počítejte s uzavírkou, stavební práce tam potrvají téměř do poloviny prosince. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 2,5 minuty po půl šesté, krátké zprávy pro vás připravila Štěpánka Zíková. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, ať už právě vstáváte, nebo jste ještě nešli spát, tak vám přeji krásné ráno a příjemný poslech písniček, které nestárnou.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na svého hereckého kolegu Vladimíra Menšíka zavzpomínala herečka Stella Zázvorková.
2: Ještě si dovolím napovědět jedno jméno. Vladimír Menšík.
3: No jo, Vladimír Menšík, to je třeba celé noci nespal jenom proto, že když ráno přišel do maskérny, tak už měl připravené zásoby toho, co nám bude vyprávět, a pokud jsme se neváleli smíchy, tak Menšík nebyl spokojený. My jsme se jednou na něj domluvili, přísahali jsme si, že až přijde, že se mu smát nebudeme. Otevřel dveře, vešel vestička, krásně oblečený byl, že ano. Vstoupila, hned začala hlacholit a něco vykládal. Stelušenko mě říká, Stelušenko, tak jak jsi se vyspinkala, jo. A já nic, já jsem takhle, já měla prokousaný zvnitřku líce, jo. Takhle jsem to měla prokousaný. Všichni ostatní se dívali dolů a tak dál. Maskéři ty vůbec ty dělali, že neslyšeli. Myslím, že jeden měl v uších vatu, že prostě už to nechtěl. Teď Menšík znova začal. Pak ještě jednou, pak už začal zpívat. Pak už nějaký kuplety, to byl taky jeho silná stránka. Že? A pak měl takový říkačky různý, to už bylo teda, to už byl těžký kalibr. Víte? A my nic. A najednou, jak sedím takhle, a už jsem si říkal, je to nějaký divný, protože je tu nějaký takový dusno. To nedopadne dobře, tak jsem pocítila strašný horko na lítku. A protože tam ještě byly plynový ohřívače na kulmy, tak jsem si myslela, že někde třeba chytil plyn dole, tak jsem takhle vyskočila a vidím Menšíka na všech čtyřech, tak mě dejchá na nohu. Já mám, no, Vladušenko, prosím tebe, co to děláš? Tohle to se přece nedělá, že jo? No a v tom všichni začali už se strašně smát. On vstal, tak pomalu oprášil si ty kolena, povídal, tak proto. Já už jsem

0: Dnes nás čeká teplý a bouřkový den. Těžko uvěřit, že v roce 1994 naměřili v Plzni Bolevec jede minus 1,5 stupně. Naopak nejvyšší teplotní rekord padl roku 1979 ve Staňkově, a to téměř 31 stupňů. Jak tedy bude dnes?
1: Počasí.
0: Ráno očekávejte méně oblačnosti, během dopoledne se bude od západu zatahovat a postupně se objeví četné přehánky nebo i bouřky. Později odpoledne očekáváme přechodné ubývání oblačnosti a srážek. Večer se opět zatáhne a přehánky nebo bouřky se objeví na většině území. Bouřky mohou být i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude vás slabý, během dne mírný, v bouřkách přechodně zesílí. Předpokládané množství srážek 5 až 15 mm, v bouřkách kolem 30 mm. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, ráno mírně nepříznivé. A biozátěž na dvojce, tedy střední zátěž.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Plzeň.

Neděle 31. května, krásné ráno. Zítra je den dětí, to znamená, že všude probíhá dnes mnoho akcí. Přehled tipů na dnešní den vám nabídneme přibližně za hodinu. A také dnes po 16. hodině nabídneme další hvězdné návraty. Tentokrát se do hledáčku autora pořadu Patrika Rozehnala dostane herec, komik, sportovec i vyučený automechanik Josef Dvořák. Dozvíte se, jak vyrůstal v malém krámku i jak se dostal k roli polednice nebo namlouvání slavných večerníčků. Poslouchejte hvězdné návraty na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Hello!

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Většinu Čech a část Moravy zasáhnou i dnes silné bouřky. Planá na Tachovsku přispěje na opravu krovu místního zámku. Na kolonádě v Klatovech dnes budou mluvit o zahradách trochu jinak. Ráno čekejte méně oblačnosti, dopoledne se bude zatahovat a postupně se objeví četné přehánky nebo i bouřky. Teploty do 27 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí od dnešního poledne do půlnoci. Týká se severozápadních, středních a jižních Čech a také Znojemska a části Vysočiny. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu. Hlavně v zastavěných oblastech hrozí zaplavení podchodů a podjezdů i lokální rozvodnění menších toků. V Česku končí dlouhé období sucha. Bouřky by tak měly krajinu zavlažit. Planá na Tachovsku poskytne dotaci na opravu části krovu místního zámku. Historická stavba ze 14. století vystřídala mnoho majitelů a dlouhá léta chátrala. Teď ho vlastní soukromá firma, která památku postupně opravuje. Pokračuje starostka Martina Němečková, zvolená za hnutí STAN.
4: Dřív to bylo ministerstva obrany a v 90. se rozhodlo ministerstvo to prodat. To bohužel koupili různí překupníci a podvodníci, kteří potřebovali jenom úvěr, ale zámek je nezajímá. A nikdy ho nezačali ani opravovat. Ten zámek nebyl v dobrém stavu a během 20-30 let ještě víc chátral, jednou tam dokonce hořelo.
3: Na rekonstrukci krovu dá město 500 000 korun. V Merkandinových sadech v Klatovech je dnes akce O zahradách trochu jinak. Začne ve 14 hodin v prostorách kolonády a více řekne místostarosta Martin Kříž z Nestraníků.
5: Bude vystoupení Romana Kváče, který moderuje pořad Vaše kouzelná zahrada. Vždycky tam máme někoho, kdo mluví o zahradách, o tom, co se tam dá dělat zajímavého. Pak bude od 17 hodin zpěvák Pavel Vítek a taky nesmím zapomenout na komentovanou prohlídku parkem.
3: Pro děti bude v parku loutkové divadlo a taneční vystoupení. Francouzská policie zadržela přes 400 lidí kvůli výtržnostem po včerejším finále Ligy mistrů. Z toho více než 280 v Paříži, potvrdil to ministr vnitra Laurent Nunez. Pařížský klub PSG obhájil fotbalový titul. V penaltovém rozstřelu porazil britský Arsenal.
6: Tisícovky lidí slavili vítězství pařížského klubu na bulváru Champs-Élysées. Po utkání se střetli s policisty, házeli na ně lahve, petardy i rachejtle. Zásahové oddíly rozháněly davy obušky a slzným plynem. Cílem výtržností se stalo i policejní komisařství v centru Paříže. Ministerstvo vnitra potvrdilo rabování zhruba v 15 francouzských městech, včetně Štrasburku, Grenoblu a Rennes. I přes nepokoje vláda potvrdila odpolední oslavy s fotbalisty pod Eiffelovou věží. Podle organizátorů můžou přilákat až 100 000 lidí. Prezident Emmanuel Macron večer přivítá vítězné fotbalisty v Elizejském paláci. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
3: O titul hokejových mistrů světa si dnes v Curychu zahrají Švýcaři a Finové. Domácí jsou ve finále po třetí za sebou a budou usilovat o první zlato v historii. Severané, kteří ve čtvrtfinále vyřadili český tým, zaútočí na pátý triumf. Finále se bude hrát od 20 hodin. V půl čtvrté odpoledne se v duelu o bronz střetnou poražení semifinalisté Norsko a Kanada.
0: Počasí.
3: Ráno čekejte méně oblačnosti, dopoledne se bude od západu zatahovat a postupně se objeví četné přehánky nebo i bouřky. Později odpoledne očekáváme přechodné ubývání oblačnosti i srážek a později večer opět zataženo, přehánky nebo bouřky na většině území. Bouřky mohou být i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů a na horách maximálně 22. Povane slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: V Klatovech počítejte s uzavírkou v ulici Korálkova Nuderova Palackého. Důvodem je výměna vodovodního a kanalizačního řadu. Práce potrvají do poloviny listopadu. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Aktuální zprávy skončily 5 minut po 6. hodině. V ranním vysílání vám už za chvíli nabídneme sport, konkrétně pozemní hokej. Hráčky Litic nezvládly úvodní semifinále play-off extraligy s Pragou. Více si povíme za okamžik. Dobré ráno, s Českým rozhlasem Plzeň vám přeje Nikola Valová.

Neděli 31. května slaví svátek Kamila. Je to jméno přejaté z latiny, patrně orientálního původu. Ženská podoba mužského jména Kamil, které znamená urozený, mladý, obětní služebník, chrámový sluha. K jeho známým nositelkám patřila či patří hlasatelka Moučková, herečka Špráchalová nebo její slovenská kolegyně Magálová. Narozeniny dnes slaví americký herec a režisér a producent Clint Eastwood, italský filmový režisér Paolo Sorrentino, italský filmový herec Colin Farrell či biatlonistka Tereza Voborníková. Všem Kamilám a narozeninovým oslavencům přejeme vše nejlepší a nejen jim hrají v Českém rozhlase Plzeň písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Ráno očekávejte méně oblačnosti, během dopoledne se bude od západu zatahovat a postupně se objeví četné přeháníky nebo i bouřky. Později odpoledne očekáváme přechodné ubývání oblačnosti i srážek. Večer se opět zatáhne a přeháníky nebo bouřky se objeví na většině území. Bouřky mohou být i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni, na horách maximálně 22 stupňů Celsia. Vítr bude vát slabý, během dne mírný, v bouřkách přechodně zesílí. Předpokládané množství srážek 5 až 15 mm, v bouřkách kolem 30 mm. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, ráno mírně nepříznivé a biozátěž na dvojce, tedy střední.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 7 minut do 6:30 je s vámi Český rozhlas Plzeň. Pozemní hokejistky Litic prohrály úvodní semifinále play-off extraligy s Pragou 0-3 a postup do boje o zlato se jim tak před dnešní odvetou v Praze výrazně vzdálil. S kapitánkou plzeňského celku Adélou Kožíškovou rozebral nepovedené utkání reportér Vladislav Janouškovec.
1: Litické pozemní hokejistky rozehrály semifinále na vlastním hřišti porážkou 0-3, co podle kapitánky Adély Kožíškové rozhodlo ten zápas, který po prvním poločase byl nerozhodný, bezbrankový.
2: Tak já si myslím, že jsme bohužel do zápasu nastoupili spíš v tréninkovém tempu, než v tom našem zápasovém. A nevím, nedokážu říct, jestli za celý tým v tom hrála roli nějaká nervozita, protože s Pragovkou jsme vlastně odehráli v sezóně 2 zápasy. Jeden jsme vyhráli 1-0 a druhý byl nerozhodně 1-1, takže bohužel nedokážu říct, proč takovýhle výsledek. Určitě nám to trošku stížilo plány do druhého semifinále, takže tak.
1: Asi hodně teď můžete litovat těch 2-3 šancí v té druhé čtvrtině, kdy se tam ten míček už válel v podstatě na brankové čáře a jenom zbývalo ho tam doklepnout.
2: Ne, určitě mrzí nás to, protože samozřejmě, kdyby bylo skore 2-3 pro Pragovku, nebo bychom nějaký gol předali, tak by pro nás zítřejší zápas byl snažší, ale přece jenom musím říct, že Pragovka měla spíš ten zápas v jejich roli, takže by to bylo pro nás šťastnější výsledek.
1: Korigovat jste to ještě mohli v závěru, byly tam 2 trestné rohy, proč se nepovedlo pořádně ohrozit branku soupeřek? Chybí třeba nejlepší střelkyně Lucie Dolívková, nebo tam hledat příčiny někde jinde?
2: Tak asi v těch rozích my něco máme natrénované, zkusili jsme něco nového, prostě bohužel to nevyšlo. Taky by bylo lepší, kdyby jsme měli více rohů a měli více šancí, to rozhodně. Souhlasím teda, že nám chyběla ne teda při těch rozích, ale celkově v zápase naše ta nejlepší střelkyně a náš klíčový útočník Lucka Dolívková. Nám rozhodně chyběla.
1: Trenér Adam Uhlíř se tam hodně rozčiloval v tom druhém poločase, že málo běháte, málo podporujete ten útok. Vy jste tady obránkyně, ale přesto tak chyběla třeba i větší namotivovanost, větší snaha. Přece jenom jde o všechno. Praga ukázala, že je hodně zkušeným mužstvem navíc.
2: Já si myslím, že jak už jsem říkal, že v tomhle to možná trošku rozhodlo ten náš strach nebo nějaká nervozita. Myslím si, že když jsme v takovémhle rozpoložení, že pro nás je pak horší nebo těžší, málo kdo si chce naběhnout pro balonek, nevím, jestli to je způsob, aby to neskazil, takže proto si myslím, že tam byla i menší aktivita a rozhodně chápu Adamovo rozlobení, protože si myslím, že jsme hodně ten druhý poločas hráli sami na sebe a málo jsme se doplňovali jak v útočné, tak v obranné fázi.
1: V polovině toho semifinále prohráváte 0-3. Co udělat ještě pro to, abyste ten boj o postup do finále zdramatizovali v Praze?
2: No teďka teda je nutnost přidat teda v dalším tom zápase 3 góly, aby jsme aspoň teda skóre po těch 2 zápasech bylo 3-3. Samozřejmě to pro nás bude těžké, protože celkově v tom ženském hokeji úplně se nedává moc branek, takže to by nám rozhodně pomohlo a nějaká namotivovanost, pobavit se o tom s týmem, podívat se na video a vstoupit do toho zápasu. Myslím si, že hokejově na to máme, ale více probrat a hlavu do toho dát.
1: Říká Adéla Kožíšková, kapitánka pozemních hokejistek Litic. Z Litic Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.

0: písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 7.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Silničáři v Plzeňském kraji vydají letos na opravy komunikací stejně jako loni. Většinu rozsáhlejších stavebních akcí budou dělat za provozu. Dvě výrazně dražší rekonstrukce čekají dálnici D5, která bude vždy průjezdná v obou směrech po jedné polovině, zjistila ČTK od správců komunikací. Například na silnici 1/22 z Domažlic přes Klatovy na Horažďovice začne v polovině června oprava kilometrového průtahu Gdyně za 60 milionů korun. Plzeňský kraj přispěje regionálním knihovnám na nákup knih. Krajští radní schválili rozdělení dotací za celkem více než 1 milion korun. Dotace se rozdělují podle velikosti obsluhované oblasti a také podle počtu čtenářů. Žádosti o dotaci je možné posílat do 10. srpna. Historickou kovárnu chtějí obnovit v barokním dvoře Kalec na severním Plzeňsku, více ve zprávách za půl hodiny. Lidé by si měli dávat pozor na podvodné e-maily, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a tvrdí, že v systému chybí některé informace. Snaží se od lidí získat třeba přihlašovací údaje anebo přístup k jejich bankovnímu účtu. Lidé by na takové výzvy neměli odpovídat a neklikat na odkazy. Hokejisté Finska postoupili do finále hokejového mistrovství světa. V semifinále v Curychu porazili Kanadu 4-2. V souboji o titul se dnes utkají s domácími Švýcary, kteří zvítězili nad Norskem 6-0. České fotbalisty čeká před odletem na mistrovství světa přípravný zápas s Kosovem. Utkání začne v 16 hodin na Letné. A dnešní počasí ráno čekejte méně oblačnosti, dopoledne se bude zatahovat, postupně se objeví četné přehánky nebo i bouřky. Ty mohou být i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty do 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Plzni na Slovanech začala oprava Květné ulice. V první etapě je úplně uzavřený úsek mezi křižovatkami s ulicemi Liliová a Motýlí. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: To byly zprávy od Štěpánky Zíkové, jsou 7:03 a ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň se za chvíli přihlásí o slovo děti. Tentokrát nám řeknou, co je to hřích.

zmizela, zmizela jako laň do lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní

0: co je to hřích?
1: Je třeba někdo kecá nebo lže.
2: Že něco sliboval a neudělal.
3: Že hrozně zlobí.
4: Hřích je to, že někdo udělá něco špatného a hodně špatného a potom musí jít do pekla kvůli tomu.
5: To, že někdo něco nakreslí a potom mu to dá zničený.
6: To je horší než pekla, že u tom ďáblové.
7: Že někdo někoho zabije.
8: A nebo když je ve škole a dostaneš špatnou známku, takže si veme červenou tušku a překreslí si to.
9: Že lže a krade a do pekla se hrabe.
10: Ahoj, rádio!
11: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno očekávejte méně oblačnosti, během dopoledne se bude od západu zatahovat a postupně se objeví četné přehánky nebo i bouřky. Později odpoledne očekáváme přechodné ubývání oblačnosti i srážek. Večer se opět zatáhne a přehánky nebo bouřky se objeví na většině území. Bouřky mohou být i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude vát slabý, během dne mírný, v bouřkách přechodně zesílí. Předpokládané množství srážek 5 až 15 mm, v bouřkách kolem 30 mm. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, ráno mírně nepříznivé. A biozátěž na dvojce, tedy střední. To bylo počasí a už za okamžik vám přineseme tipy pro volný čas. Zůstaňte s Českým rozhlasem Plzeň.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Ve výstavní síni Masné krámy Západočeské galerie v Plzni se od 16 hodin koná absolventský koncert Západní umělecké školy Třemošná. Od 17 hodin se tam uskuteční dopolední matiné s flétnou a akordeonem. Sady Nebílovy zvou na muzikálové odpoledne Nebíl Fest. Melodie zazní v sadech od 16 hodin. V plzeňském Area Bory zahraje k tanci i poslechu hornická kapela Nýřaňanka. Kapela, jejíž historie sahá až do roku 1932, je zaměřená na tradiční dechovou hudbu, ale ve svém repertoáru má i známé taneční melodie 60. až 90. let. Akce startuje od 15 hodin. Areál SDH Sedlec zve na Den dětí. Start je od 14 hodin v hasičské zbrojnici a připraveny jsou třeba soutěže, hry a hudba. Vystoupí také divadelní spolek Konivadlo. Předpokládaný konec akce je v 18 hodin. Kulturní dům v Horažďovicích zve na posezení s písničkou. Od 15 hodin vystoupí kapela Otavanka. To byly tipy pro neděli 31. května. Doufáme, že si vyberete.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Je světový den bez tabáku. Závislost bez pomoci lékaře překoná jen asi 5% kuřáků. V bývalých stájích barokního dvora Kalec na Plzeňsku vznikne minimuzeum zemědělských strojů. Ráno čekejte méně oblačnosti, dopoledne se bude zatahovat, postupně se objeví přehánky nebo i bouřky a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpánka Zíková. Dnes je světový den bez tabáku. Skoncovat s kouřením ale není jednoduché. Abstinenční příznaky bez pomoci lékaře překoná jen asi 5% kuřáků, říká vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
3: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4, ale takové dva mohou přetrvávat a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit a ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
2: Abstinenční příznaky podle ní dokážou stlumit léky. Pojišťovny je plně nehradí, lidé si ale zpětně mohou zažádat o příspěvek. Podle Státního zdravotního ústavu loni v Česku klasické cigarety kouřila více než pětina lidí starších 15 let, z nich asi 17% denně. Historickou kovárnu chtějí obnovit v barokním dvoře Kalec na severním Plzeňsku. Je umístěna ve východním křídle objektu, kde dříve byly stáje. Teď se tam dodělávají krovy a střecha a po dokončení by tam mělo být minimuzeum zemědělských strojů. Co dalšího se bude v Kalci předělávat, popíše správcová dvora Jana Churavá.
4: Severní křídlo jsme opravili jenom částečně, jenom ty hezké místnosti, velký sál a kapli a ty přilehlé byty a ty další místnosti, které dřív sloužily k bydlení těch zaměstnanců, tak ty jsou pořád ještě v hrozném havarijním stavu. Dál potom pětipatrová budova zámečku. Zdi jsou hrozně zasolené, vlhké, takže to všechno ještě čeká na úpravy.
2: Vláda se nebude zabývat novým zákonem o České televizi a Českém rozhlase, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. K návrhu ministra kultury o ty klempíře za motoristy přišlo více než 400 připomínek. Podle Babiše se dá financování veřejnoprávních médií změnit i na základě současných zákonů. I dál je podle něj prioritou zrušení poplatků a převedení rozhlasu a televize pod státní rozpočet. Opozice se změnami nesouhlasí. Sokolov podpoří studium seniorů na univerzitě třetího věku i v následujícím roce. V prostorách integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově funguje od roku 2007 ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Účastníci si v příštím roce mohou vybírat z 5 programů. Letos navštěvuje univerzitu přes 80 seniorů, pokračuje starostka Renata Oulehlová z hnutí ANO.
5: Město Sokolov každoročně podporuje univerzitu třetího věku, kam chodí mnoho našich seniorů se vzdělávat. Je to velice žádané, je to kladně přijímáno a seniori z toho mají opravdu radost a my přispíváme částkou 120 tisíc.
2: Díky podpoře města seniori studují za zvýhodněné školné 800 korun za semestr. Sport. Hokejisté Finska porazili v Curychu Kanadu 4-2 a postoupili do finále mistrovství světa. V něm se dnes večer utkají s domácím Švýcarskem, které přehrálo Norsko 6-0. Českou fotbalovou reprezentaci čeká poslední zápas před odletem do dějiště mistrovství světa. V 16 hodin nastoupí Češi v přípravném utkání na Letné proti Kosovu. Hned po duelu trenérský štáb oznámí finální nominaci na světový šampionát, který začne za necelé 2 týdny.
1: Počasí.
2: Ráno čekejte méně oblačnosti, dopoledne se bude od západu zatahovat, postupně se objeví četné přehánky nebo i bouřky. Později odpoledne očekáváme přechodné ubývání oblačnosti i srážek. Později večer opět zataženo, přehánky nebo bouřky na většině území. Bouřky mohou být i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách maximálně 22. Povane slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr. V bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Dobřanech na jižním Plzeňsku platí uzavírka v ulici Palackého, Tylova. Stavební práce potrvají téměř do konce prosince. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Končily zprávy Českého rozhlasu Plzeň a 5 minut po 7 hodině pokračuje náš ranní program. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Valová. Pokud jezdíte po dálnici D5, už jste si toho také určitě všimli. Sjezdy na dálnici a nájezdy na dálnici stále víc připomínají parkoviště kamionů. Na vině je nedostatek parkovacích míst pro nákladní dopravu na dálnici nebo v její blízkosti. Více už za chvíli.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Květen jde do finále. Je tady poslední májový den, neděle. A to je taky světový den bez tabáku. Je by poslední cigaretka. Svátek má Kamila. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. První lanová dráha v Praze se rozjela v roce 1891, to je 135 let. Vedla od dnešního vyústění Letenského tunelu k Letenskému zámečku. Jezdila jen do roku 1916. Dneska jsou zbytky horní stanice upraveny na vyhlídkové místo s připomínkou lanové dráhy. Luxusní parník společnosti White Star Line, legendární Titanic, byl v loděnicích Belfastu spuštěn na vodu před 115 lety v roce 1911. Ještě skoro rok pak trvaly práce na dokončení. První plavba skončila v dubnu 1912 katastrofou po srážce s krou uprostřed Atlantiku. Letiště Heathrow poblíž Londýna bylo otevřeno před 80 lety v roce 1946. Je to nejvytíženější airport v Evropě a třetí na světě. Třetí popravená žena v Československu byla k trestu smrti odsouzena přesně před 60 lety, v roce 1966. Slovenská sériová vražetkyně Irena Čubírková nejprve ve východočeském Trutnově za pomoci milence a jeho manželky zavraždila svého manžela. Vše nainscenovali jako nehodu. To nejdřív prošlo, později zavraždila na Slovensku u Trnavy i druha. Jeho tělo spálila v peci na chléb a hlavu pohodila na toaletě ve vlaku. A tady narazila. Za obě vraždy byla oběšena v pankrácké věznici na konci září 66. První volby do poslanecké sněmovny parlamentu v samostatné České republice začaly před 30 lety v roce 1996. A kulatých 50 má dneska hvězda současného Hollywoodu, irský herec Colin Farrell, třeba Alexander Veliký. Já přeju krásný den.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vaše.

0: počasí.
1: Více k aktuálnímu počasí nám teď řekne meteorolog Tomáš Vejvoda. Krásné ráno. Jak to bude venku vypadat především s těmi hlášenými bouřkami?
2: Dobré ráno. Tak máte pravdu, je v platnosti výstraha, která platí od dnešní 12. Až do dnešní půlnoci. Výstraha před silnými bouřkami. Počítejme s tím, že bouřky tady mohou být i silné s přívalovým deštěm, kroupami a i se silnějšími nárazy větru o rychlosti až kolem 20 metrů za sekundu. V bouřkách může spadnout až 30 mm srážek a v opakovaných to může být i více.
1: A dočkáme se třeba dneska i sluníčka, jaké budou teploty?
2: Co se týče oblačnosti, tak ráno jí může být méně, ale od západu se bude během dopoledne zatahovat a kolem poledne se potom postupně objeví četné přehánky a bouřky. Později odpoledne pak očekáváme přechodné ubývání srážek, nicméně potom později večer se přehánky nebo i bouřky vyskytnou opět na většině území, takže to půjde jakoby ve dvou vlnách. A co se týče teplot, tak ty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách to bude od 19 do 22 stupňů Celsia a k tomu povane během dne mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí, a to hlavně tedy v těch odpoledních bouřkách.
1: Počasí na neděli 31. května nám přiblížil meteorolog Tomáš Vejvoda, děkujeme.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Takže pokud dneska vyrážíte ven, tak deštníky raději sebou a také samozřejmě můžete dál poslouchat Český rozhlas Plzeň.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Na dálniční síti České republiky chybí podle Nejvyššího kontrolního úřadu téměř 2000 parkovacích míst pro nákladní auta a vidí to denně snad každý řidič i na dálnici D5 v podobě kamiony přeplněných odpočívadel, ale i sjezdů a nájezdů. Odstavené kamiony stojí třeba na 50. kilometru u Mýta na Rokycansku. Právě v jeho blízkosti ředitelství silnic a dálnic připravuje stavbu nové odpočívky, která ale nezačne dřív než za několik let.
1: Parkovací místa pro kamiony přibývají pomaleji než nákladní doprava. Svoje zkušenosti má i řidič kamionu Radek.
2: Parkovacích míst je hrozně málo.
3: Teď se nedávno otevřelo 100 míst směrem do Německa na Rozvadově.
2: Kdyby se otevřelo 1000 míst, 100 nic neznamená.
1: Podle policie smějí kamiony stát jen na místech k tomu vyhrazených.
4: Problém nesprávně parkujících kamionů, jak už na samotných odpočívkách, nájezdech, sjezdech i samotném tělese dálnice, řešíme téměř každý den.
1: Říká Eva Červenková z Krajského ředitelství policie České republiky v Plzni.
4: Vždy se snažíme zachovat průjezdnost. Policisté řeší zjištěné přestupky v souladu se zákonem.
1: Řidiči kamionů jsou na pokuty za špatné parkování zvyklí i ze zahraničí. Vadí jim ale striktní přístup k dodržování zákonných přestávek.
2: Já tu pauzu musím udělat. Já musím kolikrát před tu přestávku o hodinu. A od policie tvrzení nějaký, že máme začít hledat dřív. Kde?
1: Ředitelství silnic a dálnic podle svého mluvčího Jana Rídla usilovně hledá vhodné lokality pro nové odpočívky. Často se ale setkává s odporem obyvatel blízkých obcí nebo majitelů pozemků, třeba v podobě petic. Nejdál je na dálnici D5 příprava odpočívky před 50. kilometrem směrem na Rozvadov u Mýta na Rokycansku.
5: Výstavba bude realizována přibližně v roce 2035.
1: Ani tady se ale projednání studie nové odpočívky podle nezávislého starosty Mýta Františka Končela neobešlo bez nás. Místních.
6: Že by to probíhalo v klidu, to se říct nedá. Připomínky samozřejmě byly, že je to blízko k zástavbě.
1: Nová odpočívka u Mýta počítá s 80 stáními pro kamiony.
6: Kamiony opravdu nemají kde stavět, těch odpočívek je opravdu málo.
1: Dodává starosta Končel, kterého podobně jako obce poblíž sjezdů a nájezdů na dálnici D5 trápí nepořádek kolem sjezdu z dálnice. To ředitelství silnic a dálnic řeší alespoň rozvozem odpadkových pytlů na nejexponovanější místa.
5: Abychom alespoň částečně snížili množství povalujících se odpadků, bývají na některých sjezdech pytle na odpad k jeho odložení.
1: Ředitelství silnic a dálnic v současné době dokončuje 100 parkovacích míst na Rozvadově směrem do Německa. V opačném směru by mělo vzniknout na 200 nových míst nejpozději na podzim letošního roku. Z Mýta na Rokycansku, Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Meteorologové varují před bouřkami v západní polovině Česka. Doprovázet je mohou i kroupy. Více ve zprávách za půl hodiny. Ulice Za Rybárnou v Plzni bude průjezdná od zítřka. Díky rozsáhlým úpravám nabídne vyšší bezpečnost pro chodce, cyklisty i řidiče a lepší napojení oblasti Výsluní na Zborovskou ulici. Před zahájením rekonstrukce se na této křižovatce často tvořily kolony. Čtvrtý ročník akce O zahradách trochu jinak můžete odpoledne navštívit v Merkandinových sadech v Klatovech. Začne ve 14 hodin v prostorách u kolonády. Nabídne informace, kulturní vystoupení i zábavu pro celé rodiny. Podrobnosti jsou na webu Klatov. Město Planá u Tachova opraví budovu bývalé mincovny. Stojí v centru města a je zhruba 400 let stará. V minulosti tam byl pivovar, potom ji vlastnila soukromá firma. Město získalo mincovnu v 90. letech ve špatném technickém stavu. Teď zadalo zpracování projektu na rekonstrukci. Čeští hoteliéři očekávají, že letošní letní sezona pro ně bude stejná nebo lepší než v loni, řekl to prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Velký zájem hostů evidují ubytovatelé například na Šumavě. Pozemní hokejistky plzeňských Letic prohrály v úvodním semifinále play-off extraligy s Pragou 0-3, zkomplikovali si tak cestu do finále. Všechny góly inkasovaly plzeňské hráčky až ve druhé polovině utkání. Dnešní odveta v Praze je na programu v 11 hodin. Hokejisty Švýcarska a Finska čeká finále mistrovství světa. Domácí Švýcaři porazili v semifinále Norsko 6-0. Finové vyhráli nad Kanadou 4-2. Finále začne ve 20 hodin a 20 minut a v půl čtvrté startuje boj o bronz mezi Norskem a Kanadou. A dnešní počasí ráno čekejte méně oblačnosti, dopoledne se bude zatahovat, postupně se objeví četné přehánky nebo i bouřky. Ty mohou být i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty do 27 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 1/22 u Nalžovských hor na Klatovsku počítejte s uzavírkou. Stavební práce potrvají téměř do poloviny prosince. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Bylo půl osmé, s vámi je Český rozhlas Plzeň. Další díl našeho seriálu Můj kraj o významných osobnostech regionu se tentokrát bude všímat fotbalového brankáře Petra Čecha. Už po písničkách kapely Činasky a Jiřího Korna.

0: rodácích a osobnostech západu Čech.
1: Plzeňský rodák, fotbalový brankář Petr Čech patří mezi nejlepší golmany světové historie. S anglickým týmem Chelsea několikrát vyhrál titul i pohár. Rovněž je držitelem nejslavnější klubové trofeje z Ligy mistrů. V roce 2005 byl vyhlášen nejlepším brankářem Evropy. Roman Stupka si o jeho dětství nejprve povídal s Tomášem Bernhardtem z Národopisného muzea Plzeňska.
2: Petr Čech se narodil v roce 1982 v Plzni a jeho první adresa byla Královická 40. Takže je to dítě sídliště. On byl ve sportovně činné rodině, jeho otec byl sportovec, někdy v 5 letech ho vzal do tehdejší Škody Plzeň, nyní teda Viktorie, do nějaké té dětské přípravky, kde teda on do toho zapadl velmi rychle, takže podle svých vzpomínek potom dělil dětství mezi hraní fotbal na tréninku a hraní fotbal za barákem. To sídliště na konci 80. let bylo mnohem méně uspořádané než dneska, to bylo blíž tak seriálu Panel Story, ale dovedu si představit, že dětem, které tam vyrůstaly, to skýtalo nekonečné možnosti různých herních plácků a hryšť.
3: Petr Čech začínal původně jako útočník, ale už ve čtvrté třídě si ho všiml trenér golmanů Viktorie Plzeň. A tady jsou počátky jeho světové kariéry. S odstupem času se zdá až neuvěřitelné, že Viktorka nerozpoznala talent mladého brankáře a přepustila ho za pouhých 350 tisíc do tehdy ambiciozního klubu FK Blšany. Brzy si ho tam všimla Sparta a zaplatila za něj 22 milionů. V nejvyšší soutěži si Čech odbyl debut v 17 letech.
4: První můj sen bylo, že bych chtěl někdy

0: 4 anglické tituly. 5x vyhrál anglický pohár a v roce 2005 byl vyhlášen nejlepším brankářem Evropy. Petr Čech získával jedno ocenění za druhým, dlouho mu však chybělo vítězství na klubové úrovni to největší, totiž v Lize mistrů. Dočkal se v roce 2012 v památném finále s Bayernem Mnichov, kdy v prodloužení zneškodnil penaltu Arjenu Robénovi a v následném rozstřelu zlikvidoval 3 ze 6 pokutových kopů, přičemž u všech dokázal vystihnout správnou stranu.
1: Měl jsem nastudováno, ale při takové příležitosti člověk je po takovým stresem, že musí hlavně se prostě soustředit na to, aby neudělal nějakou chybu.
0: Za reprezentaci stihl Petr Čech odchytat 124 zápasů, přičemž ve většině působil jako kapitán. Bez nadsázky lze říct, že se zařadil mezi nejlepší brankáře fotbalové historie a váží si ho i Tomáš Bernhard z Národopisného muzea Plzeňska, který rozhodně není fotbalovým příznivcem.
2: Petr Čech je, myslím, osobnost, která je natolik viditelná, že přesahuje hranice komunity sportovních fanoušků, čehož jsem dokladem konec konců já, protože fotbal mi celkem ukradený, ale Petra Čecha samozřejmě znám, vím, jak vypadá, slyšel jsem ho mnohokrát mluvit a vlastně je zajímavé ho poslouchat.
0: Z Plzně Roman Stupka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes ráno očekávejte méně oblačnosti, během dopoledne se bude od západu zatahovat a postupně se objeví četné přehánky nebo i bouřky. Později odpoledne očekáváme přechodné ubývání oblačnosti i srážek, večer se opět zatáhne a přehánky nebo bouřky se objeví na většině území. Bouřky mohou být i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni, na horách maximálně do 22 stupňů Celsia. Vítr bude vát slabý, během dne mírný, v bouřkách přechodně zesílí. Předpokládané množství srážek 5 až 15 mm, v bouřkách kolem 30 mm. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, ráno mírně nepříznivé. A biozátěž na dvojce, tedy střední. To bylo počasí pro neděli 31. května, s vámi je Český rozhlas Plzeň.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
2: Svůj zážitek statér s posluchači sdílí Petr Nárožný.
3: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály, ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdal strašně romantický, kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takhle trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla Petře tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek staté.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: vám přináší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Meteorologové varují před bouřkami v západní polovině Česka. Doprovázet je mohou i kroupy. Mezi Krásným Údolím a Černošínem začala tříměsíční oprava vozovky. V Nýrsku zprovozní koupaliště koncem června. Na dřívější provoz nejsou plačíci. Dopoledne se začne zatahovat, postupně se objeví četné přehánky nebo i bouřky a teploty do 27 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro celou jihozápadní polovinu Česka v pásu od Ústí nad Labem po Znojmo. Foukat může vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu. Pokračuje meteorolog František Šopko.
3: Bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami.
2: Hlavně v zastavěných oblastech hrozí zaplavení podchodů a podjezdů i lokální rozvodnění menších toků. Nebezpečné mohou být i blesky nebo větrem polámané větve. Výstraha platí až do půlnoci a týká se i Plzeňského a Karlovarského kraje. Silničáři začali opravovat vozovku mezi Krásným Údolím a Černošínem na Tachovsku. Řidiči tam musí počítat s omezeným provozem. Práce potrvají do konce letních prázdnin. Podrobnosti má mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová.
4: Součástí stavby bude také oprava a čištění propustků, pročištění silničních příkopů, zpevnění krajnic, úprava sjezdů, instalace směrových sloupků a obnova vodorovného dopravního značení. Cílem je komplexně zlepšit stav této významné komunikace druhé třídy a prodloužit její životnost.
2: V Nýrsku na Klatovsku otevřou koupaliště tradičně koncem června, a to i v případě, že vydrží teplé počasí. Podle starosty Miloslava Rubáše z Volby pro Nýrsko zahrnují přípravy na zprovoznění i takové práce, které není možné urychlit, jako nastavení technologie anebo úprava zelených ploch, a složité je podle něj i zajištění plavčíků.
5: V podstatě já nejsem schopný zajistit ty plavčíky ještě předtím, než začnou prázdniny nebo než začne nějaký zkouškový období na vysokých školách. Přitom, když ta kapacita je nějakých 600-800 návštěvníků, tak musí sloužit ve 4-7 dní týdnu, takže každý rok je složitější ty plavčíky zajistit.
2: Pro zajištění služeb je v Nýrsku potřeba alespoň 12 plavčíků. Lékaři z Fakultní nemocnice Plzeň vysvětlí zájemcům problematiku nádorových onemocnění a obezity, a to v rámci konference 45. imunoanalytických dnů. Lidé se dozvědí například, jak souvisí obezita s nádory, anebo kdy je čas vyhledat lékaře. Semináře se uskuteční zítra od 14 hodin v prostorách hotelu Primavera v Plzni. Podrobnosti zjistíte na webu Fakultní nemocnice.
0: Sport.
2: Hokejisté Finska porazili v Curychu Kanadu 4-2 a postoupili do finále mistrovství světa. V něm se dnes večer ve 20 hodin a 20 minut utkají s domácím Švýcarskem, které přehrálo Norsko 6-0. A v půl čtvrté se v duelu o bronz střetnou poražení semifinalisté Norsko a Kanada. Fotbalisté Baníku Ostrava se zachránili v šancelize. V odvetě baráže vyhráli na hřišti Táborska 5-0 a celkově dvojzápas ovládli 8-0. Dnes čeká baráž Slovácko a Artis Brno. Úvodní duel vyhrál tým z Uherského Hradiště 4-1. Hrát se bude o 13 hodin.
0: Počasí.
2: Ráno čekejte méně oblačnosti, dopoledne se bude od západu zatahovat a postupně se objeví četné přehánky nebo i bouřky. Později odpoledne očekáváme přechodné ubývání oblačnosti i srážek. Později večer opět až zataženo a přehánky nebo bouřky na většině území. Bouřky mohou být i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů a na horách bude 19 až 22. Povane slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. A biozátěž je na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 ve směru na Prahu exit 76 u Plzně Černic platí uzavírka, to až do začátku července. Objízdná trasa je vyznačena. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu.
2: Aktuální zpravodajský servis Českého rozhlasu Plzeň skončil 5 minut po 8 hodině. Dobré nedělní ráno vám přeje Nikola Valová. Víte, jakou barvu kůže mají lední medvědi? Možná vás odpověď překvapí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Počkejte si.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Nedělní ráno bude méně oblačné, během dopoledne se bude od západu zatahovat a postupně se objeví četné přehánky nebo i bouřky. Později odpoledne očekáváme přechodné ubývání oblačnosti i srážek, večer se opět zatáhne a přehánky nebo bouřky se objeví na většině území. Bouřky mohou být i silné s přívalovým deštěm a krůpami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat do 27 stupňů, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude vát slabý, během dne mírný, v bouřkách přechodně zesílí. Předpokládané množství srážek 5 až 15 mm, v bouřkách kolem 30 mm. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, ráno mírně nepříznivé a biozátěž na dvojce, tedy střední. Pokud jste včera projížděli Plzeňským krajem, možná jste viděli víc než 100 let stará auta v akci a posádky v dobových kostýmech. Co všechno museli účastníci splnit, řekneme za chvíli.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: svět.
1: Za 8 minut bude 8:30, dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Kolem 120 historických automobilů a motocyklů se včera sjelo do Plzně, aby absolvovali 36. ročník jízdy historických vozidel okolím Plzně. Na trase dlouhé 80 kilometrů měli účastníci několik zastávek, kde plnili soutěžní úkoly. Zvládnout museli třeba jízdu zručnosti nebo vědomostní test.
2: My tady vidíme krásné červené auto. Co to je za značku?
3: Je to vozidlo značky Samson Grand Sport. Z roku 1926, vyrobeno kousek od Paříže.
2: Říká Tomáš Vaníček.
3: Vozidlo patří mému otci, který ho zdědil po zase svým otci, který ho koupil v roce 1930. Tehdy žil v Praze a od té doby v podstatě je v naší rodině.
2: Přišla se podívat paní Jana se synem Michalem. Co na to říkáte tady na tu akci?
4: Jo, pěkný, my jsme tady byli už loni, tak jsme se zase vrátili, počasí je pěkný, takže moc hezký podívání.
2: Máte tu nějaké oblíbené auto?
4: Oblíbené úplně asi ne, oni jsou hezký všechny, moc se v tom nevyznám, takže takhle jako dobrý, nahvoko, hezký.
2: A co ty, líbí se ti tady něco?
5: Mně se líbí tam ten Rolls Royce, ten je pěkný.
6: Máme přihlášeno zhruba 120, možná až 130 vozidel. Mám pocit, že by to mělo být zhruba 80 automobilů a 40 až 50 motorek.
2: Ředitel soutěže Jiří Krejzar z pořádajícího veterán Car klubu Plzeň popisuje soutěžní úkoly, které účastníci na trase plní.
6: Jsou to úkoly, které jsou spojené s ovládáním vozidla, to znamená jízdy zručnosti, různé odhady. Další část je spojená s motorismem, kdy se hádají součástky, nebo je to spojený s nějakou zručností při přezouvání pneumatiky a tak dále.
2: Je tu ale i výstava sportovních aut.
6: My jsme si letos vymysleli, že připomeneme Plzeňákům kdysi slavný Lochotínský okruh, který se jezdil v Plzni. A aby to bylo zajímavé, tak jsme připravili malou výstavu vysloveně závodních aut, který právě v těchto letech jezdili. Nejzácnější je určitě vozidlo MG Magnete a je to originální vozidlo Jiřího Pohla.
2: A právě k tomuto vozu jsem přešla a mluvím s jeho řidičkou Denisou Bauerovou Schneider.
7: My stojíme u vozu, původním vozu, který je po inženýru Jiřím Pohlovi, který tady vlastně v letech 35-36 jel přímo Lochotínský okruh, dokonce ho i dvakrát vyhrál. Zároveň ten vůz ve 33. roce teda přivezl z Británie.
2: Má to nějaká svá specifika, to řízení? Nebo to je stejné, jako když řídím normální auto?
7: No tak, v žádném případě to není stejné, už jenom takový ten první a na pohled viditelný pravostranný řízení, jako typický anglický auto. Každopádně prostě ty auta nemají posilovače řízení, všechno je tam natvrdo. Spolujezdec má tam velmi málo prostoru, protože samozřejmě, když chci zařadit 1-2, tak spolujezdec pomalu vystupuje, takže určitě je to velmi diametrální rozdíl mezi tím řídit dnešní vozy a řídit tenhle vůz.
2: Vítěz soutěže dostane putovní pohár, na kterém jsou uvedená jména všech vítězů z předchozích ročníků. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Všichni jí milovali, ale někdo jí nenáviděl až k smrti. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná callgirl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klut. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Na Rolnické náměstí v Plzni se zítra vrátí doprava. Kvůli rekonstrukci bylo neprůjezdné od loňského května. Více ve zprávách za půl hodiny. Plzeňský kraj přispěje regionálním knihovnám na nákup knih. Krajští radní schválili rozdělení dotace za celkem více než 1 milion korun. Dotace se rozdělují podle velikosti obsluhované oblasti a také podle počtu čtenářů. Žádosti o dotaci je možné posílat do 10. srpna. Lidé v Plzni budou mít 1. a 2. června příležitost zažít let vesmírným raketoplánem a podívat se na planetu Zemi z oběžné dráhy. Informují o tom webové stránky města. Na nádvoří technologického parku Tektauro totiž zamíří mobilní raketa Spacebus, která pomocí virtuální reality nabídne autentický pohled na naši planetu. V dalších dnech až do 6. června zavítá 18-metrová vesmírná loď do dalších měst Plzeňského kraje. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a snaží se z lidí vylákat citlivé údaje, například i bankovnictví. Jde o takzvaný phishing. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na takové e-maily neodpovídali a neklikali na žádné odkazy. Hokejisté Finska postoupili do finále hokejového mistrovství světa. V semifinále v Curychu porazili Kanadu 4-2. V souboji o titul se večer utkají s domácími Švýcary, kteří zvítězili nad Norskem 6-0. Fotbalisté Paris Saint-Germain obhájili titul v Lize mistrů. Povedlo se jim to jako druhému týmu v moderní historii soutěže. Pařížané porazili Arsenal 2-1 po penaltovém rozstřelu. A dnešní počasí čekejte méně oblačnosti, dopoledne se bude zatahovat, postupně se objeví četné přehánky nebo i bouřky. Ty mohou být i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty do 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Plzni na Slovanech pokračuje oprava Květné ulice. V první etapě je úplně uzavřený úsek mezi křižovatkami s ulicemi Liliová a Motýlí. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Téměř 3 minuty po 8:30 skončily zprávy a pokračuje program Českého rozhlasu Plzeň. Víte, co znamená slovo hudlař? Má něco společného s hudbou? Poslouchejte dnešní slovíčkaření.

0: slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Hudlař. Tenhle výraz znám ještě z doby, kdy jsem hrával fotbal. Když nám to zrovna moc nešlo, pokřikovali na nás i vlastní fanoušci, že jsme hudlaři, anebo běžte hrát za hudlice. Ale pojďme k tomu, jak se na hudlaře dívají jazykovědci. Skoro by se nabízelo hledat souvislost se slovesem hudlat, tedy hrát na hudební nástroj, obvykle na housle. Ale to je slepá ulička. Tady jde totiž o původně české slovo související s hudbou. Znáte to od Jiráska, jak nouze naučila Dalibora kozujet housti, kdežto náš hudlař z češtiny nepochází. Je v tom zase němčina, konkrétně výraz hudeln, který znamená dělat něco neumělé, dělat něco špatně, ještě zase odvíjí od podstatného jména hudeln, tedy hadr. V tomhle případě tedy rozumějte, dělat něco tak, jako když zacházíte s hadrem, který různě ždímáte a vytíráte s ním i tu nejhorší špínu na podlaze.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: počasí.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň opět vítám meteorologa Tomáše Vejvodu. Krásné ráno, na jaké počasí se dnes máme připravit?
2: Dobré ráno, tak teď zpočátku může být ještě místy méně oblačnosti, ale od západu se postupně zatáhne a kolem poledne se objeví četné přehánky a bouřky. Později odpoledne pak očekáváme přechodné ubývání srážek, nicméně pak ve večerních hodinách se přehánky nebo i bouřky vyskytnou opět na většině území, takže to bude v takových dvou vlnách. A počítejme s tím, že bouřky mohou být i silné, doprovázené přívalovým deštěm, kroupelmi a i silnějšími nárazy větru o rychlosti až kolem 20 nebo 25 metrů za sekundu. A hlavně bych teda upozornil na ty silnější nárazy větru. A v bouřkách může spadnout až 30 mm srážek, v opakovaných bouřkách to může být i více a z těchto důvodů je v platnosti i výstraha, to až do dnešní půlnoci. A co se týče teplot, tak ty vystoupí na hodnoty od 24 do 27 stupňů Celsia.
1: Bude to bouřkové počasí hrozit i zítra?
2: Tak zítra už to riziko silných bouří pomine, protože bude spíš velká oblačnost zataženo s deštěm nebo přehánkami a bouřka už se objeví jen s malou pravděpodobností a pokud tak bude spíše slabší, ale hlavně počítejme s tím, že bude zataženo na většině území se objeví déšť a to hlavně ráno a dopoledne. Odpoledne se začne ta oblačnost protrhávat a už se objeví jen lokální přehánky, které budou pak k večeru ustávat. A ty teploty už budou taky nižší, většinou vystoupí na hodnoty od 18 do 21 stupňů Celsia a na horách to bude většinou od 13 do 16 stupňů.
1: Říká meteorolog Tomáš Vejvoda, děkujeme a přeji hezkou neděli.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Pokud vás výhled na bouřky a přehánky neodradí a vyrazíte dnes ven, můžete si vybrat z našich tipů pro volný čas, přineseme vám je hned po písničce.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: to lásko vážně relí poslední.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovy Šrot, Republice ocel.
3: Tipy pro volný čas.
4: Ve výstavní síni Masné krámy Západočeské galerie v Plzni se od 16 hodin koná absolventský koncert Základní umělecké školy Třemošná. Od 17 hodin se tam uskuteční dopolední matiné s flétnou a akordeonem. Sady Nebílovy zvou na muzikálové odpoledne Nebíl Fest. Melodie zazní v sadech od 16 hodin. V plzeňském Area Bory zahraje k tanci i poslechu hornická kapela Nýřaňanka. Kapela, jejíž historie sahá až do roku 1932, je zaměřená na tradiční dechovou hudbu, ale ve svém repertoáru má i známé taneční melodie 60. až 90. let. Akce startuje od 15 hodin. Areále SDH Sedlec zve na Den dětí. Start je od 14 hodin v hasičské zbrojnici a připraveny jsou třeba soutěže, hry a hudba. Vystoupí také divadelní spolek Konivadlo. Předpokládaný konec akce je v 18 hodin. Měšťanská beseda v Plzni uvede od 19.30 divadelní představení Mimo mísu, ve kterém diváci uvidí Veroniku Frajmanovou a Danu Batulkovou. A kulturní dům v Horažďovicích zve na posezení s písničkou. Od 15 hodin vystoupí kapela Otavanka. To byly tipy pro neděli 31. května. Doufáme, že si vyberete.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: Blíží se 9:00 raní, s vámi je Český rozhlas Plzeň. Po zprávách v celou následuje pořad Otázky Tondy Procházky, tentokrát s herci Bárou Munzarovou a Václavem Neužilem. Ranním vysíláním vás provázela Nikola Valová. Přeji vám krásnou neděli 31. května.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Po rozsáhlé rekonstrukci se od zítřka vrátí doprava na Rolnické náměstí v Plzni. Na kolonádě v Klatovech budou odpoledne mluvit o zahradách trochu jinak. Dopoledne se začne zatahovat, postupně se objeví přehánky nebo i bouřky a teploty do 27 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Na Rolnické náměstí v Plzni se zítra vrátí doprava. Kvůli rekonstrukci bylo neprůjezdné od loňského května. Město termín dokončení kvůli technickým komplikacím několikrát posunulo. Stavební práce zahrnovaly například rozšíření vodovodní sítě a vybudování kanalizace. Pokračuje náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN.
2: Součástí té investice, která stála 100 milionů korun, je i nová asfaltová silnice, i boční uličky, nově vydlážděné chodníky. Zkrátka proběhla tam velmi žádaná a povedená proměna celého toho veřejného prostoru té památkové zóny.
1: Finální úpravy celého prostoru budou pokračovat do poloviny srpna. V Merkandinových sadech v Klatovech je dnes akce o zahradách trochu jinak. Začne ve 14 hodin v prostorách kolonády a více řekne místostarosta Martin Kříž z Nestraníků.
3: Bude vystoupení Romana Kláče, který moderuje pořad Vaše kouzelná zahrada. Vždycky tam máme někoho, kdo mluví o zahradách, o tom, co se tam dá dělat zajímavého. Pak bude od 17 hodin zpěvák Pavel Vítek a taky nesmím zapomenout na komentovanou prohlídku parkem.
1: A pro děti bude v parku loutkové divadlo a taneční vystoupení. Loni šlo na projekty úřadu vlády v oblasti protidrogové politiky a závislostí 415 milionů korun. Letos to má být podle schváleného rozpočtu stejná částka. Za posledních 10 let se její výše zvýšila téměř na 5x. Vyplývá to z výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro koordinaci politiky závislostí za rok 2025. Vláda minulý týden schválila přesun agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Odborníci krok kritizují a některé služby na pondělí chystají 2-hodinovou stávku. Český svaz ochránců přírody hledá další lokality vhodné pro záchranu květnatých luk. Ochránci přírody zároveň spustili veřejnou darovací kampaň, která má podpořit nové výsevy a péči o tradiční louky. Druhově pestré louky mizí hlavně kvůli intenzivnímu hospodaření a používání běžných směsí. Jak mohou pomoci s ochranou luk vlastníci půdy i veřejnost, řekne koordinátorka projektu obnovy Tereza Flečková.
4: Na našich stránkách louky.cz, tak tam je kompletně návod, je tam i kontaktní formulář, takže my jako Svaz ochránců přírody vám v tom můžeme pomoci. Pokud samozřejmě vlastníci nejste, tak se můžete přidat jako dobrovolník k nějakému třeba místnímu pozemkovému spolku, který o ty louky pečuje. Sport.
1: Hokejisty Švýcarska a Finska čeká finále mistrovství světa. Domácí Švýcaři porazili v semifinále Norsko 6-0. Finové vyhráli nad Kanadou 4-2. Finále začne ve 20 hodin a 20 minut. V půl čtvrté odstartuje boj o bronz mezi Norskem a Kanadou. České fotbalisty čeká před odletem na mistrovství světa přípravný zápas s Kosovem. Utkání začne v 16 hodin na Letné. Po jeho skončení oznámí trenér Miroslav Koubek finální soupisku pro světový šampionát. Počasí. Dopoledne se začne od západu zatahovat a postupně se objeví četné přehánky nebo i bouřky. Později odpoledne očekáváme přechodné ubývání oblačnosti i srážek. Později večer opět zataženo a přehánky nebo bouřky na většině území. Bouřky mohou být i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách bude maximálně 22. Povane slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr. V bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 1/20 v Plzni Černicích se opravuje povrch vozovky, funguje kivadlový provoz jedním jízdním pruhem. Částečná uzavírka potrvá do začátku července. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Otázky Tondy Procházky.
6: Náš první host, kdyby se nerozhodl být hercem velmi vyhledávaným, populárním, oblíbeným, kdyby ho jeho práce nezavála daleko, dokonce až jeden čas do Brna, tak by to měl sem přes kopec. Je totiž Zračic. Václav Neužil. Ahoj, Václave. My se totiž...
7: Ahoj. Dobrý den.
6: Vážení posluchači Českého rozhlasu, my se totiž nacházíme v Chotíkově, to jsem ještě vlastně neřekl, v Chotíkově a jsme v Chotíkově tady v kulturním krásném zařízení. Prosím tě, Václave, já jsem si chtěl povídat chvilku, jestli ti to nebude vadit, o tvým dědečkovi, s kterým jsem strávil na jevišti.
7: Vůbec ne, naopak.
6: Jsem strávil mnoha léta, mu se totiž říkalo pán Zračic.
7: Aha.
6: On byl takovej...
7: A to jako pejorativně, nebo to bylo?
6: Ne, s úctou.
7: S úctou.
6: On vypadá trošku jako americký herec.
7: Je to tak.
6: Hrál jako velice úsporně, asi jako ten typ toho Karla Hegera třeba, jo. Ale já si ho pamatuju jako, že to jeho herec bylo strašně moderní. A on byl velký žertéř. On byl velký recesista, taky jo, kolegové, co ho měli rádi, mu říkají Neuschl. Říkali, jako to znělo trošku americky. Já si jenom pamatuju, jestli můžu...
7: Určitě, naopak, protože ty historky s tím máš ty, já jsem s tím nehrál.
6: Otázku, no. Tak jednou jsme hráli a on, jako, jak jsem přišel jako mladý, tak on si mi chtěl jako, takovou jako oťuknout, co jako vydrží možná, nebo tak. Hráli jsme Vraždu na faře od Agáty Christy a já jsem tam měl kratičkej svým dialog a odcházel jsem z jeviště. Už jsem tam nesměl bejt. A najednou koukám... Nebo cítím, že mě někdo drží a nechce mě pustit. A to byl Neuschl. Prostě mě držel za ruku, pak za kostým a já jsem mu řekl, tak jo, naskrém, musel jsem utíct, jo. To tam, a on mě furt držel. A já jsem si říkal, sakra, co já budu dělat. Tak mi napadla taková spásná myšlenka, já jsem omdlel. Normálně jsem sebou sekl na zem a on, najednou jsem ho trošku...
7: Tak to ocenil, ne?
6: To ocenil a pak už jako, už mě bral jako parťáka. No nic, tak to byla jenom taková jako vzpomínka na něj.
7: Jo, tak no. Já mám vzpomínky jako vnouček na dědečka. A tak se mnou si taky hrál samozřejmě. Byl jako hravej, to je pravda, i doma. Já jsem jako z dvougeneračního domu, my jsme bydleli nahoře a babička s dědou dole a já vždycky, když byl víkend, mám takový vzpomínky na něj, když byl víkend sobota a on byl třeba doma a snídal, tak já jsem vždycky utíkal dolů k ním, jako babičce a dědovi do kuchyně a schoval jsem se pod stůl. Babička dělala jako tam snídaně a tak, ta o mě věděla. Děda o mě samozřejmě taky věděl, ale mě bylo třeba 6, 5. Ale já jsem si opravdu žil v tom, že o mě neví. On to samozřejmě taky věděl, aby šel z koupelny. Já jsem byl schovaný pod stolem, sedl si ke stolu a začal snídat. A já jsem ho začal lochtat třeba na noze, nebo jsem ho jako škrábnul nebo kousnul. A on vždycky, jak nechtěl zkazit tu radost tomu klukovi, tak vždycky, jo, my tady něco máme, babi, co to tady je? Tam je nějaký zvíře pod stolem, musím se tam podívat. Nic tam nevidím, člověče. Au, zase mě to kouslo, opravdu. No a to hrál třeba půl hodiny. No, zlaté, já nevím, jestli bych to vydržel. Teď jsem jako, já v roli otce a hra, no to je náročný vydržet a děti no poznají, když jsi šmírák.
6: Ano. No. Prosím tě, jak tě tak sleduju, tu tvoji vlastně dráhu uměleckou a tak dále, tak ty se na každou tu roli je vidět, že se připravuješ velice svědomitě a že jakože Stanislavský by z tebe měl asi radost, možná, protože krom toho, že jsi teda, já nevím, herec, filmový herec, tak je to tam psaný v těch Wikipedii nebo co, tak tam je napsaný komik. Jsi rád, že jsi komik? Že to tak tam o tobě píšou?
7: Vlastně jo, upřímně ano. No.
6: Já si myslím, že to je velký plus pro herce.
7: Souhlasím.
6: Když má takzvaný komediální nerv v sobě, protože komik je schopen zahrát dramatickou postavu, ale dramatický herec prostě komedii nezahraje, když to nemá v sobě.
7: Asi to tak je, no. A je taky dobrý vždycky mít nějakého parťáka, když nejste osamocený v tom divadle.
6: No to jasná.
7: Já mám Jardu Plesla u nás v divadle.
6: Jo?
7: A to je strašná radost, když víš, že budeš na jevišti s ním mít nějaký dialog a že to vlastně nějakým způsobem jiskří. Nemusíte si nic říkat.
6: Ano, ano.
7: Víte, slyšíte na sebe, to je dobrý.
6: Je.
7: Tak to jako je strašný dar, který nelze ničím nahradit. To je pravda, no. Oni se nás často pletou, což já nechápu.
6: Pletou si vás?
7: Pletou. Ano, zase, já mu to musím říct. To je zvlášť, no, pletou si, my nejsme tolik podobní, asi fyzicky, ale něčím asi jo. Já jsem třeba jdu po televizi, to se mi fakt stalo, jdu po Kavčích horách po televizi a to jsou lidi jako z branže, jo, a tam běžela nějaká paní dramaturgia. Výborný, pane Neužil, výborný ty vraždy Staré Prahy.
6: No něčem to je. Velké Prahy. Jo, děkuju, tak.
7: A já jsem říkal, já to vyřídím, Jardovi, to nejsem já. Ale prosím vás, skromnost stranou, pane Neužil, jste tam výborný. A já přišel do divadla, Jardo, tak jsem výborný, jsem vynikající.
6: Dáš mě půlku honoráře, chlapče.
7: No. A pak jsem viděl nějaký díly a ten hajzl udělal to. On tam hraje komisaře a má tam řidiče. 20. leta to jsou v Praze. A on mi dělá takový naschvály, že ne vždycky, ale občas nějakým filmu někoho pojmenuje Neužil schválně. A většinou to je nějaký Pohůnek, Debílek. Je to trošku jako ze zhora.
6: Ano, ano.
7: A on tam byl komparzista, který ho vozil v tom ději 10 dílů. A on vždycky, Neužil, co šumíte, okamžitě zavolá, nekoukejte, tady jedeme. No co je, tady to nevyřešíme, musíme do Libně, Neužil. Máte nastartováno, Neužil. A šikanoval toho Neužila, protože mu to dělalo dobře, že může řvát na to jméno, no.
6: No tak si najdi nějaký ubožáka, tomu říkají Plesl.
7: A on byl ve Vatikánu, protože on dělá ty, myslím, skvosty, že jo, a dělá tyhle ty pořady, protože je to historik a miluje tu historii.
6: Ten jak provází po těch hradech.
7: Ano,
6: zámcích,
7: ano, rozumí tomu, opravdu to je jeho koníček a je to prostě on, takže a byl ve Vatikánu, něco dělal v Sixtínské kapeli tam, myslím, nebo kde, a byl tam s těma jeptiškama a ty mu zase říkali, skvělý zátopek, pane Ples. A on, ale... Takže si nás opravdu pletou.
6: Ano, ano.
7: No.
6: Výborně jste zahrál toho zátopka, pane Plesl. Ano.
7: Tak říkal si, tak chvilku jsem... Že to užil a pak jsem jim řekl, to byl Neužil.
6: Jo, to byl Neužil. Plesl Neužil. No, prosím tě, která taková ta role, řekněme, tě dala jako nejvíc zabrat?
7: Tak ten Emil určitě.
6: Ten no. Emil, víte, já jsem si to tak jako myslel.
7: Určitě.
6: Ty ses úplně jako fyzicky proměnil.
7: Protože to byla role, která, to se samozřejmě neděje často, že s ní byla spjatá ta proměna i fyzická. Prostě jsem musel zubnout.
6: Ano. Jasný.
7: A to jsem...
6: A jak dlouho si, kolik jsi schodil třeba?
7: Tak 8 až 10 kilo. No.
6: To
7: na jeho váhu jsem šel. Na 67.
6: Aha.
7: 68, 67 kilo měl Emil. On byl teda trošku menší, ale a když máte vypadat jako olympijský vítěz a běžec vytrvalostní, tak to není možný to nějak jako očůrat. Prostě
6: no,
7: to nejde.
6: No, ne.
7: A v tom filmu, když ty komparzisti všichni byli opravdu běžci, tak kdyby ten nejlepší z nich vypadal směšně, tak to vlastně zkazím, že jo. Takže jsem běhal jak blázen, tady jsem běhal taky, vždycky jsem zračil, tady jsem taky hodně běhal. Do Chotíkováš ne teda, ale běhal jsem občas ke Karlovarský a zpátky, kdy okolo té kapličky v Kyjově žlutý, to jsem dělal 5 kilometrový okruh a někdy jsem dal 8 a to jsem žil až do Malesic a zpátky. Tam je taková ta, ne, cyklostezka, myslím, navede. No tak po ní jsem tam. No, a pak zpátky tou rovnou kolem Burdu do Račic.
6: A neodnesl jsi to nějak jako zdravotně nebo něco?
7: Bolel mě kyčel hodně, byl jsem chvilku, protože prostě jsem v životě neběhal. Nebyl to můj sport, jako třeba hraju tenis a tak. A 35 jsem vlastně začal jakože v uvozovkách vrcholově běhat, ale hodně. Bolela, no, tak jsem měl fyzioterapeuty a musel jsem se o to tělo starat, no.
6: Třeba, proč se ptám, protože Tom Hanks, když hrál Trosečníka, tak taky musel, že jo, zhubnout hodně a on si úplně metabolismus rozhodil a od té doby má nějaký problémy se žaludkem a cukrovku.
7: Já jsem nejet pečivo, jsem si řekl, že jako, aby mi to jako šlo. A nejet jsem pečivo, to jsem si jako vyndal asi rok z jídelníčku, no a to trpíš, že jo.
6: Jo.
7: Přijedeš domů, máma tam prostě svíčková, všichni knedlíky a já.
6: Nesmíš.
7: Já jsem si dal vývar třeba, nebo lučinu.
6: Já mám rád pečivo, člověče.
7: Já taky. A dal jsem to. Jediný, čeho jsem se nedokázal zbavit, mám rád pivo. Aha. Tak jsem furt pil to plzeňský pivo, to já mám fakt rád.
6: Jo.
7: A furt jsem si říkal, tak to až naposled, to vyhodím až naposled, až co to půjde, oni to
6: jo, prostě. Jo.
7: A furt piju to pivo, furt hubnu, furt piju pivo, běhám a hubnu. A nakonec koukám, že my už jsme to dotočili, a furt jsem pil to pivo, běhal a hubnul. Takže to mi zůstalo. Takže jsem měl přísun vitamínů a minerálů
6: jo.
7: Z plzeňského prazdroje. Hele, ty běžci tomu říkají jonťák.
6: Jasný. Prosím tě, herectví je taková jako té povolání jednou si dole, jednou nahoře, že jo. Já si myslím, že plyne v takových sinusoidách, na který se teďka si myslíš, že jsi nahoře na té vlně jedeš. Já ti řeknu, jak tě třeba vidějí lidi, ale mě by zajímal jako tvůj pocit. Jak si teďka myslíš, že si tu kariéru tvoříš, nebo že ti někdo posunuje, nebo...
7: Dobrá otázka, no.
6: Jseš pánem svýho?
7: Snažím se bejt pánem svýho, ale znáš to, my jsme vlastně trošku zboží a my si ty roli nepíšeme, ani se nerežírujeme a vlastně jsme na trhu a když buď po nás někdo sáhne, anebo ne.
6: Ano, takže je to závislý povolání.
7: Je to závislý povolání. Tak to je určitý riziko té práce. Já si nemám na co stěžovat, si myslím. A zároveň teď na té sinusoidě si myslím, že jsem tak někde ve prostřed dole a že jsem takovým jako za nějakou etapou. Když jsem vlastně měl docela zajímavý role před kamerou, strašně mě to mě obohatilo, posunulo, bavilo mě to. Opravdu jsem měl strašný štěstí, že mě, co jsem točil teď poslední dobou, mě strašně bavili jak spoluhráči, tak scénář, tak režisér. A teď mám trošku mý nabídek a klid takovej, a myslím si, že to je správně, že se člověk taky nevystřílí a nejede nějaký automat.
6: Ano.
7: A zase a taky si myslím, tak mě 640, že to povolání tohle je závislý na zkušenostech, na životě vlastně, že jo? Co zažiješ,
6: ano.
7: Co máš za sebou. Některé věci jdou zahrát, některé ne, že jo? Některé je dobrý si prožít. Takže je dobrý si před tou 50 naberu něco ze života a pak uvidíme.
8: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Otázky Tondy Procházky, tentokrát z Chotíkova u Plzně. Naším hostem je herec Václav Neužil a druhý host právě přichází.
1: Náš další host je herečka, která je, myslím, už dlouhá léta na takové sinusoida, tak na tom horním hřebenu, že se tak jako pohybuje. A tím, že jsme ji pozvali do našeho pořadu, tak se vyšvihne úplně nahoru. Bára Munzarová. Ano. Muzikálový nástup, Báry Munzarové, Baruško.
2: Dej se. Krásný dobrý den.
1: Krásný dobrý den. Prosím tě, máš nějakou otázku na Václava?
2: Otázku Tondy Procházku?
1: Já jsem totiž zapomněl.
3: Já to na tebe hodil, víš?
1: Ne, já jsem si totiž... My třeba skončíme tenhle pořád.
2: A tebe to začne napadat, víš, na co jsi chtěl
1: to nejde, zeptat ještě. Ale najednou ty dva se začnou mezi sebou jako hrozně bavit a je to zajímavé, pan sakra, tohle mělo proběhnout na jevišti, víš?
2: No já bych se chtěla na ty sporty zeptat, to já třeba nevím, protože nečtu rozhovory, rozumíš?
3: Tak že jsme sportovní
2: no.
3: Typy. A co je
2: jako
3: tvojí?
2: Co jsi dělal za sport?
3: Já jsem dělal tenis.
2: Já jsem ujetá na sportovce, tak opatrně asi podsednu kousek a vyprávě.
3: Tenis a všecko jako samozřejmě rekreačně, tenis. A byl jsem teda, jako jestli jsem něco hrál jako tak vlastně pod vedením, tak to byl tenis. No, ale jak jsem z té vesnice z Račic, tak my jsme, to máme takovou historku s maminkou, že já jsem, to bylo to dětství v osmdesátkách, kdy se všecko na ulici se prostě opravdu jako zkoušelo, takže my jsme hráli fotbal, tenis, opravdu, že jsme si vždycky natáhli šňůru, když jelo auto, tak jsme ji odepli. Hokej, protože my jsme měli takzvaný rybník Bažák směrem na Křimice a Skvrňany za mostem za Mží, tam byla, teď už tam není voda, tenkrát zamrzal a fakt jsme tam celý dětství hráli hokej, jak se rozhazují hokejky, že jo, kdo s kým, nebo jsme ho hráli s tenisákem na tom. A pak jsem si jednou, myslím, jsem si nějak překopli jsme míč do nějaký zahrady a já jsem tam les a roztrhl jsem si břicho a ten doktor mě ošetřoval a říkal, ty máš takový sval, jsi takový houžený, ty děláš nějaký sport? A já jsem nechápal, já jsem odpovídal jako upřímně, říkal, jo, dělám hokej, tenis, fotbal, jízdu na kole a on se díval na mámu jako, to jste se zbláznila. A ona to uvedla na pravou míru, jenom to dělá jako na ulici.
2: Na dvorečku.
3: A on, aha. Takže takhle, takovýhle sportovec jsem byl, že jsem to sportovní dítě vylítan, takový to, jak večer voníte větrem. Ale tenis jsem hrál opravdu, že jsem měl trenérku, chodil jsem, hrál jsem za Rapid a za Prazdroj.
2: A měl jsi takovou tu
3: cti,
2: měl jsi takovou tu ctižádost, jako že teda je potřeba být první? Jako nepustit to, jako vyhrát?
3: Trochu jo. A ty?
1: To asi
3: a ty? To cítí už ty otázky, tady, takže teda prohráváš. Co stolní hry?
2: Teď už to právě měním, zaplať pámu, ale když trochu to začínalo, jo. Já ještě jak jsem kozoroch zodpovědnej, houževnatej, to máme s Tondou podobně, tak mě to jako nedělalo dobře. Dokonce jsem běhala za Spartu krátký tratě a skákala do dálky atletiku a při jedné hodině normálně na gymplu tělesná výchova se stalo, že jedna moje spolužačka ještě měla na rozdíl ode mě takový jako velký prsa. To vypadalo, že mě na tu stovku jako předběhne, jo. No to by bylo vovíc, já nevím, co se stalo tehdy. Nebyla jsem nachlazená, nějak se holka rozběhla rychle a na tribuně seděli omluvený takový to jádro, ty chlapci z té třídy, který byli důležitý, že jo, ty tři jako Koubek, Miller, Adamčík. Čau kluci, zdravím vás. A já jsem viděla, že to nedám na tu stovku tentokrát a že ta Gábina Provazníková mě trhne. Takže jsem udělala, že mě jako strašně bolí kotník, rozumíš? Ano, až takhle
3: no,
2: to bylo
3: tak jako strašně. Těživá, no.
2: To se už právě zaplať pávu už ne, ale bylo to jako z kraje, jak jsem byla za toho chlapečka vychovávána, tak to bylo, proto se na to ptám, jestli jsi to měl taky, víš.
3: Jo, měl, no.
1: To zvláštní, já jsem vůbec, nejsem soutěživej, ty se zvracel zvenku, vonil si větrem, já vždycky vonil větrama. Já jsem nikam... Já neumím žádný sport, ke mně můžeš se přiblížit. Ne.
2: Ale víš, co je největší...
3: Nebaví tě, ani pasivně?
1: Ty prosím tě, ne.
3: Ne, ne, v pořádku.
1: Nevím, jak bych to řekl. Mě akorát baví třeba, když je mistrovství světa v hledním hokeji a hrajeme s Rusákama, nebo jsme hrávali, takový to poslední utkání, dinner, všechno, no, tak, tak tam, jo, ale jinak mě sport jako nic celkem neříká.
2: Vůbec jako soutěže, já si pamatuju, jo, jak nás s Toníčkem Procházkou jednou pozvali do natáčení České televize Kufr, Šmaňa, že jo, uváděl, a než se to jako natočilo, tak byla generálka pro ty soutěžící, aby věděli, jak to bude probíhat, a na té generálce si nás nalosovali ty napovědáře, že jo, a Tonda byl výborný, protože tam byl docela chytrý pán jako soutěžící a on říká, no teď před báděl pan Tomimo, no ten jak má to, jste úplně blbej, dál. A v podstatě si pamatuju v té šatně, jak po té generálce všichni soutěžící byli úplně bílí a říkali, hlavně si nesmíme vylosovat pana Procházku.
1: On je takovej netrpělivý, jo?
2: A bylo to hrozný, protože já jsem, jak jsem Tonička znala z angažmá, že je pro každou legraci, tak já měla jediná až úplně do slz záchvaty smíchu, bylo to strašný. A ten pán tehdy teda prohrál, no.
1: Když to neumí, tak tam nemá lézt.
2: Přesně tak, to bylo výborný.
1: Jo, prosím tě, a ještě, teď vůbec nevím, co jsem se chtěl zeptat. Spod, no ne.
2: Tolik té žádostivosti.
1: Jo, jo, jo, ale možná, pojďme se ještě vrátit k tomu divadlu. Třeba Baruško, co ty považuješ za takovej svůj největší úspěch? Jako, dokážeš o sobě, jako, když jsi teda soutěživá, tak bys měla empaticky, neempaticky říct... Tak, v tomhle jsem byla dobrá, nešetří se.
2: No, já jsem asi začínala jako takzvaný anštant, ty dramatický role, ano. Tak to asi byla moje parketa. A právě v té Plzni Krvavá svatba, Mariša, ta Desdemona dvakrát, to bylo fajn. A pak, jak člověk musí přejít na tu volnou levou nohu, jak jsme říkali, a teď je v těch souborech nebo divadlech bez dotací, tak abychom se uživili, tak většina těchto souborů nasazuje komedie, protože je doba těžká, lidi se chtějí bavit. Takže ten přerod právě přestat se stydět, trošku jako dělat i tu dobrou srandu, což jsem si teda k tomu čuchla i v té Plzni. A teď máme za sebou před 2 lety premiéru právě s Toničkem Procházkou americké komedie Sladké neřesti, a nebo Když ty tak já taky, kde já v závěru té hry Toniček řekl, vyber si tam tu roli, tam jsou 2 ženy, tak jsem vzala takovou tu méně prostorově náročnou, abych se nemusela učit tolik textu, nekecám, ale je to taková jako tlustý zvýrazňovač. A ona tam ke konci má takovou sexuální scénu s kolegou a já jsem se tak strašně styděla, že jsem si vymyslela, že budu úplně na šrot. Takže hraju, že jsem totálně opilá, abych se nemusela stydět. A dělali jsme tam takovou opravdu jakoby spartakiádu na posteli, teď aby to bylo vtipný a nebylo trapný. A je tam situace, kdy já si jako klekám k poklopci svého kolegy Dennyho Ratajského. A opravdu na té zkoušce jsem mu měla otevřít ten poklopec a stáhnout kalhoty a od něma má mít trenky. A já jsem na to neviděla. A vymyslela jsem si, že si jako nasadím v průběhu té akce brýle, a to má ale takový úspěch, protože většina žen se ke mně vždycky jako připojí. Takže jsem ráda, že jsem si našla při té jako komedii, že medličku, že alkohol.
1: Tohle je vrchol.
2: To je vrchol šmíry. Vrchol
4: Mariša, Desdemona.
2: Mariša.
1: Otevírání poklopce.
2: Ano, jako, totiž ta role je naprosto blbá, hollywoodská, vyhořelá herečka. A ta role, proč jsem si ji vybrala, byla z repliky. Vám by nevadilo, kdyby se můj muž vyspal s vaší ženou? Teda moje žena s vaším mužem, jako s mým manželem. A já říkám, ne, já jsem herečka, já si svoje emoce schovávám, víte? Jako na pozdější využití. A jinak já se snažím mít úplně čistou hlavu. Například teď vám s hrdostí mohu oznámit, že ve své hlavě nemám absolutně nic. A to byla replika, která mě na tu roli teda natáhla.
1: Je, je.
2: To je velká úleva.
1: Vašku, takhle, naopak, vzal jsi třeba někdy nějakou roli a během toho, když už já nevím, se to točilo nebo zkoušelo, už vlastně nešlo co unut, jsi zjistil, že to není úplně ono? A teď jsi to hrál s takovým jako sebezapřením, hledal jsi v sobě poslední zbytky profesionality. Stalo se ti něco takového?
3: No vlastně ne. No,
1: tak to můžeš mluvit o štěstí. To my ve tady Fantasma jsme kolikrát hráli.
3: Vlastně ne.
1: No, takovýhle role, co jsme vlastně... My jsme ještě tehdy hráli k výročím různý blbosti. To bylo strašný.
5: Povinně.
1: A my jsme to cupovali. To bylo, tam byly velký srandy samozřejmě, že jo, ale... To už vlastně dneska ani nejde takhle.
3: No to si nedáme představit.
1: Ne, to je... to neznam. Prosím tě, my jsme se bavili o cestování. Vašku, cestuješ rád, nebo jakým způsobem?
3: Na čum, jo, teda, cestuju rád, rozhodně.
1: Na letadlama, nebo
3: právě jako... jsem teď říkal Báře v zákulisí, že mám pocit, že jsme se jednou viděli v Thajsku. A Bára říkala, je to možný, já tam jsem furt.
1: Tak v Thajsku?
3: V Thajsku. No, jo. Já fakt si myslím, že jsme vás tam potkali a tam byl jednou jenom.
1: Ty jsi ležel na tom masážním salo, tom, ty posteli a...
3: Jo, cestuju rád, cestuju velmi rád. Herečka. Teď cestujeme vlastně velmi rádi se svým synkem, 8letým a mám to strašně rád. A naše, jako ten styl je, že někam letíme většinou, nebo jedeme a nemáme moc plány, mám rád, když to vyplyne. Mm. Mm-hmm. Bez děcka to samozřejmě je jednodušší ještě v tom, že si třeba to ubytování můžete dělat po cestě a je to větší punk, což už tam neděláme, máme rádi, že víme, kde co bude, ale miluju, a teď jsem to znovu udělal, byli jsme u Neapole, nebo v Kalábrii, v jižní Itálii, minulý léto, to jsem teda viděl sám, Léňa byla s Vinskem na pláži nebo někde, já fakt miluju, že já jsem si sedl do auta, který jsem, a jedu, já, a fakt nevinkám, jako fakt nevinkám, jedu. A to jsem udělal a to mě teda strašně baví. A jel jsem do nějakých vesniček, horských vesniček, tam jsem se zastavil. Tam si dáš víno nebo pivo, jako pozoruješ ty místní lidi a to se mi strašně líbí. Šel jsem se projít do lesa. Tak to jakoby nejsem nějakým, nemám nějaký velký exotický skalpy, to ne, ale tenhle ten styl mě baví.
1: No tak to myslím, že Bára je absolutně něco jiného, nebo pak, protože my, když spolu třeba někam jedeme, my to máme všechno jako naplánované, že jo? Teď mi spadly otázky.
2: No to já s tebou musím mít naplánovaný, Toničku, ale my teď třeba jedeme s Martinem Obytňákem a to je přesně to, že cesta je cíl. Že jsme v podstatě chtěli jet do Finska a teď už jsme u Švýcarských jezer, jo? Ale je to tak jako, že to tak jako plyne, nebo najednou ti přijde nějaká kolona do cesty a ty řekneš, a my tady fakt budeme jako 3 hodiny stát, pojď sjedeme někde z té dálnice, kde by člověk vůbec nesjel a objevuješ právě po cestě ty věci, což ten obytný vůz je na tohle úplně úžasný.
1: No to je, to ano, to je svoboda samozřejmě, no, to je svoboda. A máš nějaký oblíbený jídlo? Když takhle?
2: Všechno, co má maso v sobě.
1: Maso?
2: No, já jsem masová, ano. Ale jako myslíš zahraniční nějakou kulinářskou, no tak ty tajský jídla,
1: no,
2: to je prostě paráda.
1: No jsme byli spolu a tam je to báječný.
2: Všechny mořský plody.
3: Jo, mám to rád taky, tam výborně mám rád kary hodně.
1: Takže. No, tam výborně vařej. No.
2: A teď jsme byli na té Sicílii, tak tam ty chobotnice, viď? Lenička tady sedí, naše kamarádka výtvarnice kostýmu, Lenka Polášková, tak taky umí vařit. Ta nám ráno dělala snídaně a k obědu byly takový ty chobotnice, ano. Krevetky, pasta, no všecko, ty dobroty.
1: Já jsem byl totiž na té Sicílii se dvěma holkama. Původně tam měli dva manželské páry, ale manžel Báry nemohl a moje žena taky ne.
2: Tak oni po vás zkoušeli nějaký představení, chápete to?
1: Brbost. Tak jsme řekli, no, člověče, tak co? Tak jdem spolu, no.
2: Úžasný to bylo.
1: A vzali jsme ještě Lenku, no, a bylo to doporučuju.
3: A jedli jste chobotnice, jo, dělo Sicílii, doporučuje hodně lidí.
1: No, ne, je s dvouma holkama.
3: Je takhle, tak to už je jedno kámo.
1: Co jíš, to už je druhotná věc. No, můžeš jít do Čerčan třeba, že jo.

0: Na otázky Tondy Procházky dnes odpovídají Bára Munzarová a Václav Neužil.
1: Kouřil jsi někdy Marianu?
2: Ano.
1: Jo?
3: To je hodně velký.
4: Veřejnoprávní.
3: Jakože jsi obrátil list?
2: No. Ze Sicílie dvouholek. A co to bylo ze sport? No to asociační, to by mě zajímalo.
1: Já to hrozně tak jako skáču.
2: Já jsem zase upřímný člověk, takže jsem odpověděl upřímně.
1: No, ježišmarja. A ty jsi něco kouřila někdy? Teda něco. Takhle jsem zase nechtěl odskočit.
4: Ne, já se zalikám a kašlu. Já jsem to měla jako koláček jednou v životě, kdy jsem říkala, je mi 52, potřeba bych zažít opravdu aspoň jednou. Já to nemůžu prostě, já nevdechnu ani na jevišti prostě kous cigarety, bohužel. Takže mi upekla kamarádka koláček, který mimochodem napekla podle nějakého receptu pro svoji maminku s Alzheimerem, a protože nevěděli, tak se sešly tři sestry 60-letý a jedli to ke kafi jako sušenky celý odpoledne.
2: A to je děsivý, ne? To
4: a dopadly musela... strašně. Tak já měla dva vzorky a moje dcera naštěstí říkala, mami, ty, která se jenom podíváš na deci vína a seš týden opilá, ty si kousneš a hodinu čekáš.
2: Takže ty abstinentka si snědla koláček.
4: Byl Silvestr, moje dcera Anička mě opravdu hlídala, já jsem snědla ten jeden malý koláček, furt nic, po hodině to nastoupilo. Já jsem byla strašně vtipná, pohotová, sežrala jsem všechno, co bylo na tom stole.
1: To jsi normální, to tě vidím.
4: Ne. To bylo přesně. A tak po 10 minutách to jako vyprchalo, no. Takže to jsem zase zhasla. Zase.
2: A jednou mě jeden technik v divadle, a to jsem byl teda naštvaný, protože měl to být vtípek, ale mně to vtipný nepřišlo. Já jsem hrál v divadle 7,5, když si představení Podzemníci, bylo to od Jacka Kerouaka. Já jsem hrál Jacka Kerouaka a jiný postavy tam byly Bukovský a byly to Bítníci prostě. Takže se tam hodně jako, bylo to o neřestech, mimo jiné hodně se tam pilo a právě se tam jako kouřil joint, jo, v tom ději. Samozřejmě, že jsme tam měli jenom tabák, protože... A jednou to taky kouřím a já jsem nesle z jeviště tam. Já jsem neměl vůbec chvíli znát taky to představení, že nemůže se ani vyčurat nic. A on nám tam ubalil opravdu pravýho jointa. Chápete to? A myslel si, že to bude vtipný, jo. Ale to je strašný podraz pro to herce i pro diváky. A my jsme tam měli ještě vymyšlenou takovou věc, že ten Kerouak s tím Bukovským, myslím, že jdou, jako, že udělají stoj na hlavě a pokouří si, jako jeden mu dál, takovou scénu jsme tam měli. No my jsme to jako vykouřili a já jsem si už říkal, když už jsem to kouřil během toho, člověče, to je nějaký jiný aroma.
1: No to má
2: strašně jsem se zuhulil. Když jsem obrátil tu hlavu z toho, ale začal, a to je právě, že opravdu na tom nelze dělat podle mě žádnou práci, herectví určitě ne, a začal jsem si to užívat a říkal jsem si, to je dobrý, tyjo. To je dobrý.
1: Já jsem
2: Kerouak.
1: Ano.
2: Já jsem Kerouak, jsou 50. leta, jsem v San Francisku, to je skvělý. Hrál jsem tam s kolegyní Bárou Milotovou, pak to skončilo a já jí říkám, nebo tam, byli jsme možná nějaký moment v šále, říkal jsem, to je skvělý. Dobrá. Jsi příšerně dlouhej. Je to příšerný, jde to vydržet. Mluv, prosím tě. Já jsem řekl třeba ahoj. A měl jsem pocit charismatického pohledu, ale bylo to. Takže není to dobrý, no. Tak
1: není,
2: pak jsem mu vynadal hodně, měli jsme konflikt.
1: No, říká se, že herec, když je tady o těch citech, že je senzitivní. Báro, co tě dojme třeba?
4: No teď na starý kolena nějak už úplně všechno, ale...
1: Vidíš jako koťátko, tak brečíš,
4: hezký, no, ne, hezký film. Jo, a jak jsi se ptal na ty herecký vzory ještě, tak já bych třeba chtěla přinést kafe nebo minerálku, takhle poslední člen nějakého crew na setu s Meryl Streepovou. To je prostě pro mě geniální herečka. Já třeba pozoruju, co ona dělá s rukama, že jo? Já nevím, jestli to máš taky, Václave, ale začínám novou roli, člověk se do toho musí úplně oblíct a mám tam vždycky moment, a co já jako budu dělat s těma rukama,
2: jo,
4: že jo?
2: Těžký.
4: Tak kape, jako vlastně těžký. Na to zapomenout, než se do toho člověk prokouše. Takže já pozoruju, jak ona v každý té roli od Margaret Thatcher nebo koho, co to hrála, a pak muzikál, rozumíš, pohádkovej. Teď jsem byla na Pradě, zase jak je po každý jiná a má úplně jiný gesta a to je prostě pro mě úplně úžasný na tohle pozorovat. No.
1: Mě se nedávno jedna novinářka ptala, proč je těžší lidi rozesmát, než rozplakat? A já jsem říkal, já nevím. Já si nemyslím, že je lehčí lidi rozplakat. Třeba, že jo?
4: Je, Toni. Jako bývalá Einstein herečka ti to můžu říct. Já vždycky, když jsem šla do Violy, ne vždycky, já znám, nebyla jako furt, ale když táta dělal Seiferta třeba nebo Hrubína, tak jsem tam takhle seděla a říkám, Munzer, dneska mě nedostaneš, znám tě, dneska plakat nebudu. A on těma pauzama naplněnýma tím, že prostě to umyslel, ty přesahy, které jsou mezi těmi slovy, mezi těmi řádky, tak ses jako napojil, že otvíráš vlastně jakoby tu duši, jo. Ale jako udělat dobrý for, natajmovat, jako udělat gag, teď to vycítit, protože po každý se sejde jiný publikum, to si fakt myslím, že je těžší. Jako, že se zasněně podíváš na první balkón a teď tam procítíš ty slzy. Já jsem to říkala před začátkem, já jsem nesla mamince v předposledním roku jejího života nějakou svačinku a dopoledne dávali Boleslava I. nebo co, a byl tam závěr toho, té trilogie filmové a tam byla v detailu oči Jany Hlaváčové v kutaně, jak se tam na tou mrtvolou sklání slzavé oči, záběr, detail, ona tam pronášela úplně z těch střev tu větu.

0: peče.
1: Tu větu, nemám rád.
2: Máte to taky
1: zrcadlo
2: tak,
1: třeba nemám moc rád úplně, když říkám.
2: Slovo zrcadlo?
0: Jako slovo zrcadlo.
2: No tak to můžeš vynechat.
1: Zrcadlo chci mít za sebou vždycky.
2: To no, tak to máš říct ta stěna, ve které jsem vidět.
3: No, no.
2: Aby si nezer... No ne...
1: Ale i scény rozhodně, no.
2: I scény, no. Takový některý se vyložený, ježišmarja. A pak mám některou, kterou miluju, jako, že to tak jako frčí, no.
0: Já teď nemám čověče, ale když jsem byla v angažmá, to je přesně to, že nejseš ten svobodný herec, že prostě přijdeš k Fermanu, tam visí obsazení, ty se podíváš, ukaž, co to je za věc, ježiš, to bude blbý, co tam hrajou, no tak to je čurda, kdo to režíruje, ježiši Kriste, jo, že nemáš na výběr. Tak to bylo párkrát se jako stalo v divadle.
1: Přišliš na obsazení, prostě.
0: No ale teď, jak si člověk může vybírat, co, kde, jak a s kým, tak musím říct, že jsem právě se vracela z toho Tajska k Diáři, který nebyl úplně přetížen a říkám, já tam mám věci a projekty, na který se těším a lidi, na který se těším a to je snad poprvý za celou moji kariéru, že ta svoboda, že si to můžeš takhle
2: jasný,
0: jako
2: naformátovat.
1: To mi říkal kolega Honza Hájek, když byl ještě v Národním, že tam se kolovala historka, asi pravdivá, když jsme u těch Fermanů, jak to bisky veselo v těch vitrínách dole u Vrátnice, že starý Saša Rašilov, starý z první republiky Saša Rašilov, ten, když si šel přečíst ze života Hmyzu a viděl, že hraje Hovniválu, tak si řekl, šel za tím Vrátným, říkal, půjčte mi tušku, otevřete mi to. Tak mu to otevřel a on tam připsal k tomu obsazení. Ač mezi vámi jediný herec velkých kvalit, hovno jsem tu hrál a teď ho budu valit? Takhle se musí na ty Fermany asi.
2: Ano, ano. Chtěl jsem se ještě vrátit k té věci, jak se říká, že máte to divadlo tam, takovou partu. Vy jste vlastně celý to divadlo hrálo 4 hvězdy, že jo?
1: Čtvrtá hvězda, ano.
2: A potom ještě Skáza...
1: Skáza Divického divadla. A Dubbing Street, a tam byla část už.
2: Jenom, jo. A jak jste na tom jako, to někdo napsal, nebo jste to tvořili dohromady, nebo jak...
1: Ta čtvrtá hvězda napsal Petr Kolečko a Honza Prušinovský a režíroval. To bylo teda zábavný v tom, režírovali vás někdy dva režiséři? Mě jo, na čtvrtý hvězdě.
2: Většinou nikdo.
1: A to je teda...
0: Ty jsi neurežírovatelný.
1: No a napsal to ten Honza a režíroval to, ale Mirek to taky režíroval, Krobot. Takže to režíroval i Mirek.
2: Aha.
1: A to bylo, že sedí u toho, máte scénu, oni sedí u toho odkoku, že jo, proběhne scéna, konec jako klapky a teď za mnou přijde Průša. Prosím tě, seš nějaký chcíplej, ale víc, jo, víc to dej, jako malinko to chce fakt energie, je to nějaký to, jo, jo. Tak já jasně jsem to tam napral a přijde Krobot, hele, je to nějak moc, uber.
2: Čověče.
1: To je blízké, to musíš mít.
2: Smrt.
1: A já říkám, to je smrt? No to je, kluci, domluvte se.
2: No, to je katastrofa, když každý říká něco jiného. No. A máte rádi třeba na jevišti improvizace, když jako, nebo respektive takhle, když vypadne text, nebo se něco stane, jo, jestli se z toho sesypete, nebo jestli je to pro vás náboj energie.
1: Jak s kým?
2: Jak s kým? To říkáš přesně.
1: Protože, ano. Když víte, a to nic proti nikomu, ale někdo má prostě ten dar a že to je v pohodě, a když víte, že tam jste s někým, koho to fakt, tak to dá...
0: Většinou,
1: no, tak to dá dolů i mě a není to příjemný. A když to je třeba s Jardou Pleslem, nebo David Novotný, když u nás byly tyhle ty lidi, tak ty vlastně...
0: No to jsou ale ty rychlí, bystrý, to má Toníček taky. Blbec k večeři, představení divadla Josefa Kajetána Ptila. A Viktor Vrabec tam měl takovou emocionální scénu a říkal, já si na vás posvítím, vím, kde bydlíte, třetí patlo vlevo, řek, jo. A Tonda ale hned, dobře, a pojedete metlem nebo tlamvají? A to ta hbitost a ta neskutečná pohotovost, to je, co já obdivuju prostě.
1: No. To říkal ještě tady, jsme u historik takovýhle, tak Petr Čtvrtníček mi říkal, že hrál s Leošem Suchařípou na zábradlí nějakýho Čechova a vynechali dvě stránky, prostě ten Leoš byl trošku asi mimo a zapomněl narážku a vyšli jako, hrál se dál a on mu v té šále říkal, Leoši, my jsme tam vynechali a on, tak to příště řekneme dvakrát.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pokračují otázky Tondy Procházky. Dnes s Václavem Neužilem a Bárou Munzarovou.
1: A teď ještě vždycky tak se ptám, takový, mám pár takových šílených otázek. Ukradla jsi někdy něco?
2: Jo, čověče, ale to bylo hrozný. To je nějaká třeba druhá třída. Jedeme ze západního Německa, maminka ty zašitý marky takhle pod tou... A už jsme se jako blížili domů a uvolnila mi nějaký asi 2,50 marky a zastavili jsme v nějakém krámě, tehdy to bylo před revolucí, tady nebylo nic a já jsem nutně, vlezla jsem tam do papírnictví a nutně jsem těm třem kamarádkám potřebovala přivést ty vonavý růžový gumy, víš, takový ty, co tady nebylo. A přešvihla jsem ty 2 marky asi o další 2 marky, tak jsem si to strčila do kapsy a tam člověče fakt byl hlídáč. Teď já anglicky jako pár slovíček, tatínek, že jasně kolaborant, že ruština samozřejmě, ale nutil mě v angličtinu. Takže jsem řekla, maminka přijde, vzal mě dozadu těma útrobama toho obchodního domu, naši na mě čekali a maminka musela vypárat tu kabelku a zaplatit za mě ještě pokutu. Dalších 10 marek, chápeš to? Tak to byly nejdražší gumy.
3: To je dobrý, no, taky, ale, takže, taky ano, máš neřesti, nekouří, nepije, krade.
2: Ano. Já jsem ukradla 2 růžové gumy pro spolužačky, rozumíš?
3: Já jsem tak. Taky bohužel, no,
1: A co, vy, to... pane Plesle?
3: U mě bychom tady mohli být...
2: Už v klidu mě říkají Hrzánová, už úplně v klidu, no, to je normální.
3: Ne, do rána ne, ale jo. Mám teda takovou velkou historku, ale zkrátí mi rychle. Ano, já jsem nechtěl krást, ale nějak to na mě přišlo jednou.
1: Na, to je jak rýma.
3: K nám se do Račic... Přistěhoval z Malecic, jako když jsem byl malej, takový raubíř, a ten mi poradil jednou. On byl takový jako raubíř, jo. Já jsem s ním kamarádil, protože mě to fascinovalo. Jako že kouřil třeba v 9 letech, já jsem byl takový z něj úplně pa. A ten mi řekl, že někde přelepoval cenovky. A že to je super, já si to zkusím. A my jsme byli rybáři v Račicích. Hodně tak kluci, že jsme trávili a furt jsme chytali ryby. Bylo to prostě každý druhý měl rybářský lístek, roští v skřimici, že jo, tam jsme dostávali. Tam jsme si to kupovali a já, takže jsme chodili nakupovat prostě háčky, splávky. A já jsem jednou byl v bývalém prioru, jaký prior, bylo mi tak 14, 13. Koupil jsem si splávek, nějakou Saturnu, jako vlasec a háček, já nevím, bylo to třeba za 102 korun. A nevím, najednou v mozku hlas: Přelep cenovku, já byl zhypnotizovaný. Tak jsem to udělal, ale třeba směšně, třeba na 83, takže 17 korun, nevím, jsem ušetřil. Šel jsem ke kase, asi jsem chtěl ten adrenalin. Ten...
1: Ano.
3: Zaplatil jsem, už jsem byl za kasou, říkal si, wow, to funguje. Jsem zloděj, teď už jsem zloděj. Už 5 metrů jsem zloděj. Šel jsem a už jsem se blížil, že se otvíraly i ty dveře na buňku ven a najednou tlapa na rameno. Tam ta ochranka v civilu, fízlové, co to tam hlídali. A mě, ty jsi tady přelepoval samolepky? A já byl zvyklý, v pohodě to vyřeším, jak v Račicích, když se hádám s velkýma klukama, budu lhát. Ne. A on mi takhle chyt a takhle mi jako úplně palcem zajel do klíční kosti a jako věděl a úplně a řekl mi, já nemám rád, když mě někdo lže, víš. A já úplně, ano. A má to tady velký průšvih, vzali mi taky do útrob, tam byl další, tam mě vyslýchali, zjistili, směšný to bylo 17 korun, proč jsem to dělal, a říkal, tak co děláš, že se učíš, a já dělám gymnázium Loďka Pika v Terci, v Plzni, v Doubravce. Ale dělej si srandu z někoho jiného. Co děláš? Učňák nebo co? Gymnázium Luďka Pika, jsem v Terci.
1: A bude ze mě slavný herec jednou.
3: A on proč to udělal? Seš normální, za to ti můžou vyhodit ze školy? Co dělá? Já jsem mu říkal, že hlas vevnitř hlavy mě co... A on, ale pozor, to tam... A on byl skorumpovaný. Ten víc. A říkal, hele, necháme to být, když mě přineseš 200.
2: Ne.
3: Jo!
2: Ne, fakt jo.
3: Jo!
1: Ale takže že... jsi šel ukrat si doma.
3: Právě.
1: Klínem.
3: A já, to mi řek, jako jedle hajzl, takže mi vlastně řekl, buď tě vyhodí ze školy, nebo ne. To je na tobě teď. 2 kila. A oni měli dřevěná dole prostě pod náměstím, tam měli jako měšťáci a tam jsem mu to měl přinést. Já přijel domů, úplně spocený, teď jsem se bál, že aby to nevěděli naši. Já říkal, jenže já ty 200 nemám, to musím zase vzít někomu. Tak jsem je vzal mamince. Ale no, u nás byla taková plechovka, od kakao, na tom bylo napsáno Drozde kakao. Jestli a v tom, od nějakého kaka jako z Brazílie, po prázdném v tom byly peníze, já jsem to věděl. A já úplně jsem vzal ty 200 a jsem, musím, mami, musím, jinak mě vyhodí ze školy, jde o vzdělání. A šel jsem, tam jsem mu to dal a dobrý, pak jsem jí to řekl někdy v 18. A vrátil jsem to, když jsem měl, to zase a... jo, mám, no.
1: No, přátelé, já vám děkuji, bylo to hezký na závěr. Já až teďka přijdete do šatny, podívejte se, co vám zmizelo, jo? Až... To jsem zase udělal já. Našimi hosty byly Bára Munzarová a Vašek Neužil.
2: Děkujeme za pozvání.
3: Děkujeme za pozvání. Díky.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Hoteliéři čekají stejnou nebo lepší letní sezonu než loni. Na Šumavě evidují zvýšený zájem už v červnu. Na náměstí Republiky v Plzni budou už v létě zelené stromy. Dopoledne se začne zatahovat, postupně se objeví četné přehánky nebo i bouřky a teploty do 27 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Čeští hoteliéři očekávají, že letošní letní sezóna pro ně bude stejná nebo lepší než v loni, řekl to prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Velký zájem hostů evidují ubytovatelé například na Šumavě.
2: No tak teď vymetám smetí.
3: Majitelka penzionu pod Boubínem na Kubově Huti.
4: Tatiana Staňková drží v ruce fukár.
5: Sezonní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
6: Na letní prázdniny už je penzion pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
7: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno.
6: Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka zatím někteří hosté stále váhají.
8: Mezitím zda stráví dovolenou v zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
6: Do cen některých hotelů a penzionů se může promítnout zvyšování cen externích služeb a mest. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: V Plzni pokračuje rekonstrukce hlavní plochy historického náměstí Republiky v centru města. Jedná se o první etapu, kdy se předělává západní část, tedy prostor mezi katedrálou svatého Bartoloměje a biskupstvím. Náklady na tuto část jsou 55 milionů korun. Hotovo by mělo být koncem července nebo začátkem srpna, říká náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák z Pirátů.
9: Co se týká náměstí, tam práce pokračují zejména na přeložkách. Konečně se podařilo vyměnit všechny ty trubky a dráty a tak dále. A bude se postupně budovat ten systém rýh a hospodaření s dešťovou vodou, tak abychom mohli už během příštího měsíce sázet ty stromy. Jsou to speciální jilmy, které jsou velmi odolné a měly by vydržet, řekněme, ty náročné podmínky toho náměstí vylážděného.
1: Současně Plzeň připravuje projektovou dokumentaci na obnovu další části náměstí Republiky. Ta by se podle Pavla Bosáka měla dělat příští rok. Lidé se dnes na internetu mohou zapojit do takzvaného bábovkového dne. Sdílením fotografie nebo videa s jakoukoliv bábovkou, upečenou nebo třeba i z písku podpoří téma náhradní rodinné péče. Bábovkový den uzavírá kampaň Dík náhradním rodinám, která se snaží zviditelnit téma pěstounství. Sport. Pozemní hokejistky Litic prohrály v úvodním semifinále play-off extraligy s Pragou 0-3 a zkomplikovali si tak cestu do finále. Všechny góly inkasovaly plzeňské hráčky až ve druhé polovině utkání, která se jim ani herně vůbec nevydařila. Pokračuje litická kapitánka Adéla Kožíšková.
10: Možná trošku rozhodl ten náš strach nebo nějaká nervozita. Myslím si, že když jsme v takovémhle rozpoložení, že pro nás je pak horší nebo těžší, málo kdo si chce naběhnout pro balonek, nevím, jestli to je z pocitu, aby to neskazil. Takže proto si myslím, že tam byla i menší aktivita. A rozhodně si myslím, že jsme hodně ten druhý poločas hráli sami na sebe a málo jsme se doplňovali jak v útočné, tak v obranné fázi.
1: Dnešní odveta v Praze je na programu už za hodinu. Počasí. Dopoledne se bude od západu zatahovat a postupně se objeví četné přehánky nebo i bouřky. Později odpoledne očekáváme přechodné ubývání oblačnosti i srážek. Později večer opět zataženo, přehánky nebo bouřky na většině území. Bouřky mohou být i silné s přívalovým deštěm a kroupami. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů a na horách 19 až 22. Povane slabý, během dne místy mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Blovicích na jižním Plzeňsku v ulici Tyršova platí až do večera uzavírka, pořádají tam dětský den. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
11: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Pochoutkový rok.
12: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše, jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: Prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
0: Dobře.
2: Dveře jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem jí krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem... Úvodně trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se touklo klackama do stromu a byly jich stovky. Dneska o zajíce, jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám noci se kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosil zajíce, takže jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíky normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jí rád?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou polici plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku...
0: Ty to můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako, že to je tak jako v pořádku kuchařsky a uvidím. No, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozdravat z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou, tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
1: Tak co potřebujeme?
2: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
1: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň, kolik budeš potřebovat?
2: Je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
1: Dobře.
2: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
2: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no, citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpekujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
2: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda, ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
2: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet.
2: Barvy žet, jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
2: Ano, já miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu si dáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
2: Vodouchův poměr, to znamená podle voka. Nebo jako voko. Prostě v poměru, abych to dal jedna ku jedný.
1: Jo.
2: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme taká léčí stehna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
2: Základ, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to a mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc, plameny výšky metra a půl.
2: Počkej, mýval jsem ofinku, už nemám nic.
1: Jo, mýval jsi hezkou digestor, teď se trochu zeškvařila.
2: To ale možná barák bude hořet, že jo, jak to šlo krásy do toho. Samozřejmě, pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát, opravdu stát, míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
1: Nové koření, pepř, bobkový list,
2: dymián. A já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
2: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
1: Spařené.
2: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
2: Ochutáme, ale my se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
2: Já jsem spokojený, no tak ochutnej. Dobrý, viď?
1: Tam je cítit víno. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
2: Nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově dá, bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelívaly se s ní věce, které zbyly, buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
1: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
2: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
1: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
2: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Ne. Já myslím, že jsem prostě jenom použil, mě bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
1: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
2: No a jí tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
1: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
2: No tak já doufám, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
1: Těmito slovy se loučí a napříště se těší i Ivan Vorchocký. Měj se krásně.
2: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme a opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je tea-tender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco v uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost, zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Spovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naďa Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou modelku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu, zkroucenou, ona vypadala tak jako hrozně, jako
1: nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, to bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších?
2: Úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu, jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy nedávat ani nebudu.
0: Abychom věděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je

0: ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
1: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zhřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte i bez ohledu na to, co držíte za zásady.
0: Já hřeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to, já bych hřešila pořád, moje maminka je prostě, třeba moje, já si myslím, že to mám pojím, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena, celá je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a ne, nepřejídat se. Ale
1: čím se rozjedete?
0: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
2: Chleba
0: a máslo, to je prostě absolutní bomba, já to miluju. Miluju.
2: Je.
0: Že je posolený, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku, čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou, no. Že jo. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
1: Co dělá sestra?
0: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
2: A je.
0: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
1: To nebude geneticky.
0: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. Mm-hmm. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
2: hraje. Čili, že třeba když že chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat, udělá, dort jako knihu.
0: Auto dělá, aha, motorku, aha, a takový.
2: Aha, no to je krásný.
0: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
1: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
0: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme, dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
1: Povídání s Alicí Vendovou, nečekaně děkujeme moc.
0: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: S radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompot jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou. Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli. Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kuchařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01104. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Lidé by přesně neměli sdělovat žádné údaje. Problémy s pamětí může odhalit nová aplikace vyvinutá českými vědci. Dnes bude oblačno až zataženo, postupně se objeví četné přehánky a bouřky a teploty do 27 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zítková. Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje lidí a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na e-mail odpovídali a neklikali na žádné odkazy.
2: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
1: Tým českých vědců vyvinul aplikaci DigiDiadem pro včasný záchyt potíží s pamětí. Představili ji v Plzni na Západočeské univerzitě. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak zanalyzuje obsah a rychlost odpovědí a díky tomu dokáže odhalit třeba počínající demenci, vysvětluje neurolog Aleš Bartoš z fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
3: Člověk se buď utvrdí, že je na tom dobře s tou pamětí, anebo naopak, že s tou pamětí na tom není dobře, že ji má slabší. A pokud je to ten druhý případ, tak by bylo žádoucí, aby se obrátil na odborníka, který by měl dále ověřit, zda toto prvotní podezření bylo správné anebo chybné.
1: Planá na Tachovsku vybuduje v ulici Dukelských hrdinů vodní prvky. Město opravilo chodníky a silnici a teď tam chce instalovat například mlhoviště a opravit starší kašny. Odpočinková zóna povede od náměstí k poliklinice, pokračuje starostka Martina Němečková, zvolená za hnutí STAN.
4: Hned dole na místě, kde kdysi bývala právě kašna, tak se bude doplňovat nová moderní kašna. Na dalším místě je pítko, tedy normální pitná voda, i malinká odbočka dole pro pejsky. A o dalším odpočinkovém místě, právě to je to mlhoviště, tak tam byla taky kašna.
1: Lidé v Plzni budou mít zítra a v úterý jedinečnou příležitost zažít let vesmírným raketoplánem a podívat se na planetu Zemi z oběžné dráhy. Na nádvoří technologického parku Tektaur totiž zamíří mobilní raketa Spacebus, která pomocí virtuální reality nabídne autentický pohled na naši planetu. V dalších dnech až do 6. června zavítá 18-metrová vesmírná loď do dalších měst plzeňského kraje. Píše to město Plzeň na svém webu. V Plzni je program pro veřejnost připravený zítra a v úterý od 14 hodin do 16.30.
0: Sport.
1: Fotbalisté Baníku Ostrava se zachránili v šancelize. V odvetě baráže vyhráli na hřišti Táborska 5-0 a celkově dvojzápas ovládli 8-0. Dnes čeká baráž Slovácko a Artis Brno. Úvodní duel vyhrál tým z Uherského Hradiště 4-1. Hrát se bude od 13 hodin.
0: Počasí.
1: Čekejte oblačno až zataženo, kolem poledne se postupně objeví četné přehánky a bouřky. Později odpoledne očekáváme přechodné ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Později večer bude opět až zataženo, přehánky nebo bouřky na většině území. Bouřky mohou být ojediněle i velmi silné a objevit se mohou i kroupy. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů a na horách 19 až 22. Povane většinou mírný západní až severozápadní vítr a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni na Slovanech začala oprava Květné ulice. V první etapě je úplně uzavřený úsek mezi křižovatkami s ulicemi Liliová a Motýlí. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Jako každou neděli i dnes pro vás máme Fouskův svět. Josef Fousek vám tentokrát poví o nezměněném osudu. No a o první lanové dráze v Praze nebo třeba o Titaniku uslyšíte v dnešním kalendáriu. S vámi je Lucie Machartová, příjemný poslech a hezký den.

Fouskův svět. Nezměněný osud. Chudej bude vždycky chudej, to je pravda pravdoucí. Když je kára, musí být vůl a nervolem vedoucí. Vždycky byli monarchové, šéfové a soudruzi, a ti, co je poslouchali, sluhové a podruzi. Pán vždy přízeň rozděloval, kdo se uměl ohnout víc, odměnou měl trochu zobu, kdo se bouřil, neměl nic. Strach, to je to pravé slovo, které vládnout pomáhá. Pro peníze přes mrtvoli žádný pán jít neváhá. Pravdu pánům říkat zlé je, špatně se to poslouchá. Pokaždé je z pána světec, ty seš v roli padoucha. Aby raby poslouchali, k pokoře jsou vedeni a denně je páni učí, že svět nikdo nezmění. Že musí být ten, co dělá a ten, co jen vybírá. Jeden žije ve smokingu, druhý v hadrech umírá. Jeden sedí, jí a pije, jiným kručí v bachoru, při potopě zajistí si lepší místa na voru. Od pradávna musí někdo mít méně a druhý víc. Dle práce, kdyby to bylo, tak bych neměl proti nic. Je jasné, že lumpové tu na světě mají vždycky ráj a chudákům slibují jej, až je z nebe zavolají. Fouskův svět.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Květen jde do finále. Je tady poslední májový den, neděle. A to je taky světový den bez tabáku. Kdyby poslední cigaretka. Svátek má Kamila. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. První lanová dráha v Praze se rozjela v roce 1891, to je 135 let. Vedla od dnešního vyústění Letenského tunelu k Letenskému zámečku. Jezdila jen do roku 1916. Dneska jsou zbytky horní stanice upraveny na vyhlídkové místo s připomínkou lanové dráhy. Luxusní parník společnosti White Star Line, legendární Titanic, byl v loděnicích Belfastu spuštěn na vodu před 115 lety v roce 1911. Ještě skoro rok pak trvaly práce na dokončení. První plavba skončila v dubnu 1912 katastrofou po srážce s krou uprostřed Atlantiku. Letiště Heathrow poblíž Londýna bylo otevřeno před 80 lety v roce 1946. Je to nejvytíženější airport v Evropě a třetí na světě. Třetí popravená žena v Československu byla k trestu smrti odsouzena přesně před 60 lety, v roce 1966. Slovenská sériová vražetkyně Irena Čubírková nejprve ve východočeském Trutnově za pomoci milence a jeho manželky zavraždila svého manžela. Vše nainscenovali jako nehodu. To nejdřív prošlo, později zavraždila na Slovensku u Trnavy i druha. Jeho tělo spálila v peci na chléb a hlavu pohodila na toaletě ve vlaku. A tady narazila. Za obě vraždy byla oběšena v pankrácké věznici na konci září 66. První volby do poslanecké sněmovny parlamentu v samostatné České republice začaly před 30 lety v roce 1996. A kulatých 50 má dneska hvězda současného Hollywoodu, irský herec Colin Farrell, třeba Alexander Veliký. Já přeju krásný den.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dnes jsme pro vás vybrali scénku s Felixem Holcmanem a Františkem Budínem. Tak hezkou zábavu.
2: Podle potestu je vidět, přátelé, že dnes tady máme dobré a sympatické obecenstvo. Já si jmenuji Franta Budína. Říkám to jenom proto, protože si mě, milé ženy, pletete s tím známým filmovým hercem Jiřím Bartoškou. Někdy se stává, že vy sedíte, že by se viděli, že vzadu je chaos, že se něco děje, někdo nepřijel a teď nám vypadne 10 minut. Je na konferenciérovi nebo na moderátorovi, aby si vlastně poradil, co s tím časem udělá. Někdo dovede zpívat, někdo zatancuje nebo udělá nějaký kouzelnický trik. Já tady osobně nic nemám, je to velice nemilé, ale přece jsem si vzpomněl, že by mohl udělat s vámi takovou hezkou soutěž, prostě quiz. Nebojte se, máme tady hezké dvě ceny a kdo se přihlásí, má možnost získat kvalitní soupravu. Je to psací souprava. A nebudete, přátelé, litovat, protože já vás nechci na jevišti. Prosím vás, co nám to tady děláte, člověče?
3: Co říkáte?
2: Ale co nám to tady děláte?
3: Tady je rozprašuju trochu. Jak vidíte?
2: No to já vidím. A to nějaká desinfekce nebo co?
3: No jaká pak desinfekce? Tady přes nejsou žádné štěnice, jo? To je lesní vůně.
2: No dobře, lesní vůně, ale teďka během programu nám to tady nemůžete rozprašovat. Tady probíhá program.
3: No a kdyby bych toho podle vás měl dělat? Přece ho tady nemůže dát po programu, když tady nikdo nebude. To se musí dát teď, dokud jsou tady nějaký lidi. Aby trochu cítili ten les a ty houby a tak,
2: no. No prosím, tak si to můžete rozprašovat vzadu, po stranách, ale nemůžete na jevišti, pochopte.
3: Pojďte se, pane doktore.
2: Ale já nejsem žádný doktor.
3: No, já jsem si to hned myslel, no. Pojďte se, pane soutěžní, kde a odkud to mám rozprašovat, to musím totiž já vědět. Víte, na to jsem tady já odborník, že jo? Vy jste tady odborník na soutěže a já jsem odborník na rozprašování lesní vůně. Tak si tady nebudeme vzájemně něco radit.
2: Ale radit, prosím vás, nejde o žádné radění. Ale pochopte, že to vaše rozprašování tady momentálně ruší.
3: No ruší jak koho, že o vás třeba ruší moje rozprašování v těch vašich soutěžích a mě třeba zastrušit ty vaše soutěže v rozprašování.
2: No člověče, já se z vás asi zblázním.
3: Co říkáte?
2: Že se z vás asi zblázním.
3: No tak buďte klidnej, to se moc nezměníte. No,
2: tak člověče, pochopte, že...
3: A nemyslete si, že ta lesní vůně je tady méně důležitá než ta vaše háranky, který tady po ničem nevoněj.
2: Podívejte se, pane...
3: Vaše háranky bych tady já uměl dělat taky. Ovšem, jestli byste tady uměl odborně rozprášit lesní vůni, to teda nevím.
2: No prosím, když si myslíte, že to nic není, tak si to tady ovšem také můžete laskavě zkusit sám.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

To byl Sebastián, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Dnes se podíváme taky do Sulislavy. V tamním kostele totiž mají zvláštní výmalbu. Na návštěvy tam rád jezdí i režisér Jiří Strach. Víc řekneme po písničce.

0: A to tak, že působí jako rozkvetlá louka. Po autorovi se až do dnešních dnů pátrá. Do kostela plného květin, a to nejen ve váze na stole, se vydala Martina Sihelská.
1: Musím otevřít kovovou bránu a vcházím na hřbitov, na kterém je kostel svatého Vavřince. Tady už na mě čeká pan Vladimír Fina, který se o kostel stará.
2: Tak na vás čekám, dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem moc ráda, že jsme se domluvili, půjdeme se podívat dovnitř. Vcházíme dovnitř, jeden schůdek malý a je to opravdu krásný kostel. Vy sem prý chodíte déle než 60 let?
2: No chodím, ano. Jsme starou sedlicí, takže to máme odmala, sem chodím.
1: Vy jste také ministroval?
2: Ano, to jsem ministroval. Brácha taky, když tady byl ještě. Děda se o to staral a babi hrálo na varhany.
1: Podívám se na varhany, máte to krásné, malé varhany stále hrají?
2: Zatím ne, protože jsou rozladěný a potřebovali udělat generálku.
1: Jak vidím, tak kostel je velmi dobře udržován, jistě na tom máte nemalý podíl, ale ty zásadní opravy tu asi byly provedeny poměrně nedávno?
2: Ano, byly udělaný nejdřív první oltář, tadyhle ten zlatý, a potom hlavní oltář a nakonec tadyhle ten třetí, toho Izadora se dělal naposled v roce 2024.
1: Říkalo se, že sem také do kostela před pár lety ještě teklo?
2: Ano, než se dělala střecha, tak potom byly rozbitý tašky a zatýkalo a ty trámy byly jako spuchřelý, tak se museli vyměnit kousky a pak se dělala střecha a fasáda se dělala.
1: Já jsem také slyšela, že kostel je trošičku obestřen malým tajemstvím, protože tady je nádherná květinová výmalba a skoro nikdo neví, kdy se tady objevila.
2: No to nevíme, to už co já vím, tak to nejsou nějaký dochovaný, žádný dokumenty nejsou.
1: Ale na starých fotografiích je ještě bílá zeď za oltářem.
2: Tam bylo jedno, jsem to někde viděl, že tam byla jenom bílá. Tady dole byly závrly jaký dřevěný se sloupkama, tak to se potom nějak předělávalo celý, ale to už musí být hodně dávno.
1: Květiny tedy nemají svého autora, anebo možná v některých pramenech mají, ale ještě se obec Sulislav nedopídila.
2: To už nevíme, no.
1: Sulislavský kosteliček ocenil dokonce i režisér Jiří Strach, prý sem jezdí.
2: Když má čas, tady byl asi 3x, 4x, je to na pouť většinou a jede, že se mu tady líbí, takže tady má osobní vztah.
1: A samotný kosteliček se mu líbí, nechce ho dát do nějaké pohádky?
2: To nevíme zatím. Ale je to tady pěkný a líbí se mu to tady.
1: Kostelem svatého Vavřince v obci Sulislav na Tachovsku mě provedl pan Vladimír Fina. Ze Sulislavy Martina Sihelská, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňský kraj finančně podpoří nákup knih pro knihovny. Klatovský zimní stadion prochází rozsáhlou údržbou. Předseda Senátu Miloš Vystrčil je na cestě na Tchaj-wan a dnes bude oblačno až zataženo, postupně četné přehánky a bouřky, teploty do 27 stupňů. Příjemné poledne u zpráv přeje Andrea Samešová. Plzeňský kraj přispěje regionálním knihovnám na nákup knih. Krajští radní schválili rozdělení dotací za celkem více než 1 milion korun, jak říká mluvčí kraje Eva Mertlová.
3: Dotace jsou rozdělovány podle velikosti obsluhované oblasti a také podle počtu čtenářů. V prvním sběru žádostí bylo podpořeno celkem 51 knihoven z celého Plzeňského kraje. Cílem je pomáhat menším obcím, ale i městům pravidelně doplňovat knižní fondy a také rozšiřovat nabídku právě pro čtenáře všech generací.
2: Žádost o dotaci je možné posílat do 10. srpna. Na zimním stadionu v Klatovech provádí pravidelnou údržbu chladicího systému. Oproti minulým letům je ale rozsáhlejší a detailnější, upřesňuje předseda správní rady zimního stadionu a městský zastupitel Petr Votípka z hnutí ANO.
4: Je to z důvodu havárie v listopadu loňského roku, kdy se do systému částečně dostala voda, takže systém bylo teď potřeba řádně odvodnit a vysušit. A 12. června začneme namražovat ledovou plochu a od 18. června bude už standardně ledová plocha připravená k uslení.
2: Za první 4 měsíce letošního roku přibylo v Česku přes 15,5 tisíce podnikatelů, což je ve srovnání se stejným obdobím loni o 41% víc. Vyplývá to z dat portálu informace o firmách.cz. Je to také nejvyšší přírůstek počtu podnikatelů za posledních 6 let. Nejvíce jich zahájilo činnost v Praze, nejvyšší dynamiku růstu zaznamenali Liberecký a Královéhradecký kraj. Nejvíce lidí začalo podnikat ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu a profesních, vědeckých a technických činnostech. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS označil svou cestu na Tchaj-wan za hodnotovou a pragmatickou. Před odletem do Tchaj-pchi dodal, že jeho návštěva přinese užitek. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO odmítla předsedovi Senátu poskytnout vládní speciál. K cestě tak využil komerční linku. Vystrčila doprovází zástupci českého biznesu i univerzit.
5: Jedu dělat na Tchaj-wan hodnotovou pragmatickou politiku.
6: Návštěva Tchaj-wanu má podle Vystrčila pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tchaj-wanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tchaj-wanu ničí biznis s Pekingem.
7: My nebudeme dělat stejnou politiku jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firem v Číně.
6: Z Prahy Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
2: Tenista Jakub Menčík bude dnes na Roland Garros hrát o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. 20-letý rodák z Prostějova narazí na antukových dvorcích v Paříži na 11. nasazeného Rusa Rublova. Utkání by mělo začít po 16. hodině.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, postupně četné přehánky a bouřky, později odpoledne přechodné ubývání srážek i oblačnosti. Později večer opět až zataženo, přehánky a bouřky na většině území, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů. Fouká mírný západní až severozápadní vítr, aby ho na dvojce, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Blovicích na jižním Plzeňsku je dnes uzavřená Tyršova ulice. Důvodem je pořádání kulturní akce. Omezení potrvá až do 19 hodin. U Klatov na silnici 1/27 se provádí práce údržby zeleně. I tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
0: A vy už můžete volat k nám do studia. Číslo je 221 554 222. K dispozici je vám taky e-mail nebo online formulář na webových stránkách Českého rozhlasu Plzeň. Tak pokud byste někomu rádi věnovali písničku, neváhejte a ozvěte se nám. I dál je s vámi Lucie Machartová. Přeju vám krásnou neděli.

0: Hrajeme písničky pro vás, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Jako první se nám dovolala paní Marie, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Plzeň a jeho posluchače. Prosíme o zahrání písničky Až na vrcholky hor pro naši kamarádku, spolužačku Blanku Havlíčkovou, která slaví v těchto dnech svoje narozeniny. Milá Blanko, přejeme ti všechno nejlepší a užij si oslavu, jak se patří se svými blízkými. To ti přeje Ali, Libuš a Maruš. A ještě malý dodatek. Tato písnička patří všem, kteří mají v rodném listě rok 1946. Děkujeme moc za zahrání a někdy naslyšenou.
0: Paní Marie, my moc děkujeme za zavolání, posíláme písničku. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, nashledanou.

0: vámi je Český rozhlas Plzeň. Jako další se nám dovolala paní Věra. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Plzeň a jeho posluchače a chtěla bych nechat tímto zahrát svému tatínkovi, který zítra slaví narozeniny. Popřát mu všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, na těch kilometrů bez nehody a tomu přeje dcera Věra, manželka Věra, syn František, vnuci Honzík a Tomáš a věrný kamarád Jack.
0: Tak my posíláme písničku. Mějte se moc hezky, děkujeme za zavolání.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
1: Máme tu vzkaz od paní Jany Ciprové. Prosím, zahrajte pro naši vnučku Verunku Ciprovou, která úspěšně složila zkoušku na 8leté gymnázium, a pro vnuka Jeníčka Cipru pro jeho úspěchy ve sportu. Písničku posílají babi a děda.

0: Posloucháte Písničky pro vás. Jako další se nám dovolal pan Standa, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Lucko, já vás taky vítám. Zdravím všechny posluchače Plzeňského rozhlasu a písničku dneska krásnou od Pavla Bobka posílám do Týniště Pepíkovi, do Skašova Slávovi, do Dolců Čtyřlístku, do Černotína Láďovi Paluchovi, do Honezovic Tomášovi a Iloně, do Plzně Zděnkovi a Jarce a do Červeného Poříčí Jardovi. Moc vám děkuju za krásnou písničku, kterou jsme společně vybrali, protože se hrajou dneska opravdu moc hezký písničky, tak to nechci pokazit. A dálniční hlídka od Pavla Bobka ta to potvrdí. Díky moc a zase někdy.
0: Posíláme písničku, určitě udělá radost všem. Moc děkujeme, že jste zavolal. Naschledanou.
1: Díky, naslyšenou.

je zvajec divokých. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta,

Hrvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: Servis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
3: Píše nám pan Milan Včelák a prosí o písničku pro paní Marii Vondrichovou z Plzně, která dnes slaví krásné 90. narozeniny. Milá naše Maruško, to, po čem člověk v tomhle věku touží, je to, ať zdraví ještě dlouho slouží. Ať zdraví, štěstí, láska je s tebou na pořád, to chceme tobě všichni dnes ze srdce přát. Jménem členů Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Plzeň vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, mnoho upřímné lásky a každý den úsměv zářící na tváři ti ze srdce přeje Milan.

Hrajeme písničky pro vás, jen připomenu číslo, na které můžete volat 221 554 222. Psát můžete taky na náš e-mail nebo přes formulář na webových stránkách. Jako další nám napsala paní Jana Žežulová. Dnes slaví krásné 82. narozeniny naše maminka, babička a prababička paní Jana Hrabětová z Kbelnice. Milá maminko, přejeme ti hlavně pevné zdraví, k tomu štěstí a životní optimismus. Za naši velkou rodinu dcera Jana.

0: Hrajeme písničky pro vás a my tu máme dalšího volajícího, kterým je pan Josef. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych se takhle zahrát svému kamarádovi z Dolců, Staňovi, jen tak pro radost a jak se zastaví. Děkuji Českému rozhlasu Plzeň a nikdy naviděnou.
0: My posíláme písničku, děkujeme za zavolání. Naslyšenou.
1: Taky děkuji, nastanou.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
2: Máme tu vzkaz od paní Zdeňky Holečkové. Prosíme o písničku pro paní Marii Soumarovou z Velkých Hytčic u Horažďovic, která dnes slaví 92. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí a radosti z každého dne přejí Zdeňka Holečková a členky spotřebního družstva.

Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na Rolnické náměstí v Plzni se vrací doprava. V Klatovech se dnes bude mluvit o zahradách trochu jinak. A čekejte oblačno až zataženo, přehánky a bouřky, teploty do 27 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Na Rolnické náměstí v Plzni, které propojuje městské části Doubravka a Slovany, se zítra vrátí po 15 měsících doprava. Týká se to zatím osobních aut a vozu MHD. Nákladní vozidla nad 3,5 tuny musí počkat do poloviny srpna po finálních úpravách. Původně se náměstí v Lobzích mělo otevřít před půl rokem, ale stavbu kanalizace a vodovodu prodloužily archeologické nálezy a stabilizace svahu. Podle informací obvodu vyšla rekonstrukce na více než 120 milionů. Korona. Meteorologové varují před silnými až velmi silnými bouřkami. Aktuální výstraha se týká celé jihozápadní poloviny Česka. Přívalový déšť může doprovázet silný vítr nebo kroupy.
2: Intenzivní deště by hlavně v zastavěných oblastech mohly způsobit zaplavení podchodů a podjezdů. Lokálně při dnešních bouřkách hrozí i rozvodnění menších toků, upozorňuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
3: Při nich se může objevovat nárazy větru až 90 km za hodinu, také přívalový déšť, úhrny kolem 40 mm a kroupy, které mohou být výjimečně i přes 2 cm v průměru.
2: Podle meteorologů by si lidé měli dávat pozor taky na větrem polámané větve a blesky. Výstraha platí až do dnešní půlnoci. V noci se taky výrazně ochladí. Teploty přes den budou zítra maximálně 17 až 22 stupňů. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: V Merkandinových sadech v Klatovech se dnes koná akce nazvaná O zahradách trochu jinak. Začne ve 14 hodin v prostorách kolonády, říká místostarosta Martin Kříž z Nestraníků.
4: Bude vystoupení Romana Kváče, který moderuje pořad Vaše kouzelná zahrada. Vždycky tam máme někoho, kdo mluví o zahradách, o tom, co se tam dá dělat zajímavého. Pak bude od 17 hodin zpěvák Pavel Vítek a taky nesmím zapomenout na komentovanou prohlídku parkem.
1: Pro děti bude připraveno loutkové divadlo a taneční vystoupení.
0: Sport.
1: Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková ovládly závod světového poháru v Sevě v kategorii dvojek bez kormidelnice a radují se z premiérového vítězství. Úspěch na vodě si připsal i slalomář Jakub Krejčí. Na světovém poháru v Tacenu skončil třetí v kajak krosu. Beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák porazili v Ostravě Američany Krebla a Beneše 2-1 na sety a postoupili do finále.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, přehánky a bouřky, přechodně ubývání oblačnosti, později večer zataženo, přehánky a bouřky, ojediněle i velmi silné. Teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Fouká mírný západní až severozápadní vítr a bio dvojka střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na 150. kilometru u Rozvadova ve směru do Německa se pracuje. Vozovka je zúžená na dva jízdní pruhy. A v Blovicích na Plzeňsku je dnes uzavřena Tyršova ulice z důvodu pořádání kulturní akce. Omezení potrvá do 19 hodin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
5: Za celý tým výletu vám přeji pěkný den. Je tady poslední květnová neděle a zároveň i poslední den celého letošního měsíce května. No a to znamená, že už zítra načneme, řekněme, první letní měsíc. Ten je jako stvořený pro výlety a poznávání krásných míst naší země. Třeba zříceniny hradu Zlenice ve středních Čechách. Nachází se u řeky Sázavy a i když z ní do dnešních dnů mnoho nezbylo, dýchne na vás úžasně romantickou atmosférou. A nebo se s námi můžete vydat do Přemyslovic v Olomouckém kraji, kde stojí větrný mlýn holandského typu. Je sice na soukromé zahradě, ale jeho majitel ho nejenom skvěle udržuje, ale také rád ukazuje zájemcům. Podíváme se také do Svitav v Pardubickém kraji. Tamní krásná novorenesanční Otendorferova knihovna ukrývá kromě jiného Muzeum Esperanta. A na závěr nás čeká výstup na Rýdův kopec u Jindřichova Hradce na jihu Čech. Stojí na něm rozhledna jménem Trigon, která nabízí nejenom skvělé výhledy, ale také dvě schodiště pro odvážné i pro bojácné a navíc i pro sklenou krytou část vyhlídkové plošiny. Buďte vítáni, začínají výlety.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Středočeský hrad Zlenice okouzlil Josefa Ladu i Karla Hynka Máchu. Zříceninu lidově nazvanou Hláska u Senohrab najdeme u soutoku řeky Sázavy a potoka Mnichovky. Dnes z hradu zbyla jen vstupní brána a torzo věže. Můžete se tam ale přijít podívat kdykoliv. Na cestu ke zřícenině se od hotelu Kormorán ve Zlenicích vydala naše středočeská redaktorka Bára Kvapilová.
1: Převozník Martin právě přistál a teď nás převáží na druhou stranu.
2: Teď se plavíme z Hleštění na stranu Senohrabskou ke Hlásce.
1: Tady to vypadá, že kdybychom neměli převozníka, že to asi proběhneme i bosky.
2: Je to tak, tak do půlky řeky dojdete po kolena a pak už je větší hloubka, to je tak po pás, ale dá se přebrodit.
1: A jsme tady. Naschledanou.
3: Krásná práce, děkujeme.
2: Díky.
1: S Janou Pavlíkovou ze Sdružení pro ochranu přírody Zlenice. Jsem teď vystoupala pár metrů do kopečka a už nás zdraví zřícenina hradu Zlenice.
4: První doložené písemné doklady jsou z roku 1318, kdy se píše o Oldřichu ze Zlenic ve spojitosti s hradem. Jinak při archeologických sondách v 80. letech minulého století bylo zjištěno, že hrad je zřejmě daleko starší.
1: Ke hlavní bráně vedou dřevěné schody přes takový můstek.
4: Byl postaven v roce 2013-14 a byl dokonce v roce 2014 vyhlášen třetí nejlepší stavbou tohoto druhu.
1: Je odsud krásný výhled, mezi stromy je vidět řeka Sázava. Kolem nás ptáci, příroda, nádhera. Stoupáme do kopečka. Chce to dobré boty. Není to rozhodně výlet na žabky.
4: Teď stojíme v centru hradu u takzvané Hlásky. Ten monument, který vlastně zůstal z původního hradu a dal vlastně název Zlenická Hláska.
1: Před více než 500 lety byl hrad obléhán a pobořen. A to je vlastně to, co nám z něho zbylo.
5: Okolí je krásný, je to zajímavá příroda a je tady hezky, no.
1: Míra s manželkou Míšou sem přijeli na prohlídku. Vy teď zakláníte hlavu, díváte se nahoru, co tam vidíte tak zajímavého.
5: No je zajímavý, že vlastně úplně nahoře do té zdi jsou zapuštěný dřevěný pražce, z kterých je vlastně vidět, že jsou z kolejí, tak jenom mě zajímalo, proč to tam je. Tak jsem se ptal umělé inteligence a to samozřejmě taky neví.
1: Ještě bychom mohli našim posluchačům přiblížit, jak ten hrad byl vlastně veliký. To nebyl rozhodně žádný Karlštejn.
4: Karlštejn to nebyl, plochou byl malý. Zastavěná plocha je zhruba 30x50 metrů, ale hrad to byl velice významný. Významný byl majiteli, kdy z nejslavnějších z nich byl asi Ondřej IV. Z Dubé, který byl nejvyšším sudím Českého království a je na jedné z desek pod okny Národního muzea, co by nejslavnější muži Česka.
1: Zdejší hrad je slavný také proto, že si ho vybral malíř Josef Lada. Vidět ho můžete na celé řadě jeho kreseb.
4: Máte pravdu a dokonce je zachovaná kresba z roku 1831-32 od Karla Hynka Máchy.
1: Pokud se výstupem na hrad Zlenice trošku zapotíte, vůbec to nevadí. Dole je totiž nádherná plovárna, takže sebou pevné boty, plavky a ručník.
0: Radí naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová, která nás zavedla na romantickou zříceninu hradu Zlenice. Dojít k ní můžete pohodlně z vlakové zastávky v Senohrabech. Vydat se můžete po žluté značce nebo trochu delší cestou přes naučnou stezku, nazvanou Vodnické vycházky.

Posloucháte Výlety. Zatímco reportáže v našich pořadech v sobotu a v neděli jsou premiérové, slyšíte tedy jiné, tak soutěžní otázka je jedna, takže v sobotu znění nové otázky i v neděli je stejné jako vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. Takže k tomu vyhodnocení. My máme světovou kuriozitu, tou byla, nebo měli jsme na mysli, nejsevernější loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. My jsme se ptali, kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet. Zda je to za A do města Rumburg nebo za B do města Varnsdorf. Tak přestože obě města jsou krásná a zajímavá, tak nabídneme správnou odpověď A. Vydat se za touto loretou můžete do Rumburku. Pokud tam pojedete, tak jak už jsem včera říkal, určitě si udělejte i výlet do okolí, jsou tam krásné přírodniny, cyklotrasy, na dymník, pokud byste chtěli vystoupat na jednu místní rumburskou rozhlednu. Ve Varnsdorfu naopak na hrádek, to je krásná, nově opravená, zrestaurovaná vyhlídka, vlastně už taky historická památka, můžete se tam i najíst, je tam nová restaurace, takže vřele doporučuji. Takže, co bylo správně, Ačko, to už jsem říkal, kdo napsal do textovky Ačko, tak měl šanci na výhru, tentokrát se hrálo o cestovní alulahve. Kdo ji skutečně vyhrál, kdo měl při losování štěstí? Pan Pavel Šulc, Praha, paní Marie Sebelová, možná Šebelová, omlouvám se, z Blanska, paní Danuše Čermáková z Hradce nad Moravicí, paní Jiřina Sovová z Brna Medlánek, no a paní Alena Krejzová, České Kopisty. Všem srdečně gratulujeme. Pokud jste nevyhráli, tak si počkejte na novou soutěžní otázku. Řeknu vám, že tentokrát budeme hrát o cestovní tašku, o cross body tašku, takže na vaše výlety velmi vhodná. A stále hrajeme o hlavní cenu, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Takže počkejte si, jak už jsem říkal, na novou soutěžní otázku. Bude po třetí reportáži.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: I letos na podzim mi buší.

0: V Olomouckém kraji na Prostějovsku, na půli cesty mezi Olomoucí a Blanskem, leží v kopcovité krajině obec Přemyslovice. V místě s pěknými rozhledy stojí ve výšce 430 metrů nad mořem také starý větrný mlýn. Po domluvě s jeho majitelem Pavlem Hajkrem můžete památku navštívit. Stejně jako to udělal náš olomoucký redaktor Aleš Spurný.
1: Tak tohle to má na zahrádce málo kdo. Větrné mlýny u nás jsou vůbec málo viditelné. Tenhle je kamenný, válcovitý a ty lopatky jsou v rozpětí stejně velké jako ta stavba, možná ještě větší.
2: To jsou vlastně perutě, ty jsou vyšší, ty mají 6 metrů, 12 metrů dohromady.
1: Jak jste k tomu přišel, že máte toto na zahrádce?
2: Zdědil po mým pradědečkovi.
1: Máte nějaké zprávy o tom, jak se vašim předkům dařilo?
2: V tom letí ve větrných mlýnech nebylo nic extra. To je vlastně znouzecnost, protože tady není voda. To je vlastně úpatí Drahanské vrchoviny, kde se nenachází potoky a voda.
1: Ze kdy pochází tady ta stavba?
2: 1884.
1: A předtím tady stával jiný, jsem se někde dočetl.
2: Jo, ale ten stával vedle. Toto byl vlastně jeho pozemek, tak on to měl kousek, tak dřevěnýma kládama to vlastně posunul v celku. Ale asi moc slavili, tak to na druhý den zhořelo a do dvou let postavilo tenhle modernější holandského typu.
1: Slyšíte, že tady opravdu fouká nahoře v Přemyslovicích? Tak nahlédneme dovnitř. Jaký byl ten počáteční stav, než jste se pustil do těch oprav?
2: Ono byl dezolátní, tady to bylo skladiště, na vrchu bylo půl metra holubinců.
1: Ale stroj se zachoval?
2: Stroj se zachovaly, to bylo prostě zamčený.
1: Tady vidíme obrovské kolo, které je navázáno na ty palečné, lopatky.
2: Palečné kolo.
1: Kolik má v průměru? 3,5 metru?
2: Má víc. 3,6 si myslím, 3,6. To palečné kolo jsem musel dělat nové, protože bylo celé rozpadené, bylo dubové, bylo rozpadené. A ta hřídel třeba, ta dubová je původní.
1: To je pořádný kus kmene.
2: Krovesanové, šindelinová.
1: A to vy sám, nebo máte pomocníky?
2: Šindelně pokládá firma. Jinak většinou si to dělám sám.
1: Vy jste truhlář profesí.
2: Ano. Tady je vlastně rumpál. Já vlastně můžu otočit. A ta střecha se vlastně natáčela proti větru. Ten holandský typ se točila jenom střecha. Německý se točil celý dokola.
1: Tak a teď to otáčíme. A to musel dělat mlynář. Musel hlídat, z které strany jde vítr. To se netočilo samo.
2: To musel hlídat mlynář. Jinak se vlastně otáčky doplňovaly pomocí výplní v perutích.
1: Kolik mouky umlel třeba takový mlýn za hodinu?
2: To záleželo na tom větru. Ta mouka to se mlelo na 5x, třeba 20 kg pomlel na poprvní, ale z těch 30 zbylých musel nosit zpátky, tak to bylo podle sílu větru. Tak.
1: Tady si můžeme prohlédnout mlýnský kámen.
2: Tady mlýnský kámen, lup, násypka, korčák, kde se vlastně nosil obilí a mlela se mouka. Tento mlýn je specificky tím, že má dvě složení. On většinou mlýn měl jedno složení, toto má dvě. Jedno pískovcové, jedno francouzské. Na mouku tady se spíš šrotovalo, takže to je také specifické. Když foukalo hodně, tak on si vlastně zpřevodoval to druhé složení.
1: Jo, takhle, že dva mlýnské kameny poháněl ten vítr.
2: Jo.
1: Tady si můžeme všimnout ještě ceníku mletí, vyhlášky společenstva mlynářů Litovel Konice za 100 kilo umletí pšenice. Včetně daně z obratu se platilo 23 korun, za mletí žita ječmene 21, za šrotování 8 korun a za mačkání všech druhů obilí 6 korun, za výrobu krup 30.
0: Říká majitel přemyslovického větrného mlýna Pavel Hajkr, se kterým si povídal náš olomoucký kolega Aleš Spurný. Od Přemyslovic jsou navíc i pěkné výhledy na Jeseníky, Oderské i Hostýnské vrchy, tedy na kopce, které na protější straně lemují Hanou.

0: Otterndorferova knihovna patří mezi nejvýraznější historické budovy ve Svitavách v Pardubickém kraji. Už více než 100 let je důležitým kulturním centrem města. Novorenesanční stavba zaujme nejenom svou architekturou a bohatě zdobenými interiéry, ale také tím, že v jejich prostorách sídlí Muzeum Esperanta. Připomíná tradici mezinárodního jazyka a láká návštěvníky od nás i ze světa. Nás do něj vezme naše pardubická redaktorka Milena Potůčková.
1: Otterndorferův dům ve Svitavách je vlastně takové dvojité návštěvnické terno, když sem někdo přijde, protože jednak lidé můžou obdivovat tu budovu jako takovou, její architekturu, její historii a navíc můžou navštívit Muzeum Esperanta, kde jsem právě teď i já a je tu se mnou vedoucí muzea Libuše Dvořáková. Co všechno tady najdeme?
2: Muzeum Esperanta je vlastně jediné v republice a druhé v Evropě, proto zde máme mnoho zahraničních návštěvníků. Pořádáme zde výstavy, které se každý rok obměňují.
1: Je tady spousta literatury, předpokládám, že všechno v esperantu psané.
2: Ano, máme mnoho literatury, všechno jsou to dary od esperantistů, ale nejenom českých, ale i ze zahraničí, hlavně třeba ze Slovenska, z Dánska, z Maďarska a z jiných zemí.
1: Uprostřed tady té místnosti je veliká zlatá bysta. Předpokládám, že to je zakladatel a vynálezce Esperanta.
2: Ano, je to autor Esperanta Ludvík Lazar Zamenhof. Tuto bystu máme zapůjčenou od Městského muzea v České Třebové. Původně ji udělal pan Kodet pro pražský klub a protože ji neměli kam dát, tak putovalo do Muzea Česká Třebová a nyní si ji zapůjčujeme.
1: Kolik lidí ještě mluví esperantem?
2: To se nedá říct přesně, jsou to určitě miliony, protože ne všichni esperantisté se organizují, ale každoročně se konají celosvětové kongresy a v jednotlivých zemích, takže esperantistů je stále hodně.
1: Můžete nás třeba pozdravit esperantem?
2: Mi salutas vin, nome de Esperanto Muzeo en Svitavi. Mi joyas viajn viziton.
1: Tak teď nám to ještě přeložte, prosím.
2: Vítám vás v Muzeu Esperanta ve Svitavách a těším se na vaši návštěvu.
1: Už jsem to zmínila na začátku, když dorazíme sem k vám do Muzea Esperanta, tak vlastně přijdeme do historické úžasné budovy Otterndorferova domu. Dokázala byste nějak stručně říct ještě ten příběh toho, kde se nacházíme?
2: Pan Otterndorfer vlastně se narodil v místě, kde teď stojí tahle budova. Odešel do Ameriky, protože se zapletl do revolučních let 1848, proto opustil republiku. V Americe se seznámil s majitelkou redakce a vydával s ní noviny a protože neměli děti, tak věnoval mnoho peněz i svému rodnému městu a vlastně podpořil nebo spíš zaplatil výstavbu tohoto domu, který sloužil jako velká knihovna pro německé občany a v místě, kde je dnes vlastně muzeum, byl archiv knížek a vedle, kde je čajovna, byla čítárna.
1: Takže dnes je to taková památka na úspěšného svitavského rodáka.
2: Dá se říct, byla tu knihovna, je tu knihovna, ale není to knihovna, je německá, ale je to knihovna mezinárodního jazyka a scházejí se tu esperantisté z celého světa.
0: Říká vedoucí Svitavského muzea Esperanta Libuše Dvořáková, která jim provedla naši pardubickou kolegyni Milenu Potůčkovou. Výlety. Včerejší reportáž Jolany Novákové o pražských přívozech nás inspirovalo k nové soutěžní otázce. My jsme se ptali a ptáme se stejně, jestli byste věděli, který pražský přívoz je úplně nejstarší. Nápověda jeho historie sahá až do roku 1222. Ten přívoz je obnovený, zrekonstruovaný, je možné ho opět využívat. No a my se ptáme, zdali tím nejstarším je za A přívoz Vyšehrad, za B přívoz Sedlec Zámky. Novou nápovědu vám nedám, možná tedy bych vám mohl napovědět, poslechněte si reportáž Jolany Novákové na webu výlety.rozhlas.cz, ale nezaručuji, třeba tam není ta správná odpověď, ale já myslím, že po troše pátrání budete vědět, jak na to. Hrajeme o cross body tašku, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc květen, už jsem prozradil, co nás čeká, vy už to asi víte nebo znáte, pokud posloucháte výlety pravidelně. Tou hlavní cenou, tou hlavní květnovou cenou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak ještě si zapamatujte, jak se píše ta textová zpráva, to je důležité, možná to znáte, ale pro jistotu. Výlety, mezera A nebo B, opět, tedy druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa doplněná poštovním směrovacím číslem. Odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci, vždycky říkám na telefon, ale nám se to tady řadí v počítači, z toho pak losujeme, no a vy můžete vyhrát, tedy v tomto případě tento víkend Cross Body Tašku. No a na začátku června, což vlastně bude za týden, tak můžete vyhrát výletnický batoh, jak už jsem říkal, tedy tu hlavní květnovou, myslím, velmi příjemnou a zajímavou cenu. No, kdybyste pátrali, tápali, jak to s tou soutěžní otázkou je, nezapamatovali si znění textovky, tak odkážu na web výlety.rozhlas.cz, kde je všechno potřebné.

0: Když si do internetového vyhledávače zadáte Děbolín rozhledna, vyskočí vám několik tipů na Rýdův kopec na jihu Čech, ale také tip na takzvaný Trigon s velkým T. Na Rýdově kopci u Jindřichova Hradce rozhledna skutečně stojí. Náš jihočeský redaktor Zdeněk Zajíček se na ní vydal s jejím správcem Vladimírem Mariškou a hned se ho zeptal, jak to s tím názvem vlastně je. Jmenuje se rozhledna stejně jako Rýdův kopec?
1: Ano, ale obecní název je Trigon a víceméně to napodobuje geodetické body, kdy se dělají na kopcích různý dřevěný trojnožky. Není moc rozhleden v České republice, který by měl třístranový základ jako Trigon. Většinou je to na čtyřúhelníku, takže je to zajímavý i architektonicky a hlavně ten kamen víceméně je tady signifikantní, protože jsme v oblasti, kde teda je hodně kamene a žuly. No a tubusy za vlastně ty nahrazují ty stojky dřevěný, co bývaly v Lukách. To byly geodetické body, podle kterých se teda potom zaměřoval různě. A byly to orientační body, dá se říct, že i pro leteckou dopravu. Že?
2: A teď už jsme uvnitř.
1: První patro je společný a od toho prvního patra potom jsou dvě možnosti výstupu na vyhlídku nahoru.
2: Čili na výběr jsou dvě cesty. Buď po kovových točitých schodech, anebo po dřevěných do trojúhelníku.
1: Po obvodu je teda dřevěný schodiště, má víc schodů, tuším 120, kovových je 102. Tím prostředkem chodí ty, kteří se bojí výšek, aby náhodou nepřepadli, ale nemají se proč bát, je to zabezpečený velmi dobře. My se nacházíme na vyhlídkové terase, kde je výhled na všechny světové strany a s mapou, s popsáním vrcholků, který pokud je počasí, jsou viditelné.
2: Víte, co se mi tady moc líbí? Ty zasouvací dveře. Tady je výhled dvojí.

0: jednak zevnitř, pokud je škaredé počasí, tak tady je to celé prosklené. Kolem nás já si připadám jako v nějaké lovecké chatě. A nebo pokud chcete, tak můžete jít na Ochoz. Tam půjdeme za chvíli. Tady už nějaká rozhledna předtím stála.
1: Nebohužel nestála, i když je to výškově zajímavé místo. Kolem toho roku 2010-11 se rada, pak zastupitelstvo Jindřichova Hradce, protože tato místní část spadá pod město Jindřichův Hradec, rozhodlo, že se použije dotační titul na výstavbu těchto zařízení a vybralo se právě toto místo Rýdův kopec jako jedno z nejvyšších míst kolem města Jindřichova Hradce.
0: Dámy, vy už jste tady někdy byli, nebo jste tu poprvé?
2: Jsme tu poprvé.
0: Říká maminka, a co dcery, jak se vám tady líbí? A nebáli jste se venku na tom Ochozu?
2: Já hodně.
0: Proto jste šli tím vnitřním schodištěm.
2: Teď jdeme dolů po dřevěných.
0: A vy jste odkud?
2: My jsme od Veselí nad Lužnicí.
0: Teď už s Vladimírem Mariškou prolížíme okolní krajinu z Rýdova kopce. Já to zkusím bez nápovědy. Tamhle tuším Novohradské hory a Kraví horu.
1: Kleť vidíme tímto směrem, tam to by měl být Boubín. A tamhle za kopcem jsou Temelinský věže.
0: Pojďme na tu severnější stranu, protože tady je to do trojúhelníku. Čili tady je to pojaté směrem na Kamenici nad Lipou a Humpolec.
1: Dá se říct, že tímto směrem je to rozmezí Pelhřimov, Jihlava, Tábor. Támhle vidíme Křemešník, který vlastně dominuje Křemešnický vrchovině, pod kterou tento Rýdův kopec patří.
0: A teď poslední část, tím východním směrem už vidíme kompletně Jindřichův Hradec.
1: Je možnost i tady od nás vidět alpské vrcholky těch předních Alp, ale musí být suchý vzduch a slunce, takový to zimní počasí.
3: Říká správce rozhledny Trigon na Rýdově kopci u Jindřichova Hradce Vladimír Mariška, se kterým se na ní vydal náš jihočeský kolega Zdeněk Zajíček. Pokud se tam taky vypravíte, budete se nacházet na kopci v nadmořské výšce 551,5 metru plus dalších 24 metrů, když vystoupáte i na vyhlídkovou terasu. Rozhledna je volně přístupná od dubna do října.

Protože jsem včera i dnes už hodně mluvil o soutěžní otázce, o tom, jak se ta otázka vlastně řeší, jak se posílá správná odpověď, tak teď to vezmu, jak se říká, letem světem. My se ptáme, který pražský přívoz je úplně nejstarší. Malá nápověda, historie tohoto přívozu sahá až do roku 1222. Je to za A přívoz Vyšehrad nebo za B přívoz Sedlec Zámky? Tak si určitě zapamatujte znění soutěžní otázky, pošlete nám textovou zprávu, vyhrajte kros bodytašku, ze srdce vám to přeji, nejenom já, Pavel Kudrna, ale celý výletnický tým. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek víkendu, příjemný hezký týden, tak to je všechno, no a těším se na setkání opět u mikrofonu s názvem pořadu Výlety.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V plzeňském kraji platí výstraha před bouřkami. V Plané na Tachovsku připravují rekonstrukci bývalé historické mincovny. A zítra bude zataženo déšť nebo přeháňky, postupně protrhávání oblačnosti, teploty do 22 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Meteorologové vydali výstrahu před silnými bouřkami v celém plzeňském kraji. Během přívalových dešťů může spadnout až 40 mm srážek. Padat mohou i kroupy a hrozí i silné nárazy větru, říká meteorolog Tomáš Vejvoda.
2: Očekává se, že půjdou ve dvou vlnách. Během odpoledne se budou vyskytovat přehánky a bouřky na většině území. Později odpoledne a k večeru by měly postupně ubývat. Ale po 8 hodině večerní by zase měla přijít ta druhá vlna a opět se ty přehánky a bouřky vyskytnou na většině území.
1: Výstraha platí až do dnešní půlnoci. Plana na Tachovsku opraví budovu bývalé mincovny. Budova stojí v centru a je zhruba 400 let stará. V minulosti tam byl pivovar, poté ji vlastnila soukromá firma. Město získalo mincovnu v 90. letech ve špatném technickém stavu. Teď zadalo zpracování projektu na rekonstrukci. Pokračuje starostka Martina Němečková z Hnutí STAN.
3: To moc hezký projekt na takový víceúčelový zařízení, ve kterém by mohlo být muzeum, mohlo by tam být íčko, byly by tam prostory i třeba k pronajímání na různé oslavy, svatby a tak dále, být správce. Je to fakt jako hezký prostor.
1: Projektová dokumentace vyjde zhruba na 700 tisíc korun a město bude hledat vhodné dotace. Komunistická strana bude mít pouze dva místopředsedy místo dosavadních čtyř. V užším vedení zůstávají po dnešním stranickém sjezdu Petr Šimůnek a Milan Krajča. Už včera si komunisté zvolili nového předsedu. Po 5 letech skončila Kateřina Konečná a nahradili dosavadní mluvčí strany Roman Roun. Europoslankyně Konečná rezignovala na post po loňských sněmovních volbách. Dnes je Světový den bez tabáku. Skoncovat s kouřením ale není jednoduché. Abstinenční příznaky bez pomoci lékaře překoná asi jen 5% kuřáků, říká vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
4: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4, ale takové dva mohou přetrvávat a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit, a ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
1: Podle Státního zdravotního ústavu loni v Česku klasické cigarety kouřila více než pětina lidí starších 15 let a z nich asi 17% denně.
0: Sport.
1: Lak Racing Rally Plzeň, třetí závod Rally Sprint série, ovládl Jan Kundlák s vozem Škoda Fabia. O necelé 2 sekundy byl pomalejší Plzeňan Václav Pech s Citroenem, který většinu soutěže vedl.
5: Trošku jsem podcenil předposlední rychlostní zkoušku, která byla asi nejtěžší. Jela se částečně i po šotolině a tím, že jsme vlastně měli už náskok 5 vteřin, takže jsem malinko možná zvolnil, abych neudělal zbytečně chybu a myslel jsem si, že jakoby to máme v kapse, se dá říct, i když je to nadnesený, tak tam jsem to vlastně prohrál já a pak už jsme to nebyli schopni zareagovat.
1: Čtyřnásobná šampionka Iga Świąteková vypadla na Roland Garros už v 8. finále. Polskou tenistku porazila 7-5 a 6-1 Ukrajinka Marta Kostiuková.
0: Počasí.
1: V noci zataženo s deštěm nebo přeháňkami, večer místy i bouřky, teploty 15 až 12, na horách až 9 stupňů. Zítra zpočátku zataženo, déšť nebo přeháňky, postupně se oblačnost od západu protrhá a přeháňky jen lokálně, výjimečně i bouřka. Teploty zítra 19 až 22, na horách do 17 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, rozptylové podmínky dobré a biojednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se stala na dálnici D5 u Mýta na Rokycansku na kilometru 47,5 ve směru na Plzeň, kde havarovalo osobní auto. Neprůjezdný je pravý pruh, buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hezké odpoledne. Nejen pro Plzeňský kraj dnes platí výstraha před silnými bouřkami, tak hlavně buďte opatrní. Pokud to jde, najděte si nějaké klidné místo. Společnost vám může dělat třeba právě Český rozhlas Plzeň. Zkoušeli jste někdy spočítat všechny hrady, zámky a zříceniny u nás? Jestli ne, tak si chvíli počkejte. Už za chvíli se o to pokusí Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. S vámi je Lucie Machartová. Přeji vám příjemný poslech.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Bábkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Ve výstavní síni Masné krámy Západočeské galerie v Plzni se od 16 hodin koná absolventský koncert Základní umělecké školy Třemošná. Od 17 hodin se tam uskuteční dopolední matiné s flétnou a akordeonem. Sady Nebílovy zvou na muzikálové odpoledne Nebíl Fest. Melodie zazní v sadech od 16 hodin. U nákupního centra Area Bory zahraje k tanci i poslechu hornická kapela Nýřaňanka. Kapela, jejíž historie sahá až do roku 1932, je zaměřena na tradiční dechovou hudbu, ale ve svém repertoáru má i známé taneční melodie 60. až 90. let. Akce startuje v 15 hodin. Areál SDH Sedlec zve na Den dětí. Připraveny jsou soutěže, hry a hudba. Vystoupí také divadelní spolek Koni divadlo. Předpokládaný konec akce je v 18 hodin. Měšťanská beseda v Plzni uvede od 7:30 divadelní představení Mimo mísu, ve kterém diváci uvidí Veroniku Frajmanovou a Danu Batulkovou. A kulturní dům v Horažďovicích zve na posezení s písničkou. Od 15 hodin vystoupí kapela Otavanka.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
4: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát,

Česku žije podle odhadů České Alzheimerovské společnosti přes 150 tisíc lidí s demencí. Jenom část z nich se ale léčí. Tým vědců vyvinul novou aplikaci, která počínající demenci může odhalit. Podrobnosti se dozvíte za chvíli.

0: porucha paměti, zhoršená orientace nebo změny řeči můžou být příznaky demence. Nová aplikace DigiDiadem má usnadnit včasný záchyt prvních potíží. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak analyzuje obsah a rychlost odpovědí. Aplikaci vyvinul tým českých vědců, který ji představil na Západočeské univerzitě v Plzni.
1: Začneme jednoduchou instrukcí. Budete opakovat tato trojciferná čísla.
2: Paní Eva si vyzkoušela aplikaci. Jaké úkoly tam byly?
3: No tak na zrak, sluch, postřeh, opakování, paměť, kognitivní schopnosti.
2: Jaký jste měla výsledek?
3: Pamatuju si, že vnuk mi řekl, že to bylo mírně nad průměrem mé věkové kategorie. Mě je přes 80, takže tak.
2: Podle neurologa Aleše Bartoše z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vědci během vývoje aplikace zkoumali řečové projevy 300 lidí.
4: Na jedné straně to byly osoby, které byly zdravé, a to podle amerického neuropsychologického testu. A na druhé straně jsme vyšetřovali pacienty z naší ordinace v ambulanci pro poruchy paměti ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a na třetí lékařské fakultě. A tyto výsledky jsme potom použili na to, abychom aplikaci naučili, jak vypadá výsledek od zdravé osoby a od postižené osoby.
2: Uživatel se může otestovat anonymně. Musí přitom odpovědět hlasem na 10 jednoduchých úkolů.
4: Aplikace nahrává ty jejich promluvy, přeposílají se do Západočeské univerzity v Plzni, tam se převádí do textové podoby, která je potom analyzována metodami umělé inteligence na základě právě těch našich sesbíraných dat od zdravých a nemocných osob.
2: Jak ta aplikace může lidem pomoct?
4: Ten hlavní význam je v tom, že člověk se buď utvrdí, že je na tom dobře s tou pamětí, anebo naopak, že s tou pamětí na tom není dobře, že ji má slabší nebo dokonce špatnou. A pokud je to ten druhý případ, tak by bylo žádoucí, aby se obrátil na odborníka, což je v první řadě praktický lékař.
2: Luboš Šmídl z katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity říká, že smyslem projektu bylo digitalizovat papírové testy.
5: Už na tom projektu pracujeme 3 roky, kde vlastně v průběhu celého období probíhal intenzivní sběr dat a paralelně s tím jsme pracovali na vylepšení dílčích technologií.
2: Vědci by chtěli aplikaci využít i v jiných oblastech, třeba pro testování pacientů po cévní mozkové příhodě. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.

0: a do zámku nepasuje viac môj.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Všichni jí milovali, ale někdo jí nenáviděl až k smrti. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná Colgirl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klud. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 31. května. A právě tento den v roce 1969 nahrál John Lennon a Yoko Ono ikonickou skladbu Give Peace a Chance. Šlo o první solový single Johna Lennona v době, kdy byl ještě členem skupiny Beatles. V březnu toho roku se John Lennon oženil s Yoko Ono na Gibraltaru. Své líbánky strávili na dvakrát, jednou v Amsterdamu a podruhé v Montrealu. A právě tady písnička spatřila světlo světa. Snad největší zajímavostí totiž je, že single nevznikl v nahrávacím studiu, ale v hotelovém pokoji číslo 1742 hotelu Queen Elizabeth během protestu proti válce ve Vietnamu. John Lennon a Yoko Ono zůstali v posteli celé dva týdny, obklopeni květinami a mírovými transparenty, přijímali zástupce tisku a odpovídali na otázky. Během toho člen Beatles zorganizoval provizorní nahrávání, pro které nainstaloval vybavení z místního studia. K nahrávání použil 4 mikrofony a 4-stopý magnetofon. V doprovodu řady celebrit, reportérů a dalších návštěvníků nahráli narychlo napsanou a částečně improvizovanou píseň s názvem Give Peace a Chance. Protože byl hotelový pokoj plný jejich kamarádů, hudebníků i dalších umělců, šlo všechno velmi rychle. Píseň podle očitých svědků prý vznikla spontánně. Single Give Peace a Chance vyšel 4. července 1969 ve Spojeném království a o 3 dny později ve Spojených státech. Skladba se nakonec stala hymnou mírových hnutí a je často zpívána i jako protest song. Dnes je označován za nejznámější protiválečnou píseň 20. století. Její rytmus, opakující se refrén a jednoduché poselství vedly k tomu, že si píseň Give Peace a Chance oblíbili protiváleční aktivisté, kteří opakovaně zpívali na protestech a shromážděních. Písnička je jedním z vícero Lennonových protest songů. Mezi další můžeme zařadit i Happy Christmas nebo Imagine. Ale my si teď pustíme

0: applause. Yeah.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je 15 hodina.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Hoteliéři čekají stejnou nebo lepší sezónu než loni. Na Šumavě evidují zvýšený zájem už v červnu. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. A zítra bude zataženo déšť nebo přehánky, postupně protrhávání oblačnosti, teploty do 22 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy pro vás má Andrea Samešová. Čeští hoteliéři očekávají, že letošní letní sezóna pro ně bude stejná nebo lepší než loni. Řekl to prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Velký zájem hostů evidují například na Šumavě.
2: No tak teď vymetám smetí.
3: Majitelka penzionu pod Boubínem na Kubově Huti. Taťána Staňková drží v ruce fukár.
2: Sezonní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
3: Na letní prázdniny už je penzion pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
2: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno.
3: Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka zatím někteří hosté stále váhají.
4: Mezitím zda stráví dovolenou v zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
3: Do cen některých hotelů a penzionů se může promítnout zvyšování cen externích služeb a mest. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Silničáři začali opravovat vozovku mezi Krásným údolím a Černošínem na Tachovsku. Řidiči musí počítat s omezením a práce potrvají až do konce letních prázdnin. Podrobnosti přidá mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová.
5: Součástí stavby bude také oprava a čištění propustků, pročištění silničních příkopů, zpevnění krajnic, úprava sjezdů, instalace směrových sloupků a obnova vodorovného dopravního značení. Cílem je komplexně zlepšit stav této významné komunikace druhé třídy a prodloužit její životnost.
0: Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje lidí a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti se jedná o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Úřad doporučuje, aby lidé na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy. Historickou kovárnu chtějí obnovit v barokním dvoře Kalec na Plzni severu. Umístěná je ve východním křídle objektu, kde dříve byly stáje a teď se dodělávají krovy a střecha. Po dokončení by tam mělo být minimuzeum zemědělských strojů. Co dalšího se bude předělávat, popíše správcová Jana Churavá.
6: Severní křídlo jsme opravili jenom částečně, jenom ty hezké místnosti, velký sál a kapli a ty přilehlé byty a ty další místnosti, které dřív sloužily k bydlení těch zaměstnanců, tak ty jsou pořád ještě v hrozném havarijním stavu. Dál potom pětipatrová budova zámečku. Zdi jsou hrozně zasolené, vlhké, takže to všechno ještě čeká na úpravy. Sport.
0: O titul hokejových mistrů světa si dnes v Curychu zahrají Švýcaři a Finové. Finále začne ve 20 hodin. V odpoledním zápase o bronz nastoupí od 15 hodin a 30 minut Norsko a Kanada. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do čtvrtfinále čtyřhry na Roland Garros. S Američankou Tausendovou porazili ukrajinsko-japonský pár Kičenoková, Ninomiaová 6-4 a 6-2.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami, večer místy i bouřky, teploty 15 až 12, na horách až 9 stupňů. Zítra zpočátku zataženo déšť nebo přeháňky, postupně se oblačnost od západu protrhá a přeháňky pouze lokálně, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty zítra 19 až 22, na horách do 17 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr a bio jednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se došetřuje na dálnici D5 u Mýta na Rokycansku na kilometru 47,5 ve směru na Plzeň, kde havarovalo osobní auto. Další nehoda se stala na dálnici D5 na 14. kilometru u Berouna ve směru na Prahu a na Klatovsku na silnici 190 u Železné Rudy spadl na vozovku strom a zasahují tam hasiči, buďte opatrní.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu.
7: Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Plzeňská čtvrť Košutka se vyvinula z historického území z nálezy z doby bronzové a z dělnické osady v dnešní městskou zástavbu. Oblast je známá bývalým dvorem, pozůstatky klocovy cihelny, zatopenými lomy a novou výstavbou. Právě o Košutce bude už 13. díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Výtah mimo provoz. Hezkou neděli a příjemný poslech vám přeje Lucie Machartová.

0: Nový díl dokumentárního cyklu Českého rozhlasu Výtah mimo provoz se zaměří na plzeňskou čtvrť Košutka. Seriál připravili Jiří Trnka a popularizátor vědy Lukáš Houška.
1: Ten výtah je zase mimo provoz.
2: Moment, historie takováhle, to vám jde, Lukáši. Hoření Lochotín, víte, o čem mluvíme?
3: No, to je původní název pro osadu vlastně cihlářů a kameníků, který byli kolem Cihelen na Košutce. Až později od 20. let 20. století se Košutce říká podle toho původního statku velkýho.
2: Vítejte na Košutce. My jsme relativně namlsáni tím, jak jsme chodili po Lochotíně a po Bolevci, kde skutečně ten prostor je velkolepý.
3: Košutka je vlastně poslední sídliště, které je dělané opravdu jako velkoryse. Zbyněk Tichý, autor tohoto sídliště, měl opravdu jako volnou ruku při návrhu. Potom realizace už je jiná věc. A zejména jsem prosadil jednu věc, která dokonale změnila půdory z toho sídliště. Stojíme před ní. 120-stupňová sekce, která spojuje dva vlastně dlouhé paneláky horizontální, což je zcela unikátní, protože díky tomu na Košutce vznikly čtyři velké bloky, které jsou polouzavřené. Uvnitř jsou čistě jenom zase školky a školy.
2: A celé to Karlovická. Jak je tady ta doprava vedená po okraji, tak když matky posílají své syny do školy, tak se nemusí bát, že něco porazí.
3: To je pravda. To je skvělý. Ono to tak bylo opravdu zamýšleno, Zbyněk Tichý na tom pracoval.
2: Vybírala jste si to sídliště, kde budete bydlet podle toho, aby mohl malý chodit sám do školy?
4: Z tohohle důvodu to nebylo, ale určitě je to velká výhoda.
2: Takže jste klidná.
4: Klidnější.
2: Přicházíš nějakou silnici po cestě do školy?
5: Mám tam jednu, možná dvě. Podle mě asi dvě tam mám.
2: Maminko, kolik má silnic do školy?
4: Jednu.
2: Možná dvě. Všimněte si, Lukáši, jedné věci. My natáčíme venku 32 stupňů, ale tady se dá být.
3: Ano, kdybychom byli ve městě, bylo by nám mnohem více horko. Je tady hodně zeleně a je to velmi velkorysý, co se týká prostoru, že to tady krásně profokuje.
2: Dá se tady dýchat.
3: Martin Kopecký, známý primátor Plzně 19. století, bez tohohle byl naprosto nadšený.
2: Martin, určitě. Víte, kde je život v míru?
3: Život míru je tadyhle kousek u školy, čtvrté základní. Tady vidíme zase pískovcový sousoší, je tam rodinka, matka, otec, dítě a pes. Ne, to je holubice míru, život v míru.
2: Já právě jsem přemýšlel, zdali drží lehký kulomet.
3: No.
2: A ona je to holubice, mně se to moc líbí.
3: A má tu žulový podstavec, to je taková ta klasická plzeňská žula krásná, co zajímavá kombinace kamene.
2: Před čtvrtou základní školou je umění a mělo by evokovat Japonsko. No, Japonsko. Lukáši, já se jenom ještě zeptám, v čem je to tady v japonském stylu? Je tady kamení, je tady netkaná, která kouká ven. Jsou tady žulové kameny a uprostřed, no to by se dalo celkem pohodlně se... Aha, totiž to je stůl, který nemá židle.
3: Je to tak, je to sedací stůl.
2: Teď si vemte, kdyby se ještě doplnili třeba grill.
3: To by bylo moc pěkný. Uvidíme, co by s tím udělali teda děti, ale já myslím, že by se s tím poradili, že by to tomu místu prospělo.
2: Pojďme to brát jako takové poradíme městské části UMO Plzeň 1.
3: Dejte to lépe.
2: Lépe s grillem. Stop. Na venkově, když je kus trávy, tak jsou tam papriky, rajčata. Že to tady nikoho nenapadlo?
3: No, asi to není jejich pozemek, no? Je to veřejné.
2: A tak kdyby se tam dal pár rajčat, já nevím, 200.
3: Já jsem rozhodně pro, podle mě by se to využít lépe mělo.
2: No.
3: To by hrozně taky prospělo. Život na sídlišti by byl hned lepší.
2: Všimáte si, že dnešní díl je takový poradní pro městskou část?
3: Ano. 100 zajímavostí, jak lépe žít na sídlišti.
2: Představte si, kdyby tady místo toho trávníku byly záhony.
5: Jo, jako.
2: A co byste tam pěstovali?
5: To já nevím, víš?
6: Nevím.
7: No, asi jahody.
2: Jahody. A že by to bylo dobrý?
5: Jo,
6: komunitní zahrada.
2: Až já jsem vás kopnul, promiňte. Lukáši, já vám teď něco budu číst, jo. Tleskačova, Hojerova, Foglarova, Skautská, Dušínova, Metelkova.
3: To jsou jména ulic, který se nachází v dostavbě sídliště někdy z 10. let 21. století, tadyhle kousek na Košutce. No.
2: Součást Košutky.
3: Je to tak.
2: Jsou snídadla.
3: Ano, ano.
2: To byla Košutka, další ze sídlišť severního předměstí města Plzně. Celkem tady našlo svůj domov přes 60 tisíc lidí a vůbec tady nemám pocit nějaké stísněnosti. Vylepšení by sídliště sneslo, ale ten ohromný kus cesty od šedivého, zabláceného sídliště 80. let, to vás ohromí. Je nám tady dobře a myslím si, že i vám, Košuteckým, se tady dobře žije.
0: Takový byl 13. díl seriálu Výtah mimo provoz. Ten 14. se bude věnovat sídlišti, které se rozestavělo před rokem 1989, ale dostavené bylo po revoluci. Jde o plzeňské sídliště Vinice.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň. Za chvíli nás čeká telefonická soutěž. Dnes budeme hrát o dvě vstupenky na muzikál Mamma Mia v amfiteátru Lochotín. Volat můžete na číslo 221 554 222.

0: vámi je Český rozhlas Plzeň a na řadě je slibovaná soutěž. Hrajeme o dvě vstupenky na muzikál Mamma Mia v rámci akce Noc s operou v amfiteátru Lochotín v Plzni. Představení je naplánované na pátek 26. června a začátek je v 8:30 večer.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: A já už ve vysílání vítám prvního volajícího, kdo pak to je. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Helena z Plzně.
0: Dobrý den, paní Heleno. Tak já se zeptám, znáte muzikál Mamma Mia, nebo viděla jste film?
2: Viděla, ale už je to značná doba, takže nevím, jestli si to všechno vybavím.
0: Tak uvidíte, jestli pro vás otázka bude jednoduchá, nebo jestli vás naopak trochu potrápí. Mě by zajímalo, kde se děj muzikálu Mamma Mia odehrává. Mám pro vás možnosti. Je to buď za A Švédsko, nebo za B Řecko, anebo za C Velká Británie.
2: Já si myslím, že je to Řecko, že tam i ta pláž je známa.
0: Máte naprostou pravdu. Paní Heleno, já vám mockrát gratuluju. Už víte, koho sebou na muzikál vezmete?
2: Určitě, vezmu manžela.
0: Tak já věřím, že si to užijete, že to bude skvělá akce, skvělá podívaná. Vydržte mi ještě prosím na telefonu.
2: Tak děkuju moc, mám radost a přeju hezký den.
0: Zatím
2: děkuju.
0: Nemáte záč, zatím naslyšenou. A s vámi je i dál Český rozhlas Plzeň a od června jsme si pro vás připravili nový pořad Osobnosti Česka. Už za chvíli vám o něm řekneme víc.

0: Od 1. června pro vás máme ve vysílání jednu novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázaly. Hosty bude zpovídat Oskar Hess. Před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem, bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, i jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno, takže mám trému. Furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru. Tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale už o čem už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka, Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: Tak nezapomeňte Osobnosti Česka s Oskarem Hessem v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině, poprvé už zítra.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: Na výraz koflík narazíte například ve starých kuchařských

0: Jazykový koutek.
1: Když vaříte podle staré kuchařské knihy, můžete v receptu objevit slova, která se dnes už jen tak neslyší, a rázem tak máte na světě téma, ze kterého je možné uvařit jazykový koutek. S odbornicí na češtinu si povídá Vladimír Šťovíček.
2: Dnes budeme odpovídat na posluchačský dotaz, co je to koflík. Přišla k nám Helena Chýlová. Dobrý den.
3: Dobrý den. Koflík byla malá nádobka s úškem, určená na tekutinu. Dnes bychom jej asi nejpravděpodobněji označili slovem šálek. Dříve mohl označovat i malou misku. Často sloužil k nabírání vody ze studánky. Pokud byl koflík určený k pití horké nebo teplé tekutiny, pak obvykle měl ouška dvě. Slovo označovalo také měrovou jednotku a v tomto významu se obvykle vyskytuje ve starších kuchařských knihách. My bychom dnes užili asi jako měřidlo čajový hrneček nebo šálek.
2: Říkáte ve starších kuchařkách. Můžeme říct, kdy už je to slovo v češtině doloženo?
3: Už u Jana Husa. Jan Gebauer uvádí ve svém slovníku staročeském citaci z Husova díla. Ustavil jsem sobě čieše, koflíky a mísy k nalévání vína. Koflík vývojově mohl označovat i malý květináč nebo nádobku, ze které se při hře vysypávaly kostky. Dnes koflík v češtině označuje nejčastěji nízký, obyčejně ozdobenější hrneček a setkáme se s ním většinou v nabídkách ozdobného porcelánu. České slovo koflík je přejetím starého německého Kopfel, malý pohár, které vzniklo původně z latinského kupa s významem džber, sud anebo také bečka.
2: Že se z koflíku mohl napít klidně už i Jan Hus? Nejen to nám přišla říct Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Náměty do našich jazykových koutků určitě nenajdete jen ve starých kuchařských knihách. Těšíme se na další inspiraci, kterou nám zašlete na

vámi je Český rozhlas Plzeň. Za okamžik jsou tu další zprávy a po nich následují hvězdné návraty. Tentokrát se do hledáčku Patrika Rozehnala dostane herec, komik, sportovec i vyučený automechanik Josef Dvořák. Hezký zbytek dnes s Českým rozhlasem Plzeň. Od mikrofonu se s vámi loučí Lucie Machartová.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni se zítra otevře řidičům Rolnické náměstí v Lobzích. V plzeňském kraji platí výstraha před bouřkami. V květnu zemřelo při nehodách už 40 lidí. A zítra bude zataženo déšť nebo přehánky, postupně protrhávání oblačnosti a teploty do 22 stupňů. Pěkné nedělní odpoledne přeje u zpráv Andrea Samešová. Na Rolnické náměstí v Plzni se zítra vrátí doprava. Kvůli rekonstrukci bylo neprůjezdné více než rok. Město termín dokončení několikrát posouvalo kvůli komplikacím. Stavební práce zahrnovaly například rozšíření vodovodní sítě a výstavbu kanalizace. Pokračuje náměstek primátora Aleš Tola rozhnutí STAN.
2: Součástí té investice, která stála 100 milionů korun, je i nová asfaltová silnice, i boční uličky, nově vydlážděné chodníky. Zkrátka proběhla tam velmi žádaná a povedená proměna celého toho veřejného prostoru té památkové zóny.
0: Finální úpravy celého prostoru budou pokračovat do poloviny srpna. Meteorologové varují před silnými bouřkami v celém plzeňském kraji. Během přívalových dešťů může spadnout až 40 mm srážek a padat mohou i kroupy, hrozí i silné nárazy větru, říká Tomáš Vejvoda z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni.
3: Očekává se, že půjdou ve dvou vlnách. Během odpoledne se budou vyskytovat přehánky a bouřky na většině území. Později odpoledne a k večeru by měly postupně ubývat. Ale po 8 hodině večerní by zase měla přijít ta druhá vlna a opět se ty přehánky a bouřky vyskytnou na většině území.
0: Výstraha platí až do dnešní půlnoci. Policisté během května zaznamenali nárůst počtu zemřelých při dopravních nehodách. Ve srovnání se stejným obdobím loni se jejich počet zdvojnásobil na 40 lidí. Vyplývá to ze statistik a předběžných dat policie. Celkem už od ledna do dnešního dne zemřelo na silnicích 142 lidí. Na počtu obětí květnových nehod se významně podíleli motorkáři. V květnu jich podle informací ČTK zemřelo už nejméně 12. Klatovy mají v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje dva zástupce. O ocenění se uchází nový přestupní terminál a opravený most přes Drnový potok v Nádražní ulici, říká mluvčí města Radmila Nagovská.
4: Pro stavbu mostu byl použit speciální vysoce pevnostní beton, využívaný díky svým vlastnostem právě na lávky a mosty. Vodovodní a plynové potrubí, které původně procházelo po stranách mostu, bylo přeloženo pod koryto Drnového potoka. Most rovněž zdobí architektonické prvky v podobě prefabrikovaných římz.
0: Porota teď hodnotí všech 38 přihlášených staveb. Nominace vyhlásí 18. června.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slovácka porazili v odvetě baráže Artis Brno 3-0, navázali na výhru 4-1 v úvodním zápase a zachránili se v nejvyšší soutěži. Už v sobotu potvrdila účast mezi elitou Ostrava výhrou 5-0 v odvetě na hřišti Táborska, které porazila celkově 8-0. Český jezdec Filip Salač ve velké ceně Itálie Moto2 dojel po startu z druhého místa pátý a zaznamenal nejlepší výsledek v probíhající sezóně. Vyhrál Španěl González, který si tím upevnil i průběžné pořadí.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami, večer místy i bouřky, teploty 15 až 12, na horách až 9 stupňů. Zítra zataženo, déšť nebo přeháňky, postupně se oblačnost protrhá a přeháňky jen lokálně, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr a bio jednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Omezení platí na silnici 203 u Kladrub na Tachovsku, kde je vozovka po požáru lesa dočasně uzavřená. A na Plzni severu na silnici 1/27 je rozlitý olej. Na místě pracují hasiči, i tudy projíždějte s velkou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
6: Mami, můžu?
5: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
7: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám dekrej
8: pták.
7: Co jdeš do školy?
8: No. Jsem šel ze školy.
7: No takhle. Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. Ají, koloběžka, to poznáme, to jasný. Motorka?
8: Pionýr.
7: Pionýr!
8: Vojna, ano.
7: Odezdáváš samopal?
8: Ne, vojna není kojná.
7: Jo, takhle. Ano, takhle. A? Gorilý samec?
8: Ano. Ano. Ano. Ano.
7: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
8: Já jsem se ženil čtyřikrát.
7: To je zkrátka, se.
5: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
3: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
2: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
3: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
2: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
3: Rodiče chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku a nějaký políčko, nějaký záhumenek a protože všechno se to zavčas odevzdalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice, víc nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář stloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo. On to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni si opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit. Jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
2: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila, a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978 a protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
4: Tak, vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva co teď právě k tobě promlouváme, ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, brzkého potomka, pokud možno nejlíp radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned.
5: To je pro mě?
4: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
5: Jak to?
4: No, ty přece budeš učit naší ratolestce dávat na noční váze.
5: Máš něco k jídlu?
4: Co se stalo, Vašku?
5: Co by se stalo, mamela?
4: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narozeninám nočníček?
5: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
4: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
5: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
4: Co jsi mě sám poradil?
5: No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
4: Na co?
5: Že to prostě není možný, aby
4: to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ono není možný! Aby to dítě bylo
5: tvoje,
4: jo? Můžem, že jo, můžem, ostatních to možný,
5: ne? Já ti věřím.
4: A u mě to možný není, jo?
5: Já ti věřím. No.
4: Ty. Ono to není možný.
5: Ne, ne.
4: Ono to není možný. Co?
5: Martičko. Martičko. Tohle jsou... Moje nejkrásnější narozeniny.
4: Nestalo se ti nic.
5: Akorát mám furt hlad.
2: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v Kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor. A v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
3: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí. Protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru, tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo. Byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, sembák a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
2: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
6: Umí zpívat z lístku?
4: Jak z lístku?
6: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
4: Já to nevím.
6: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
4: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově jako slabší.
6: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý. Zkus to.
4: Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo.
6: Pojďme.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: A je to další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak za prvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla. Proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. Po pauze se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které měnějí život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no já bych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, po pauze jsem si doběhnul do automatu, do Koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára, to jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den, to muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak, já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí novej člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený celou dobu, že napěněný. Jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce. Protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam vzadu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej sem dítě. Oni začali chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěnej. Jo. Teď začala vznikla debata, jako, že je škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a Polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je Polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U Lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo. Na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně. Co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně. Mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty. Táta bude bez oběda, pro tebe ty zlobo, ty. Zadech řvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch bác, letí do kouta. Podlili se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty Polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u Lednice, nepracuje, huláka.
4: Nejsem dítě.
3: Co je,
4: nejsem dítě.
3: Hejte, milospaní, nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a nejsem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
4: Ale já si dítě.
3: Zaslouží, abyste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýrařejma požadavkama. Bytě.
5: Tak to ne. Já přeci mě jsem zavolal a teď bych šla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Já si... Nepamatuju, že bych vám kdyco sliboval. Když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco slíbí, ale že bych vám sliboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatý. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, tak kdyby nezřešitovat, protože máme pohovořit.
5: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě, nejsem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hrači tady začal plnit nějaký blbý sliby, nebo co?
5: Ne, to opona se zatávat nemusí.
3: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem se mlezla vůbec.
5: Polednice.
3: Příště křesní, jo? Věk.
5: FL.
3: Co?
5: Chtěl jste křesní.
1: Když tak přemýšlím, tak tu Polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že Polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, tam to vzniklo tenkrát, ta Polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili písaře, nebo točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Takový statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování. A my jsme tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říkal, hele, nemohu by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říkal, no jo, počkej, co by to... Co kdybychom něco připomenuli třeba protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco... Já jsem ho viděl v semaforu, říkal pan Horníček. Co jsme... Chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roha říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, a tenkrát jsem jí nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vypreskla?
7: Počkejte, jak to vypreskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, to zkuste, nejlíbí to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Posíte, to je výborný. To je výborný.
6: I to plácnutí takhle, že?
7: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
6: Hmm. Ono to není ještě přirozený, víte? No,
7: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
6: Jo.
7: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím? Polednice.
6: Že jo? Mm-hmm. Ale to je ono. To je... Klíněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, teď zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Mě celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
9: No jo, no.
8: Jak máte přehled.
9: Ale no.
8: Jak se na to dovedete podívat.
9: Ale.
8: Z vrchu, co vlastně umíte?
9: Co to?
8: Co umíte?
9: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, že jo. Teď už je pozdě, to, co umím, to...
8: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
9: No, hodilo by se, že jo? No, no takhle, plavu.
8: No tak tady na náměstí s ním.
9: To je dost nesmysl.
8: A co takhle lítat? Lítáte?
9: No, zatím se to po mně nechtělo. No, ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, to já bych lítal.
8: No?
9: Že já bych lítal, abych se vznesl, já kroužím, no. Já zpívám, já stepuju. Já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřený.
8: Když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
9: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
8: No.
10: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuli koupila si šikuli.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no, no.
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, Venco, řekni něco.
3: Počkej, no. Já...
2: Zkouška od poslechu.
3: Jo.
2: Zkouška od poslechu. Odposlech slyší. Odposlech slyší. Je nám to paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho neměli, Venco, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče. Dvojmo to slyším.
4: No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Jo.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co se ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl ožralej.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl zrovna službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa! Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Ty musí být nejmín 20 roků už podle. A podle hlasu, pane poslanče. To bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu
2: to
3: dobře rozumím.
2: Kus?
3: Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No jistě.
4: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
2: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: Tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě,
2: jo.
4: Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se. No, to je.
3: Marie, to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMSku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
5: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
5: Teda, pánové, vidíte, co?
2: Co vidíme?
5: No tak, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak ona mačká Tondovi.
5: No tak.
2: Senzor, že jo?
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My tak pádíme, mějte
2: zdravíčko.
4: Se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali, teď vy jste vnesli do mého života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No by, ale bych věděl, co byste dělal teďko. Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku přece zná každý. Co ta toho stihne? Hele, to je fantom parlamentu, říkáme.
3: Jak stihne? Co Esterka stihne?
4: Jak stihne? On si myslí, že je sám? Pane poslanče, ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, no. Kájo. Kamaráde, Pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? Hm. 14 dní jsi byl mimo. Hm. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
5: Ne. Ne.
2: Hele, hele. Halbí.
4: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
2: Hele, a jeden z toho zazelenal.
5: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak tu mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
6: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař, tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař, já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle. A postoupil jsem na místo šéfkuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj, já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde, na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyně, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložej. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně potom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takové jídlo, že třeba pod titulky, kdy bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. A František Filip, který na to dohlížel, ještě tam hoď papriku, to pomohlo.

0: během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
1: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
1: Ti ho tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: Nevím, bylo mi špatně.
1: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Ty, tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
1: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal do toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
1: Venco, nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vamáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
1: Co si to do... Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
1: Venco!
3: Kašli se na něho, teď je to grázl.
1: Je to grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jedeme.
0: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám dělá hodné, my dohodnem

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie, postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit paňácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš, SOS!
3: A když jsi chtěl plavat,
4: no jo, pojď! No pojď, a hop, já boj.
3: Ale neboj!
4: Podívej se, co je vody, já neumím plavat.
5: SOS!
4: Vládkyně všech moří!

0: Vládkyně všech moří, tak poroučej, no.
1: No, poru.
2: Nevzdám se, ty ohavná chobotnice. Nevzdám.
3: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě, nebo ještě víc holčičce, takové A je ve Fíkovi?
4: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupoval k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, tak říkám, je, to je ze Sobotky, tahle holka, a už to šlo.
5: Fíku, co tam děláš?
6: Pravuju, povídá Fík.
5: Ty nevíš, co říkal tatínek?
6: Nevím.
5: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
6: No, na něčem se musím učit, ne?
5: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
6: Proč by ne?
5: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
7: To je bratr? Zeptal se pan školník.
5: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
6: Dobrý den,
7: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Tady jsem přišel do studia. Pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer, Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský. To je.
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxi psu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco, to je něco. Takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto zas vyved, zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Putka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bouřky do Česka přinesly přívalové deště. Na Berounsku spadlo přes 40 mm vody. Na onkologickém oddělení v nemocnici v Chebu finišuje rekonstrukce. Problémy s pamětí může odhalit nová aplikace vyvinutá českými vědci. A zítra čekejte většinou zataženost deštěm nebo přeháňkami, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Českem procházejí silné bouřky, varuje před nimi výstraha meteorologů, platí v západní polovině země. Spolu s bouřkami přišel taky přívalový déšť, nejvíc srážek zatím spadlo v obci Hvozec na Berounsku. Napršelo tam 43 litrů vody na metr čtvereční. Většina napršela během jedné hodiny, bouřky taky na některých místech doprovázel i silný vítr. Pokračuje meteoroložka Marie Odstrčilová.
2: Největší nárazy větru zatím v bouřkách byly zaznamenány v Hojsově Stráži, tedy na Šumavě, tam to bylo 25 metrů za sekundu, což je skoro 90 km za hodinu. A ve Volarech to bylo ještě více, ta nejčerstvější měření ukazují 34 metrů za sekundu, což je i přes 100 km za hodinu.
0: Například na jihu Čech už několikrát vyjížděli hasiči kvůli popadaným stromům. První bouřky se v Česku objevily kolem poledne, přišly směrem z Německa. Výstraha meteorologů platí až do dnešní půlnoci. V Chebu finišují práce na rekonstrukci onkologického oddělení. V současné době funguje už nový lineární urychlovač a diagnostický přístroj PET-CT. Zbývají tak poslední úpravy lůžkové části, říká ředitelka nemocnice Miloslava Lukešová.
3: Onkologické oddělení, ta lůžková část, je zatím stále ještě přestěhovaná do hlavní budovy, protože dělají se různé dokončovací práce, které tedy finišují, abychom se mohli nastěhovat do těch nových prostor v co nejkratší době. Samozřejmě do vybavení novým nábytkem, ten je ve výrobě a bude se instalovat zcela nový nábytek přímo na míru podle dispozičních prostor té budovy.
0: Tým českých vědců vyvinul aplikaci DigiDiadem pro včasný záchyt potíží s pamětí. Představil ji v Plzni na Západočeské univerzitě. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak zanalyzuje obsah a rychlost odpovědí a díky tomu dokáže odhalit třeba počínající demenci. Vysvětluje neurolog Aleš Bartoš z fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
4: Člověk se buď utvrdí, že je na tom dobře s tou pamětí, anebo naopak, že s tou pamětí na tom není dobře, že má slabší. A pokud je to ten druhý případ, tak by bylo žádoucí, aby se obrátil na odborníka, který by měl dále ověřit, zda toto prvotní podezření bylo správné anebo chybné.
0: U Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se srazilo osobní auto s autobusem. Nejméně 11 lidí utrpělo zranění. Českému rozhlasu to řekla mluvčí jihočeské policie Lenka Krauzová. V autobusu cestovali cizinci. Nehoda se stala na silnici 2. třídy číslo 143. Zavřená bude ještě několik hodin. Neporaněné cestující z místa odveze náhradní autobus. Kvůli dopravní nehodě záchranáři vyhlásili mimořádnou událost.
1: Sport.
0: Hokejisté Norska bojují o historicky první medaili z mistrovství světa. O bronz hrají s Kanadou. Po druhé třetině vedou Norové 2-0.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte většinou zataženost deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne se bude oblačnost protrhávat, místy lokální přeháňky, které budou během večera ustávat. Může se objevit i bouřka. Nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou přes den dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Zelená vlna.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod a kvůli požáru lesa je uzavřená silnice 203 u Kladrub na Tachovsku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Blahopřejeme písničkou.
6: Jsme Český rozhlas, dobrý podvečer v naší společnosti při poslechu pořadu Blahopřejeme písničkou. I dneska tady máme spoustu přání, jednak těch napsaných, která dorazila do budovy Českého rozhlasu, ale také tady máme ta, která jste nám namluvili během dne otevřených dveří. Taky dneska v té druhé polovině pořadu nějaká odbavíme. Já jsem Jiří Trnka, posílám dechovku a vy se dobře bavíte.

Vážená redakce, zahrajte prosím písničku Napsal jsem jméno svý na zdi od Roberta Křesťana pro pana Pavla Batovce, který tento týden slaví 65. narozeniny, a pro pana Jiřího Salámka k jeho 72. narozeninám a pro pana Zdeňka Bartoška, který oslavil 69. narozeniny. Obec Klášter všem zmíněným pánům srdečně gratuluje, přeje hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let a posílá písničku. Tady je.

Posloucháte Český rozhlas, rádio vašeho kraje, vážená hudební redakce. Prosím o zahrání písničky pro pana Milana Žovčína ze Mněchova, který slaví v těchto dnech své 75. narozeniny. Do dalších let mu hodně zdraví, štěstí a pohody přeje obecní zastupitelstvo v Otročíně.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Český rozhlas a pojďme v pořadu Blahopřejeme písničkou vyřídit další přání. Zahrajte prosím písničku a bylo by to pro mé dva syny Karla a také Jana, kteří se dožívají 2. června 65 let, dvojčátka. Přeji jim hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a ještě dlouhá léta mezi svými blízkými. To jim ze srdce přeje má.

0: Posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje. Pojďme v rychlosti na nejjednodušší metodu, kterou si lze v pořadu Blahopřejeme písničkou objednat. Vstupte na stránky Rádia vašeho kraje, vyplňte dole v příslušný formulář, takové okénko, velice jednoduché, napište nějaký vzkaz, nějaké blahopřání, písničku, kterou byste chtěli zahrát. Vyberte variantu, jestli v sobotu anebo v neděli byste chtěli, abychom vaše přání vyřídili. A pak už jen poslouchali. V sobotu i v neděli pořad Blahopřejeme písničkou mezi 17. a 18. hodinou. Já jsem Jiří Trnka, tady je další písnička.
1: V dálce je chaloupka pod lesem na kraji, třpitivé rybníky se lesknou potají, jak světla zázraků od rána do šera k rudým se mrakům vzpínají. Kaplička bílá s Marií Panou u cesty smutně stojí, pěšinkou dávnou, tichou a známou vracím se do údolí.

Hvězdná je noc, stín na zem pad a měsíc se spod mraků dívá. Pošlete hvězdy už vzpomínky spát, potichu někdo si zpívá. Kraj usnul kouzlem šeření, jež na vodách matně se leskne, hlas zvonů usedá na zemi.

Pan Jan Schleyer, vše nejlepší, pevné zdraví a ať se ti stále daří být v kondici. To ti přejí kamarádi z kovárny Míra, Petr, Honza a také Václav. Písničku Dejte se rozvést, paní, s komentářem z roku 1935.

Posloucháte Český rozhlas, píše pan Koubek. Děkujeme, vážená redakce, jménem fanklubu kapely Atlas. Prosím o odvysílání našeho blahopřání k narozeninám pro dvě členky fanklubu, které v těchto dnech oslavují svoje jubilea. Je to paní Anna Řežábková z Horšic a také paní Martina Hegerová z Plzně. Oběma oslavenkyním k jejich jubileu gratulujeme, ať svoje narozeniny pěkně oslaví a do dalších roků jim přejeme pevné zdraví, štěstí, optimismus, také pohodu, dobrou náladu a trvalou spokojenost. Blahopřání přidáváme písničku od kapely Atlas a to Perníkové srdíčko. To je taková pouťová. Za odvysílání naší gratulace vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu Josef Koubek a tady už je Perníkové srdíčko.

0: Pořad blahopřejeme písničkou, ten vysíláme v Českém rozhlase každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou a už včera jsme nakousli první dvě přání z té skupiny, které jste nám namluvili během dne otevřených dveří. Máme tady další a tentokrát to bude pan Vlasta, tak prosím.
1: Dobrý den, tady pan Vlasta, já bych chtěl poslat písničku všem kamarádům a posluchačům Českého rozhlasu a hlavně muzikantům a všem, co nás znají. Přeju hodně zdraví a hodně štěstí a spokojenosti. Brzy se uvidíme. Českému rozhlasu do dalších let všechno nejlepší a hodně zdraví.

šumění lesa, klapot starého mlýna, kostelní věž a dům opodál, to je a navždy zůstane můj rodný kraj.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Blahopřejeme písničkou. Není tomu tak dávno, co v Českém rozhlase ve všech studiích byly dny otevřených dveří. A tady už je další vzkaz, který jste nám namluvili. Tohle je Stáňa.
1: Ahoj rádio, pozdravuji svoje rodiče a své kamarády. Děkuju, Stáňa.

Také v neděli v 18 hodin Český rozhlas odvysílá další kompletní zpravodajský servis, tedy je čas, abych se rozloučil. Já jsem Jiří Trnka, s pořadem Blahopřejeme písničkou, tady budeme opět příští sobotu po 17. hodině a i příští sobotu.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, zprávy.
2: Hasiči v Plzeňském kraji vyjížděli k popadaným stromům. Karlovarský kraj chce převést mezinárodní letiště v Karlových Varech na stát do konce letošního roku. Planá u Mariánských lázní připravuje rekonstrukci bývalé historické mincovny na náměstí. A zítra čekejte většinou zataženost deštěm nebo přeháňkami, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Do Česka dorazily silné bouřky. Například v Žinkovech na jižním Plzeňsku spadl strom na stan. Jeden člověk utrpěl zranění, ošetřili ho záchranáři. Na Domažlicku hasiči odklízeli stromy na silnicích, říká velící důstojník Jaroslav Hrdlička.
3: Stromů padalo dost, někdy to bylo i v sériích, že na silnici se odklízeli několik stromů najednou, ale víceméně už se asi situace uklidnila. Takže by se měli mít postupně uvolněné komunikace, které byly díky stromům neprůjezdné. A poslední událost je nějaký strom hrozící pádem na chatu poblíž Horšovského Týna.
2: Vedení Karlovarského kraje pokračuje v jednáních o převodu letiště Karlovy Vary na stát. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO přejde pod armádu a vláda pak bude investovat do prodloužení a rozšíření runwaye. Vedení hejtmanství teď domlouvá s ministerstvy podmínky převodu. O výsledku jednání chce krajské zastupitele informovat na červnovém zasedání, říká hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
4: Bychom potřebovali usnesení nebo aspoň nějaký zápis o tom, že ten projev vůle ze strany vlády opravdu je a bude vytvořena v době pracovní skupina, a to je právě ze zástupců armády, ministerstva obrany, ministerstva financí, kraje, kde se budou řešit jednotlivé segmenty. Ať jsou to finance, majetek, vybavení, zařízení, ta jednání teďko jsou v běhu, to uvidíme.
2: Kraj chce, aby i v budoucnu na letišti fungoval civilní provoz. Město Planá u Tachova opraví budovu bývalé mincovny. Budova stojí v centru města a je zhruba 400 let stará. V minulosti tam byl pivovar, potom ji vlastnila soukromá firma. Město získalo mincovnu v 90. letech ve špatném technickém stavu. Teď zadalo zpracování projektu na rekonstrukci. Pokračuje starostka Martina Němečková, zvolená za hnutí STAN.
5: To moc hezký projekt na takový víceúčelový zařízení, ve kterém by mohlo být muzeum, mohlo by tam být íčko, byly by tam prostory i třeba k pronajímání na různé oslavy, svatby a tak dále, byt správce. Je to fakt jako hezký prostor.
2: Projektová dokumentace vyjde zhruba na 700 tisíc korun a město bude hledat na rekonstrukci vhodné dotace. Úroveň radiace v ruském okupované záporožské jaderné elektrárně na východě Ukrajiny je normální, informovala o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Ta do největší jaderné elektrárny v Evropě vyslala svůj tým po zprávách, že dron zasáhl jednu z budovy komplexu. Zvenku je poškozená turbínová hala. Ruský státní energetický podnik Rosatom tvrdí, že na elektrárnu cíleně útočila Ukrajina. Kyjev to popírá. Tvrzení obou stran nelze nezávisle ověřit.
1: Sport.
2: Hokejisté Norska mají první medaili ze světových šampionátů. V Curychu porazili v duelu o bronz Kanadu v prodloužení 3-2. O zlato budou hrát od 20 hodin a 20 minut domácí Švýcaři a Finové.
1: Počasí.
2: V noci a zítra čekejte většinou zataženost deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne se bude oblačnost protrhávat, místy lokální přeháňky, které budou během večera ustávat. Může se objevit i bouřka. Nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou přes den dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na první stupni.

0: Zelená vlna.
1: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod. V Plzni na křižovatce ulic Tylova, Korandova a Husovo náměstí havarovala dvě osobní auta. A počítejte se zdržením na 48. kilometru dálnice D5 u Mýta ve směru na Rozvadov. Pro poruchu je tam odstavené vozidlo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Editor doporučuje. Aneb rozhovor týdne.
1: Naším dnešním vzácným hostem je paní Anna Košanová. Narodila se 27. května 1926 a každý si jistě dovede spočítat, že v těchto dnech slaví sté narozeniny. Paní Košanová, vítám vás u nás v rozhlase. Dobrý den.
2: Děkuji vám za krásné přivítání a opravdu za velké překvapení.
1: Pojďme si v nadcházejících minutách vyprávět o vašem dlouhém a také velmi pestrém životě. Tak uvidíme, kam nás ten dnešní rozhovor zanese. Začneme v místě vašeho narození a to je Vinoř.
2: Vinoř u Prahy, dneska už je to Praha 9.
1: Ano, od roku 1974 součást Prahy.
2: Ano.
1: Paní Košanová, kde vás zastihl konec války?
2: Ve Vinoři. My jsme byli totálně nasazení studenti a válka skončila v tom 45. To jsme ještě byli mladí.
1: V roce 1947, teď jsme skočili o dva roky, už jste pracovala v Liberci.
2: My jsme byli taková parta, která se dala dohromady v tom totálním nasazení za války. Když válka skončila, tak jsme prostě tou partou zůstali. A byli to dva kolegové a tři děvčata.
1: Pracovali jste v rakouské pojišťovně?
2: My jsme tenkrát, když končila válka, dali žádosti asi na tři místa a první nám právě odpověděla ta rakouská pojišťovna Dunaj Concordia, tak jsme tam všichni nastoupili.
1: A do tohoto okamžiku Československý rozhlas vyhlásil konkurs na reportéry. A kamarádky vás tajně přihlásily. Vy jste o tom opravdu nevěděla, co je k tomu vedlo? Vy jste byla nějaká upovídaná?
2: To nevím, jestli upovídaná, ale rozhodně jsem se nebála na nic reagovat, na to si vzpomínám. A to, že mě přihlásili, o tom jsem neměla tušení. Jenom jsem tak podvědomě konstatovala, že mě určitou dobu jakoby víc hlídali. A když přišla pošta, tak vždycky někdo kolem mé kanceláře chodil. Až jednou se stalo, že mi kolegyně přinesla dopis a já hledím a obálce bylo Československý rozhlas. Tak mě to vyděsilo, co mě může psát Československý rozhlas. No a teďko otevřu obálku. V tom se otevřely dveře a ta naše parta vběhla do kanceláře. A já jsem v té chvíli ten papír jako odhodila, co to je, když já jsem se nikdy nehlásila. Ale když jsem je viděla, tak mi došlo, že oni mě přihlásili. Já jsem to okamžitě odmítla a dovedete si představit 20-letou mládež a začali mě přemlouvat. A jedna, která mě dobře znala, začala říkat, máš pravdu, když to neuděláš, bude to nepříjemný, půjdeš. A v tu ránu já jsem se vzepřela a řekla jsem si, žádné prohry se nebojím, jdu do toho. A tak to začalo.
1: Vzpomenete si, o čem byla ta první reportáž, díky které jste se do toho rozhlasu dostala? Co to bylo za téma?
2: My jsme při té zkoušce přijímací všichni dostali hodinu čas, úkol určitý a měli jsme z toho úkolu udělat zprávu na půl stránky, obřádek psané, dostali jsme k tomu přesné dispozice. A já jsem dostala za úkol udělat reportáž z té akce, která právě ten den v Liberci probíhala a to bylo promítání dětských filmů v jednom kině odpoledne. Měla jsem to štěstí, že jsem kousek od kina potkala pána se dvěma malými dětmi, tak jsem ho zastavila, omluvila se, zeptala se, jestli o tom ví, tak všecko věděl, tak jsem si zafixovala, co mi vyprávěl, pak jsem šla do toho kina, tam jsem se zeptala na detaily a tak dále, když si to dovedete představit. No, přišla jsem do kanceláře, napsala jsem zprávu a bylo to. A čekali jsme. A když jsem přišla na řadu, tak ten vedoucí té zkušební komise vstal a řekl, že ho těší, že jsem to udělala. Já jsem tomu absolutně, absolutně nemohla uvěřit. Já si vzpomínám na tu zprávu, kterou jsem udělala, že v ní akorát jedno souvětí, kde byla spojka, udělali tečku a udělali z toho dvě věty a vysvětlili mi, že to je kvůli nádechu. A večer tu zprávu vysílali jedinou z těch 23. A já si vzpomínám, jak jsem ten rozhlas poslouchala. Teď odříkali moji zprávu. Já jsem se tak zadumala a říkala jsem, a lidi ani nevědí, že jsem to napsala já.

0: Povídáme si dnes s paní Annou Košanovou, která slaví v těchto dnech sté narozeniny, takže už známe vaši cestu do rozhlasu. A možná, že bychom posluchačům také měli říci, že vy jste se potom, když už jste v rozhlasu pracovala, na jedné reportáži z vojenské akce seznámila s vaším budoucím manželem. Potvrdíte mi to? Je to správná informace?
1: Je to naprosto správná informace. A docela mě to pobavilo, protože mě nenapadlo, že na toto téma dojdem. A tam to ještě bylo totiž zajímavé tím, že dcera velitele té posádky byla trochu moje kamarádka a my jsme tam byli jediné jako dívky svobodné, jinak tam byly samé manželské páry. A jeden z těch důstojníků byl kamarád mého tatínka, tak se zdvořile přišel jako jenom zeptat, jak se mi tam líbí. A já, jak jsem byla trochu taková jako nebojácná na odpověď, tak jsem řekla ano, že se nám líbí a že nás hlavně těší ta taneční hudba, při které sedíme. A to byl pro něj povel, zahlaholil: pánové, sundejte snubní prsteny, mám tu dvě tance chtivé. A už to začalo.
0: V roce 1951 jste přišla do Olomouce a nastoupila jste do olomouckého studia Československého rozhlasu, kde byl v té době ředitelem pan profesor Kanyza.
1: Ano.
0: Tatínek herce Jana Kanyzy, kterého všichni velmi dobře známe. Na čem jste, paní Košanová, v Olomouci nejčastěji pracovala?
1: Tak já jsem hlavně dělala reportáže a pamatuju se na ty dva chlapečky, syny pana profesora Kanyzy. A do dneška nevím, jestli ten menší byl Honzík nebo ten větší, ale oba byli nesmírně takový miloučcí, takový úžasně vychovaní. A na koho nikdy nezapomenu je paní Kanyzová. To byla dáma a to byla úžasná paní. Opravdu úžasná paní.
0: Teď asi budeme muset udělat trošičku skok, protože po Olomouci následovala mateřská dovolená.
1: Ano, ovšem. Dcera se mi narodila v květnu a já se pamatuji, že tenkrát potřebovali v Plzni prostě pracovníka a přeci jenom z těch reportáží ti kolegové a ty jsme všichni znali, tak mi nabídli, jestli bych nemohla té Plzni vypomoci. No a tenkrát doktor Mahler, skutečně světlo rozhlasové práce. Myslím, že všichni, kteří pana doktora znali, na něj také nemohou zapomenout. To byl člověk, který by asi dneska některým politickým reportážím dobré slovo neřekl. Ale nic, to nechci zdůrazňovat. Život se mění a svět pokračuje. Práce v Plzni byla nádherná a zdravotní důvody vedly k tomu, že jsem to musela ukončit.
0: Takže vy jste, jenom abychom to upřesnili, odešla do Plzně z Olomouce v roce 1954 a pracovala jste tady v plzeňském studiu Československého rozhlasu dva roky.
1: Dva roky.
0: A vzpomínáte na to v dobrém? Co se vám tak nejvíc z toho plzeňského působení vybaví?
1: Jestli vás bude zajímat jeden úžasný zážitek při natáčení reportáže. Úkol byl jasný, všechno bylo domluvené a přišla jsem na místo, samozřejmě s technikem, řidičem a tak dále, a přivítali mě tam tři páni inženýři, s kterými jsem tu reportáž měla natočit. Dva byli takový starší, rozumní, a jeden takový mladý, a už podle chování bylo evidentní, že mě chce potopit. A teď se stalo, že měl několik takových otázek a já jsem pochopila, o co mu jde. A teďko jsme přicházeli mezi ty lokomotivy. A protože jsem měla skvělého profesora na fyziku a na tohle a pamatovala jsem si, že každá lokomotiva tím číslem, které na sobě má, o sobě říká veškerou techniku, tak když jsme k té lokomotivě přišli, tak jsem z toho čísla odříkala všechny ty údaje, které to udávalo. On, ten mladík, skutečně zůstal stífe, a jak jsem slyšela, jak mu ti starší kolegové říkají: My jsme ti přece říkali, že ti rozhlasáci nejsou blbí. Pardon, že to takhle říkám. No a okamžitě se situace vyjasnila a natočili jsme báječnou reportáž o výrobě lokomotiv.
0: A pěkně jste je usadila tímhletím výkonem. Když jste sem dneska přicházela do rozhlasu, poznávala jste tady tu budovu, interiér, exteriér, nebo je to za těch spoustu let hodně jiné?
1: Já se za to strašně moc stydím a přiznávám to opravdu dost nerada. Ale i když jsem vystupovala z auta, tak jsem vůbec ještě nevěděla, kde jsem, až jsem si s obrovským údivem přečetla Československý rozhlas. Tak v tu ráno opravdu jsem měla krůček k omdlení z radosti, z překvapení. A do této chvíle cítím tu obrovskou radost, že jsem opět v rozhlase.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Povídáme si dnes s paní Anou Košanovou, která slaví v těchto dnech sté narozeniny. Tak já ještě za vás doplním, že v letech 1955 až 69 jste pracovala na různých místech ve Šternberku, v Holešově, v Kroměříži a po roce 69 jste se opět vrátila do Plzně, ale už ne do rozhlasu, pracovala jste v České pojišťovně jako likvidátorka škod.
1: Ano.
0: Řekla jsem to správně.
1: Ano, naprosto.
0: No a dneska jste babičkou a taky prababičkou. Kolik máte vnoučat a pravnoučat?
1: Vnoučátka mám 4, 3 děvčata a jednoho chlapce. Mám z nich obrovskou radost a pravnoučátek mám 7.
0: Mě taky vaše děti, váš syn s vaší dcerou prozradili, že jste připravovala vnoučata na různé zkoušky z češtiny a z němčiny, takže trošičku taky paní učitelka, babička.
1: Ano, na to bych měla krásné vzpomínky, kdyby tam nebyl takový škraloupek, kdy mi moje vlastní děti říkají, mami, a s námi si se neučil. A to mi vyčítají a já si to dovedu vysvětlit, říkám si, tenkrát to bylo o něčem jiném, jednak já jsem hodně roků dojížděla, bydleli jsme v Holešově a pracovala jsem v Kroměříži a to ještě byla doba, kdy ten autobus stavěl nějakých skoro 500 metrů od mého pracoviště, takže ta cesta dobíhání a ráno jsem musela odjíždět už 6:30. Takže ačkoliv já jsem třeba v noci vařila, pekla a tak dále a děti spaly, tak ráno u nich byl tatínek, který to, co jsem připravila, jim dal. Odpoledne já jsem přijela až později a ve školce nebo v družině je vyzvedl tatínek. Tak si představte, že já, která jsem si myslela, že jsem byla vzorná matka, jsem se v mých 60 letech dozvěděla. No, mami, promiň, ty si nás nevychovávala, nás vychovával táta. To bylo překvapení, teda neuvěřitelné, ale musela jsem uznat, protože to bylo v době, kdy ty děti měly těch 8-10 let a opravdu ta základní škola, kdy tu mámu potřebují, tak mě skoro neviděli.
0: Musím říct, ještě jsem se k tomu nedostala, že nevypadáte na 100 let. Ani na ně nevypadáte, ani tak nepůsobíte v tom hlasovém projevu. Jak to děláte? To nám musíte vysvětlit, ten váš recept na takovýhle krásný fyzický i psychický stav.
1: Tak těžko se mi odpovídá, protože co jsem teď od vás slyšela, mi sebralo dech, ale nevím, asi je to tím, já jsem opravdu nikdy nekouřila, nepila. Já jsem měla svou rodinu ráda, měla jsem docela přísného tatínka, takže jsem věděla, odkud kam si, co může člověk jako dítě dovolit. Hodně jsem četla, takže i to na mě nějak zapůsobilo. A pak já musím děkovat Bohu a já nevím čemu všemu za to, že mám báječnou rodinu. Děti jsou prýma, mají ohled na ty moje nedostatky, já vím, že jich je dost, ale oni to berou s humorem. Já se snažím, nemohu říct, že by mi to vždycky nějak vyšlo, ale myslím si, že jsem to doteďka zvládla. Že bych byla nějak zvláštní, tomu nevěřím, ale ještě do 10 umím počítat. Ještě si dokonce zpamatuju, co kdo kde napsal. No ale daleko víc jsem toho už zapomněla, to se přiznám. A dokonce, když už se přiznávám, tak musím říct, že se mi stalo, že jsem stála před fotografiemi mých dětí, vnoučat a pravnoučat a že jsem si na jednu pravnučku za Boha nemohla vzpomenout. To byl hrozný moment, ale nakonec to dobře dopadlo.
0: Paní Košanová, dovolte mi, abych vám za celý Český rozhlas popřála k tomu vašemu nádhernému jubileu všechno nejlepší. Ať vám slouží zdraví. Buďte pořád taková optimistická a veselá a čerstvá, jako jste nám to teď v tomhletom rozhovoru předvedla. Držte se a pokud někdy bude zase příležitost k setkání, tak já budu moc ráda. Díky a naslyšenou.
1: Já vám moc děkuji za všechno, co jste mi řekla. Děkuji a naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: životy fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Sokolov podpoří Univerzitu třetího věku částkou 120 tisíc korun. Kriminalisté šetří nehodu větroně v Havlíčkově Brodě. V zooplasy na severu Plzeňska nově chovají arktické vlky. A zítra čekejte většinou zataženost deštěm nebo přeháňkami teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Sokolov podpoří studium seniorů na Univerzitě třetího věku i v následujícím roce. V prostorách Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově funguje od roku 2007 ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Účastníci si v příštím roce můžou vybírat z pěti programů. Letos navštěvuje univerzitu přes 80 seniorů, pokračuje starostka Renata Oulehlová z Hnutí ANO.
3: Město Sokolov každoročně podporuje Univerzitu třetího věku, kam chodí mnoho našich seniorů se vzdělávat. Je to velice žádané, je to kladně přijímáno a seniori z toho mají opravdu radost a my přispíváme částkou 120 tisíc.
2: Díky podpoře města seniori studují za zvýhodněné školné 800 korun za semestr. Policisté vyšetřují havárii letadla v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě. Pilot bezmotorového větroně nezvládl řízení a nouzově tam přistál. Při přistání zavadil ocenový ukazatel čerpací stanice, který se následně vznítil. Pilot letadla při nehodě utrpěl zranění. Nehodu teď vyšetřují kriminalisté, pokračuje policejní mluvčí Dana Čírtková.
4: Na místo jsme vyslali kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování z územního odboru Havlíčkův Brod. Kriminalisté se budou zabývat ohledáním místa, hledáním větroně a zjišťováním příčiny tohoto pádu. Současně jsme také informovali Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
2: Na 300 druhů zvířat chová zoo v Plasích na severním Plzeňsku. Podle ředitele nadace Svět zvířat Petra Neumana se zahradě podařilo dopárovat několik ptačích druhů, jako například papouška královského, bažanta zlatého nebo korely chocholaté. Novinkou jsou arktičtí vlci.
5: Zooplasy nově chová arktické vlky, které už mohou lidé pozorovat v jejich výběhu. Během června by se navíc měl otevřít první krytý pavilon, pavilon polopouští, které návštěvníkům představí ukázku flory i fauny polopouštních biotopů, včetně zajímavých rostlin a živočichů, přizpůsobených životu v suchých oblastech.
2: Pět pacientů se zotavilo ze vzácného typu eboli, řekl to šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Proti nové variantě eboli nazvané Bundibugyo zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Organizace podle posledních údajů eviduje v Demokratické republice Kongo přes 900 podezření na krvácivou horečku a více než 220 podezřelých úmrtí.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte většinou zataženost deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne se bude oblačnost protrhávat, místy lokální přeháňky, které budou během večera ustávat. Může se objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky budou přes den dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž mírná na jedničce.

0: Zelená vlna.
1: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených komplikací a v Plzni na křižovatce ulic Tylova, Korandova a Husovo náměstí se došetřuje nehoda dvou osobních aut. Buďte na svých cestách maximálně opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když místo lásky přijde ztráta, trauma z opuštění a jak z toho ven. O cestě z psychických bolestí, které způsobuje odloučení nebo odmítnutí od těch nejbližších. Téma náhradní rodinné péče a hledání vlastních kořenů v cestě k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Mými hosty budou Barbora Vaňousová, odborná konzultantka spolku SEFAM, která se sociální práci s adoptivními rodinami věnuje mnoho let. Prošla zkušenostmi z terénu i s prací s oběťmi násilí, ale posledních 5 let se intenzivně soustředí na podporu adoptivních rodin. Mým druhým hostem je krásná žena, která do odborné debaty vnáší to nejcennější – živou zkušenost. Bára Procházková žila v kojeneckém ústavu do svých 9 měsíců, kdy byla adoptována. O tom, že byla adoptována, se dozvěděla od adoptivních rodičů v předškolním věku. Do svých 17 let žila v domnění, že její biologická maminka nežije. Bára se 10 let pokoušela svou biologickou rodinu vyhledat. V dospělosti se jí to podařilo a dnes je Bára se svou biologickou rodinou v pravidelném kontaktu. Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu, ale už je tomu jinak. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení jejího příběhu o hledání mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Barbora Vaňousová a Barbora Procházková. Spojuje je nejen jméno, ale taky společný záměr. Prosazovat práva dětí v adopci, znát své biologické rodiče. A taky vést odborné semináře pro rodiče s adoptivními dětmi. Připravit je na setkání s pravou rodinou. Vítejte, milé dámy.
2: Dobrý den.
1: Představme hned v úvodu, jak vypadá vaše spolupráce s dobrou rodinou. Na to se teďka zeptám Barbory Procházkové.
3: Já jsem v dobré rodině peer konzultant, to znamená, že je to člověk s žitou zkušeností a já si vlastně povídám s náhradníma rodičema, buď ti, kteří teprve se stávají náhradními rodiči, anebo ti, kteří už jsou, tak si s nima povídám o svých zkušenostech, konzultuju s nima i situace, které jsou pro ně náročné, co zažívají se svýma dětma. A nebo dělám i konzultace s lidma, kteří to sami žijou, s dětma nebo už dospělýma.
1: A jak vypadá spolupráce Barbory Vaňousové se spolkem SEFAM?
2: Tak na nás se vlastně obrací adoptivní rodiče nebo dospělí adoptivní lidi, kteří potřebují pomoc s vyhledáním biologických rodičů a obracejí se na nás s různýma otázkama, ať už vyhledání biologických rodičů a nebo v různých fázích, protože něco řeší. Je to široký téma.
1: Oba spolky nebo společnosti najdeme na webových stránkách. To znamená, že jestli se toto téma teď někoho týká, tak si může otevřít www.dobrarodina nebo www.sefam a tam vlastně najdou veškeré informace. To říkám i proto, abychom se začali věnovat tomu, proč jste tady dnes spolu vy dvě. Velká Bára a Malá Bára. Já to nechám na vás, Velká Báro, proč jste přišli s Malou Bárou.
2: Naším cílem je vůbec mluvit o tématu adopce a o tématu, že každý dítě má právo znát svoje biologické rodiče, má právo na to vědět, odkud pochází. A to z toho důvodu, protože jsme si všimli, že pokud to děti nevědí, tak si často nerozumí. Pátrají po svých kořenech a často pak i tajně. A pak se rozevírají nůžky mezi adoptivníma rodičema a jejich dětma a ty děti nemají už důvěru v ty dospělí. To vlastně nebyl vynález odborníků, že bychom začali dohledávat biologický rodiče, ale vzešlo to ze samotných potřeb těch dětí, kteří potřebují vědět, co se stalo, proč se to stalo, aby se mohli vyrovnat se svým životním příběhem, aby mohli rozumět lépe sami sobě a potom i životu. To je ten důvod, proč jsme tady a proč vlastně spolu spolupracujeme, protože zase Bára to umí říct krásně z té svý žitý zkušenosti.
1: A právě teď máte, Báro, prostor na to, abyste popsala tak, jak vy sama uznáte za vhodné, svůj příběh, který vás vlastně dovedl až k tomu, že dnes jste peer konzultantka.
3: Celý to začalo narozením a takovou nejvýraznější situací v mém životě a to je to, že vlastně po porodu jsem byla oddělená od své biologické mámy a šla jsem do kojeneckého ústavu. Tam jsem byla 9 měsíců, potom se mě vzali adoptivní rodiče a ve svých 17 letech jsem se dozvěděla, že je tam možnost moji biologickou mámu poznat. A od té doby se ten příběh začal odvíjet úplně jinak. Ty možnosti byly jiný. Já jsem najednou věděla, že můžu poznat někoho, kdo vypadá jako já, protože ve své adoptivní rodině moje máma je snědá, kudrnatá, tam nikdo světlej, blondětej, jako jsem já, není. A začala jsem se víc zajímat o to, jak mě to formuje, až mě to vlastně dovedlo k tomu, že jsem svou biologickou rodinu našla a chtěla jsem ten svůj příběh předávat dál. Věděla jsem, jak pro mě to bylo obrovsky důležitý je poznat a jaký věci ta adopce sebou nese a jak obrovsky to ovlivňuje ten celý můj život. A vlastně to je ten důvod, proč to jako chci předávat dál, aby se i ostatním žilo líp.

0: And all of this happens because the world is waiting. Waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor, misery and suffering will be forgotten forever. It's all a dream.
1: Cesta k uzdravení.
2: Můžeš ještě chvíli zůstat u setkání s biologickou maminkou a u toho, že maminka vlastně vychovala vaše dvě sestry. Mm-hmm. Byl tam moment velkého otazníku a možná ještě jednoho zranění, jak to, že vaše ségry vyrůstaly s mámou a vy ne? A dostala jste to vysvětlení? Protože to je zřejmě taky i důležité pro váš další vývoj.
3: To vysvětlení jsem dostala a já vím, že já jsem vlastně druhá. A věděla jsem od mámy, v jakých podmínkách celá ta rodina žila a já chápu, proč mě nemohli mít. A já jsem ráda, že jsem vyrůstala v adoptivní rodině. Já tam vlastně v sobě necítím žádnou zášť vědomě, že holky vyrůstaly s mámou a já ne. Možná to někde ve mně vepsaný bude a já věřím, že jo, protože třeba pozoruju ve svém životě téma nějaké konkurence a to si myslím, že může vycházet z toho, že vlastně jedna ségra zůstala, druhá šla pryč, ale to si myslím, že je fakt zapsaný někde, kde já to nedohledám. Každopádně tak, jak to žiju teď a jak to vidím, tak já jsem neuvěřitelně vděčná za to, že tu ségru tam mám. Máme vztah, jaký máme a jsem ráda, že ten příběh byl tak, jak je napsaný.
2: Paní Bárova Ňousová, kolik takových dětí kolem sebe máte jako odborná konzultantka a co nejčastěji zazní, když k tomu setkání dojde? Z jejich úst, těch dětských, myslím.
4: Těch rodin máme poměrně dost, protože už teď se o tom mluví v přípravách a postupně vlastně ty adoptivní rodiče se tomu otevírají. Překonáváme s nima velký strach z toho, že o ty děti přijdou, když potkají biologickou rodinu, ale vlastně nakonec ty setkání nám ukazují ten pravý opak. Pokud to dítěti umožní a projdou s ním, tak to dítě zůstává v důvěře s těma jeho adoptivníma rodičema, protože pro něj to jsou rodiče. Ono jenom potřebuje dovysvětlit některé věci. Nejčastější otázka je proč. Proč se to stalo a co se stalo, že jsem já nemohl zůstat v biologické rodině. Oni na to potřebují odpovědět, protože když na to nemají tu odpověď, tak většinou si myslí, že to bylo kvůli nim, že oni byli nějaký špatný, že něco vlastně se stalo s nima, že si je ta biologická máma nenechala. Takže tohle je nejčastější otázka, proč a co se stalo, že jsem tam nemohl zůstat.
2: Dá se říct, že to je takové pochybování sám o sobě?
4: Určitě. Ty děti, pokud nemají ty odpovědi, tak oni jsou přirozeně sebestřední, takže si tu odpověď nějakou najde a ta odpověď je většinou, že něco s ním bylo špatně. A rozvíjí se pak dlouhodobě takový to špatný já, když nemá tu správnou odpověď. A my se zaměřujeme na to, že mu chceme dát tu odpověď, protože potřebujeme ten příběh znát celý. Proto vyhledáváme ty biologické rodiče, proto se ptáme často na jejich dětství, protože už v tom jejich dětství vidíme, že oni neměli dostatečnou podporu nebo sami vyrostli v dětském domově nebo vyrostli v biologické rodině, kde to nebylo dobrý a najednou nám ten příběh začne dávat smysl. Takže my to pak tomu dítěti převyprávíme v nějakém příběhu, kde někdy je A, B, C, D a ono mu to začne dávat právě ten vnitřní smysl.
2: Hovoříme tady o vyhledávání biologické rodiny. Barunka si sama dala velkou práci na to, aby našla svoji biologickou maminku. Jaký jste zvolila, Barunko, postup? Vám bylo 17 let, když jste začala hledat. To znamená, ještě nezletila, ale už velmi uvědomělá a silná dívka. Jak jste postupovala?
3: První, co bylo, tak jsem si zašla na matriku, protože tam vám dají opis nebo ukážu vám tu matriční knihu. A tam vy vidíte vlastně jenom to, co tam bylo zapsané v ten den, kdy jste se narodila. Tam jsem si z toho vytáhla všechny údaje. Jména, příjmení, zaměstnání tam bylo, mámy, moje prarodiče. A postupně jsem třeba jela na adresu, která tam taky byla, bydliště. Tam jsem teda zjistila, že ta máma už nebydlí. A těch 10 let jsem si to jako dávkovala. Chvilku trvalo, než jsem si to nějak zpracovala. Takže proto až za těch 10 let, že jsem šla fakt krůček po krůčku, vždycky mi něco stačilo na nějaký rok, dva a pak jsem hledala dál. A nakonec teda jsem podala žádost o zprostředkování kontaktu.
5: Takže byste potom čekala, jestli se maminka ozve.
3: Ozvala se na můj svátek, přesně jsem dostala dopis. A v tom dopisu...
5: 4. prosince.
3: 4. prosince, ano. Bylo vysvětlení, co se stalo. Byla otevřená tomu se potkat. Psala mi, že na mě myslí každý narozeniny. A pak takový jako maličkosti, jo. A už jenom tenhle první kontakt přes to písmo mi dal obrovský moc. Jako bych věděla, jaká ona bude. Takže po tomto setkání, který následovalo, tak mě to zas tak nepřekvapilo, jaká je.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Báro Vaňousová, bojí se rodiče, které mají adoptivní děti, setkání s jejich biologickými rodiči?
2: Ano.
1: Je tam strach?
2: Ano.
1: A z čeho nejvíc?
2: Asi úplně ten esenciální strach je o to, že o ty děti přijdou, že ty děti se zamilujou do těch biologických rodičů a že budou chtít s nima odejít. Tak to je takový asi největší strach, který tam mají.
1: A stalo se to někdy?
2: Ne, nestalo se nám to nikdy. Samozřejmě stát se to může v momentě, kdy to dítě třeba prochází nějakou divokou pubertou a už je to vlastně v období, kdy ten jeho svět mu vnitřní hlásá, že už se od těch rodičů potřebuje trošku odpoutat. Tak proto pak my vidíme tady ten věk jako nejvíc rizikový, takže to se snažíme všechno dělat daleko dřív, tady ty kontakty, ale nám se to osobně nikdy nestalo. Určitě se stane, že to dítě takhle, když už je starší, se může zamilovat do té mámy, ale většinou se zamiluje do nějaký části samo sebe. A to je důležitý, že my to pak umíme s těma adoptivníma rodičima zpracovat. A sama se můžete zeptat Báry, že jí to asi neohrozilo ve vztahu k jejím adoptivním rodičům, ale ten strach tam je velmi esenciální, protože si musíme uvědomit, že spousta těch adoptivních rodičů nemohlo mít třeba svoje vlastní děti a prošli si nějakou svojí nelehkou cestou, pak procházeli nelehkým procesem, než vás zahradí do adopce, čekáte, pak máte to dítě, teď se o něj staráte a najednou tam přichází toto téma, který potřebuje taky zpracovat, takže jako kdybyste si furt neodpočinula, furt vás tam něco tak jako překvapuje, takže tohle se rodiče bojí nejvíc, ale poté, co ten celý kontakt proběhne, když se podaří, ono se vždycky nemusí podařit, ale když se podaří, tak vidíme, jak si všichni oddechli, jak vlastně daleko líp rozumějí svým dětem, protože vlastně poznají tu biologickou mámu a samozřejmě ty děti mají nějakou povahu, něco mají rádi, takže jim to i pomůže velmi se zblížit s těma svýma dětma.
1: Aby jim ty pucle taky zapadly.
2: Přesně tak.
1: My se tady bavíme o tom, že děti mají právo na to znát své biologické rodiče. Ano, už nějaký ten rok se o tom mluví a v podstatě se na tom i pracuje. Mě teď spíš zajímá, jestli rodiče procházejí nějakou odbornou konzultací, kde jim už dnes doporučí, aby v určitém okamžiku života adoptivního dítěte mu sdělili pravdu. Protože případ Barunky, alespoň z mého okolí teď vycházím, není ojedinělý. Jestli vlastně jsou na to adoptivní rodiče dostatečně dobře připraveni a dostávají dostatečně dobře informace o tom, že je to důležité pro to adoptivní dítě.
2: V současné době už v těch přípravách se o tom mluví, ale jedna věc je, že vy připravujete adoptivní rodiče a druhá věc je pak realita. Protože ono v tom očekávání a v tom, že vlastně se tak těšíte, tak spousta informací nepoberete. Taková je naše zkušenost, že většina lidí to všechno tak jako projde, pak třeba dlouho čeká na to děťátko a pak najednou toho je hodně. Takže v tom pelmelu těch věcí
1: a emocí
2: samozřejmě se pak ztrácí a proto hodně se snažíme, aby i oni měli podporu. Protože teďka vlastně je to tak, že adoptivní rodič v uvozovkách rovná se biologický rodič. Oni nemají žádný doprovázení, nemají tu podporu, takže neziskovky se na to snaží získat nějaký granty, aby je mohli podporovat. Ale většina těch dětí má podobné problémy, stejně jako v pěstounský péči. Takže určitě se s tím pracuje, ale mělo by se s tím pracovat ještě víc.
1: Barunko, věděli vaše adoptivní rodiče, že hledáte svoji mámu?
3: Nevěděli. Občas jsem něco jako řekla, ale nevěděli to, že už to konkrétně dělám. Já jsem jim to oznámila, až jsem je našla.
1: A jak to přijali?
3: To byla taková vtipná situace, protože já jsem se je pozvala na Vánoce 24. A teď jsem jim to začala oznamovat, říkám, pojďte si sednout, já vám něco potřebuju říct. A teď oni začali jako hádat, seš těhotná, jo, a teď tam stříleli tady ty věci, říkám, že ne, ale mám mámu a ségry. Tak jako byli překvapení, mamka vlastně zareagovala moc hezky, že jako je, ty jsi je našla, tak to mě moc potěšilo, že tam byla tady tahle reakce. Takže tak.
1: To je krásná reakce na to, že na to nebyla vůbec připravená a vlastně vám i nějakou dobu tajili, že jo, že jste adoptovaná.
3: Oni mi to řekli, když jsem byla ve školce, že jsem adoptovaná. Ale byla tam ta verze, že ta máma nežije, takže tam bylo z jejich strany, dokážu to pochopit, strach. Mamka to doteďka říká, že se prostě bála, co řeknu, až mi řeknou, že mě máma dala pryč. Jo, říká, my jsme ti tohle nemohli říct přece. Jak bys to vzala? Do teďka tohle jakoby v sobě má, ale za mě ta pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: A proto jsme se vlastně sešli, kdybychom měli, Báro Vaňousová, to dnešní setkání nějak shrnout, co všechno by v tom bylo.
2: To, co by tam mělo zaznít, je, že budování těch vztahů na pravdě je budování toho bezpečí a toho, že to dítě může zůstat v autenticitě, napojený na svoje pocity a emoce, a když se to zpracovává všechno, ten jeho příběh průběžně, tak to ukazuje, že to právě vytváří ten hezký vztah a toho člověka to staví do té zdravé identity. Já si totiž myslím, že když Bára sdílí s těmi mladými lidmi, tak oni si uvědomí, že nejsou sami. Ty všechny divné pocity, které máme, není o tom, že jsme my divní, ale že mají i jiní lidi, takže jim to pomůže vlastně se nadechnout a říct si, aha, tak tady je nás víc, a to sdílení vždycky pomáhá.
1: Děkuju. Já si myslím, že tímhle můžeme pro tentokrát skončit a budu ráda, když se tady spolu zase někdy potkáme, protože určitě i Barunka jako peer konzultantka se ještě posune dál a přinese nám třeba zajímavé příběhy, a vy, paní Vaňousová, taky, protože já si myslím, že to je téma, o kterém by se nemělo mlčet, ale mělo by se o něm hodně mluvit. Děkuju, Barunko, za vaši odvahu. Držím palce v tom, co děláte. Přeju hodně úspěchů v životě a lásky.
2: Děkuju. Děkujeme za pozvání.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Naučte se studovat Talmud. Karol Sidon o současné vlně antisemitismu a kniha fotografií pamětníků Shoah, kteří se dožili 100 let. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Otevřené a inspirativní studium židovských textů, tradic a kritického myšlení nabídne v Praze Pardes Pop-up Beit Midrash. Během 1. červnového týdne budou moci začátečníci i pokročilí studovat Talmud, chystají se večerní přednášky na aktuální témata, šabaton i nedělní studium s přednášejícími z institutu Pardes. A my už jsme ve spojení se spoluorganizátorkou akce Pavlínou Šulcovou, ředitelkou Centra paměti a dialogu Bubny. Dobrý večer, my jsme spolu mluvili před několika týdny o Limudu, jiné vzdělávací akci, kterou jste také spolu organizovala. Mají čeští židé hlad po židovském vzdělávání? Je o přednášky a studium zájem?
2: Já doufám, že ano, že mají hlad a taky věřím, že s jídlem roste chuť, tedy že se nám daří v lidech probouzet zájem o celoživotní židovské vzdělávání a ukazovat, že může být relevantní pro dnešní svět. A smyslem těch akcí je vlastně vytvořit prostor pro kultivovanou diskuzi a ideálně v polarizovaném světě nerozdělovat, ale spojovat.
1: Co letošní Pardes Pop-up Beit Midrash v Praze nabídne?
2: Ten program je opět rozmanitý a má několik částí. Večerní přednášky v Majzlově synagoze a nedělní limud na aktuální témata v kontextu židovské tradice nabídnou různá témata, konkrétně zamyšlení například nad tím, co hraje roli v našem rozhodování, jak je to s vnímáním pravdy, jaký smysl může hrát modlitba pro sekulárního člověka, nebo jestli může tradiční judaismus přijmout pluralismus a zároveň zůstat tradiční.
1: Podle čeho vybíráte zahraniční hosty, kteří přijedou?
2: Ty hosty se snažíme vybírat napříč generacemi, pohlavím, různými názory a ukázat právě pluralitu názorů v plné šíři. Letos na Pardes Pop-up přijede David Bernstein, rabín Zvi Hirschfeld a Lea Rosenthal.
1: Vy mluvíte o Pardesu. O jakou instituci se jedná?
2: Pardes je vzdělávací institut se sídlem v Jeruzalémě a nabízí otevřené a intelektuálně podnětné studium židovských textů a tradic. A usiluje vlastně o kritické myšlení, různé mezilidské dovednosti a hlubší porozumění židovskému kulturnímu dědictví nebo náboženskému dědictví. Jeho specifikem je, že se zaměřuje na vzdělávání širokého spektra studentů bez ohledu na jejich zázemí nebo míru židovského prožívání a vlastně usiluje o to inspirovat jak zapojení do židovského života, ať už je to v Jeruzalémě nebo různě po světě. Tak to je i smyslem vlastně té akce Pardes Pop-up Beit Midrash, která se odehrává v různých místech ve střední Evropě a jedná se taky o takový návrat ke kořenům ve smyslu evropského židovského kulturního dědictví.
1: Chystáte nějaké další takto vzdělávací akce?
2: Pardes Pop-up se do Prahy vrací po loňském úspěšném prvním ročníku a Limud Praha byl taky úspěšný, takže bychom tenhle typ akcí chtěli i do budoucna víc rozvíjet a o Praze uvažovat jako novém nebo staronovém centru židovské vzdělanosti.
1: Říká ředitelka Centra paměti a dialogu Bubny Pavlína Šulcová. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji za pozvání, hezký večer.
1: 96. žalm Zpívejte Bohu novou píseň, ať Bohu zpívá celá země, slyšíme v podání skupiny Mišpacha se souborem a orchestrem lodrových škol.

0: Celosvětový nárůst protižidovských nálad je nejvýraznější od konce druhé světové války. Navíc se neprojevuje jen nárůstem verbálních útoků, ale i vandalismem a fyzickým napadáním. Podle výroční zprávy Federace židovských obcí v České republice v sobě moderní antisemitismus mísí prvky tradiční krajní pravice, radikálního islamismu a extrémní levice, přičemž často maskuje nenávist k židům jako nesouhlas s politikou státu Izraele. Jak se na tyto nálady ve společnosti dívá vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Stoupající protižidovské nálady ještě rozdmíchává válka s Iránem. Posílila náboženské pnutí, ptám se vrchního zemského rabína Karola Sidona.
2: Problém je v tom, že ten islám je postavený jako jedno náboženství pro všechny lidi. Tohle je pro židovství vlastně jako naprosto cizí. My od začátku víme, že jsme malý národ a že se s tím musíme poradit. Ale z toho hlediska duchovního je do toho člověk zapojený a tam, kde to náboženství je živý, navíc ještě jsou ty děti vychovávané v nenávisti k Izraeli a Židům. S tím, že jsou ochotní za to dát život, tak to je to opravdu jako něco hrozně vážného, jenomže Izraelci s tím mají co dělat už v průběhu té existence Izraele. Jo. Ten začátek toho státu byl spojený s válkou. Ty naše dějiny nás vedly k tomu, že ta země, kam se chceme vrátit, to je ta svatá země. A tohle to zase je v příkrém rozporu s tím, co si myslí muslimové, respektive co si myslí ty ajatoláhové a lidi, kteří jim důvěřují a dají na jejich slovo.
1: Protižidovské nálady můžeme pozorovat i v Evropě. Nedávno v Londýně před synagogou útočník napadl a pobodal několik lidí.
2: Nemusím chodit tak daleko. Tady u nás sloužil jako můj pomocník nejmladší syn mýho učitele, rabbi Kalheim. To je člověk, který už měl skoro věk do odchodu do výslužby z armády. Ale ještě v začátku té války v uniformě se zastavil na benzinové pumpě koupit nějaký lízátka pro děti. No a prostě mu vrazil kudlu dozad. Člověk, který tam byl jako mladý kluk, pak se dozvěděl, že kousek a bylo to do srdce. Přežil to. Samozřejmě ho to hrozně potrefilo. Tohle to se tam děje běžně.
1: Žil jste 2 roky v Izraeli. Jakou zkušenost máte vy?
2: Jsem to taky zažil, ne na sobě, ale to nebezpečí tam bylo. Tehdy se používali nože hlavně a řezali ty lumpové lidi na stanicích autobusu. Ten Izrael v tom žije, mluvíme o tom, ale teprve nedávno to začalo být vnímáno ve chvíli, kdy teror přeskočil do Spojených států anebo do Evropy.
1: Kde je hranice, na kterou je třeba dát si pozor?
2: Problém právě je v tom, že ty věci se vršejí, nechávají se vyzrávat až do chvíle, kdy už je to skutečně na mále. Jako to je teď. A z ohledu na západ, na veřejné mínění, na benzín, který jde nahoru, tak se snaží Izrael držet přece jenom na uzdě, aby nemohl dodělat to, co je zapotřebí. A to není nic, co by těm lidem izraelským nebo židům bylo příjemný. Není vůbec příjemný těm lidem jít do války. Dokonce bych řekl jiného člověka zabít. To není legrace.
0: Páteční večerní modlitbu k uvítání šabatu opět zpívá skupina Mišpacha a soubor Lodrových škol.

0: Až do 120 let se jmenuje obrazová publikace fotografa Jindřicha Buxbauma. Na černobílých fotografiích zachycuje 15 mužů a žen, kteří přežili holokaust a překročili věk 100 let. Součástí knihy jsou doprovodné texty historika Daniela Soukupa. Ty popisují nejdůležitější okamžiky života lidí, kteří prošli velkým utrpením a přesto zůstali nositeli naděje. Nadační fond obětem holokaustu nyní uspořádal setkání autorů knihy s přáteli. Terezie Jirásková na něm natáčela nejprve s fotografem Jindřichem Buxbaumem.
1: Když mi vyprávěli ty osudy, někdy ty situace byly, řekl bych, až krutý, protože když jsem si představil, že vlastně z mojí tatínek se dožil bohužel jenom 59 let po těch útrapách, takže je to hodně individuální, to dožití těch lidí. Jo. Někteří prostě se dožili na následky toho věznění krátkého věku, někteří prostě se dožili toho věku vyššího, třeba 80, 90 a nakonec i těch 100 let. Spojoval je ten strašný osud toho holokaustu a toho utrpení.
2: Jindřich Buxbaum tuto knihu věnoval svému tatínkovi Rudolfu Buxbaumovi, bývalému vězni koncentračních táborů Terezín, Osvětim a Schwarzheide a přeživšímu pochodu smrti k jeho nedožitým 100. narozeninám.
1: Často na něho myslím a obdivoval jsem prostě, co všechno prožil a čím si prošel. Protože to není ani možný, aby normální člověk toto vydržel a přežil. Já teda mluvím za sebe, i když si myslím, že nejsem úplnej slaboch, ale nevím, jestli bych toto všechno dokázal přežít a jestli bych to vydržel, to utrpení.
2: Historik Daniel Soukup, který napsal doprovodné texty k fotografiím přeživších, se rozhodl si od těžkých osudů zachovat trochu odstup.
3: To znamená, já jsem se s těmi portrétovanými nesešel, naopak jsem čerpal buď z dostupné literatury, z archivních materiálů a především z nahraných rozhovorů a byla to takový záměr vytvořit si trošku odstup od těch příběhů a podívat se na ně zvenčí.
2: Daniel Soukup oslovoval potomky a rodiny přeživších.
3: To vlastně jako pro mě byla největší jako radost třeba získat nějaké osobnější vzpomínky, nějaké jako osobnější zážitky těch dětí nebo vnoučat, kteří jsou zachyceni v té knize.
2: V čem byla tato zkušenost pro historika Soukupa nová?
3: Já jsem zvyklý už jako dlouhodobě vlastně větší část svého života naslouchat těm příběhům těch členů té naší jako širší komunity. A vlastně to bylo poprvé, co jsem, nejenom, že jsem byl tedy v roli naslouchajícího, ale také vyprávějícího. A to byl vlastně jako nový rozměr, který jsem do té doby neznal a uvědomil jsem si tu jako velkou míru zodpovědnosti za to, jak vlastně člověk ten příběh vypráví.
2: Název této silné knihy Až do 120 let odkazuje k tradičnímu židovskému přání k narozeninám až do 120 let, které symbolizuje ideál dlouhověkosti, naplnění životního úkolu a dovršení lidské existence.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Ve věku 97 let zemřel Toman Brod, přeživší Shoah, historik a signatář Charty 77. Ve své odborné práci se věnoval hlavně novodobým dějinám. Napsal také působivou autobiografickou knihu Ještě, že člověk neví, co ho čeká. Představitelé Evropské židovské asociace vyzvali Belgii, aby zastavila stíhání 3 mužů, kteří v Antverpách provádějí židovskou náboženskou obřízku. Případ podle nich ohrožuje svobodu židovského náboženského života v Evropě. Ještě do 11. června je možno v pražské galerii Photograph Zone navštívit výstavu Tamary Moises a Šlomiho Jafeta Golemet. Za pomoci umělé inteligence vytvořená ženská postava návštěvníkům zprostředkovává témata přenosu traumatu, významu empatie i rostoucího antisemitismu v Evropě. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokumenta a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Asi 5000 domácností na jihu Čech je bez dodávek elektrické energie. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Trenér fotbalové reprezentace Koubek oznámil konečnou nominaci na mistrovství světa. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy déšť, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Kvůli silným bouřkám je teď na jihu Čech zhruba 5000 odběratelů bez elektřiny, potvrdil to mluvčí energetické společnosti EGD Roman Šperňák. Energetici podle něj evidují více než 20 poruch na vedení vysokého napětí. Omezení dodávek elektrické energie se týká zejména oblastí Českobudějovicka a Prachaticka.
3: Na Prachaticku, kde bouřky zasáhly nejdříve, už se daří dodávky elektrické energie obnovovat. Příčiny poruch jsou pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení.
2: Meteorologové v Česku varují před bouřkami v západní polovině České republiky až do dnešní půlnoci. Lidé v České republice by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje a lidi nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti se ale jedná o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto doporučuje, aby lidé na e-mail odpovídali a na žádné odkazy neklikali.
4: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
2: V blízkosti dopravního terminálu Újezd v Prostějově pokračuje výstavba nového parkovacího domu. Práce v lednu a v části února zdrželo špatné počasí. Dům nabídne více než 130 parkovacích míst. Podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO by vše mělo být hotovo na konci srpna.
5: Ty betonářské práce pomečku chylí ke konci a nastanou práce na vlastně vnitřních prostorách toho parkovacího domu, upraví stěn, montáže těch ramp, osvětlení a další spousta věcí, která jsou s tím vybavením. Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace vezme na mistrovství světa Tomáše Chorého i Davida Douděru, které nedávno pražská Slavia vyloučila z kádru kvůli problémům s disciplínou. Naopak nejede trojice Pavel Bucha, Tomáš Ladra a Kristof Kabongo. Kouč Miroslav Koubek nominaci oznámil na tiskové konferenci krátce po přípravném utkání s Kosovem, které Češi v Praze vyhráli 2-1.
1: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, na většině území déšť nebo přehánky, zpočátku i lokální bouřky, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den stále zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, bouřky jen ojediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti začne ubývat. Zítřejší maxima většinou mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Vyškov Brno pozor za sjezdem na Rousínov. Na kilometru 211 se zpomaluje, fronta pokračuje na kilometr 210, kde odklízí následky nehody 3 osobních vozidel. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už je tu hitparáda Česká 12. Přejeme příjemný poslech.
6: Česká 12.
7: Přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Ostatně je úplně jedno, na čem a kde posloucháte. Ale budete teď poslouchat hitparádu Česká 12. A mám pro vás hned na úvod dobrou zprávu. Pro mě také samozřejmě. Podle nejnovějších výzkumů poslechovosti je Česká 12. oblíbenější, než byla. A navíc má nárůst během toho poslechu. To znamená, že vás nejen zajímá, co je nového, to znamená tři novinky, ale zajímá vás také, a to nejvíc, kdo vyhraje. Tak dneska to bude hodně zajímavé. Novinky budou mít Tomáš Klus a Věra Martinová. Naďa Válová a Martin Chobot. A mimochodem, jestli vás zajímá, co je nového, tak nového je v podstatě úplně všechno. Protože ani jedna písnička, kromě jedné jediné, nezůstala na své pozici z minulého týdne. A některé novinky prošly vaším hlasováním a budou v tomto žebříčku na 9. a 7. místě. Ale hned na úvod mám pro vás další překvapení. A dobrou zprávu. Mám hosta. Už je tady.
6: České dvanáctky.
7: Doslova za pár hodin bude mít 80. narozeniny legendární textař a spisovatel Honza Krůta. Ahoj Honzo.
0: Ahoj.
7: Já v těch přípravách tvých 80. narozenin musím prozradit, že my připravujeme na sobotu a neděli, je to první červnová sobota a první červnová neděle, takový program, který se jmenuje V pohodě, neboli Jan Krůta, spisovatel a textař, slaví 80. narozeniny a my slavíme s ním, takovýhle to má název. A to je jediné, co prozradím, ostatní už neprozradím. Tak jsem tě pozval i sem do hitparády Česká 12, protože v těch přípravách samozřejmě nesmíme zapomenout na to, co děláš v současnosti. A ty máš novou knížku, je to 630. kniha tvé kariéry, to mi připadá neuvěřitelný.
8: No, mě taky, ale bohužel to znamená, že jsem asi starý už, když jich má tolik.
7: Tak ale říkám, jako, za pár hodin 80.
8: Je to román, myslím si, že docela zábavný, že je super na prázdniny, na dovolený, přečtení, navíc si tam můžete zároveň při čtení poslouchat písně nový, které jsou součástí toho románu a prostě po roce a půl se mi podařilo ten román dokončit a jsem rád, že ho mám na
7: stole.
8: Jsou
7: tam QR kódy?
8: Jsou tam QR kódy, můžete si načíst na mobil a pustit si ty písně, které v tom románu se naštudovávají. Taková skupina umělců z druhé ruky, takzvaně second hand company si říkají, a studují to a chtějí oslnit republiku novýma písněma. A jsou tam takový písně trošku dovádivý, určitě nadovolný se vám a zvláště po jedné skleničce dobrého vína nebo více skleničkách by se vám výborně zpívaly. Je tam třeba píseň Nenávidím šéfa.
7: To by se mohlo stát hymnou ranních porad.
8: A to opravdu už se stalo trošku, že lidi řvou nenávidím šéfa a řve celá hospoda.
7: Tak to je bezvadný. Já bych teď ti položil pár krátkých otázek. Jo?
8: Ano.
7: První písnička tvoje, kterou si ty slyšel z rádia. Vzpomeneš si?
8: Ano, Hastrmany Tatrmany se Zdeníkem Mertou.
7: No a to možná slycháš do dneška, že jo?
8: No,
7: jak se k tomu došlo, že jste napsali tuhle písničku?
8: Člověče, večer mi poslali autem kazetu s tím, že mi Petr Hanik, tuším, do toho řekl, že to je písnička pro člověka, který neumí skoro vůbec česky, měří 150 cm a je tady úplně nový v Čechách. Jako. A, jo, a že to má být pohádka. Takže to bylo docela zadání krušný, ale vyrovnal jsem se s tím nějak. Sice zpíval o věcech, které asi vůbec netušil, ale dneska je to prý velký hit až dodnes na indonéské ambasádě.
7: Další otázka. Kolik jsi napsal textů?
8: No, já jsem psal hodně textů, když jsem ještě byl kantor a tak, hodně písniček, takže teď jsem jich napočítal někdy, když jsem byl nemocen, tak jsem to trošku sčítal a vyšlo jich asi 1400.
7: To je hodně. A teď mi ještě řekni na závěr, která z těch písniček je nejúspěšnější, takzvaně, jak se říká, neužívanější, že ji nejvíce hrají třeba u táboráku nebo prostě kapely na zábavách?
8: Člověče, to jsem nesledoval, ale bude to určitě některá z písniček Dalibora Jandy, Hurikán nebo Gracie, myslím, že jedna z nich to je, tak ty se hrajou zaplať pámbu dodnes a ještě se nám neohrály.
7: Takže já přeju všechno nejlepší k tvým narozeninám a zazní teď písnička, která vyhrála hitparádu Česká 12 v roce 2006 a je s textem Jana Krůty. Zpívá Dalibor Janda.
8: Děkuji moc krát, mějte se hezky.

Přesně před 20 lety vyhrál hit, který jsme teď poslouchali, autorské dvojice Dalibor Janda a Jan Krůta, hitparádu Česká dvanáctka. Přesněji řečeno, dostal ocenění Zlatá Česká dvanáctka 2006. Jeden z nejvýraznějších českých písničkářů, Tomáš Klus, přišel s novým singlem, který se jmenuje Magnetické bouře a vyšel symbolicky na jeho jubilejní 40. narozeniny. Skladba vznikla původně k jinému životnímu jubileu, bylo to k životnímu jubileu Věry Martinové v roce 2025 a do studiové podoby se dostala až na jaře letošního roku. To je novinka dvojky Tomáš Klus a Věra Martinová.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Magnetické bouře, první dnešní novinka, zpívali Tomáš Klus a Věra Martinová. Já myslím, že není třeba připomínat, že Věra Martinová patří k legendám naší populární hudby a Tomáš Klus patří už více než dekádu k nejvýraznějším českým autorům. Jako zpěvák, skladatel i textař si vybudoval silnou fanouškovskou základnu a získal také řadu ocenění, například ceny Anděl nebo Český slavík je zlatým českým slavíkem a má také cenu Legenda nočního proudu. Před námi je druhá dnešní novinka a ta je od Nadi Válové. Jedná se o osobní poděkování Nadi Válové a rozloučení s Petrem Habkou a zároveň jde o nové hudební spojení s Vojtou Svatošem.

Slyším tě hrát, Naďa Válová, autor hudby a textu Brňák Vojtěch Svatoš. Před námi je třetí dnešní novinka a ta je o Praze. Jmenuje se Na novém světě a napsal si ji sám pro sebe Martin Chobot. Je to 69. nová písnička, nová česká písnička v této hitparádě v letošním roce.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe tři novinky a čeká nás žebříček 9 největších hitů týdne, tak jak z toho sestavili vy svými hlasy a hlasovat logicky můžete i tento týden. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme SMS-kou a píšeme zprávu hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všechny, ale pro každou z nich jen jednou. Znamená to, že máme 12 možností. Podrobnosti a pravidla jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová a mají SMS-ku hit mezera 12. Druhá novinka, Slyším tě hrát, Naďa Válová, hit mezera 11 a novinka číslo 3, Na novém světě, Martin Chobot, hit mezera 10. Před námi je aktuální žebříček a hned na 9. místě je novinka z minulého týdne. Všichni víme, že skupina Jelen už za těch 13 let, co existuje, je vlastně takovou rodinnou skupinou, chodí na ní dospělí i děti a tak natočili písničku, která je nejen pro děti. Toulaví zpěváci.

Autorská, legendární autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý, toulaví zpěváci, to je písnička, kterou oprášili Jelen a Adéla Orlová. Minulý týden novinka, dnes místo deváté. Předminulé novinkou byla písnička Milé ženy, kterou napsali Adam Pavlík, Heidi Bent a Vava Čechová. Minulý týden ta písnička byla na pátém místě a dnes klesá na osmičku. Heidi Janku a Heidi Bent.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Předminulé novinka a dnes místo osmé milé ženy Heidi Janku a Heidi Band. Dnes nás čeká také jeden rekord roku 2026, ale teď bych rád připomněl, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom dojdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Jsme u sedmého místa a tady je druhá novinka, která prošla vaším hlasováním a je dnes na sedmém místě. Tímto totiž prozrazuji, že z těch tří novinek z minulého týdne dvě prošly do dnešního žebříčku. Sedmé místo, Děti jsou taky lidi, Holky Tonk.

Autorská dvojice Petr Janda a Lukáš Koranda, pěvecká dvojice Petr Janda a Jan Smigmátor, starší kluk a mladý pán, předminule 8. místo, minulý týden místo 9. a dnes postup na místo 6. pro hit, který je v hitparádě už 8 týdnů. A stejných 8 týdnů je v hitparádě i následující písnička. Ale než zazní, tak vám řeknu, které písně letos zatím zvítězily. Jedenkrát vyhrála píseň Bez ohledu na tvůj věk, kterou naspívali Luboš Muchna a Jiří Bláha. Jedenkrát zvítězil také hit Příběh, což je píseň skupiny Premiér a zpěvačky Bigo. Jedenkrát také zvítězil Josef Wolter se svou písní Když léta běží, která dnes ještě bude. Když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3 vítězství, Loďky Venuše 4 vítězství a Jetplane, to je písnička, která má na svém kontě už 9 vítězství a zpívá jí Ruda Sakala a tu také ještě dnes uslyšíme. A teď se vraťme zpátky, protože na 5. místě je Maják, což je písnička, kterou si sama pro sebe napsala zpěvačka Jana Vaculíková.

páté místo Maják a Jana Vaculíková. Genius Loci je hudební seskupení z Mostu, které tam působí už několik let a teď momentálně se soustředí na dokončení nahrávání hudebního projektu v jednom mosteckém studiu. Autorem hudby a textu písničky, která je v hitparádě právě od skupiny Genius Loci, je Ivan Brzobohatý a jmenuje se tedy ta písnička Poločas rozpadu. Minulý týden třetí místo, dnes místo čtvrté.

0: a zatím je to třikrát druhé místo a dvakrát místo třetí a to třetí místo platí i pro dnešek. A je to vlastně návrat na třetí místo. Na druhé místo se vrátila písnička, která byla minulý týden na místě čtvrtém a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy se posílají na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžete pro všechny písničky, ale pro každou z nich jen jednou. První dnešní novinka Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová. Tady je SMS zpráva ve tvaru Hit Mezera 12. Druhá novinka Slyším tě hrát, Naďa Válová, Hit Mezera 11. A poslední novinka Na novém světě, Martin Chobot, Hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Toulaví zpěváci, Jelen a Adéla Orlová, Hit Mezera 9. Osmička Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, Hit Mezera 8. 7. místo Děti jsou taky lidi, Honky Tonk a Hit Mezera 7 je SMSka. 6. místo Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, Hit Mezera 6. 5. místo Maják, Jana Vaculíková, Hit Mezera 5. 4. místo Poločas rozpadu, Genius Loci, Hit Mezera 4. 3. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, Hit Mezera 3. 2. místo Když léta běží, Josef Wolter, hit, který už jednou vyhrál. Dnes 2. místo a SMSka Hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku Hit Mezera 1. Slíbil jsem rekord a ty rekordy jsou dva. Jeden je, že písnička, která dnes vyhrála, vítězí po 10. v roce 2026. A pozor, je to 6 vítězství za sebou a to je také rekord. Ta písnička se jmenuje Jetplane, zpívá Ruda Sakala, má na svém kontě

0: Je už 13 týdnů v této hitparádě, ale pozor, brzy může dostat platinovou českou dvanáctku, která se dává za 12 vítězství. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
1: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej slou, snad nevzbudím.

0: víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
2: Případné nezákonně vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, řekl to ministr spravedlnosti. Ve Vizovicích na Zlínsku zítra začnou opravy mostu na hlavním tahu první třídy číslo 49. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy déšť, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pokud se ukáže, že český stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společnosti vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tak na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí, říká ministr spravedlnosti Tejc.
3: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
2: Státní zemědělský intervenční fond už dříve uvedl, že premiér svůj střet zájmů vyřešil a není proto žádný důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Ve Vizovicích na Zlínsku zítra začne rekonstrukce mostu v Říčanské ulici na hlavním průjezdu městem ve směru na Zlín a Vsetín. Přestože by měl být most po celou dobu oprav průjezdný, motoristé musí počítat s dopravními komplikacemi, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Avizovanou opravu mostu přes Želechovský potok na silnici první třídy číslo 49 ve Vizovicích zahajujeme v pondělí 1. června. Provoz bude veden kyvadlově, práce potrvají nejdéle do poloviny prosince letošního roku.
2: A v době dopravních špiček budou provoz místo semaforů řídit takzvaní regulovčíci, kteří mohou pružněji reagovat na aktuální dopravní situaci. V Mostě otevřeli integrované centrum pro pečující. Rodinní příslušníci se tam naučí pečovat o své blízké, kteří to už sami nezvládají. Ve výcvikové místnosti jim poradí pracovníci městské správy sociálních služeb. Centrum sídlí ve 12. patře budovy Harmonie.
5: Určitě postadat, pokud možno co nejníž.
6: Pečovatelka Jana Genslerová předvádí, jak pomoct s přemístěním osoby z invalidního vozíčku do postele. Domov pro seniory eviduje podle ředitele Luboše Trojny tisícovku žádostí o pobytovou službu.
7: Můžeme dát vědět. Stále nemáme místo, ale jsme schopní vám pomoci v tom, abyste se naučili polohovat, lépe pečovat, pochopili ty principy.
6: Další budou v Chomutově, v Jiříkově, České Kamenici a Podbořanech. Z Mostu Jana Vitásková, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté Norska mají vůbec první medaili z mistrovství světa v historii. Je bronzová poté, co porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Finálové utkání mezi Švýcarskem a Finskem má za sebou první třetinu a zatím je stav nerozhodný 0-0.
1: Počasí.
2: V noci čekáme velkou oblačnost, na většině území déšť nebo přehánky, zpočátku ještě bouřky, nejnižší teploty mezi 12 a 16 stupni. A zítra přes den zataženo až oblačno, na většině území republiky déšť nebo přehánky, bouřky jen ujediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat, oblačnosti začne ubývat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D35 opatrně kolem Olomouce ve směru do Ostravy mezi sjezdy na Nemileny a Přerov na kilometru 274 stojí nákladní vozidlo s defektem na pneumatice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok. Příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše, jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou, a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
2: Dobře. Dveře jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem jí krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem... Úvodně trošku zamaštěný od ty šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíce je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se touklo klackama do stromu a byly stovky. Dneska o zajíce, jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám noci za kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosil zajíce, takže jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíky normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jíra?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou polici plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku...
0: Ty to můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako, že to je tak jako v pořádku kuchařsky a uvidím. No, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozdravat z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou. Tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
1: Tak co potřebujeme?
2: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
1: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň, kolik budeš potřebovat?
2: Je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
1: Dobře.
2: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
2: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku té omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpekujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
2: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda, ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát třikrát otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
2: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet,
2: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
2: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
2: Vodouchův poměr, to znamená podle oka. Jako oko. Prostě v poměru, abych to dal jedna ku jedný.
1: Jo.
2: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme takové čistéhna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
2: Tak když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc, plameny výšky metra půl.
2: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
1: Jo, mýval jsi hezkou digestor, teď se trochu zeškvařila.
2: To ale možná barák bude hořet, že jo, jak to šlo krásy do toho. Samozřejmě pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninovej, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát. Opravdu stát, míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
1: Nové koření, pepř, bobkový list,
2: dymián. A já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
2: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
1: Takže spařené.
2: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
2: Ochutnáme, ale my se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
2: Já jsem spokojený, no tak ochutnej. Dobrý, viď?
1: Tam je cítit víno. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
2: Nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelívaly se s ní věce, které zbyly, buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
1: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
2: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
1: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
2: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Já myslím, že jsem prostě jenom použil, mě bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou, flamboval jsem to slivovicí, že jo.
1: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
2: No a tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
1: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i s fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
2: No tak já doufám, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
1: Těmito slovy se loučí a na příště se těší i Ivan Vorchocký. Měj se krásně.
2: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme a opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je tea-tender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco v uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost, zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Spovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naďa Konvalinková a pozvali jsme si...
1: Také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou modelku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu, zkroucenou. Ono vypadalo tak jako hrozně, jako...
1: Nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, ta bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších?
2: Úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu, jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Takže... Abychom věděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: A ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás. Ať je to petrželka, nebo já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zhřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já hřeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych hřešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám po ní, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena, celá je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba, já to miluju.
1: Posolenej je.
2: Že jo, posolenej, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku, čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou, že jo. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba, když chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat, udělá, dort jako knihu.
2: Auto dělá, motorku a takové.
1: No to je krásný.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně děkujeme moc.
2: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: S radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompot jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši poradci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou. Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kuchařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď.

hned nebo kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu. Pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Dodávky elektrické energie na jihu Čech se daří postupně obnovovat. Na pražské Masarykovo nádraží od zítřka nebudou jezdit vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy s deštěm, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Energetici v České republice už obnovili dodávky elektřiny do většiny domácností, které na jihu Čech zasáhly bouřky. Bez proudu jich zůstává téměř 2000. Informoval o tom večer mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák. Těsně po přechodu bouřek bylo bez dodávek elektrické energie více než 10 000 odběratelů. Omezené dodávky stále přetrvávají hlavně na jihu Česko-Budějovicka, v Novohradských horách a také na jihu Lipenska. Od severozápadu teď ale Čechami postupuje další vlna místy silných bouřek. Policisté vyšetřují havárii letadla v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě. Pilot bezmotorového větroně nezvládl řízení a nouzově tam přistál. Při přistání ale zavadil o cenový ukazatel čerpací stanice, který se následně vznítil. Pilot letadla při nehodě utrpěl zranění a nehodu vyšetřují kriminalisté. Upřesní mluvčí policistů Dana Čírtková.
3: Na místo jsme vyslali kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování z územního odboru Havlíčkův Brod. Kriminalisté se budou zabývat ohledáním místa, ohledáním větroně a zjišťováním příčiny tohoto pádu. Současně jsme také informovali Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
2: Všechny vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna od zítřejšího rána nebudou jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Začnou tam totiž opravy nástupišť a kolejí a vlaky budou končit ve stanici Praha Bubny. Podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drápala bude tato výluka dlouhodobá.
4: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku, s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
2: Několik set dětí ze Slezské Ostravy dostane od obvodní radnice příspěvek na volnočasové kroužky. O 1000 korun určených na zaplacení sportovních nebo uměleckých aktivit mohou rodiče dětí žádat od zítřejšího rána. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové bude zájem velký.
5: V loňském roce byl o program rekordní zájem a z toho důvodu jsme se rozhodli navýšit kapacitu a letos může program Korenci využít až 600 dětí ze Slezské Ostravy. Chceme, aby děti měly možnost sportovat a navštěvovat kroužky bez ohledu na finanční situaci rodin.
0: Sport.
2: Do 26 člené nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Kabongo a záložníci Bucha a Ladra. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr krátce po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po kterém mužstvo odcestuje na šampionát. A hokejové mistrovství světa má na programu velké finále, ve kterém domácí Švýcarsko nastoupilo proti Finům. Po druhé třetině sta stále nerozhodný 0-0.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice velkou oblačnost, zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, pouze ojediněle bouřky, odpoledne a večer budou srážky ustávat, oblačnosti začne ubývat. Zítřejší maxima docela nízká, už mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu, zítra večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: U Českých Budějovic je uzavřená silnice 143 z Čelné k nájezdu na dálnici D3. Pokračuje tam vyšetřování nehody, srážky autobusu s osobním vozidlem. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Víte, co mají společného vitamin C? procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
7: No co koukáš? Proč nepíšeš?
6: Ještě si potřebuji udělat pár poznámek.
7: Já na vás nebudu čekat.
6: Na mě nemůžete takhle rychle.
7: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
6: S datem vašeho narození.
7: Už to mám.
6: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
7: Naši nejsou doma.
6: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
7: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. no úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: No jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice na hranice a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit a nebo se s vámi můžu bavit a nemusím jít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde a to je důležitý.
3: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přineste skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Taková kravina mě v životě nenapadla, no? Pane Jeleček. No, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekručuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Říkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím?
3: No tak, prosím, nech to, vy si to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. To by si žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček, jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To na mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu toho měla. Proč jsi nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším, se vším.
3: Já nevím, jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne, vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: na gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richtrem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký znalost.

0: ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojíčkou, pak jsem začala chodit do školy učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. Jsem pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. Já jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebojím, kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová mi říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě tak ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohle to ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, tak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No, není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla?
3: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
4: Počkej, to
3: prosím,
4: pro mě to...
3: Prosím tě, to neřeš, to není důležitý.
4: Pro mě
3: kdybych
4: to je
3: nebyla,
4: důležitý.
3: Tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
4: Hele, teda teď mě trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
3: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu a možná všem těm civilizacím, protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
1: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepíne, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
4: Já se jenom mrknu, co dávají na jedničce.
1: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
4: Ježiši.
1: No, mi to uteklo.
4: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
4: Náhodou, jednu věc umím, víš?
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
4: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
1: No.
4: V takový rychlosti.
1: Honí mi z obrazu.
4: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvládl.
1: No a proč by to dělal, prosím tě?
4: Protože by to nezvládl. To umím jenom já.
1: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
4: Počkej. A co umí Franta Brabec?
1: To neřeš. To není důležitý.
4: Hele, co neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
1: Potom nepátrej. Důležitý...
4: Hele, nezamlouvej to.
1: Není to,
4: nezamlouvej
1: co umí Franta Brabec. Důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš? No, tak
4: hele,
1: musíš plivat na lokomotivu.
4: Hele, nezamlouvej to. Co umí Franta Brabec?
1: Budu zamlouvat, co budu chtít. Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
4: Víš, proč to dělám?
1: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
4: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná? Já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
1: Na měsíc, jo?
4: Jo.
1: To je výborný, na měsíc.
4: Jo.
1: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
4: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Mě ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivancem na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho, koho ho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď. Neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty v režii Viktora Polesného.
5: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
1: Pravdu,
5: jak si to vysvětluješ? Tu
1: já
5: změnu
1: to
5: toho repertoáru.
1: Takhle.
5: No.
1: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
5: No.
1: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
5: Ano.
1: Snad i ze strojvůdce. Asterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty a jenom říkali, to je blbý, že si vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem ti měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k tý holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá hodně. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, no. Jo, protože šli po o. A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, to už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám. A
6: A já říkám, no, nevím, ne, počkejte, od někač vás znám, a říkám, tak dělej, babo, já už. A říkám, no, tak nic, rozcházíme se a ona na mě volá, už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksicht zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo. To vidíte. A tohle prostě drží, jo. Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo.
5: No ne, že drží, to se škromená. To se já mám dojít.
6: No to je právě, víš,
5: zlepšuje se to.
6: No zlepšuje se to.
5: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne. Neříkám přímo skalpel.
6: Ne mastičky.
5: Mastičky ani
6: mastičky,
5: ty.
6: Mastičky ne, mám.
5: Nebo na noc takový to.
6: Nový a tady nový. No teď já jsem tady
5: čili
6: měla.
5: Řízli tě?
6: No ale to už je dlouho.
5: Jo.
6: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to a tuk váže vodu. A my, když jsme točili detaily, tak Varela říká, no to nejde. Ty ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. No, tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, že jo?
5: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
6: já
5: poznat.
6: Já už s tím takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
5: Jinak Potřeba. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako že by ženský neměli?
6: Jedno.
5: No, proto jsi to řekla.
6: Mě to je úplně jedno.
5: No.
6: Cher je přešívaná, hale, a já když ji vidím v nějakým film, třeba s Mussolinem nebo něco takového, jaký miluju.
5: No.
6: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zubu nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starý, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té
6: druhá stará.
4: To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vnímej jenom tu energii, prosím tě. Vem to do rukou, prosím tě. Na kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. To je vzrušový, jít.
3: Já nevím, mě nějak blbě.
7: Mami?
3: Ano? Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
7: Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
7: Hoří hovno.
4: Peťo!
2: Co říkal?
7: Jestli hoří hovno.
2: No. Třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda, ty nevíš, kolik je hodin?
7: Kolik je hodin?
4: Moc.
7: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Peťo, mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejt, jdi někam, byla jsem hrozně zprostá a to tiše a rychle a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
8: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca. Odkud to přišlo? Od nás to nemají.
9: A to říkají všichni?
8: Všichni. Šepková taky.
2: To je hruza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
7: Není to ono, co?
6: Je to dobré.
7: Mhm. Ta omáčka.
6: Je to vynikající. Ostatně, já s tím všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
4: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
7: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovská.
4: Koho?
6: Mořské želvy.
0: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam ji partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
4: Tak. Chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Běž, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
9: Good morning, sunshine.
4: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
9: Kam myslíš, že to chci dát dovnitř, ne?
4: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralej na léčení.
9: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
4: Promiň.
9: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom promiň.
4: Já jsem ti řekl promiň.
9: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň. Promiň, nevážený soude, já jsem ten nůž v tatínkově bříšku zapomněla.
4: Ježiši Kriste! Papej.
9: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni... Všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopil, tak nosíš tady na krku akvárium.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve zfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimple nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kajzrovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej, kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste se dávali tam, ano, na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Prvně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Susedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: jo, to, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se, já jsem měla hned ne, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Návest, Cukrárna, Slunečná a nebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
7: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
7: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
7: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klidu. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
7: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
7: V poďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
8: No já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den 40 let. Leošek takhle uměl pít.

0: strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Teď najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá, tak já jako jeho žena mu říkala, vždyť jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám, a měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku, a řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát vůbec.
1: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy jí bylo jedno, že na ní doma čekají děti, dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
0: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
2: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
0: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě, takhle jsme jednou tahli Prahou a to byly v Praze, to byl rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty nonstopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a nepí, tam Romále a prostě svět byl náš. A teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říkala, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říkala, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byl úplně hotový, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírá. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, ano. No pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu nelahev, možná mi to chybí, hele, tu mísu. Zvracela jsem a furt jsem říkala, proč jsem požila. Nebo že, to jsem si vždycky říkala do té mísy, no, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese, jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení, že mi vůbec nikdo nerozuměl právě to Václava Havla hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný.
2: Vy jste hrála Havla mě... pod vlivem? Jo.
0: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si panáře. Hrozný. No.
1: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002, svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle, víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám To si přeje.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Na závěr nedělního dne tady pro vás máme opět připraveno tak jako vždy noční linku. 23. hodina odbyla, no a noční linka v tomto případě nedělně pondělní právě začíná. Krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Platí, že se i tentokrát na vás budu moc a moc těšit. A vy samozřejmě především stálí hosté víte, že už jsou, nebo že máme před sebou dvě hodiny společného setkávání se, společného povídání a také připomenu, že pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si vyberete a že ta muzika a písničky přispějí také k vaší pozdně večerní pohodě a dobré náladě. No a o čem to dnes v noční lince bude? Svatá trpělivost. Jste trpěliví nebo spíše prchliví? S čím byste nikdy neměli trpělivost? No a na co je podle vás potřeba spousta trpělivosti? Třeba na jaký druh práce? A koho ze svých blízkých obdivujete právě pro jeho nekonečnou trpělivost? A dá se třeba léty podle vás trpělivosti naučit? Jaké pak jsou vaše zkušenosti a názory? O trpělivosti se říká, že je výsadou velkých lidí. Také se říká, že kdo si počká, ten se dočká. No a co vy? Patříte mezi trpělivé nebo naopak u ničeho déle nevydržíte? Tak tolik a mnohem více na téma trpělivost. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a jako vždy vám připomenu i tradiční e-mail s adresou nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a já myslím, že směle můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Petr Novák, skupina George and Beethovens a jedna hvězdička blízkavá. No a po písničce už můžeme pozdravit do hostinného Milana. Krásný nedělní večer, Milane, vám přeju.
1: Krásný nedělní večer přeju i vám.
0: Děkuju.
1: I posluchačům noční linky.
0: Děkuju moc za všechny, samozřejmě. Tak Milane, jak jste na tom s trpělivostí? Vydržíte u nějaké třeba títěrné práce, abyste se nevstekala, aby vám to pěkně šlo od ruky, nebo jak jste na tom s trpělivostí?
1: Právě títěrná práce, to je pro mě hrob, to je,
0: jo.
1: No to asi moc nejde dohromady. Já jsem spíš takhle na přes dopravu, jako, nebo...
0: Mm-hmm. No tak mimochodem, o řidičích by se taky dali vykládat dlouhé statě a příběhy, jak jsou trpěliví a netrpěliví, tak jak jste třeba trpěliví za volantem, když budete někde stát v koloně dlouho?
1: No já už teď nejezdím, ale když jsem jezdil, tak... Trpělivost jsem měl velikou.
0: Jo.
1: Vždycky jsme v pohodě dojeli.
0: Mm-hmm.
1: Pak jsem dělal na vrátnici tam s těma řidičema, tam to bylo dost, tam jsem si s nima dost spolupracovat.
0: Mm-hmm.
1: Trpělivost prostě, když ukážete, že musí zastavit, tak musel zastavit, že jo. A měl jsem na šiftě taky dvě ženy, tak s nima jsem taky musel mít trpělivost.
0: Co pak, byly špatné řidičky, snad jste chtěl říci?
1: Ne, to zase rodinné návštěvy.
0: Jo, takhle, jo.
1: No
0: a dá se...
1: Práce,
0: no?
1: No, prosím, dítěrná práce pro mě jako moc není.
0: Tak to ne.
1: Já jsem dělal manipulační dílně reál v měsícu a utek jsem na vrátnici, tam se mi líbilo.
0: Jo, a tam právě v té dílně to bylo o té trpělivosti, říkáte, s tou prací, jo, dobrat se nějakého výsledku a tak.
1: Ano, tam to je všechno takový drobný prostě a já jako drobný věci moc mi to nejde.
0: Tak někdo na to není, na takovou tu vysloveně ruční práci a takovou zkrátka opravdu titěrnou práci a tak. Dá se podle vás trpělivosti naučit?
1: Určitě. Trpělivost musí být u dětí, že jo, musíte být s dětma, když jste, tak trpělivost na prvním místě.
0: Mm.
1: Já jsem měl trpělivost taky s dětma.
0: Jo, takže jste pěkně odpovídal na každou všetečnou otázku hodiny, roky, jo?
1: dá se říct, bral jsem si je dost často. No.
0: To známe asi všichni, že to člověk opravdu musí někdy s trpělivostí zkrátka vydržet, protože někdy těch otázek je mnoho a točí se furt dokola a jsou to taková různá dětská období. Někdy je to samozřejmě zábavný, ale někdy, když člověk potřebuje řešit jiné věci, tak to dokáže být vyčerpávající, to je pravda.
1: No rád si poslechnu ostatní, jestli mají rádi tu titěrnou práci nebo ne. Já teda prostě ne. Já jsem roky dělal v dopravě a tam mě to bavilo, no.
0: A umíte takové to pořekadlo, jak jsem tady zmiňovala, kdo si počká, ten se dočká?
1: Určitě. Dokáž... Já teď čekám furt, abych se dočkal.
0: Jo, takže jste zkrátka trpělivý od přírody, nemusíte se trpělivosti učit.
1: Dobře, že až do narozenin, ano.
0: Jo. Dobře, tak Milane, moc vám samozřejmě přeju krásné dny, děkuji a hodně trpělivosti, když jí bude potřeba a jinak děkuji za návštěvu
1: taky,
0: a za telefon.
1: Taky děkuji.
0: Mějte se hezky.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

kam se velcí nepouští. Čtyři muži na poušti dali stařečkovi pít a ten řekl,

okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší.

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdo špatný, dost možná, že ten

0: Karel Černoch nám přišel krásně zaspívat o čtvrtém přání, jinak máme 13 minut po 23. hodině. Na telefonu pozdravíme na Moravu Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: První řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Uh-huh.
1: No a teďka k tématu.
0: Uh-huh.
1: Nevím, jestli budu přesné, ale chce to... Jako takhle to řeknu, trpělivost a přesnost jsou spojeny nádoby. Mm-hmm. Protože dělám údržba, že tak vím, o čem mluvím.
0: Jo.
1: Protože když spravuju tramvaje, což dělám v práci s chlapama,
0: mm-hmm.
1: tak je vždycky důležité si všechno jednak promyslet. Pak mě to učil děda, že vzít tušku a poznačit to, protože on je jednodušší to vždycky rozdělat a horší pak, když se vyměnilo špatné děli, to zase složit, jo?
0: Jo, jo, jo.
1: Takže poznačit si všechno tuško, to pomáhá. Nebo to nafotit na telefon, to je druhá možnost, jo?
0: No, ale máte pocit, že to souvisí s trpělivostí, tohle to taková příprava na opravy a na práci?
1: Ano, protože když si to nepoznačíte,
0: mm-hmm.
1: tak najednou se můžete ocitnout v pasti, že nevíte, jak to bylo, jo? A teďka přemýšlíte, jestli třeba... Tam byl takový šroub nebo makový šroub, jo?
0: Jo.
1: A nesmí tam hlavně nic chybět, jo? Protože to, tam musí být prostě všecko přesně, jako jo? Takže všecko to musí sedět, jak se říká.
0: Mm-hmm.
1: Rovna tak, když něco třeba řežete, já třeba než něco uřežu, tak to čtyřikrát měřím, jo? Protože v momentě, kdy to udělám krátky, to pak už s tím nemůžu absolutně nic udělat.
0: Tak vy spíš mluvíte o takové té přesnosti a preciznosti, než o trpělivosti, Roberte. Trpělivost je přece jenom taková vlastnost, jako že jestli dlouho vydržíte třeba na něco čekat, nebo jestli znervózníte, když se vám třeba nedostane toho, na co čekáte, nebo to nedopadne úplně nejlépe, když něco na něčem právě pracujete, tak bych to spíš nazvala trpělivostí. Tak máte pocit, že patříte mezi trpělivé lidi?
1: Každá situace je jiná.
0: Mm-hmm.
1: Takže když třeba s klukem stavíme pucle, tak mě to baví, ale u toho se taky musí přemýšlet, protože si představte, že my jsme
0: a chce to určitě trpělivost, to je pravda.
1: Přesně tak, že musíte udělat nejdřív obvod a pak prostředek. Nikdy nese,
0: od
1: prostředka se nedoberete žádného konce.
0: Takže trpělivě kousek po kousku a pokud máte nějaké ty velké sady,
1: jo,
0: tak teda...
1: Jo, třeba 7 dílů nepasuje a 8 dílů pasuje.
0: Jo, jo, jo. Tam to chce opravdu dávku nutnou trpělivosti. Takže vy trénujete trpělivost třeba na těch puclích, jo?
1: Jo, ale třeba svoji situace nechci říct, že jsou netrpělivé a spíš jsou, jak bych to řekl, vyděšené, jo? Že třeba
0: mm-hmm.
1: mám z něčeho strach, nevím, jestli to spolu souvisí.
0: Mm-hmm.
1: Nehorší je to čekání, třeba když mě bolí zub a teď jsou zubaře, a teď vím, že mě čeká nějaký nepříjemný zákrok, tak vím, že někde i pláču, jo? Že prostě protože jsou melancholik, mám
0: jo.
1: strach, tak
0: jo,
1: třeba
0: jo,
1: i
0: brečím,
1: protože je to nepříjemné.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, jestli to souvisí s trpělivostí, spíš to čekání jako a ten strach.
0: Hmm, že vás takhle jakoby zkrátka dostane emočně ten strach, že jste z toho smutný až k slzám. No, tak může se stát samozřejmě taky. A možná právě to vyčerpávající očekávání s tou trpělivostí souvisí a i s tím, že potom vám to přináší takové nějaké úplně nepříjemné pocity, asi tak, jak popisujete. No.
1: Můžu se vás, paní Tuško, na něco zeptat?
0: No, povídejte.
1: Ne, protože vždycky kladete vy otázky, tak já bych se taky zeptal.
0: No na tom je ten pořad postavený. Cože?
1: Jestli se bojíte zubaře?
0: Neřekla bych.
1: To jste hodně odvážná, mám vždycky strach, když tam jdu.
0: Já mám hodnou a moc šikovnou paní doktorku, takže tam chodím v podstatě ráda a navíc je to velmi potřeba, takže jsem ráda, že naopak mám kam chodit, co se týče zubařské péče.
1: Jo, tak zubař se těžko zhání. No a jinak závěrem chci říct, ať nezdržuji ostatní.
0: Nezdržujete.
1: Takže pozdravujte všechny linkaře.
0: Dobře.
1: Olina z Kopřivnice, potom
0: ano.
1: Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, no a všechny, kdo poslouchají a přijeme, ať se dovolají a z toho trpělivosti, ať se prostě dá se to naučit, jo?
0: Mm-hmm.
1: Ale samozřejmě mě třeba hodně pomáhá, to jsem ještě taky chtěl na závěr říct, moje kamarádka, moc prima holko. Ona mě učí prostě jak se postavit strachu, jo. To je hodně moc hezký, že prostě mě tohle učil, moc si toho vážím a to je všecko asi, co jsem chtěl.
0: Tak to je určitě důležitá věc, tak ať se vám to samozřejmě daří.
1: Pěkně. Neříkám, že nepláču, třeba na hřbitově taky brečím, a tak to ví o všetci, že jsou to vezno, to už je 3 roky, no, s tím nic neudělám.
0: Jo, jo. Dobře, Roberte, tak moc vám děkuju za návštěvu.
1: Mějte moc hezky a moc děkuji, že jste mě vzala. Počkám si na ostatní.
0: Dobře.
1: Jak to mají taky s trpělivostí, to je velmi zajímavý téma. Tak. No, a tě chci připomenout téma mravenci, ty mě strašně baví opozorovat.
0: To si vzpomínám, že jste
1: říkal. Tak to určitě zapojím, pokud se dovolám.
0: Dobře. Mějte se hezky, Roberte, naslyšenou, hezký zbytek nedělního pozdního večera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová a jedno slunečné pobřeží. No a krátce před 11:30 pozdravíme do Mnichovic Libušku. Libuško, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Já vás zdravím za sestrou a všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: A já si tomu tématu.
0: No.
1: Trpělivost se říká, že přináší růže.
0: Ano, ano, to se říká.
1: No. A já teda tu trpělivost mám, ale
0: jo,
1: když mi něco nevede, tak jako jsem z toho nervózní.
0: Stekáte se teka u něčeho třeba, když něco nejde?
1: To ne. Ale pekla jsem rolády, no rolády, věnečky a košíčky, mm-hmm, i takhle lidem. A ty rolády nejhorší jsem měla, já už jsem stávala roči ve 4, aby se mi to, jako jsem měla to odpekla a někdy popraska. A chodil k nám pan jeden, který byl cukrář,
0: ano,
1: a tatínkově kamarád, který říká, když to poprasnu, to je taky moukou se stane, jo.
0: Mm-hmm.
1: Tak jako, aby zase to může zamazat, no, tak jsem to zamazala, pak to bylo dobrý, pořížky posypala to, ale mm-hmm, vždycky jsem měla z toho takovej strach, jo, že říkají, že jsem byl nervózní, aby to se nestalo, když to někomu dáváte, že jo.
0: Jo, no a jinak u toho, vy jste zmínila to pečení, tam musí být asi velká trpělivost, když člověk peče třeba různé druhy cukroví a teď to musí všechno načinčat, no, nazdobit, poslepovat, vykrájet, no, všechno ale vytvarovat. No, klobouk dolů, kdo tohle to umí.
1: To já jako jsem ráda dělávala, jo, jsem mm-hmm, hrávala to, jo, i s tím cukrovým. No bohužel Vánoce se nějak nekto, protože se střed nebo dobře, tak se nepekla, tak jedna paní, co sem chodí mm-hmm, pokupat, tak přinesla taky cukry, to měla výborný.
0: No,
1: to setka peče mm-hmm, taky, a tak mi taky dala krabec. No ale jinak ráda teda jsem to dělala a peču jako to cukroví a těle teď jako rád nedol. To jsem se já do toho jako nepouštěla nebo to, ale jinak ty rolády
0: a drobnosti zvládáte.
1: Příčky, no.
0: No a jste, jako Libuško, pokládáte se za trpělivého člověka třeba na tyhle ty ruční práce, mezi které vlastně i pečení patří a tak, takové ty zručnostní práce a tak. Myslíte si, že patříte mezi trpělivé nebo přeci jenom tam trošku
1: no,
0: s tím je starost?
1: No, ale trošku je tam taková obava, jo, že se něco, aby se to povedlo, když mm-hmm, to někomu předáváte, jako to jsem vždycky měla strach.
0: Jo.
1: Jinak jo, tu trpělivost musím jít, když to peču.
0: Takže zdobíte, to, pěkně jinak to načinčáte, tak aby to vypadalo krásně. No, no. Tak to je dobře.
1: No, už to bohužel nedělám, ale dělávala jsem to hodně lidem, tak když měli nějakou oslavu, i na svatbu jsem pekla.
0: No pánečku, tak to tady velká přišli, poklona, to jste šikovná.
1: No, už to nejde tak. Takže to, ale ráda jsem to dělávala.
0: Mm-hmm.
1: Já teda ráda i peču i kynutí, jsem se naučila od maminky, že dědeček byl pekař, tak všechno.
0: No tak vy to máte v rodině a v rodu přímo.
1: No, to krvi asi je to.
0: Jo. A určitě spousta rodinných receptů. Takže vy se vlastně, Libuško, už teď v létě, nebo pomalu v létě, se začínáte těšit na Vánoce, že jo? Až zase budete péct to drobné cukroví.
1: Vánoce, no. Ale pro mě by to nebylo jako v loni, takže to jako se sebou vlá. Ještě to trvá, víte, tady nějak za to špatně chodí, no.
0: Jo, tak popřejeme hlavně hodně zdraví, ať se to všechno vylepšuje teďka, no, přes ty krásné dny, třeba venku.
1: Vám taky, hlavně zdravíčko vám přeju. Máme vás rádi, no.
0: Děkuji moc krát za návštěvu i za pozdravy, Libuško, mějte se hezky, naslyšenou.
1: No, taky, naslyšenou.
0: Náschranou, naslyšenou. No a my popojedeme na chystánie pokáč se svou písničkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Pokáč a spol a písnička Život je pes. To bylo takové hudební konstatování, během kterého se k nám dovolal František z Moravy, ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju i vám samozřejmě.
1: No, děkuji, paní Jituško, já vám taky přeju pěknou noc, pěkný vysílání a pěkný poslech posluchačů, noče vínky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak Františku, co vy, patříte mezi trpělivé lidi a nebo si, když něco nejde, tak jste schopen si okousat nehet třeba netrpělivostí v úvozovkách?
1: Takovou dost hlavní věc vám musím říct, prostě když jsem, má každý, když má dostat důchod, tak na to nějak čeká a tak, jo, no na, jo, na to vyřízení. A představte si, že já jsem vůbec, jak si mě nenapadlo, že bych taky měl zažádat o nějaký důchod.
0: Aha.
1: A tak jsem s tím jako netrpěl, že bych prostě řekl za měsíc nebo za roku, že mám do důchodu, zažádat si o důchod. Mě až můj účetní řekl, pane Švaličko, vy máte už být rok v důchodě.
0: A brát ho taky ten důchod, nejenom být v důchodu.
1: No, tak zkrátka, jsme to udělali tak, že jsme to si zažádali a já jsem potom mohl vybrat, buď to přidat nějaký procento na důchodu, anebo si vybrat 95 tisíc. No, tak jsem si vybral 95 tisíc.
0: Ano.
1: Koupil jsem si nějaké stroje, tak to šlo dál, a teď prostě mám s tím strojem furt práci, že jo, takže mi to důchod jak upraví, nebo spraví, že si můžu vidět, no. A další čekání nebo taková nervozita je práce s těma lidima, jak říkal pan přede mnou, jo, tam, že tam kolikrát člověk je takové nervózní, že jak to dopadne, jak to uděláme a co, takže tam si někdy potrpím, jo.
0: Čekání na výsledky, to může být taky vyčerpávající období, to je pravda.
1: Potom, dřív za komunistů, třeba když jste si zažádala o auto, tak to bylo tak, že jste musela položit 20 tisíc vykulační vklad a pak jste čekala na auto třeba 2 nebo 3 roky, no.
0: Uh-huh.
1: Takže já si to takhle udělal taky, ale byl jsem furt nedočkavý, kdy to bude, jak to bude, tak jsem dělal třeba u jednoho pána, on taky měl zažádaný, ale už o rok dřív nebo o dva. Tak mu říkám, on se mnoha Rostia, já říkám Rostíku, tak díme se, tak to uděláme tak. Já ti dám moje pořádí, ty si počkáš ještě 2 roky a ty mě jde to tvoje a já si půjdu za měsíc nebo za mě pro auto, jo?
0: Jo.
1: Tak jsem to udělal, to bylo jedno, to bylo první auto,
0: mm-hmm.
1: A tak jsem to udělal aj s druhým autem. Tak zase si dojela kamaráda a Jary Dvořáka, no, tak ten mi dal své pořádí a já jsem udál moje, na které ještě bylo čekání a takže takhle jsem přišel lidský třeba o rok a půl dřív k autu novýmu.
0: Nebyl jste trpělivý stát ve frontě, jo? Nechtělo se vám čekat zkrátka.
1: Jste vždycky musel jezdit do Brna na Bubeničku, tam se ty auta prodávali, jo? Tak to jsem měl teda netrpělivě, no a teď zase jsou netrpělivě s těma autama, komu to prodat nebo komu to dát, jako, jo, tak mám auto, tohle a tak si to musím, buď to prodám, nebo dám to do bazáru, nebo si to dám noťatu, nebo komu, já nevím, kdo má řidič, já zkrátka.
0: Jasně.
1: Jo, tak a jinak, celkem trpělivě, co v těch letech už, že jo, nesmím se moc stekat, jako jo, takže musím být klidný a tak, a nedělat si už nějaký situace, na co, jo, situace, kde na něco musím čekat dlouho a tak do takové věci už nendu, že jo.
0: Jo, že to vás nebaví zkrátka. Je pravda, že málo kdo z nás asi umí to, aby se vůbec, když něco dělá, nejde mu to od ruky, tak aby se trošku nevstekal, to asi umí málo kdo, možná se nám někdo takový dovolá, že si nezanadává, nevsteká se u nějaké té práce, když to fakt nejde. ale no, že si prostě počká, až to bude lepší no, konstelace a ono to určitě půjde. Ale vy teda patříte spíš mezi ty netrpělivé, jak to, jak vás tak poslouchám pozorně.
1: No, tak to víte, to je jako jo, to je, protože máme nějakou práci, tak jak dlouho to budeme dělat, když jsem to slíbil třeba, za týden hotový, no, týden se blíží, teď vidíte, buď to bude hotový, tak jste ráda, nebo to nebude hotový a jsou prostě netrpělivé a tak, a teď čekáte, co řekne zákazník, jo, když se to natahuje a tak, takže to, no, tak to jsou situace u mýho řemesla jako to dost často, jo. No.
0: To věřím. No tak samozřejmě přeju Františku hodně trpělivosti a ať jde práce dobře od ruky, no.
1: No, děkuji vám, paní Jiřko, no, budeme se snažit ještě, no, skvělu, než to, jsem prasknul, jak oni skončím, že jo, než tu firmu předám někomu.
0: No. Ano, ano, každopádně moc děkuju a přeju hezký večer a hezký celý týden, který je před námi, ano?
1: Ano, taky, paní Jiřko, děkuji moc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, zdravíme na Moravu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Měsíc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Určitě jste poznali, že nám přišel za pět Richard Miller, nebyl sám, s ním i Ivan Tázler. Písnička Srdce jako kníže Rohan. A během téhle písničky se k nám dovolala z Brna paní Ludmila. Paní Ludmilo, krásný večer přeju.
1: Já vám taky a všem linkařům.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Já si myslím, že s tou trpělivostí u mě to není tak špatný.
0: No pochlupte se. No.
1: Já jsem vyučená panská Krejčová.
0: Jo.
1: Ale hlásila jsem se na dámskou.
0: Ano.
1: A v těch 70. letech to bylo tak, že musela jste mě tlačenko, abyste se dostala.
0: Uh-huh.
1: No a tak jsem nakonec teda jsem šla na to pánsku a stejně jsem se naučila šít všechno.
0: Všechno, je mi to jasný.
1: Můžu vám říct, že když jsem měla vyšívat dírky, protože my jsme byli zakázková,
0: uh-huh.
1: jako, tak tam se docela dělalo dost v rukách, to
0: aha.
1: zapravování a ty dírky, nedával se zip v těch 70. letech.
0: Ano, ano.
1: Takže tam musel být ten poklopec.
0: Mm-hmm.
1: No můžu vám říct, že když jsem měla vyšít 50 dírek,
0: no.
1: tak to se musela mít pěknou trpělivost.
0: To teda jo.
1: To naučilo. No a tak to bylo jedno. A teď teda mám trpělivost. Skončilo mě mistrovství světa v hokeji.
0: No jak jste spokojená s výsledkem?
1: No můžu vám říct, že jsem byla tak trpělivá, že jsem se dívala i nejenom na naše mužstvo, ale na
0: jasně, i na druhý. No.
1: I na druhý, ale nevím teď, jak to dopadlo, kdo vyhrál, jestli Švýcaři nebo...
0: Finové Fíni. Pobrali zlato.
1: Jo,
0: tak
1: jo,
0: já... tak... Já myslím, že už oslavují.
1: A víte, proč já jsem se nedívala?
0: No.
1: Protože já taky začalo Roland Garros v tenisu. A dnes náš má menšík hrál večer až po pěti hodinách se to bylo pět.
0: Mm-hmm.
1: A teď hrál nad Rusem Rublovem a poprvé postoupil do čtvrtfinále.
0: No tak to je nádhera. Tak vy jste sportovec, tělem i duší, jak to tak poslouchám.
1: No a tak roku mě začíná Tour de France.
0: Jo. U kterého sportu nemáte trpělivost, když čekáte na výsledek a jste taková jakože rozechvělá nervy,
1: no,
0: jak to dopadne?
1: Tak tady u toho, teďka u toho menšíka, tak jsem se dívala, teďka už se blížilo 10:45 a říkám, kruci, hrajete, já musím jít na linku.
0: Jo.
1: tak jsem si to šla pustit a poslouchala jsem to z dálky a jak už to bylo, tak jsem vás stihla jsem vás a o 10 minut teda jsem stála mezi obývákem a ložnicí.
0: Jo, no noční linku byste ještě stihla, ještě nejsme ani v polovině, tak tady máme přece jenom
1: no,
0: ještě
1: vím,
0: nějaký čas.
1: No já vím, to od začátku, jak je kdo trpělivý.
0: Jo.
1: I tušku jsem trpělivá, když volám Borkovi kapitánčíkovi, který normálně můžu vám říct, že třeba 70 volání.
0: Jej, no.
1: 70 volání, já to mám pořád zapnutí, furt tam mám na tom prst.
0: Ano.
1: Ale dost, jako mluví vám s ním,
0: mm-hmm.
1: ale... Jako, a tak to jsou trpělivá.
0: No tak to určitě, protože je pravda, že já myslím, že všichni hosté noční linky zasloužíte jedničku za trpělivost, protože dovolávat se do pořadu, který je kontaktní a kdy ty telefony blíkají jeden za druhým, tak to není úplně jednoduchá věc, protože přepojen
1: no,
0: může být jenom jeden v tu chvíli. Takže to chce trpělivost. Tímto na vás také apeluji, abyste trénovali trpělivost a vydrželi, protože zkrátka přepojit může člověk jenom jednoho.
1: Mm-hmm. A mám převrácený celý můj rytmus za celý den. Abych spala v noci, tak jako mám rádio.
0: Ponocujete, rozumím.
1: Já po vás ještě poslouchám toho, na vlastní uši.
0: Divadlo rádio, pro vaše uši, ano.
1: No a pak ještě teda, anebo poslouchám Patrika Rozehnala,
0: mm-hmm.
1: ale teďka budete vysílat zase to, ty zlatý manželství?
0: Ježiš, teď vám na to neumím odpovědět, teď úplně z hlavy nevím. Nemám tady otevřený program, ale určitě se to dovíte z našeho vysílání.
1: To
0: jo?
1: To překvapení.
0: No, ano.
1: Takže a teďka bych teda pozdravovala pana Roberta, že on mě pozdravuje každý den.
0: Dobře, tak ráda vyřizuju.
1: A takže aby to, tak já to přeji taky, ať se mu všechno daří.
0: Ano.
1: A ať se má hlavne zdravíčko.
0: Ano.
1: Vám taky hlavne zdravíčko.
0: Děkuju a nápodobně.
1: A dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, mějte krásnou hezky. Noc a hezký a celý nový týden. Naslyšenou, zdravíme. Dobrá na paní Ludmilo, děkuju moc. U nás je nachystán Karel Gott se svojí dcerou Charlotou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tak tolik písnička Srdce nehasnou, pomalu se blížíme k půlnoci a právě teď můžeme v noční lince přivítat opět z Brna, tentokrát paní Jindřišku. Paní Jindro, krásný večer přeju.
2: Ano, já se musím spát, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Je svaté trpělivosti, protože pořád v životě je v určitých momentech jako nutná trpělivost, ale na tu vaši linku, tak to je teda 100%.
1: To je trénink, že jo, dobrý?
2: Zlatá trpělivost. Já nemám nic, prosím vás, nic důležitýho, protože ty trpělivosti jsou v životě rozdány podle toho, kde jste. Že jo, u dětí musí být svatá trpělivost.
1: To je pravda, říká se to, tak, ano.
2: Tak v manželství musí být plno trpělivosti. Pak jsou děti dospělí, jsou vnoučata, opět musí být trochu trpělivosti, takže ono je toto rozdaný na ten náš život prostě do různu, až do toho stáří a nakonec zjistíte, že i ty děti, až už jsou prostě dospělí, až už jsou to starší chlapi, že musí být i s váma jako se starým člověkem trpělivost.
1: Že musí mít taky trpělivost, že jo, když má člověk zase ve stáří dotěrné otázky a tak.
2: Ano, přesně.
1: Jako ty malí děti. Už,
2: ano, když něco se nelíbí jako už dětem, nebo to tak mě odbydou, prosím tě, zase to nekomplikuje. Jo. Tohle. Prostě jako, a pak už člověk si řekne, a houby, tak se ani nebudu raději ptát.
1: Ano, ano, ano, ano.
2: A je pokoj, nebo se člověk zeptá jenom tak opatrně, ale už to prostě není, už je to, že i já musím mít trpělivost na ty děti, na ty různý, prostě to jednání, protože taky nejsou zvědaví pořád, aby kolem mě obskakovali a měli té trpělivosti přehršel, když chodí do práce, tak taky tam musí mít svatá utrpělivost. Takže to jsem jenom, to je můj příspěvek, jako je to spíš legrace.

0: potřeby, hodně trpělivosti.
1: Zkousnout ego a to všechno, že jo?
0: No, přijdete, se stane do určité fáze životní a teď nevíte a musíte tu trpělivost ze sebe vydolovat. Jinak prostě se to všechno přetočí a není to třeba správně.
1: Ano, ano.
0: No, rozumíte mě. Jsou ty úskalí v tom manželství potom, že jo, když něco se přihodí, tak se to musí zvládat. Ano. Tak jako s dětma ve škole, plno trpělivosti, no tak prostě se to vleče celý život, no.
1: Takže v podstatě celý život vlastně trénujem, aby jsme byli trpěliví a když se nám to nepodaří jednou, tak se to třeba podaří příště, no.
0: A pak, když už je člověk starý, tak musí mít trpělivosti opět s těma dětmi, protože oni toho mají taky dneska. Jako.
1: To je pravda.
0: Strašně moc v tom té práci. Děkuju moc krát a mějte se moc hezky.
1: Paní Jindro, moc vám taky děkuju, přeju vám krásné dny, hodně zdraví, hodně smyslu pro humor a hodně trpělivosti.
0: Děkuji.
1: Budu
0: vám
1: se těšit zase v noční lince. Krásný večer, nashledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dalibor Janda, snad jsem si jí měl všímat víc. No, Dalibor Janda nebyl trpělý, pak to dopadlo jako v té písni, vidíte to. Tak, co nás čeká? Teď podíváme se před půlnocí, než se s muzikou přehoupneme do nového dne a do nového měsíce taky vlastně, protože si užíváme poslední květnový večer, který už tady bohužel nebude dlouho. Tak se podíváme také do pošty a máme tady třeba jeden e-mail, kde se píše hezký večer všem. Nevím, jestli jsem trpělivá nebo netrpělivá. Řekla bych od každého trochu a taky velmi záleží na situaci a mojí

momentální psychické kondici. Ale chtěla bych připomenout, že trpělivost nám umožňuje nepodléhat beznaději a nenechat se v soužení a těžkostech přemoci malomyslností. Trpělivost je ale něco jiného než pasivita. Trpělivost je umění žít s tím, co je ještě nehotové, žít v přítomnosti, která je neúplná, aniž by si člověk zoufal. A trpělivost znamená podpořit i ostatní, snášet je, přijmout je s jejich omezeními a sdílet je spolu s nimi. Tak tolik jenom stručně ode mě na téma trpělivost. Všechny zdravím moc a moc a těším se na další příběhy Madla Děčín. Milá Madlo, moc děkuju za váš krásný e-mail, moc hezky jste to popsala a děkuju za krásná slova, jinak ať se vám v životě daří. No a jak jste sama konstatovala, v závislosti na momentální kondici, přeju psychické kondici, přeju i nutnou dávku trpělivosti v mnoha životních situacích. No a my popojedeme, nachystáni jsou pánové Paul Simon a Art Garfunkel.

0: Noční linka.
1: Noční linka samozřejmě se přehoupla do druhé poloviny, no a přehoupli jsme se také jak do nového dne, tak do nového měsíce. Přátelé, je tu pondělí, otočíme si pěkně list v kalendáři, no a platí datum 1. červen. Krásné to datum, protože děti budou mít, nebo už teď právě začínají mít svůj sváteční den. Buďte s nimi trpěliví, protože budou určitě hodně bujaré, budou hodně skotačivé, protože je to samozřejmě jejich den, tak jim to moc a moc přejme. No a co se týče nás všech, tak nám přeju, aby to pondělní dění bylo vydařené pro nás, pro všechny, abychom si tento den s datem 1. června užili s radostí, ve zdraví a máme-li před sebou nějaké důležité povinnosti, tak aby nám šlo všechno s radostí a trpělivostí dobře od ruky. No a co se týče povídání v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny můžeme povídat na téma svatá trpělivost. Jste trpělivý nebo spíš prchlivý? S čím byste nikdy neměli trpělivost třeba? A na co je podle vás potřeba spousta trpělivosti, na jaký třeba druh činnosti, jaká práce vyžaduje podle vás spousty trpělivosti a koho ze svých blízkých obdivujete právě pro jeho nekonečnou trpělivost. No a dá se léty podle vás trpělivost naučit, jaké pak jsou vaše názory a zkušenosti. O trpělivosti se říká, že je výsadou velkých lidí. Také se říká, kdo si počká, ten se dočká. No a co vy, patříte mezi trpělivé nebo naopak u ničeho moc dlouho nevydržíte. Tak tolik a mnohem více na téma trpělivost. Telefon k nám i teď po půlnoci na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a využívat můžete i e-mailu s adresou nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký celý nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janu, s láskou má svět naději. No a 8 minut po půlnoci, to je přesný čas. Tak a na telefonu teď máme Janu Zírková. Jano, krásnou noc a moc vás zdravím.
1: Já taky moc zdravím, paní Jitková, si všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát za všechny. Tak jak pak jsme na tom, Jano, s trpělivostí? Trpělivá, netrpělivá, jak kdy, pověste.
1: No, jak se to vezme, Já se musím připojit k ostatním posluchačům. Jak říkali o noční lince, tak to skutečně té trpělivosti učí, opravdu, to můžu taky o sebe potvrdit.
0: Jo.
1: Když je opravdu hodně dobře nabité téma, nemůžu se dovolat, tak to opravdu... Trpělivá nejsem teda, no, to nadávám u toho, to ano, je to jo.
0: Věřím, to známe asi všichni, že si tak jako ulevíme, když něco nejde, nebo se člověk nikam nemůže doklepat, dobouchat, trvá to dlouho, tak to je jasná věc, skoro bych řekla.
1: No, ale já jinak za sebe můžu říct, že asi trpělivá celkem jsem a myslím si, že mi v tom pomohly hodně i mé povolání, které jsem v minulosti vykonávala. A to bylo, že jsem pracovala ve zdravotnictví a také se seniory.
0: Ano.
1: A tam jako byla hodně ta trpělivost důležitá, protože to byly seniori postižený Alzheimerovou nemocí.
0: Jo.
1: To skutečně to chtělo, no. To chtělo hodně velkou dávku trpělivosti.
0: To si myslím.
1: Se chovali jako malé děti mnohdy, takže tam opravdu...
0: Takže vy jste naučená už vlastně i z pracovních jaksi záležitostí, zkušeností, takže trpělivosti je mnohde třeba, protože bez té trpělivosti by to vůbec nešlo.
1: No, a současnosti to jsou malé děti zase a tam to každý taky potvrdí, že tam je taky opravdu velká trpělivost potřeba, no. Kolikrát dětičky zlobí a musíte jim to vysvětlovat, kolikrát více, no a tam to vás taky hodně cvičí.
0: Jinak od přírody, jak se říká, dostala jste do vínku trpělivost nebo určitou dávku trpělivosti? Nebo spíš jste patřila k takovým těm vzteklejším dětem?
1: No, tak to určitě ne. Když jsem byla malá, tak to jsem byla opravdu hodňoučka. A ta trpělivost to... Jak se to vezme, no? Když spěchám, tak to jsem hodně netrpělivá.
0: Jo.
1: Nemám ráda třeba, asi jako každej, třeba když stojím v obchodě a je tam velká fronta, tak to mě vadí, to jsem hodně netrpělivá. No a když mám třeba něco stihnout a vím, že mě třeba ujel autobus nebo takhle, takovéhle věci, tak to postrádám, tu trpělivost, to skutečně jo, no. Ale třeba musím říct, že mám ráda takové ty piplavé činnosti, že já třeba teď jsem si našla takové letní sandále a tam mě popadalo pár kamínků a já mám takové nalepovací kamínky a ty si tam teď je lepím a to vyžaduje taky velkou dávku trpělivosti, protože mi říkala mamka, že to tě obdivuju, holka, to abych nemohla, na to bych neměla trpělivost.
0: Jo, někdo na takový ty doslova vlastně ruční práce, na takovou tu piplačku, jak říkají někteří, tak někdo na to fakt není, no.
1: Právě, no.
0: A někoho to zase uklidňuje, že jo, tohle, že si tak pohraje s korálkama, s výšivkama nebo s něčím takovým a soustředí se jenom na to a tím vlastně si sklidní myšlenky a někdo by se mohl zbláznit, kdyby měl vyšít nějakou kytičku někde nebo něco takového. To je pravda. No takže v podstatě patříte mezi trpělivé lidi, ale svědomím, že se stále vlastně máme mnozí co učit, co se trpělivosti týče asi.
1: Ano, no a taky pak asi když mě někdo vytočí, tak to taky postrádám pak tu trpělivost. No.
0: Jo.
1: To je taky, myslím, že normální, ale...
0: Dobře, tak jo. Tak Jano, taky děkuju mnohokrát a samozřejmě přeju vám také v mnoha životních situacích velkou notnou dávku trpělivosti, protože trpělivost je určitě potřebná pro takový ten spokojený život a vydařený život. No a budu se těšit zase příště.
1: Přináší, no, jak se říká.
0: Jo. Budu se těšit zase příště a přeju krásný červnový den. Mějte se hezky.
1: Já taky. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Vermi. Tak tolik muzika, 17 minut po půlnoci, to je přesný čas a my teď můžeme pozdravit paní Jiřinu do Žďáru. Krásný večer,
1: ano,
0: paní Jiřino.
1: Zdraví. Taky vám přeju, paní Jituško.
0: Děkuju, nápodobně.
1: A hnedka vám řeknu, že vaše povolání bych teda nemohla, jo, protože vy jste tak trpělivá, že mě úplně tady to poslouchá někdo a volá tam a on úplně nalevo něčem jiným, tak to ne. To bych jako to vás obdivuju, jak vy je pořád, jak je navádíte a ještě takhle a to, no tak to já bych teda nemohla. Myslím si.
0: Já jsem říkala v úvodu, že vlastně Noční linga to je vysoká škola trpělivosti tady u nás.
1: Ano, ano, to teda já, když to poslouchám, tak říkám, ježiš, ta paní Duška, ale vy všichni tak jako tu trpělivost nemusíte. To asi nic, protože jinak by to nešlo, ale já teda ne, tohle ne. Ale já, když jsem byla mladá, tak jsem byla teda strašně netrpělivá. Když děti začaly chodit do školy a teďka jsme se s něma měli učit ty slabiky a oni furt říkali místo mé, má a tohle, no to bylo
0: hrozný. To je strašný, já vím tohleto.
1: No a to jsem tenkrát ještě kouřila, takže jsem těch cigaret teda šla vždycky vykouřit, abych teda nevybuchla, protože chudáci děti, že jo, to nic je. No, ale potom jsem se trošku začala sklidňovat, když teda byli vnuci, tak to už jsem teda jako dost tak jako sklidňovala. A to mě vždycky děti říkali, to je zajímavý, že tady tohle a to nesmíš na ně takhle a co s nám vždycky ty dělala, jo, jak mě to vyčítali.
0: Pamatovali si, jo?
1: I pamatovali si, že jsem tam dostali facku, že jo?
0: Jasně, stalo
1: ale
0: se.
1: Ale u těch vnuků ne, to prostě jako vůbec neexistovalo. Mm-hmm. No a potom vás to stáří, trochu vás uklidní, jakože už prostě člověk takový, ale stejně, když jdu doktorovi a v té čekárně paní Tuško, to teda nejstrpělivá, to už si vždycky říkám, ježiš, ona už je tam půl hodiny někdo, ježiš, co tam dělají, nebo to, a nebo když stojím ve frontě v lékárně, když jsem stávala, teď teda ne, protože teď už to jak si najde, tak mě léky nosí, tak vždycky, když byl někdo přede mnou a teď se třeba pospíchala a teď on se vyptával a dokola a furt té paní magistře a to tak to teda, to už taky někdy jsem zatínala ruce, no ale nemůžete nic, že
0: jasně,
1: jo, no.
0: Jasně, musí
1: takže
0: člověk vydržet.
1: Takže u těch doktorů a v těch lékárnách, ještě když teda někdy musím, tak to teda jsem taky netrpěla, ještě teď jako na stáří, no. Ale říkám, člověk jako to stáří prostě vás tak jako trošku sklidňuje, no.
0: Čím to je, musí, že vlastně popisujete to, že přibývající věk spíš, jakoby, protože zase na druhou stranu někteří říkají, že naopak s věkem jsou nervóznější právě tím, že jsou starší,
1: ne.
0: Jakoby a tak.
1: Zaprvé vás to naučí těžká nemoc, to vás teda naučí strašně trpělivost.
0: To asi jo.
1: Protože to já jsem prožila, takže to vás a najednou nikam nepospícháte a
0: ano,
1: prostě na všechno je čas.
0: Ano, ano.
1: Takže to vás taky hrozně naučí a pak si říkáte, když ty roky přibývají, mě bude 83, že jo? Jako si říkáte, a co já, proč já bych se nervovala a proč já bych pořád nikam pospíchala, když to nemá cenu.
0: Jasně, že už člověk zase má nadhled potřebný.
1: No ale přiznávám se, že když mám jít doktorovi, nebo tam sedím, tak to jsem furt ještě netrpělivá. prostě.
0: Jo.
1: To. A vždycky dcera se mnou jezdí, říká, mami klid. A já říkám, prosím, co tam dělají, to není možné, tam to pijou kafe nebo co. Takže takhle to ještě mám, no. Takže k tomu se přiznávám, ale jinak.
0: Říkám
1: na ty vnuky a na pravnuky, no to vůbec, jakože bych na ně křikla, nebo ne, to neexistovalo.
0: To už je zase úplně jiná kapitola, tohleto, to je
1: to
0: pravda.
1: To už je jiná kapitola, ani.
0: Dobře.
1: No ale říkám, to vaše povolání, to je teda trpělivost, to teda klobouk dolů.
0: Děkujeme za uznání, za poklonu, každopádně moc děkuju za povídání.
1: Jo, takže krásný den a
0: taky.
1: Ať vám tam volají jenom lidi k tématům.
0: Přeju vám hodně zdraví, a krásné dny,
1: taky,
0: hodně
1: taky,
0: trpělivosti taky a děkuju moc za návštěvu.
1: Ano,
0: naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jak děkuje se andělům, tolik skupina Kex tady v noční lince u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a dovolala se nám z Brna paní Marie, která prý také nemůže spát. Paní Marie, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím ve studiu.
0: Děkuji moc krát za všechny. Děkujeme.
1: Protože v mém věku je mě 85 a v mém věku opravdu už je to těžké to usínání,
0: jo.
1: Ale jenom k té trpělivosti jsem chtěla říci, že já jsem dělala celé, do 70 let jsem učila, dělala se speciální pedagožku.
0: No.
1: Od svých 25 let jsem byla speciální pedagog, takže
0: o trpělivosti to, víte své.
1: Trpělivost, ano, protože jsem pracovala s postiženými dětmi, ale je zajímavé, že trpělivá jsem byla v práci, to bylo úžasné, ale doma už ta trpělivost prostě
0: došla.
1: Taková nebyla.
0: Jo.
1: I když mám teda 9 vnuků, 2 pravnuky,
0: jej.
1: Ale všechno mě to prošlo rukama. Všechno jsem nějak zažívala s těma školníma úspěchama a neúspěchama, takže teď nejmladší bude za 2 roky maturovat, teda doufejme, takže se to všecko teda takhle nějak jsem to odbyla, no a teď už teda jsem na odpočinku, už teda jsem těžce pohyblivá, mám po operaci srdce,
0: aha.
1: Takže tak prostě jenom si vychutnávám prostě to mládí kolem sebe a trpělivá jsem nikdy nebyla a hlavně co se týkalo pečení cukroví, to jsem nikdy neměla tu trpělivost, abych u toho prostě se piplala s těma kolečkama a hvězdičkama měsíčka, to prostě mě nešlo. Takže tam jsem trpělivá nebyla, ale jinak myslím, že opravdu trpělivosti se musí učit. To jinak nejde. A člověk se to naučí, když chce, nebo když musí. Někdy musíte být trpělivá. I když nechcete, tak trpělivá být musíte.
0: A taky vám někdy nic jiného nezbyde, než být trpělivá v podstatě.
1: A někdy vám, ano, přesně tak. Někdy vám nic jiného nezbyde.
0: Já jsem zrovna na začátku toho dnešního povídání o trpělivosti tak jako přemýšlela, která, že ta profese je nejvíce o trpělivosti. A sama ze sebou jsem se shodla na tom, že to určitě bude činnost učitelů, kantorů, prostě profesorů, pedagogů. Tak se vás chci zeptat, jestli mi to potvrdíte.
1: No určitě.
0: Že to je velmi náročná profese právě na trpělivost.
1: A tam je potřeba prostě, aby ten učitel si vytvořil takovou osobnost, aby ty děti mu věřili. Nejednat s dětmi jako ze sobě rovnými, nějak se prostě nad nima nepovyšovat, dokonce i přiznat to, že třeba někdy něco nevíte.
0: Ano, ano.
1: A když vám dítě řekne, ale paní Štělko, vy to nevíte, říká, ano, ne, to nemůžu všechno vědět. A tak. Jsem ráda, že se to dozvídám u tebe, že ty se sečtěle a poradíš mě i ty. Já si myslím, že tím pádem získáváte i děti, proto jsem v té kantořině vydržela tak strašně
0: celý
1: dlouho.
0: Celý život pracovní vlastně, ano.
1: Celý
0: ano.
1: život a dokonce jsem ještě před 5 rokama dělala na nějakým projektu a moc bym, ale už, protože už teda jako nevládnu fyzicky, jinak bych určitě dělala ještě aspoň nějakého asistenta nebo
0: jo.
1: něco. Ale zase mám kolem sebe tolik lidí, co pomůžou v dnešní době. Potřebuji hodně pomoc, protože například třeba je strašně moc teď autistických dětí.
0: Ano.
1: A to je teda veliký problém.
0: Tam si myslím, že to je velký zápřah na psychiku, teda pro ty, pro rodiče, pro pedagogy.
1: A ještě potom to ADHD.
0: Ano.
1: Já jsem teda za mladá vlastně, když jsem začínala i tu speciální pedagogiku, tak jsme nevěděli, co to je
0: co
1: ADHD.
0: To je?
1: O tom se vůbec nemluvilo, ani o žádném autismu, že?
0: No a čím to, že ty současné děti, že jich je tolik vlastně v tom počtu, že se to pojmenovalo tohleto?
1: Já nevím, já si myslím, že to nese doba. Že ta doba je daleko hektičtější, že my jsme žili přece jenom takovým klidnějším tím životem.
0: To možná dneska asi je, rovno.
1: Dneska je to na ty děti asi hrozně moc. A taky si myslím, že ty naše rodiče nebývali všichni zaměstnaní. Bývalo to tak, že bývalo hodně těch maminek doma.
0: Jo.
1: A byly babičky, které žili v těch domácnostech.
0: Ano.
1: Já jsem žila celý život s babičkou. A vůbec jsem si to neuměla představit, že bych tu babičku tam neměla. Bylo to prostě úžasné. A taky čerpáte spoustu zkušeností.
0: No to určitě, to je jasná věc.
1: A dneska se s dětma nepovídá, dneska se jim dají televizory. mobily a rodiče přijdou unavený z práce a jsou rádi, že mají o děti klid. Že? Já jsem to viděla, byla jsem nepřítelem domácích úloh třeba, protože vím, že ty rodiče přijdou domů unavení a jsou prostě nervózní a teď ještě děti prostě řeknou, já mám domácí úkol.
0: Jo, jo.
1: A někteří rodiče ani ten domácí úkol prostě nezvládali už. Ta doba je úplně jiná.
0: Je to úplně jinak, no.
1: Všetko jde opravdu strašně moc dopředu. A je to moc takový zpřetechnizovaný. My jsme dneska, já řeknu jenom takové, možná je to takový legrační, třeba z biologie. Měli jsme třeba oko. No tak jsme si zavolali na jatky v Brně a řekli jsme z legrace, prosím vás, nemohli bychom dostat 10 párů býčích nebo krávských ok po porážce. Oni se smáli a řekli, ano, dáme. A my jsme si ty oči dovezli a s těma dětmi jsme ty oči preparovali.
0: Jo,
1: a ty děti do dneška nemůžou zapomenout a víjou 100% z čeho se oko skládá. Dneska se udělá tak, že se vezme počítač, podívejte se na počítač.
0: Grafika, veškerý rozbor.
1: Ty děti ohmatali všecko. Ty děti si pomůcky, které dneska jsou běžné, jako se dostanou koupit z těch knihkupectvích a továrny, to prostě vyrábí obrovským rychlým způsobem. Tak my jsme to dělali na koleně, já jsem si musel dělat, stříhat pomůcky, všecky kartičky, já nevím. Ano. A děti si všecko osahali. Dneska je to všecko přes počítače, nevím. Možná tomu
0: je
1: už
0: to trochu jinak. Tak paní Marie, budu muset poděkovat. Každopádně
1: ano, já taky.
0: Moc vám děkuju za vaše povídání, za vaši návštěvu, jinak ať se vám daří, přeju vám taky pevné zdraví hlavně. Hezké letní dny, skoro už letní a budu se těšit zase v noční lince, že se uslyšíme. Jo?
1: Děkuji vám, ano, mějte se moc hezky a hlavně hodně zdravíčka, trpělivosti.
0: Trpělivosti, ano. Mějte se krásně, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý Olympik a písnička Osmý den. No a pojďme se podívat také do e-mailu, protože jste se rozepsali hojně a třeba pan Mojmír ze Svitav píše: 30 let jsem dělal účetního. Je to práce, která nikoho moc nebaví a nikdo si ji moc nevšimne, ale když se udělá průšvih, myslím, že je to dobré cvičení v trpělivosti. Když jsem zkrachoval ve všem, obrátil jsem se ke svému koníčku a stal jsem se pravoslavným knězem. To je práce, která má aspoň smysl. No a trpělivost? Inu, snažím se. Přeji všem krásný večer. Mojmír Kříž ze světa. Pane Mojmíre, ať vám to krásně jde, jsou trpělivostí, jinak přeju hezké dny, hezkou noc a děkuju mnohokrát za váš e-mail a moc vás zdravím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michálková a Petr Kolář, Den, kdy se vrátí láska k nám. Tolik písnička a teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králové. Krásnou noc, Boženko.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: A musím se přiznat, že já ty trpělivosti jsem moc neměla,
0: aha,
1: ale postupně jsem se to jako naučila.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě moje trpělivost skončila, když jako jsem věděla, že mám pravdu a někdo mi tvrdil, že jako ne, nebo prostě opak, že je něco jiného. A měli jsme, pobývám takový ten, my jsme, já jsem jezdila s mužem jako závoznice.
0: Uh-huh.
1: A vezli jsme auto z generálky a měli jsme to výměnným systémem a bylo to tak koncem února a prostě asi ve 3 hodiny odpoledne a jeli jsme už jako do garáže a zastavili nás policajti, SMBáci ještě dříve a muž mě říká, ukazovali, aby jsme zajeli na stranu a muž mě říká, nehádej se s nima. A já jsem říkal, no ne, nebudu, že jo. No a on nás zastavil a říká, že nemáme čitelnou poznávací značku.
0: Jo.
1: Ale jak byl sníh rozbředlej a to auto mělo krátky ty zástěrky na těch zadních kolách, tak nám to lítalo až na tu poznávací značku, že jo. A já mu vysvětluju tomu policajtovi, on vlez do auta, že prostě vezeme auto z generálky a že teprve se tomu musí vychytat, že jo, to, co jako u toho není. A on to pořád nemohl pochopit, že prostě za to nemůžem, když jsme měli jako auto jiný, že jo, a to. No, pak začal turovat auto na plný plyn a to víte, že to zakouřilo, když je to a on mě říká, no kouří to a já říkám, teď vám říkám, že to vezem z generálky a to a říkám mu, aby jezdíte na plný plyn nebo něco, no a jsem ho taky naštvala a on mě říká, no tak mi dáte 150 korun pokuty a já jsem říkala, no ale za co? To je prostě, to není naše chyba. A on, že prostě jsme s tím neměli jet a já jsem říkala, jak jsme to mohli vědět, že to bude takhle. No a on, že ne, já říkám dobře, tak já vám těch 150 korun dám, ale prostě nekoupím dětem ty rohlíky, řeknu, že jsem, nebo něco k jídlu, že jsem platila ten, že jsme platili pokutu za něco, za co jsme vůbec nemohli. A on mě říká, no ale tak aspoň tu stovku mě říká. A já mu říkám, no, kdo chce psa být, vždycky si ho najde. On vypad z toho auta a manžel na mě ještě předtím mrkal, ať se s ním nedohaduju, ale mě vám to nedalo. A já jsem mu to musela prostě říct, že jo. No, takže, ale jinak já jsem měla muže trpělivýho, takovýho, že když se mě něco nelíbilo, jak mě nechal, abych se vypovídala a když už toho měl dost, tak vždycky říkal, přestaň, už toho bylo dost. A já jsem se pak naučila, že když mě něco naštvalo, nebo prostě jsem se chtěla nějak to, tak jsem si říkala, no, nech to, prostě druhý den to bude lepší a pak jsem si říkala, no vidíš, ještě, že byla sticha, protože pak z toho vyšlo, že bych vůbec neměla jako důvod být, no jinak, no jinak to je v životě tak nějak, no.
0: Takže jste vlastně trpělivostí došla k nějakému závěru, který byl příznivější, než kdybyste nebyla trpělivá? A vzala to hned z hurta z kraje, že jo?
1: Jo, no ale ono bylo těžké se s nima dohodnout. Ale a ještě vám řeknu, já jsem dělala ve fotoateliéru 11 roků před důchodem a dokud se ty negativy retušovaly, tak to bylo jako v pořádku, jenomže pak na ty průkazy občanský pasy a na ty jízdenky nebo ty legitimace, že jo, tak se jako nesmělo. A to jste neviděla, prostě ty obličeje těch ženských, tak po těch ty 40, jak se na to tvářili, že jak vypadají, že jo, přitom já jsem s tím neměla nic jako společného. A když už toho bylo hodně, tak jsem říkala, víte co, já mám, zavolám paní fotografku. Jo. No a ta přišla a říká, paní, podívejte se do zrcadla a pak si něčem No, takže jsem si to tam taky občas chytala, no jo, i když no jsem jo. jako za to nemohla, tak ono v životě se stává věci, no ale trpělivost se musí snad člověk naučit.
0: Učit
1: aby...
0: celý život vlastně tak, svým způsobem, jak to tady dnes probíráme. Dobře, Boženko, musím poděkovat, čas je neúprosný, taky, každopádně taky. Vám přeju krásné dny, hodně trpělivosti, mnoho všeho dobrého a pevné zdraví. A mějte se moc hezky, dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: Dobrou noc a zase příště naslyšenou u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik modlitba od Pavla Vítka. Tak přátelé, dostáváme se do finále té nedělně pondělní noční linky. Takový je alespoň čas, pojďme se tedy podívat ještě do pošty. Například teď před chvilkou se dopsala také paní Vlaďka z Rychvaldu, která dodává k našemu tématu. Hezký a dobrý poslech všem. Trpělivost jsem se naučila už jako dítě při ručních pracech, kdy jsem vyšívala někdy i hodně jemné výšivky nebo slepovala papírové modely z ABčka. Práci tedy trpělivost mám, nenadávám ani se nevstekám, někdy něco i několikrát předělám, než jsem spokojená s výsledkem. Nemám však trpělivost na jiné vzteklé lidi a hlavně na lidi, co se práci snaží odflinknout, jen aby ji měli rychle hotovou. Bohužel poslední dobou ztrácím trpělivost i v případech, kdy jsem nucena do používání internetu a s tím spojených služeb vše si zajišťovat jenom tímto způsobem. Třeba vstupenky, kdy není jiná možnost, na akci raději nejdu. Mám s použitím těchto technologií určité problémy a proto si nejsem jistá výsledkem. No a takto vznikají i překlepy u psaní. Vím, co píšu, ještě před dalším psaním kouknu a píšu dál a přehlédnu, že inteligence mi nabízela jiné slovo, které pak použije. No, tak tohle známe taky mnozí. Takže je výsledek podivný a mnohdy nedává smysl. Je to i u psaní přes web noční linky, kdy se ještě k tomu nedá vždy vidět, co jsem vlastně napsala, ale snažím se to opravit. Ne vždy se to povede a pak máte problém se správným textem. Snad budu mít s užitím nových technologií více trpělivosti a nakonec se přijmu jako součást svého života. Tak tolik Vlaďka. Vlaďko, moc vám děkuju. Držím samozřejmě palce v tom učení se s těmi novými technologiemi, protože to si myslím, že vlastně obklopuje všude a týká se to každého z nás, tak ať vám to taky dobře jde a to přeju nám všem samozřejmě, ať nám to dobře jde. No a protože jsme téměř na konci, patří se poděkovat za vaši pozornost a společnost, za trpělivost, pokud jste se nedovolali, dovoláte se určitě příště. Jinak moc vám děkuju za povídání, přeju vám krásnou noc a hezké sny, pokud jste se rozhodli, že půjdete spát a pokud jste se rozhodli, že se vám nechce spát a budete bdít, tak samozřejmě naše noční pořady jsou tady pro vás připravené. Ode mě je to úplně všechno. Jitka Lukešová se loučí. Přeju dobrou noc a děkuju moc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Můžu dnes začít trochu netradičně, totiž básničkou? Léta nám plynou, letí jako střely. Loupežník čas z nás udělal dva chudé. Lampa mi čadí knop, je ohořelý. Lásku však nedám, tati po mně zbude. Možná vás překvapí, že autorem těch veršů je cimrmanolog, herec, básník, druhdy taky rozhlasový redaktor a samozřejmě textař populární hudby pan Miloni Čepelka. A právě jemu patří dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Marcela Lauferová a první z dnešních melodií s textem Miloně Čepelky. V těch následujících dvou zvukových vzpomínkách jsou Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák ještě jako členové rozhlasové armádní redakce v 60. letech. Společně komentovali třeba nejen vystoupení vojáků při jejich hromadné skladbě na celostátní spartakiádě v Praze, ale byli také reportéry z vojenské přehlídky na Letné v roce 1966. Kdo ví, možná už tady se u mikrofonu narodila ta pozdější charakteristická dikce cimrmanovského herectví.
1: Ano, děkujeme. My jsme tady na střeše budovy ministerstva vnitra v Praze, na velitelském stanovišti letců. Čekáme tady na přelet na leteckou část přehlídky. Ještě to bude chvíli trvat. Letouny tu mají být přesně v 10.04. Můžeme se zatím dívat dolů na třídu obránců míru, po které ještě stále pochodují pěší jednotky vojenských učilišť, pohraničníci a lidová milice. Ty právě zatáčejí na třídu obránců míru. Ale my můžeme také využít příležitosti a dát zde leteckým důstojníkům několik otázek, pokud nám to dovolí. Ale tyhle starosti přenechám raději své spolupracovnici, protože žena si v takovýchto situacích vždycky poradí snáze a rychleji.
2: Soudruhu generále, dobrý den. Já jsem Dvořáčková.
3: Generál Kukel, těší mě.
2: Těší mě. Dovolíte mi rozhovor s podplukovníkem Frosem?
3: Prosím.
2: Děkuji vám. Soudruhu podplukovníku, tak vaše skupina je tady na střeše už dobře 10 až 14 dní. Prosím vás, není to zbytečné, přece takový přelet. To nemůže být nic těžkého.
4: No, my jsme tady nebyli zbytečně během nácvikových termínů. Bylo nutno provést nácvik těchto leteckých skupin, aby proletli přesně včas nad letenskou pláň.
2: Já jsem si teda myslela, že všechna letadla startují z jednoho letiště, tak to není pravda?
4: Tak všechna letadla nestartují z jednoho letiště, startují z několika letišť, ale v důsledku toho, že dneska je špatné počasí na těch letištích, tak bude startovat jedině jediná skupina, a to z jednoho letiště.
2: A prosím vás, jak dlouho vůbec budou ve vzduchu?
4: Celkový let od vzletu do přistání trvá...
1: Pardon, už jsou tady. To je takzvaný velitelský roj, který nás minul.
4: Velitelský roj vede plukovník Vrba.
1: Posloucháme, teď dozněli. Budeme čekat další skupinu. Říkal jste 12, víte?
4: Další skupina bude vedena podplukovníkem Prelcem a bude to 12 letounů MiG-21.
1: Ano, už jsou tady.
0: Jak to vůbec probíhalo? Já jsem si říkal, když člověk slyší vystoupení Zdeňka Svěráka na spartakiádě nebo společně s vámi na vojenské přehlídce, nikdo z toho nepochopil, že z toho máte trochu legraci?
5: No, já nevím, my jsme samozřejmě legraci měli, ale snažili jsme se, aby to naopak tedy nikdo nepochopil, protože já jsem spíš tyhle ty vzpomínky, to já jsem úplně vytěsnil toho. Vím, že jsem komentoval leteckou přehlídku jednoho dne, jednoho roku, zapomněl jsem kterého, ty si říkal, že to bylo
0: 66.
5: Radši jsem to vytěsnil, protože to nebylo příjemné. Už jenom být na střeše ministerstva vnitra bylo spíše stresující než uvolňující.
0: Nebylo to na vás znát? Člověk by řekl, že to je mystifikace jak od Cimrmanů, protože dikce je stejná.
5: No, my jsme si říkali, že budeme dělat, co budeme umět, moc jsme toho neuměli, no tak jsme se dívali dolů, jak tam pochodují.
0: A byla nějaká možná příprava, nebo protože...
5: Ale ne, moc ne. My jsme sice byli na nějaké zkoušce po večerech, to ano, ale ta letadla tuším ani... Já nevím, to asi let, ale někde jinde, když zkoušela, já nevím. Já jsem to krásně zapomněl.
6: Jsem tady, slyším, děkuji za předání slova. Ještě než si začnu všímat motostřelecké divize, chtěl bych říct, že jsem sledoval zajímavou přehlídku diváků. Nevím, jestli jsem dobře rozuměl kolegovi z Bratislavy. Došlo tady k něčemu podobnému jako na Slovensku, totiž jakmile odpochodovali pěší útvary z toho obdélníku, kde byly nastoupeny, nastal pochod diváků, který byl celkem vyřízený, protože měli před sebou dlouhé lano. Ale teď už se dívám doprava, kde vidím dva obrněné transportéry. Na prvním z nich v černé tankistické uniformě je velitel motostřelecké divize. Na druhém vidím rudou zástavu, kterou nese praporečník, rovněž v černé uniformě a v bílých rukavicích.
7: Divadlo pro vaše uši.
0: No a ten druhý stejně unikátní záznam, to je proslavená parodie na tehdy velmi oblíbenou hitparádu manželů Mirky a Jiřího Černých, 12 na houpačce. Populárně vědecký magazín Meteor měl pak taky svou, ale ptačí hitparádu. 6 na bydýlku se jmenovala. A vedle nealkoholické vinárny u Pavouka i tohle byla báječná mystifikace. Aby taky ne, když autory a průvodci pořadem byli právě Zdeněk Svěrák jako doktor Žírecký a Miloň Čepelka, co by redaktor Kukla.
8: Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Zavři rádio a poslouchej zpěvné ptáky, řekla paní Michalová na kraji lesa u Dobříše. My říkáme, pusť rádio a poslouchej zpěvné ptáky.
9: Tady je ptačí hitparáda 6 na vidílku.
8: U mikrofonu vaši Žírecký
9: a Kukla.
8: Dobrý den.
9: Konečně jste se tedy dočkali. Do nebe volající odstrkování našich předních zpěváků končí. Útok 3758 vašich dopisů vykonal své. Mikrofon patří těm, kdo až dosud rozdávali svoje umění zcela nezištně velmi často jen pod čirým nebem. Pustíme vám 6 zpěváků a záleží na vás, které z nich uslyšíte za týden znovu. Nejdřív se nám představí první kanár profesora Lišky, a to ve své vlastní skladbě Zlatá klec.

0: zpíval první kanár profesora Lišky.
1: A já to na vás prozradím, pane doktore, i když sám bych dal přednost jinému interpretu, tady doktor Žírecký nedá, no, právě na tohoto solistu dopustit, že?
0: Přiznávám, ale nechci tím zdaleka ovlivňovat posluchače. Profesor Liška má celkem 3 kanáry. Při koncertech vystupují zásadně v první části samostatně a ve druhé pak jako výborně sespívané trio. Teď si tady udělejte u prvního zpěváka plus nebo minus podle toho, jak se vám líbil. Já mohu říci, že mám plus. A na řadě je tuším druhý kanár profesora Lišky.
1: Ano, skladba se jmenuje Moje houpačka.

0: Tak to byla skladba Moje houpačka. Ještě jsme vám ale neprozradili, jaká jsou pravidla naší soutěžní hry. Do dalšího kola šesti na vidělku postoupí vždy čtyři zpěváci, kteří dostanou nejvíc vašich hlasů. S nimi budou usilovat o vaši přízeň dva noví. Teď ale chceme vyjít vstříc i těm z vás, které nezajímá jen zpěv, ale také osobnost interpreta, jeho záliby, jeho rodinné poměry, jeho zobák, jak bydlí, co jí, co nejí, co peří, jeho míry, váhy, názory. Tedy, co jsme zjistili o Kanárech, pane doktore, kdybyste byl tak laskav?
1: Tož Kanáři pocházejí z Kanárských ostrovů, kterým dali jméno.
0: Promiňte na okamžik.
1: Prosím.
0: Jde o čistě takovou okrajovou poznámečku. Já nevím, možná, že ani není nutné to říkat.
1: No prosím, jen to řekněte.
0: Já bych chtěl zdůraznit, že Kanáři se tedy nemenují podle Kanárských ostrovů, jak se někteří, já přiznám, donedávna i já domnívali, ale obráceně.
1: No ano, tak jak jsem to říkal.
0: Ano.
1: Oproti domorodým Kanárům, kteří dosud na ostrovech žijí a kteří si, to vás možná také bude zajímat, kteří si podrželi barvu obyčejných ptáků, jsou naši zpěváci jasně, ale jasně žlutí. Drobná šedá pírka, ta nejsou znehodnocením, nýbrž naopak znamením šlechtického narézského původu.
0: A mě by zajímalo oblíbené jídlo, pane doktore. Semenec?
1: Ano, rozmačkaný je znamenitý a oblíbený, ale Kanáři po něm tloustnou. Rád bych tady uvedl na pravou míru pověsti, které se objevily nejprve v Kutné Hoře a teď i v Praze. Podle nich je první Kanár profesora Lišky, nebudete tomu věřit, ale šíří se to. První Kanár prý je narkoman. To ovšem vyplývá z naprosté neznalosti, totiž všichni tito zpěváci jsou svým způsobem narkomani. Semenec totiž obsahuje stopu hašiše. Manažer, který uvykne svého pěvce na semenec a pak mu ho odpírá, způsobí jeho smrt. Kanáří narkotika, ta by stála vůbec za delší studii, ale obávám se, zda máme na to čas.
0: No bohužel nemáme. Teď je tu připraven Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Je připraven přednést svůj hit Já si zpívám rád, tak rád. Právě dospíval Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Ale pardon, vy chcete něco říct, pane doktore?
1: Já bych chtěl říci, že nepodal dnes svůj standardní výkon. Několikrát tam, to jste jistě také slyšel, i když jste laik, několikrát tam nepříjemně zazněl vysoký zvonek.
0: Ano.
1: A to je zlé. Nechci posluchače ovlivňovat, ale s takovým zvonkem vytáhnout do soutěže, to je, myslím, předem ztracená bitva. Ono, víte, bylo by zajímavé pohovořit vůbec o normách kanářích soutěží. Každá přehlídková žiry má...
0: Já s vámi souhlasím, pane doktore, ale o tom snad až někdy jindy. Přijde na to čas. Teď musíme zpátky na vidílko. Čekají na něm ještě tři umělci. Pořadové číslo 4 je velmi populární zpěvák. Má své tradiční šaty pískové barvy a je to Skřivan Polní.

0: To byla skladba Rodná hrouda v podání Skřiva na Polního. Teď bych rád prozradil něco na vás, pane doktore. Doktor Žídecký je nejen ornitolog vědec, ale i ornitolog básník.
1: No, tak to snad.
0: Mně se velmi líbila, pane doktore, vaše báseň o Skřivanovi. Mohl byste posluchačům přednést?
1: Když jinak nedáte, tak jsem napsal. Vylétl z hroudy Skřivánek, ve výšce křídly třepá, vystřelí po něm bratránek. I co vás vede, kde pak?
0: Pěkné. Máte víc takových veršů?
1: Ne.
0: To je jediná báseň, kterou jste napsal?
1: Ano.
0: Tak to tím spíš. Pěkné. Ale když dovolíte, rád bych sám přidal pro naše posluchače pikantnost ze zpěvákova soukromí. Skřivan Polní střídá manželky vždy po roce a 10-11 dětí s každou není u něho ničím zvláštním. Že je to tak, pane doktore?
1: No je to čilý pták.
0: Ale už je tady rákosník zpěvný. Co byste řekl o něm?
1: Jeho oblíbenou zábavou je akrobacie a umělecká gymnastika na stéblech. Z jara a v létě jí výhradně maso. Zvláště oblíbenou pochoutkou jsou jepice. Snad by vás zajímala i malá pozoruhodnost o jeho bytě. Sám o tom nerad hovoří, ale proč to neříci? Spí na vysutém lůžku, zavěšeném třeba mezi stébly kopřiv, nebo tak.
0: Ano, umělci prostě mývají své líbůstky. Tak si ho poslechneme. Ne jak spí, ale jak zpívá. Rákosník zpěvný. Rákosník zpěvný zpíval árii Madly z muzikálu Tam, kde šumí rákosí.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako mnozí jiní musel nadlouho i Miloň Čepelka psát do rozhlasu jen pod pseudonymem, nebo autorství a jeho jméno takzvaně pokrývali kamarádi a přátelé. Například Zdeněk Svirák se pod texty svých písniček musel podepisovat jako Emil Synek. Po roce 1990 se ale Miloň Čepelka do rozhlasu vrátil naplno. Třeba seriálem pro děti o léčivkách, léčivých rostlinách. Rostou pro nás, tak se ty příběhy jmenovaly. A samozřejmě ani tady nechyběly písničky a hlavně chytré vyprávění a hravá čeština.
2: Tak co pak to mám asi na mysli? Co pak roste zrovna pro nás?
3: Zuby.
2: Ale ne, zuby. To jsem vám zapomněl říct. Budu s vámi sám, ale sem tam si pozvu na výpomoc i pár jiných hlasů. To vlastně uslyšíte. Třeba teď tu byl se mnou a je tu se mnou a bude tu se mnou můj kolega Roman. Ale o zubech dnes mluvit nebudeme, aniž kdy jindy. I když je pravda, že rostou opravdu pro nás a pro naše dobré kousání.
3: No, tak třeba nehty, které si okucujem.
2: Ne.
3: No tak vlasy.
2: No tak prosím, žádné narážky. Vedle jak ta jedle. To by se to muselo jmenovat rostou na nás, a ne pro nás.
3: No jo, tak třeba houby, hrušky, citrony, melouny.
2: No, to už je lepší. Jak si přihořívá, dokonce řekl by hoří. Protože ano, chci si s vámi povídat o rostlinách. O všech možných. O tom, že jsou užitečné. Zajímavé, že jsou živé.
4: Potkala pampeliška na procházce tulipán, který o princezně sedmi krásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmi krásce princezně, že zaběhne, pomluví ho, že je dobrých mravů prost. Princezna jí vyslechla, a než uplynul den, rozhodnutí oznámil jim všech růžiček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.
2: Slyšeli jste? V rostlinné říši jsou dokonce i princezny. A jsou tam určitě i tatínkové a maminky, jsou tam parádnice a uplakánci a dokonce i lékaři. Píšou se o nich knížky, zpívají se o nich písničky, tak proč bychom si o nich nemohli popovídat i my? Třeba o jedné takové docela nenápadné, droboučké, vonavé. Chcete vědět, co to je? Tak poslouchejte.
5: Jménem urozeného pána Jana Outraty ze strádání a na herberku vítám všechny jeho rytířské hosty a prohlašuji dnešní turnaj o kadeř urozené panny Libavy za zahájený.
2: To bych vám přál vidět. Rozhlasovým zázrakem jsme se ocitli přímo ve středověku. Dva rytíři na koních najíždí proti sobě v prudkém trysku. Špičaté dlouhé dřevce napřaženy, ale minuli se. Ani jednomu se nepodařilo vyhodit druhého ze sedla. Oba se ocitli na protější straně, než byli původně, a už vyjíždějí znova. Ten nalevo má barvy červené, pravý je celý zlatý, ale přilbu má černou, ano, černou jako sám červ. Blíží se, písek odletuje od konských kopyt, červený se trochu vzepjal ve třmenech a už je to tak. Ten s černou přilbou se válí v prach na zemi.
6: Červený rytíř přijíždí k urozené dceři pána hradu a tam mu něco podává a připíná mu to na hlavu.
7: Srdečné díky, pano Libavo. Smím vědět, co mi to dáváte? Odměnu pro vítěze, pane. Kytičku za statečnost.
8: Voní jako louka u nás doma. Co to je?
7: Co jiného se dává za statečnost než mateří douška? Vy ji neznáte?
8: Snad, podle vůně.
7: Tak si to pamatujte, rytíři. Za statečnost mateří douška.
9: A my si to budeme pamatovat taky. Mateří douška.
3: No, neboli mateří lok, mateří hlt, mateří polk nebo mateří doušk.
9: Ale no tak to ne, to je omyl. To ta douška, douška v názvu téhle drobné květinky neznamená ani doušek, ani lok, ani hlt. Žádná Coca-Cola, ani oranžáda, žádné polikání. Douška je tu míněna jako dušička, malá duše. Básník Karel Jaromír Erben otvírá právě s její pomocí, jakoby klíčem, svou slavnou sbírku Kytice. Zemřela matka a do hrobu dána. Siroty po ní zůstaly.
3: A přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali.
9: Ale no tak jsme v rozhlase, co pak to je? No, teď na nás nemůžeš kašlat. Za prvé je to neslušné a za druhé...
3: No já za to nemůžu. Za to může déšť.
9: Ano, až na kůži, co?
3: Ne, až na kůži ne, ale šaty mi samozřejmě zmokly a já, protože jsem lakomec a nechtěl jsem nechat propadnout lístky do kina, tak jsem v tom pak 2 hodiny seděl úplně mokrý.
9: No a to by právě chtělo mateří doušku. Tedy čaj z mateří doušky, ten dělá pravé divy.
3: No prosím tě to.
9: No co? Vezmeš 2-3 lžičky mateří doušky, stačí sušená, přeliješ je hrnečkem vřící vody, za 1/4 hodiny glo, ji vyzumkneš a kde bude kašel? Já říkám, že pryč.
3: No jo, jenomže já mám radši skutečný čaj a ne žádné té z bylinek.
9: A to si sám proti sobě. Ale ať už říkáš čaj nebo té, říkáš přesto pořád totéž. A to je čaj. Slovo, které k nám přišlo z Číny. Víš kdy?
3: To nevím.
9: Budeš se možná divit, ale v češtině se slovo čaj objevuje poprvé, teprve v roce 1827. A co máš na čaji jaksi nejraději?
3: No právě tu čajovou vůni.
9: Vůně říkáš? Tak dávej pozor.
10: Pojď sem, Čanklivo. Co jsi mi to dala na stůl?
11: Váš obvyklý čaj, pane.
10: Čaj? Nenech se vysmát. A dej si na mě pozor, ještě jednou a vyženu tě ze svého domu jenom s ostudou.
11: Já nerozumím, pane.
10: Ty nevíš, jak se ukládá čaj, aby nenatáhl cizí vůně? To tě mám učit já?
11: Ovšem, že ne, pane. Čaj je v pořádku uložen ve skleněné doze stranou jakýchkoliv jiných potravin.
10: Tak potom, odkud je? To přece není čaj z mé vlastní plantáže. Vyměnila jsi s někým můj dobrý čaj za cizí patoky.
11: Nic takového jsem neudělala, pane.
10: V tom případě musím na plantáž.
11: A váš nápoj, pane?
10: Vylej ho. Je to odporná břečka.
9: Asi bych měl na vysvětlenou říct, že čaj se v Číně pěstuje, no... První zmínky o něm už jsou z roku 2700, ale pozor, před naším letopočtem.
3: No, a pak je ještě potřeba říct, že jsou to vlastně listy, sušené listy.
9: No tak listy, já bych řekl spíše sušené lístečky hustých keřů čajovníků.
3: No já si myslím, že příprava dobrého čaje je skoro věda.
9: Tak věda snad ne, ale určité znalosti to opravdu vyžaduje. Například, ale pozor... Náročný čínský mandarin už dorazil ke své plantáži. Nenechte se mýlit, ale sám si zahraju jeho pobočníka a tady Roman toho dalšího muže. Pane, dal jsem nastoupit všechny česáče čaje, jak jste si přál.
10: Ať sem chodí jeden po druhém. Ať ukáží, jaké mají ruce... A ať na tebe každý dýchne. Rozumíš?
9: Jistě, pane.
10: Pojď sem. Máš dobrý čich?
9: Výborný, pane.
3: No, zkrátíme to trochu, ne? Už přešel třetí, čtvrtý, pátý česač a u šestého...
2: Stůj, Choupengu! Co jsi měl k snídani?
5: Zelí, pane.
2: A včera?
5: Zelí, pane.
2: A před měsícem a před rokem? Jíš ty vůbec něco jiného?
5: Jenom zelí, pane.
12: Dobrá, nech toho. Nařizuji jednou provždy... Česáči mého čaje musí, opakuji, musí nosit rukavice a budou držet zvláštní dietu. To znamená, že nesmějí dostat k jídlu nic, co by svým pachem mohlo narušit vůni sklízených čajových lístků. Při sebemenším prohřešku proti tomu bude každý česáč propuštěn a předtím navíc spráskán mokrým provazem. Je to jasné?
2: Jasné, pane.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedno zastavení dnes už na závěr s Miloněm Čepelkou nad jedním jeho rozhlasovým scénářem z 90. let. Ve spolupráci s manželkou Hanou vzniklo tehdy asi desetidílné pokračování O pověstech starých hradů. Originální cyklus výletů na mnoha známá i méně známá místa po celé České republice. Průvodcem byl tenkrát Ondřej Havelka, ale nechyběly ani další výrazné herecké tváře, zrovna jako v tom díle O Bechyni a vzniku tamnějších lázní. Protože mezi námi neznám nikoho, kdo by jako herec odmítl někdy Miloňovi scenaristické nápady. A ještě jednou mezi námi všechno dobré a brzy ve zdraví zase naslyšenou.
2: 121, 122, 123, 124, 125, 126.
3: Ano, tak to je šafář Bechyňského pána, velký sběratel mincí. Nezbírá je však pro jejich historickou hodnotu nebo pro jejich krásu, sbírá je jako lakomec.
2: 200. 210, 220,
3: 230, 240 a tak dále. Už ho dál poslouchat nebudeme, je to nuda. A jestli chcete vědět, u jakého čísla šafář té noci skončil, nechám to na vás. Fantazii se meze nekladou. Ať k jeho mamonu přiřadíte jakékoliv číslo, stejně nebylo konečné, protože tenhle pan šafář byl vykuk a když už jednou začal svého pána okrádat, nikdy nepřestal. Z toho je na bílé dni, že zítra měl vždycky víc než dnes a pozítří víc než zítra a tak dále a tak dále. Ptáte se, co tomu říkal pán na Bechyňském hradě? Prosím, poslechněte si ho.
4: Šafáři! Šafáři! Kde zas u všech čertů vězí ten člověk?
5: Už jsem tady, milostvane, už jsem tady. Už vás poslouchám, co ráčíte poroučet?
4: To, co každé ráno, šafáři. Já jako tvoje milosti a vrchnosti poroučím, abys nás ani dnes nešidil a neokrádal, nýbrž dobře a pečlivě naše statky spravoval.
5: A to je přece samozřejmé, milost pane.
4: Co je kde nového? Pověz, kolik penízů se nám za včerejšek urodilo v naší urozené pokladně.
5: Milost pane, je to dobré. Jedna kráva se otevřela, i když druhá nedojí. Prasnice rozbořila chlívek, to vypadá špatně. Ale proč? Protože tak krásně přibývá na váze i na rozměru. A to už vypadá dobře, že? Dva koně se ve stáji trochu pobili, to vypadá špatně. Ale nedbalého pacholka jsem vyhodil a máme teď jiného, mnohem lepšího. A to už je dobré, jak jste ráčíte uznat. Staré káče přeteklo v kuchyni mléko, ale to je k smíchu. Pak ještě holuby na dvoře trochu potřísnili běloskvoucí košili vaší milosti, ale káča ji vyprala znova a tak se všecko v dobré obrátilo. Dnes k obědu budou holubat.
4: Proba, dost, dost. Kdo má tvoje tlachání poslouchat? Je to moc na jednou a pak jedno pro druhé zapomenu. Hlavně dbej, aby byl všude pořádek a na zítřek si to sesumíruj líp, ať mě z toho hlava nebrní. Milostivě tě propouštím.
5: Jak ráčíte, milost pane?
3: Je vám to jasné, že? Ten Bechyňský pán neměl ani ponětí, jak jeho šafář hospodaří. A víte, proč byl tak naivní? Protože byl tlustý, až byl nemocný. Pověst výslovně říká, že do jedné jeho punčochy se vešel celý věrtel obilí. Kabát, že měl velký, s prominutím, jako na vola. A když si chtěl jednou vyjet na koni, tak za prvé ho na něj museli vysadit zvláštním kladkostrojem a za druhé ho ten kůň ani neunesl a pod tou váhou se mu nohy hned podlomily. Vlastně bychom mohli říci, že kdo chce kam, pomozme mu tam a že si ten pán o šafářovu zlodějnu přímo říkal, ale nepůjdeme tak daleko, protože zlodějna je vždycky špatná, ať poškozuje kohokoliv, třeba i poživačného hlupáka. Teď však už musím popostrčit příběh. Co se stalo nového? Tohle.
5: Ach, vy moje zlaťáčky. Vy ani netušíte, jak vás mám rád. Jste takové kulaťoučké, žluťoučké, cinkavé. Jste jako malá sluníčka, jako zvonečky. A nikdo o vás neví. To je ze všeho nejlepší, že jste jen a jen pro moje vlastní potěšení. Ani moje žena. To by ona hned věděla, jak vás roztočit, jenže boubláčkové moji, jak je vás čím dál víc, a to je dobře, je vás čím dál těžší ukrývat. Ale nebojte se, já jsem to vydumal, už vím, kam vás uklidím. Do stodolí zakopu vás, miláčci moji, a udělám to hned dnes v noci. Co tomu říkáte?
6: Ano, ano, šatářičku, do stodolí, skryje nás tam sláma spolí, pozor, ale... Dáš nám balet? Jak se s námi budeš těšit, jak pak tohle míníš řešit? Přijdeš někdy? Na chviličku.
5: Přijdu každý den. Vlastně každou noc, úplně stejně jako do dneška. Jenom místo do komory zaběhnu vždycky do stodolí. Odhrnu slámu, trochu hlíny odkopnu a už vás budu chovat v klíně. Už mi budete cinkat, oj, to bude nádhera. Tam se nebudu bát, že se z ničeho nic objeví někdo nepovolaný. Dopak by chodil v noci do stodolí, že? To je k

0: tvoje mamina.
1: Co se děje? Proč nespíš, ženská? Mám ještě práci, neruš mě. Panství je veliké, pán k ničemu, všechno leží na mě. Až budu hotov, přijdu. Jenom zdržuješ.
2: Pojďte honem, cinkátka moje, ať se s vámi potěším.
3: Zlaťáky zmizely ve stodole v jámě. Šafář za nimi často chodil, laskal se s nimi a skoro pokaždé jich tam ještě pár přisypal. Jenže jistě tušíte, že tu někde musí být zakopané nejen peníze, ale že tu bude i nějaký zakopaný pes, to znamená nějaká zrada, past, nečekaná potíž. Jednou v noci z ničeho nic...
4: To se mi snad zdá, to není možné, zlaťáčky moje, štěstíčka moje, kam jste se poděli, kam jste se ztratili? Ještě včera v noci jsem vás kolíbal a najednou jen hlína. Tady snad pomůže jen čaroděj.
3: Čaroděj, čaroděj, ale kde ho vzít? Šafář až do rána oka nezamouřil. Až vykoumal, že to zkusí ani ne tak s čarodějem jako s proutkařem. Když umí najít pod zemí vodu, proč by neuměl najít zatoulané zlaťáky? Problém byl v tom, jak tomu proutkaři říct, že má hledat zlato. Myslel na to, jak ho přelstít ještě, když běžel na pravidelný raport k pánovi.
5: Šafáři! Šafáři! Jak to ten člověk dělá? Že tady nikdy není, když ho volám.
1: Už utíkám, milost pane. No. Až se pode mnou nohy třesou, jak pospíchám.
5: Musíme ti promluvit do duše, šafáři. Ty nesmíš myslet při práci na sebe, ale jen na prospěch svého pána. My tě přece zaměstnáváme. My a nikdo jiný. A my ti jako tvoje milostivá vrchnost poroučíme, abys v noci bděl.
1: To já přece dávno dělám, pane. V noci hlídám i ve stodole, slámu tam přerovnávám jako nějaký pacholek, psi honím, aby nespali a střežili, a stejně je to všecko houby platné.
5: Cože?
1: Totiž slámy máme na dvě zimy do zásoby, sýpky se prohýbají, slepice kvokají, ovce bečí.
5: Tak vidíš, že to jde, když chceš, to rádi slyšíme. Dovolujeme ti, abys nám zavázal střevíc.
1: O, ta čest, milost pane. Ale neračte se zlobit, na to tady máte ženské. Já musím na pole, aby čeleď nezahálela.
5: Pravda, pravda, dnes mi děláš radost, šafáři. Milostivě tě propouštíme. Kde jste, kačený líne? Z našeho šafáře si vemte příklad, to je člověk na svém místě.
3: Proutkař nebyl doma. Tak už to na světě chodí, že jak někdo strašně moc pospíchá, nejlíp udělá, když si sedne. A šafář si tedy sedl a čekal. A když se dočkal, vykládal takovou řeč.
1: Člověče boží, ty jsi má jediná spása. Doneslo se mi o tobě, že všecko, co je pod zemí skryto, objevíš svým uměním, svým citem. Zachraň mou pověst před pánem na Bechyni. Nechal někde ve stodole svůj meč a teď mě obvinuje, že jsem ho slámou zaházel a abych ho našel. Jenže jak mám ve hromadách slámy hledat meč? Sáhnu a nabodnu se, kdežto ty vezmeš do ruky proutek a povíš tady. Když se ti to povede, škodný nebudeš. Dám ti, abys neřekl, že jsem držgrešle, dám ti celý jeden zlaťák.
6: Celý zlaťák? Dobře. Přijdu zítra.
1: Ej, jaký pak zítra, zbláznil ses? Musíš jít hned, každá minuta je drahá.
6: Vždyť už je skoro tma, pane.
1: Třesky, plesky, posvítím ti. Aspoň tam nebudou žádní čumilové, kteří by tě rozstylovali. Jdem.
3: A teď vám nevím. Byl ten proutkař jenom proutkař, anebo to byl opravdu spíš čaroděj? Kdybyste ho viděli. Zatímco šafář svítil, on chodil po stodole, brodil se slámou, otáčel se jako holub na báni a to je na tom právě to divné, pořád něco mumlal. Když se mu proutek v ruce ohnul, zapíchl ho do země, udělal kolem něj kruh svěcenou křídou, ale za chvíli ho zase vytáhl a všechno se opakovalo. A zas to mumlání. A pak se z ničehož nic začal klanět k východu a k západu a najednou...
0: Tak to je ten pánův meč, šafáři? Nějakým kouzlem se asi rozpadl na drobné.
3: Ale šafář jeho výsměchu nedbal a skákal tam a skákal sem, sbíral zlaťáky, mokrý jako hastrman, ale tomu nevadilo, jen když zase mohl strkat svoje bohatství do kapes.

0: Slyšíš tu písničku, pane šafáři? Když ji tak poslouchám, počítám, že mi dáš za objevení pánova meče víc než jeden zlaťák, nebo ne?
1: Přivedeš mě na mizinu, mizero, ale dobře. Dobře, sbírej, co uneseš. Hlavně o tom nikde nemluv. Drž jazyk za zuby.
0: A pán?
1: Čert vem pána, o ničem neví. Ale co ta voda? Sláma plave, ze stodoly je rybník a ze země to tryská pořád dál.
0: To už není moje starost, pane šafáři. S Bohem!
2: Už jsme na konci. A komu je známo, že v Bechyni jsou lázně, ten už si umí dát dvě a dvě dohromady. První se vykoupal ten nemožně tlustý a z tloušťky nemocný bechyňský pán a prý mu to moc prospělo. Do vody ho prý ještě museli nést a na tom se asi podílel celý regiment sloužících, ale zpátky už šel sám. Tak rychle mu ta voda pomohla. Protože už se pak mohl po svém panství pohybovat bez pomoci. Všude zašel a všechno prohlédl. Prohlédl i to, že ho až dosud šafář okrádal a rozloučil se s ním. Inu, tak dlouho se chodí do cizího na zlaťáky, až vám voda nohy podrazí. Ale co nám je do šafáře? My z pověsti víme, jak mohly vzniknout bechyňské lázně. A víme taky, že... To už jsem říkal na začátku a teď to jen podtrhnu tlustou červenou čárou. Všechno zlé je někdy k něčemu dobré. To neznamená, že máte začít od zítřka krást, abyste objevili lázně nebo doly na jahodovou marmeládu jako ten šafář. To je jen potvrzení, že mezi nebem a zemí jsou věci pospojovány velmi podivuhodně a my, že ještě všemu ani zdaleka nerozumíme. Ale... Tajemství nás vzrušuje a tak děkujeme i za pověsti.